zas nemám doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

tak naposled ti zamávám. Z palubě lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

řeši. Něm jenom dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije,

život není jinačí. Hladě modře je život nadepsaný sešit.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Dnes je poslední zářijová neděle, babí léto vrcholí a proto budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničky s touto tematikou. Začneme trojicí, která má přímo v názvu září. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden nevím kam. A všechny ty, co měl jsem rád,

Mé září v podání Katky Garcia a Pavla Bobka s textem Roberta Křesťana s muzikou Rosanne Cash je jedna z mých oblíbených písniček, ať už v tomto podání, nebo když ji na koncertech druhé trávy zpívá Robert Křesťan. Další dvě skladby, které se zhodně jmenují Září, zahrají další muzikanti, které mám ráda. Nejprve zaspívá své Září Miki Rivola se swingovým orchestrem a potom to bude olomoucká Alibaba.

Když už jsme slyšeli Záři Mickeyho Rivoli, ponoříme se teď ještě víc do minulosti a poslechneme si Hobous, osadní kapelu Zlatého klíče. Budou to písničky Barevný stíny a potom Babí léto.

Z rybolovek, kde se podzim a babí léto vyskytuje často, jsem vybrala ještě Babiho Hejno vran a potom taky písničku Padá láska, kterou v pořadu Na cestě zahraje Pardubická stopa.

přiběhnout pozdravit déšť, kterej padá tiše z oblaků na ramena smutnejch tuláků, nosí hořký vůně od vlaků, co už nevysou.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky o konci léta, září, podzimu, barevném listí. Předcházející skladba se jmenovala přímo Podzim a zahrála ji Devítka. Pokračovat budou Taxmeni s Karlou Vosmanskou Podzimním dnem a potom konec léta ohlásí kapela Tempody vlak.

A teď si dáme v pořadu Na cestě brněnské okénko. Legendární trampská kapela Příboj zahraje podzim a potom to bude Kamelot s písničkou Přístav.

Babí léto, jedno z témat dnešního pořadu Na cestě, připomněl i Víťa Troníček se svým triem. Jak tak poslouchám, vybrala jsem dnes písničky podzimní, zasněné, nostalgické, romantické. Nějak se mi to takhle seskládalo. Rozloučíme se proto na vlnách Českého rozhlasu Olomouc svižně s kapelou Falešná karta a písničkou Bláznům pár. Od mikrofonu se loučí a krásné, barevné babí léto přeje Jarka Nosková.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Ulm. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady opět s vámi.
5: A my jsme rádi s vámi.
6: Díky.
5: A s posluchači, i ve dnech říjnových bude radost, veselí a smích.
0: Humoriáda.
7: Nosím černý brýle.

0: Tak skupina Reddy Kirken a Michal Hruza, písnička Černý brýle. No možná černé brýle měl i Aleš Ulm, protože čerstvě dorazil a on nám poví sám odkud.
1: Ano, byl jsem na Rodosu, svém oblíbeném, ano. Již asi po několikáté, ne asi, ale určitě. A bylo to opět pěkné. Ovšem mě trošku už jsem měl problém s mořem, takže jsem pak lezl do bazénu, jelikož mě příliv příliš otravoval a bylo mi trapné, tak když mi museli pomáhat mladší jedinci vytáhnout mě z vody.
0: Takže klidnější vody bazénu vyhovovaly
1: víc. Jsem neměl problém, ano.
0: Dobře, takže zrekreován. Na sluníčku máte rád pobyt?
1: Jo, mám. No, já tam neležím. My neležíme, že bychom celý den byli přímo vystaveni paprskům. Jo, já teda ne.
0: Negrilujete se, dobře.
1: Ale nicméně říkali, že jsem se opálil, tak... Někdy ji dopálil, ale bylo toho víc.
0: No a co děláte na té dovolené? Přemýšlíte si, nebo čtete knížky, nebo jak trávíte ten čas?
1: No, knížky mám, že jo, ale nemám čas vůbec, protože tam byly takový furt, chodíte do nějaké restaurace, když máte all inclusive, tak prostě pořád to bylo extra dobře. Právě. To nestačíte, ale.
0: Ale hlavně,
1: zásobení a takových dobrot různých. Jo.
0: Co z toho Řecka máte nejraději? Myslím, z té kuchyně řecké.
1: Z kuchyně?
0: Na co se těšíte vždycky?
1: No nějaký ty gyrosy nebo tyhle ty věci, ale typický nějaký caciky, takovou...
0: Klasika.
1: Saláty a tohle to. No, ale byly tam jako, bylo všechno možné, jako Windsorská kýta třeba.
0: Co to je?
1: To je takový maso. Aha. A to je obalený v kůře, jakoby v kůře moučkové, nebo prostě má to obálku pšeničnou, nebo jako, ale prostě takhle se to krájí, že to je jakoby prasečí, když se dělá kýta na tom, tak na grilu, ale no a takovýhle lahůdky tam byly, no.
0: Tak, teď máme lahůdky.
1: To všem není řecký, no.
0: No jasně. Tak z Řecka sem k nám, k našim lahůdkám z archivu a jsme u prvního jména, které dáme posluchačům. Kdo to bude?
1: No to bude ryze české, ačkoliv vlastně původně nebylo, tak je to trošku takové to, ale český významný komik úžasný Felix Holzmann.
2: Vy znáte toho mladého žoudličku?
3: Žoudličku? Očkejte, vy myslíte syna toho starého žoudličky?
2: Jo, toho syna, myslím.
3: No jo, pobyl neznal, teď to je syn starého žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
2: No toho já myslím právě.
3: No jo, toho já
2: se vás chci něco zeptat, ale čistě tak jenom mezi námi.
3: No jistě, jako, no.
2: Co vy soudíte o tom mladým žoudličkovi?
3: O tom žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten žoudličko.
2: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
3: No tak vidíte, teď vám to říkám.
2: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
3: No tak to snad ne, no ale člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam na picklenice piva, že jo?
2: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten žoudlička je jako poctivý člověk.
3: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrnej,
2: no,
3: že jo?
2: No právě.
3: Oni jsou různý hoštapleři.
2: No já
3: znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? A po svatbě zjistili, že je to sochař. No víte, musí být člověk opatrný.
2: No tak já po téhle tý stránce jsem informován, že žoudlička dělá statistiku.
3: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To je.
2: Vy nevíte, co je statistika?
3: No počkejte, statistika to je...
2: Statistika
3: to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo, ne?
2: Jo, vy myslíte, že dělá statistu?
3: A nebo to ne, jo, ne.
2: On dělá statistiku.
3: Jo, takhle, jo.
2: Vy nevíte, co to je statistika?
3: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
2: no taky, to, ale to je jistá věda, víte, která aha. určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
3: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to,
2: ne, ne, ne, to jsou určité výpočty, víte?
3: Jo, takhle, aha.
2: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
3: Jo, jo.
2: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak
3: jo, jo.
2: se vypočítá, jo?
3: Litr a dvě deci, jo?
2: No, dejme tomu.
3: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň, než víc, víte?
2: Tohle to je průměr na osobu, víte?
3: No jo, no.
2: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
3: Jo.
2: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
3: No tak přijde na to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
2: A dejme tomu, že vypijete, řekněme, tři piva jo. a váš soused vypije pět piv, takže v průměru jste vypli každý čtyři piva, víte?
3: Můj, ale to je vyloučeno. No když ten jich vypije pět, tak to já jich vypiju taky pět.
2: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
3: no,
2: když vy vypijete třeba dvě piva a váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
3: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju dvě, ten vypije aspoň tři Louda.
2: A to říkám jako příklad jenom,
3: no jo,
2: abyste věděli, jak se vypočítává statistika.
3: No jo, to jo.
2: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
3: jo.
2: že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
3: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
2: No, to je myšleno statisticky, rozumíte?
3: No, to je,
2: někteří
3: no, to...
2: tam jezdí denně přece.
3: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
2: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
3: Prosím vás.
2: Každou půl hodinu? Jednoho člověka.
3: Jednoho člověka?
2: Představte si to.
3: A přímo přejede takhle?
2: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
3: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
2: To není jeden jediný.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik úvod s Felixem Holcmanem. Aleš Ulm, náš dnešní host, s ním jezdíval a řekne nám podrobnosti.
1: Ano, no, já jsem mu vozil ve Škodě MB 120. A na vystoupení jsme jezdili spolu, někdy teda ne pořád, že jo, ale no a on se lišil v tom akorát, že měl od ostatních, kteří nosili sebou různý rekvizity a tohle, jak on měl taštičku odřenou a tam měl modrý plášť a ten si oblík prostě a v tom to dělal ty výstupy všechny. A ten aluminiový klíček tam neměl samozřejmě, jak o něm vždycky byla řeč s pan Jouda, tak se tam vyskytoval. A jinak to byl geniální komik teda. Jako a, ale víte, co se zapomíná, že on dokázal dělat, prostě jak se říkalo, že má 8 scének a ty dělá furt dokola, což byla pravda, ale byly dokonale vyladěný, jak si a to. Ale on uměl udělat novou třeba s Gotem, že jo, žel scénku, nebo s Janžurovou včera, dnes a zítra. A tak dále, no. Takže to byl výborný a přitom byl zcela normální tichý člověk a měl mladou ženu potom. Potom a takovou
0: tak a bára
1: to byla on vystupoval, protože on byl mezinárodní jako DDR a tohle. Byl poloviční Němec a tak s tou Barbarou, kterou si vzal, tak to byla manekýna nějaká, nebo moderátorka, blondýna, mladší, samozřejmě, a s velkým bílým, žlutým, tedy slaměným kloboukem.
0: Aha,
1: já si pamatuju z LVT. A pro ty, co nevědí, co je LVT, tak to byly liberecké výstavní trhy.
0: Slavná to výstava, slavný to veletrh.
1: Tam jsme se soustředovali takhle, jako i menší.
0: V zábavném programu. Tak, no, dobře, tak Aleši, uvidíme, jak bude pokračovat náš zábavný program, jestli to bude s Felixem Holcmanem a Viktorem Maurerem, anebo s Petrem Novotným. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Aleš Ulm a Pavel Kučera. Zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900 právě teď do éteru na vlny regionálních stanic Českého rozhlasu. Přidat své hlasy můžete Felixi Holcmanovi nebo Petru Novotnému. Tak kdo pak nám to dneska začne? Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Luma.
5: Dobrý den.
4: Pojídám tlačenku červenou cibulí a chtěl bych pokračování.
3: Labužník, nejenom co ano, se týká rozhlasových pořadů.
5: Možná dám večer.
4: Kluci, ahoj.
3: Mějte se dobrou chuť, přijeme samozřejmě. Tak a kdo jde dál do našeho hlasování? Haló, dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, dobré humoriádické odpoledne, zdravím posádku humoriády, to je Pavla a vašeho milého hosta, pana Aleše Ulma.
5: Děkuji.
6: Aleši, moc vás zdravím.
5: Dobrý den. Taky děkuji, taky zdravím.
6: Prosím, přeju vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Pavle teda pro Ačko a všem přeju krásný podzimní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového podzimního dne. Růža z Rychnovska, naschledanou.
5: Děkujeme, Růženko.
3: První říjnová humoriáda pokračuje s kým? Dobrý den.
7: Dobrý den, Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Ulma. A Pavle, můžu se vás něco zeptat?
3: No zkuste.
7: Nebyla by písnička Šípkovej čaj?
5: Já nemůžu odpovídat, já nevím.
3: Nechte se překvapit, ano? Domluvím se takhle.
7: Děkuji a dávám Ačko.
3: Děkujeme, naslyšenou.
7: Taky, naslyšenou.
3: Naslyšenou, tak dál zveme. Dobrý den.
8: Tak. Dobrý den, tady František Kraut-Merbrotovou. Zdravím vás, pana Ulma, i vás, Pavle.
3: Dobrý,
8: a pan
3: dobrý den.
8: A zapomněl říct o panu Felixi Holcmanovi, že jezdil leta na lodi taky.
5: Já to vím, Kriegsmarine.
8: Víte, ano.
5: No nejde, předtím jezdil z Kriegsmarine a potom jezdil na lodi ano, zábavní.
3: No.
8: Výborně. Pane Ulm, já bych se chtěl ještě zeptat, jak jste uváděl ten pořád v televizi, to bylo 6 ran do klobouku, myslím, že to bylo, víte?
5: Ne.
3: 6 ran do klobouku měl, Pavel Lukeš.
5: Pavel Lukeš.
3: Abychom si to upřesnili.
5: Já jsem dělal kufr, věšák, opoklad Anežky České.
8: Ano.
5: A ten jsem neuváděl, ten uváděl Eben. A tak dále, no.
3: No, a co jste chtěl, Františku?
8: Jak byla aféra s tím Bingem? 94, 95,
5: jsem neměl prostě.
3: V tom nejel, Aleš.
5: Jako opravdu nevím, o tom jsem slyšel akorát.
3: Tak, to bohužel neproberem, Františku.
8: Já když čtu ty starý časopisy, tak mě to překvapilo a ničeho, ani jsme o tom nějak moc nevěděli. Ale přeji vám stále zdraví a jste bezvadný, díky.
3: Tak děkujeme, děkujeme, naslyšenou. Tak pozveme dalšího, dobré odpoledne. Haló. Halo.
9: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
3: Dobrý den.
9: A zdravím vás, panové oba, a hlasuji pro Ačko. Pokračování.
3: Děkujeme. Zdravíme do Ostravy. Naslyšenou. Tak přátelé, máme sečteno, podtrženo, Felix Holcman může provozovat statistiku dál.
10: To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
11: Jo.
10: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
11: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
10: Jak to nesmysl?
11: Já vám už dal příklad u různých. To byli například dva bratři.
10: Jo.
11: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
10: No dobře, to je náhoda, že
11: třeba. Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Jo. umístěno na obecní společnost.
10: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
11: No jo, co je?
10: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
11: 101 slaneček denně?
10: Ano.
11: Na jednoho člověka?
10: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
11: No to je strašný teda.
10: Jak strašný?
11: No jak si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
10: No a...
11: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky taky ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co bychom s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, jo, ale to...
10: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý. Ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
11: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
10: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pan Šmajer.
11: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám?
10: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
11: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou snědl teprve půl kuřete.
10: Já, že jsem snědl půl kuřete?
11: No samozřejmě.
10: A jak jste na to přišel?
11: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou snědl celý, naschválně.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda a hostem je Aleš Ulm a v tuto chvíli je na řadě s výběrem dalšího výstupu. Co to bude, kdo to bude?
2: No, tady mám radost říct si to, protože to budou oba moji oblíbenci a lidi, které obdivují, Petr Nárožný a Jiřina Bohdalová.
1: Mm-hmm. A vy jste se s oběma určitě pracovně setkal za svou dlouhou kariéru. No a Petr Nárožný vám řekl nějaké takové vyznání, ne?
2: Vyznání?
1: V jednom pořadu. No. Vyznání. Nebo vy jemu.
2: Vyznání.
1: Nebo vzájemně.
2: A jemu teď. Jo, takhle, ne. To bylo tak, já jsem ho pozval do, když začínal Věšák.
1: Aha.
2: Jsem si vymyslel Věšák a já jsem mu uváděl ten Věšák, drze. A on, jeho jsem si pozval do prvního dílu. A vždycky tam byl jeden host, kolem kterého se to točilo.
1: Uh-huh.
2: Celý ty, vymýšleli se další hosti, na to se věšeli jako na Věšák prostě.
1: Ne ti hosti, ty věci, které
2: přinesli. Ty věci, přinesli, no tak. A ty příběhy a takovýhle. Uh-huh. A tak jsem mu poprosil, aby dělal ten první díl. A on říkal, Aleš, ale proč já? Zrovna první díl. A já jsem říkal, protože jste dobrý, Petře.
1: Uh-huh.
2: No. A říkal, no dobře, ale proč? Ale už
1: skromně.
2: Vzal to skromně, ano. A udělal samozřejmě byl výtečnej.
1: Vy jste se pak potkali, taky jste mu napsal možná i na tělo doktorskou roli.
2: Jo.
1: V dalším pořadu.
2: To bylo Zdravíčko, pane doktore. Ano, kde dělal toho doktora. A tam se radilo více než dneska. Bylo málo takových pořadů a to byl krátký, leč sledovaný pořad v televizi, kde on dělal doktora a radil velkým takovým, já jsem si vymyslel takový způsob jaksi přijatelný, nebo který by mohli ty lidi víc brát, a zdá se mi, že to tak bylo skutečně. S nejlepšími odborníky a on to uměl s nima mluvit zase. Jako...
1: To by bylo zajímavé vidět to po časech, kam se ta medicína posunula za tu dobu.
2: Ano, já to testuju.
1: Jestli platíte věci dál. Dobře, tak už chápu, proč jste vybral Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou. Máme tu lék proti padání vlasů.
3: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
4: Vážený pane, ty dobré věci se uskutečňují přece pomalu.
3: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
4: ano,
3: říkala jste Sandokan.
4: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
3: No a co,
4: a víte, že
3: něco?
4: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
3: Mech?
4: Ano, mech.
3: Říkáte mech?
4: No jistě.
3: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které jsem mám dal, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
4: No, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
3: Moderní sportovní účes,
4: no,
3: tak ten by mě možná slušel.
4: No,
3: já totiž nejsem tak starý, já z vlasů byl poměrně zase mladší.
4: No to vidím, teď s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
3: Cože?
4: Ještší hormony.
3: Ještší hormony?
4: Ještí. No.
3: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
4: Nebo
3: bych měl na hlavě bodliny,
4: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
3: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
4: Jistě.
3: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
4: No.
3: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
4: Yeah.
3: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
4: No,
3: a mouchy, že mi dají pokoj.
4: Yeah.
3: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
4: No tak podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiřina Bohdalová s Petrem Nárožným. Můžete mít pokračování, když zvolíte Ačko, když budete hlasovat více pro B, tak nastoupí Jan Libíček ze Silvestra 1970. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B. Číslo máme pro SMS 90 011 04. Hlasy sbíráme i na telefonu 731 800 900. Tak a šípky se nejlépe sbírají na podzim od září do října, kdy jsou plně zralé, sytě červené a tvrdé. Na dotek mají nejvyšší obsah vitamínu C. Před prvním mrazíkem sbírejte tvrdé pevné plody, pokud je chcete sušit na čaj. Neříkám to jen tak, říkám to proto, že teď si dáme šálek zdravého šípkového čaje s naším dnešním hostem.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Humoriáda pokračuje, dali jsme si šálek. A teď mě to svádí říct čípkového čaje, ale šípkového.
6: Ano, někdy se to stane, když to člověk uváděl, tak ale nesmějte hnout brvou. Ano.
5: Šípky jsou zdravější, i když některé šípky jsou také pro zdraví určené.
6: Jasně.
5: Tak toto bychom
6: bych to nerozváděl potom.
5: Ne. Ano, ale co rozvedeme, je debata s našimi posluchači. Jestli chtějí dál Petra Náružného s Jiřinou Bohdalovou, anebo Jana Líbíčka. To je zajímavý souboj.
6: Těžká váha proti
5: Jan Líbíček
6: tomu.
5: Tady často ano. Nebývá, ano. Ale zase sestava Nárožný-Bohdalová taky není tradiční.
6: No.
5: Tak co vy na to? Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
7: Hroslav z Karviné, dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den pro vás, Pavle.
5: Dobrý den.
7: Já vám dávám hlas panu Líbíčkovi.
5: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
6: Děkujem.
5: Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Ulma.
5: Zdravím. Díky.
8: A chlapi, já bych tež hlasoval pro pana Líbíčka.
5: Děkujeme pěkně, ano. Naslyšenou.
8: Zbytek ne, díky, nasklen.
5: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Dobrý Já bych den. Prosila Ačko, zdravím vašeho hosta a miluju jeho retro písničky.
6: Děkuji.
9: Moc dlouho vysílejte a často. Děkuji.
5: Děkujeme. Děkujeme. Naslyšenou. Tak potěšená posluchačka nejedna určitě.
6: Dobré, jsem rád.
5: Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, tady Marie Vencence u Zruče. Mm-hmm. A úplně a chtěla bych Ačko.
5: Ačko, píšeme si váš hlas. A děkujeme pěkně i za pozdrav. Dobrý den, kdo je tady?
11: Dobrý den, tady je Ivana z Brna. Já vás všichni zdravím, oba dva teda u přijímače. Jsem ráda, že byla krásná písnička, retro písnička. Velmi se mi taky líbila a hlasuji pro pana Líbíčka.
5: A my vám děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, další bude ještě tento hlas. Dobrý den. Haló, haló.
6: Haló?
12: Ano, dobrý den.
5: Dobrý den.
12: Já vás zdravím všech, oba dva, prosím. A chtěla bych se zeptat pana Ulma,
6: ano.
12: Jestli nemůže zrealizovat nový kufr.
6: Ježišmarja.
5: To by bylo práce, jako na kostele.
6: Já opravdu nevím, protože do stejné vody nestoupí stejnou nohou, takhle, jak se to praví v tom starém...
12: Dvakrát do jedné vody.
6: Ano, staré přísloví.
5: No tak, třeba nám zopakují některé starší díly.
12: Úspěch, a teď to bude mít taky ten úspěch.
6: No teďka je spousta pořadů, takže víte, ono je to takové více.
12: To je škoda. Tak vás ještě jednou zdravím a přeju hodně zdravíčka a prosím pěkně Ačko.
5: Děkujeme. A kdo pak volal, křestní jméno stačí? Tak už se nedozvíme.
6: Ne.
5: Ale řekla to hezky paní posluchačka. Jinak, Aleši, když jsme začínali tou statistikou, já tedy statistiku mám.
6: Aha.
5: Kufru bylo prý za těch 13 let odhadem 500 až 600 dílů.
6: No to je možný.
5: Od roku 92 do roku 2004. Let, no. A 4 TT jste získali s kufrem.
6: Jo,
5: no.
6: To jo.
5: No a ještě jedna věc ještě mě zajímá. Tam byly ty 4 části v kufru. Slova, předměty, pantomima a finále.
6: A finále.
5: Kterou z těch disciplín jste měl nejraději?
6: No,
5: Na kterou jste se vždycky těšil nejvíc, nebo víc, než na ty ostatní?
6: Samozřejmě ta pantomíma byla dobrá.
5: Co předváděli profese?
6: Jo. Na to tam už to bylo taky nervózní ke konci, jak už byli oba dva a dali, kdo se chtěli tam vyhrát, objeví no, na jasně. tom a tohle. Hmm. Ale řekl bych, že tak ty prostě... Ty předměty bych řekl tak, že byly výborný, no.
5: Já myslím, že lidé mají zafixovanou...
6: To nám posílali pořád, no.
5: Tu hlášku, nevím, dál. Jo, to bylo u těch hádání slov. Kdy byly nápovědy a mělo se typovat nějaké slovo.
6: Řeknu vám, co říkal vždycky Zedníček.
5: Co říkal?
6: Když nevěděl, jak dál, tak říkal, Aleši, co tam máme teď? Ale tohle je přesně jak...
5: Nepotřeboval scénář, měl
6: ne,
5: Aleše Ulma.
6: To měl mě, ano.
5: Přímo autora.
6: Ano,
5: dobře. Ano. Tak jsme zavzpomínali alespoň takhle na legendární kufr a máme sečteno mezi tím Petr Nárožný s Jiřinou Bohdalovou léčí padání vlasů.
13: Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
14: No vidíte, ona mě za váma poslala, teďka jsem jenom směje. Ale... Dokonce mi nedává, ale... že prejdělám ostru před návštěvama. No ano.
13: Nerozumím.
14: Víte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů, no, rozumíte, no. jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
13: Ale no tak, no tak.
14: Je to prej ze švestek?
13: Ale ne, já no tak takovým napatlený. Řečem, já, no. ne, takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
14: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, no protože ano. já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
13: Proč?
14: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
13: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin, ne, jo?
14: Ráno nebo večer?
13: Večer,
14: no.
13: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
14: Moment, jo? já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, no.
13: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním. Levou na pravém, levou.
14: Ne, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
13: No
14: a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku politi tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
13: No počkejte.
14: Čím budu rozdávat?
13: No jo, počkejte. Poté půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
14: Na půl hodině.
13: A ležíte na břiše. To je jedno, na které straně, jo?
14: Já myslím.
13: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
14: Dešťovou vodou.
13: A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě...
14: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce v malé zahrádce, rostou tam tři vlasy, ne?
13: Ale no jo, no tak to je... S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
14: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
13: No... Samozřejmě.
14: Víte co?
13: A jak ráda.
14: Já radši zůstanu plešaty.
15: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak přátelé, vlasy doléčeny, teď Petr Novotný a Jan Libíček jsou tu proti sobě pro vás v závěrečném souboji dnešní první říjnové humoriády s hostem Alešem Ulmem. Tak si vyberte humor mezera A, hlas pro Petra Novotného, humor mezera B, SMSka pro Jana Libíčka. 90 011 04, tam pošlete SMS v ceně 4 koruny, telefon 731 800 900 podle vašeho tarifu.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, finálový souboj v dnešní humoriádě Petr Novotný nebo Jan Libíček. Otázka i na vás. Dobré odpoledne. Haló.
2: Dobré odpoledne, pánové.
1: Dobrý den.
2: Je vás Petr Zahraty.
1: Dobře.
2: A? Pana Norice, ustavatelého.
1: Máme zapsáno, děkujeme, Ačko od vás. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Pepa ze Žace. Rád bych sem oba pozdravil.
1: My zdravíme též.
4: Taky zdravím.
3: A? Co se týče toho kufru a tý pantomimy, tak nemůžu zapomenout na pana Rychlého, když dělal tuleně.
4: Jo,
1: si pamatuju, já dokonce. Ale tak určitě to bylo veselé, když do dneška to máte před sebou, před očima.
3: No tak se tam s sebou plesklo a čal tam dělat tuleně.
1: Josefe, kam přitulíme váš hlas? A nebo B?
3: A já bych sem chtěl hlasovat pana Libíčka.
1: Ano, máme zapsáno, děkujeme. A ještě vy, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta z Trhových Svinů.
1: Franto, koho jste si vybral?
5: Já bych vdal pana Libička.
1: Zapsáno.
5: Chci pozdravit traktoristu Sisíka Stodně, ať maká na důchodce.
1: Dobře, tak.
5: Mějte se na skle.
1: Mějte se
4: jo, dobře.
1: Na skledanou. A jdeme to sečíst. Jan Libíček tady bude a zloděj aut Silvestr 1970.
6: Šéfe, promiňte, nemáte zápalku?
7: Ne.
6: No vadí, já to budu bagovat. No. Promiňte, že obtěžuju, já... Nepotřebujete reflektory k autu, co?
7: Ne, já mám oba dva reflektory.
6: Jo, vy máte, jo. Tady zadní máte, že jo?
7: Jak to?
6: A víte, jak vykrádají auta parkovaný na ulici, co když vám je někde ukradne?
7: No to je pravda, ty.
6: No vidíte.
7: Nějakou lampu do rezervy, to bych si teda mohl koupit.
6: Teda. No to bych řekl.
7: No, ale co když bude kradená?
6: No, prosím vás, nebojte cimprli, kradená, no. V obchodě novou neseženete, kdybyste si paty ušoupal. A bez lampy spoku nevídete.
7: No to je pravda. To...
6: No tak.
7: A vy máte nějaký reflektor?
6: Jo, ještě je to přimontovaný, ale to je velmi maličko.
8: Vy jste zloděj? Člověče, to byste se mohl teda stydět.
6: No se stydím, co si... Je to trapný, ale co mám dělat, nějak se živit musím, že jo?
7: No jo, to je pravda, tak dělejte, já nic nevím a...
6: Hotovo, šéf.

0: Já si tu svoji lampu asi od vás koupím.
1: No, to vám radím, to máte vyzkoušený, funguje to, že jo, je to obrovský. Taky vám můžu nabídnout šéfe stíranček, levně, za 50 Kč plus, co?
0: Taky můj?
1: No jistě, co pak, nefunguje?
0: Ale jo, funguje.
1: No a ještě disky a je to hotový, že?
0: Člověče, disky není to vrchol?
1: No prosím, já se nemnosím.
0: Není to moc nějak?
1: Já se nemnosím, šéfe, rozumíte, mě to jedno. Já vám jenom nabízím, že kulantně jako obchodník. Ale upozorňuji vás, že když ty disky vám ukradnu, jo, tak tomu typu vozu je neseženete, nikdo. Přitom jde oblbý 4 kila, oblbý 4 kila.
0: 4 kila, no to je všechno, co mám, člověče,
1: no, vidíte, to stačí, děkuji, no a spokojní jsme oba, ne?
0: To je hruza, to je, kam se člověk podívá, samej zloděj. Se nám ta zlodina rozmáhá. To by se člověk pomalu bál, že jo? Tohle.
1: Šéfe, poslíšte, já vám něco řeknu. Ať nechtějte, aby vám ty peníze tady v opovržení mrzku mnohá, rozumíte? Já vám něco řeknu, že víčku, jo? Kdyby nebyli lidi jako jste vy, co kupujou kradený věci od nás zlodějů, jo? Tak by nebyli ani zloději vy. Zdravíčku.
2: To je závěr naší humoriády. Zdravíčko přejeme Aleši Ulmovi.
3: A já přeju zdravíčko všem.
2: Buďte tak zdraví. A smích uzdravuje a léčí. Tak ano. Buďte s námi i zítra v humoriádě. Těšíme se na to. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.
3: Děkuju, nashledanou.

písničku už stokrát přespívám.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně představí příští týden průmysl od obráběcích strojů po humanoidní roboty. Na Přerovsku platí zákaz odběru vody z řek a potoků až do konce října. Vláda ustála hlasování o nedůvěře. Dál bude vládnout s podporou dolní komory parlamentu. A dnes čekáme převážně polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně představí téměř 1400 firem z 39 zemí. Včera to oznámili organizátoři. Veletrh začíná příští úterý. Na každoroční akci pořádané na brněnském výstavišti ukážou firmy i výzkumníci během 4 dnů novinky od obrábění a svařování až po umělou inteligenci a robotiku.
3: Každý druhý vystavovatel přijíždí ze zahraničí, jsou zde zastoupeny firmy z celého světa, což potrhuje unikátní pozici veletrhu v rámci regionu střední a východní Evropy.
4: Říká ředitel veletrhu Michalis Buzios. Letošními tématy budou umělá inteligence, digitalizace a robotizace. Doplňuje Lukáš Smelík, zakladatel veletržního projektu Roboty.
5: Samotná robotizace se změnila, je to dneska více o digitalizaci, prolínání s umělou inteligencí a ten tradiční průmyslový robot dostal humanoidní tvar.
4: Návštěvníci uvidí například prvního českého humanoidního robota pro průmysl. Veletrh začíná v úterý 6. října na brněnském výstavišti. Marek Hensel, Český rozhlas.
2: Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je nepříznivá hydrologická situace v regionu. Pokračuje mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
6: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníku a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Omezení má chránit vodní toky a jejich ekosystémy v období mimořádně nízkých průtoků.
2: Opozice ani na podruhé nesvrhla vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo podle očekávání všech jejich 83 přítomných poslanců. Potřebovali ale 101 hlasů. Opozice vyvolala hlasování kvůli obavám, že kabinet hazarduje s národní bezpečností. Kritizovali třeba výši schodku státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešený střet zájmu Andreje Babiše. Debata trvala dohromady 3 jednací dny. Jak může hraní videoher pomáhat duševnímu zdraví nebo jak dosáhnout takzvané digitální rovnováhy, se dnes dozví návštěvníci Prague Festu v Brně. Psychologové, psychiatři, mediální tvůrci a výzkumníci věnující se dopadům digitálních technologií na psychiku, o nich od 9.30 do 10 do večera povedou řadu přednášek a diskuzí ve Vaněk Galerie a Café Prague, upřesňuje organizátor Vít Kratochvíl.
7: Třeba paní Kartíšková z organizace AI dětem se bude zaměřovat právě na to, jak pracovat s umělou inteligencí s dětmi, aby co nejméně škodila a co nejvíc pomáhala a vlastně rozvíjela. Podobně doktorka Feinerová má přednášku s tématem využití virtuální reality v psychoterapii úzkostných poruch.
0: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně polojasno, místy i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vát bude mírný, jihovýchodní až jižní vítr. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda omezuje provoz na dálnici D1 na kilometru 157 ve směru na Brno. Dlouho se ale nezdržíte, je slabý provoz. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dobré ráno, Moravo, je 5 minut po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili v pátek 2. října roku 2026. Písničky, které nestárnou, vám budou dělat společnost od samotného počátku, Hej pane disc jockey zaspívá kapela Balet a o tom, že slámu v botách nosí, se nám bude zpovídat Michal Tučný. Dnes je 2. října, svátek slaví Oliver a Olivie, hrát jim budeme po 8. hodině a dnešek je 275. dnem letošního roku. Dokonce do Silvestra už zbývá pouhých 90 dnů. Pavel Kašpar u mikrofonu, pochutnejte si na snídani a ať vám pátek co nejpříjemněji ubíhá. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

zpíval Michal Tučný, je 5 hodin a 11 minut, tady je Český rozhlas Brno. Dnešek je Mezinárodním dnem nenásilí, slaví se od roku 2007 jako výročí narození indického duchovního vůdce Mahatma Gandhiho. 93. narozeniny by dnes oslavil zpěvák s nezaměnitelným baritonem a neméně charakteristickou holou hlavou Karel Hála. K jeho písničkám se během dnešního rána určitě vrátíme. V roce 1938 začalo obsazování části Československého Těšínska polskou armádou. Před 82 lety byl zastřelen Vojtěch Boris Luža, generál účastník prvního a druhého odboje, rodák z Uherského Brodu. Na konci 30. let vykonával funkci zemského vojenského velitele pro Moravu a Slezsko. Působil v ní až do zářijové mobilizace Československé armády v 38. Před rovnými 80 lety odešel do spisovatelského nebe spisovatel i novinář Eduard Bass. Účinkoval ve slavné Červené sedmě a proslul zejména knihami Klapzubova jedenáctka a Cirkus Humberto. 78. narozeniny dnes oslaví Olga Matušková, rozená Blechová, manželka Valdemara Matušky. Ve stejný den se narodil taky český herec Petr Štěpánek z proslulého hereckého rodu. Před 61 lety byla v Brně operou Příhody Lišky Bystroušky slavnostně otevřena budova Janáčkova divadla. Projekt budovy vypracoval ateliér Stavoprojekt Brno a původní název divadla zněl Janáčkovo divadlo opery a baletu. Mimochodem ve stejný den se také narodil moravský herec Josef Polášek. A abychom u divadla zůstali, tak přesně před 22 lety byl slavnostně zahájen provoz nové hudební scény Městského divadla Brno muzikálem Hér. A před 11 lety odešel také na věčnost herec Lubomír Lipský. A skončíme ve světě muziky. 75. neuvěřitelné narozeniny dnes oslaví Sting vlastním jménem Gordon Summers. Začínal kdysi v jazzových kapelách, jeho tatínek byl mlékař a odmala chtěl, aby mu Sting pomáhal a teprve až na konci svého života ocenil to, jakým způsobem umí výborně hrát. Sting se nakonec stal proslulým nejen díky kapele Police, ale i díky své solové kariéře. Má celkem 6 dětí, spoustu Grammy a spoustu podařených písníček. A nakonec se vlastně k principu Police vrátil i v posledních letech, kdy se svým projektem Sting 3.0, kdy se také představil v Praze, opět hraje pouze ve třech. My si Stinga připomeneme z jeho solové kariéry jeho velmi slavnou písničkou Fields of Gold. Je to k nevíře. Sting má 75. Všechno nejlepší.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 18 minut. Teploty na jihu Moravy v tuto chvíli se pohybují v rozpětí od 5 do 13 stupňů Celsia. 5 stupňů tedy nejchladněji v tuto chvíli v Pohořelicích, ale také v Lednici a v Ivanovicích na Hané. V Brně je kolem 7 stupňů Celsia v Žabovřeskách, ale třeba v Tuřanech je 12 stupňů. Takže rozdíly jsou dnes opravdu velké. A předpověď pro dnešek čekáme převážně polojasno, místy s průsvitnou oblačností, a to zejména na západě. Na východě kraje může být i skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes opět stejné jako včera, 21 až 24 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní až jižní vítr do 20 km za hodinu bude odpoledne zvolna slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které vyjde v 6 hodin a 54 minut, zapadne 3 minuty po půl sedmé. Dobré ráno přejeme.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Život plyne dál,

0: Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 22 minut. Na brněnské policisty se obrátila 52letá žena, která skončila po alternativní zdravotní terapii s modřinami. Kriminalisté vše prověřují kvůli podezření ze spáchání trestného činu. Hledají další klienty, kteří se obdobných sezení účastnili. Žena vyhledala pomoc organizace nabízející alternativní terapeutické postupy určené lidem s psychickými obtížemi. Tvrdí, že ji nutili zaujímat určité tělesné polohy a následně na ní působili fyzickou silou a různými předměty. Kriminalisté proto prověřují okolnosti případu i to, zda byli klienti s postupem předem dostatečně seznámeni a vyslovili svobodný a informovaný souhlas. Jihomoravští policisté kvůli očekávanému příjezdu účastníků celoevropského srazu tuningových vozidel od včerejšího rána monitorují hlavní příjezdové trasy do České republiky. V Praze a v Brně se má dnes a zítra uskutečnit ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. Pod zvýšeným dohledem policie na jihu Moravy jsou především dálnice D1 a D2 a další významné silniční tahy. Největší nápor aut projíždějících přes Jihomoravský kraj směrem do Prahy očekává policie dnes. V sobotu se podle dosavadních informací mají účastníci akce přesunout do Brna. Policisté se zaměří na bezpečnost silničního provozu a také dodržování předpisů. 5 hodin a 23 minut, to je aktuální čas. No a vedle už připravuje taky zprávy David Hasman. Těšte se.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Začíná sezóna akutních respiračních infekcí. Podle dat hygieniků je na Jižní Moravě 1205 nemocných na 100 000 obyvatel. Jde o pacienty, kteří vyhledali pomoc lékaře. Nejvíce nemocných je mezi dětmi a mládeží. Většinu onemocnění způsobily hlavně rinoviry. Hráz Brněnské přehrady je od úterý uzavřená pro pěší, cyklisty i auta. Důvodem je její rekonstrukce, která potrvá do konce příštího roku. Lidé ale hráz i přes zákaz přecházejí. Místo proto kontrolují hlídky brněnských strážníků. Přes vodu se pěší a cyklisté dostanou po lávce u fotbalového hřiště v Kníčkách, která je vzdálená asi 800 metrů. Studenti pobočky třebíčské hotelové školy v Náměšti nad Oslavou mají opravené učebny. Budova získala zateplení, jsou v ní nová okna, dveře, vzduchotechnika nebo osvětlení. Její zřizovatel Kraj Vysočina dal za stavební práce téměř 49 milionů korun. Nové prostory slouží výuce kadeřníků, kuchařů a číšníků. Ve dvou podlaží má pobočku i tamní základní umělecká škola. Lidé mají dnes poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Čas na to mají do dnešní 16. hodiny. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. A počasí na jihu Moravě dnes čekáme převážně polojasno, místy i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1, čekejte silnější provoz kolem Brna ve směru na Vyškov. Zpomaluje se u odbočky na centrum a Mikulov na kilometru 194 a potom se kilometr jede pomalu až k zúžení na kilometr 195. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 40 minut. Možnost zajít si do kavárny je na toaletu, aniž byste si museli objednat kávu, nově nabízí v Břeclavi. Město chce přispívat těm podnikům, které své toalety zpřístupní kolem jdoucím. A do projektu se zapojila první kavárna.
1: Dobrý den, můžu si tady odskočit na záchod?
2: Ano, jasně, můžete. Super, díky.
3: Takhle jsem si mohla zajít na toaletu v Břeclavi v jedné z kaváren v centru města, aniž bych musela být zákazník. Podobně tuto možnost využila Patricie Leflerová s malou dcerkou.
2: Já myslím, že je to určitě fajn možnost, protože je tam i přebalovací pult, takže když někdo jde třeba s malým miminkem, tak tam může právě přebalit a nemusí přebalovat někde venku na dece v kočárku a tak.
3: Kavárna v centru města je totiž nově zapojená do projektu WC gratis. Podle majitelky podniku Sylvie Turečkové, lidé, kteří si přijdou jen odskočit, zátěž nejsou.
4: Dokonce to jakoby i vítáme, ať ta toaleta je využitá, takže jsme na to kývli jednoznačně.
3: Navíc dostanou od města za takovou službu každý měsíc 2000. Podle mluvčí města Ivany Solaříkové je to pro město stále výhodnější, než vybudovat a provozovat nové veřejné toalety.
5: My jsme měli na Kufnerově nábřeží vlastně veřejné toalety, které fungovaly v minulosti, ale ty náklady tam byly ohromné, protože ty náklady na ten personál plus ten provoz, úklid, to je nesmírně ekonomicky náročné. Zvažovali jsme třeba i nějakou možnost samoobslužného využití těch toalet, ale to se zase pojilo s vandalismem, nebo nám tam chodili bezdomovci a lidé pak stejně měli obavy ty toalety využívat.
3: Město se inspirovalo ve Znojmě, kde stejný projekt funguje od loňska. Každému z 8 zapojených podniků město ročně přispívá na provoz toalet 24 000 korun. Podobně se systém osvědčil taky v Hradci Králové a nebo v Jihlavě. Naopak neúspěšný je v centru Brna.
6: My máme dotační program FreeWC vypsaný od roku 2017. V současné době je do něj zapojen jeden provozovatel. Zájemce, který se do programu zapojí, tak získá ročně dotaci ve výši 10 000 korun.
3: Doplnil mluvčí Brna středu Michal Šťastný. Radnice si nízké zapojení vysvětluje obavou podniků z toho, že by toalety znečistili například lidé bez domova nebo pod vlivem návykových látek. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Přesně ve 6:15 střídá Františka Nedvěda na vlnách Českého rozhlasu Brno Pavel Kašpar s aktuální předpovědí počasí. Teploty na jihu Moravy dnes po ránu v hodně širokém rozpětí. Od 5 až do 13 stupňů Celsia a i třeba v rámci Brna jsou hodně velké rozdíly. V Žabovřeskách 7 stupňů, v Tuřanech 12 stupňů Celsia. A předpověď pro dnešek převážně polojasno, místy s průsvitnou oblačností, zejména na západě. Na východě kraje může být i skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes stejné jako včera, 21 až 24 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní až jižní vítr. Do 20 km za hodinu bude odpoledne zvolna slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vychází v 6 hodin a 54 minut, zapadne 3 minuty po 6:30. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 50 minut. Čas na další pravidelnou rubriku v našem vysílání. Za chvíli si povíme o vodě, kdy nám může škodit, prozradí právě teď Martin Písařík v dalším vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě

0: rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Praze a Brně má být dnes a zítra ilegální sjezd tuningových aut. Policie posílila hlídky. Lesníci z Velké Bíteše inspirují svým řešením kůrovcové kalamity odborníky z celého světa. Ministerstvo financí chystá změny ve vymáhání dluhů za sociální a zdravotní pojištění. A dnes čekáme převážně polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Do Česka míří tisíce řidičů na ilegální celoevropský sjezd tuningových aut. Uskutečnit se má dnes a zítra v Praze a Brně. Policie kvůli tomu připravila rozsáhlé bezpečnostní opatření. Účastníci minulých srazů v jiných evropských zemích totiž ohrožovali bezpečnost na silnicích, pořádali nelegální závody a narušovali veřejný pořádek. Jihomoravští policisté zvýšili dohled na hraničních přechodech, dálnicích, významných silnicích a monitorují taky odpočívky nebo čerpací stanice. Vedoucí jihomoravských dopravních policistů Marek Kalousek nabádá ostatní řidiče k opatrnosti.
4: Ty tuningové vozidla jsou většinou upravená. Můžou to být od určitých osvětlení, třeba podvozku, budou hlučnější ty vozidla a na první pohled by měly být identifikovatelný. Když řidič někoho takového potká a nebude se chovat tak, jak by se řidič běžné provozu měl, opravdu se nesnaží ty vozidla nějakým způsobem blokovat, to už je na starosti těch hlídek, aby zasáhli v případě, že to bude potřeba.
2: Odborníci z Evropy i ze světa jezdí na exkurze do lesů u Velké Bíteše. V dobách kůrovcové kalamity tam totiž vsadili na přírodní obnovu lesa namísto těžby a zalesňování. V tuto chvíli už tvoří 80% lesů listnaté stromy. Přirozená obnova se podle lesního hospodáře Jiřího Nohela vyplatila i finančně.
5: Vlastně už je to více jak 20 roků, co jsme tady všechny břízy a listnaté stromy zachraňovali a vlastně jsem je zakázal kácet a ty už dneska jsou krásně prodejné, protože 1800 korun stojí dneska atrotu na březové vlákniny. Tak zkuste za toto prodat smrkovou vlákninu, to neprodáte. A my té bříze máme opravdu hodně.
2: Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje od roku 2028 ministerstvo financí. Slibuje si od nich úspory jak pro orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky, říká mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová.
6: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
2: Exekutorská komora plánované změny kritizuje s tím, že se pravděpodobně sníží úspěšnost při vymáhání. Ministerstvo financí to popírá. Na kroměřížském výstavišti dnes začíná tradiční výstava Flora podzim, která potrvá do neděle. Doprovodný program je inspirovaný kulturou Orientu. Součástí je i výstava 50 bonsají ze soukromé sbírky, kdy nejstarší exponát má víc než 500 let. Chybět nebudou přednášky o řezu ovocných stromů, dušičkové vazby, ukázky tvarování bonsají pro začátečníky nebo ukázky tradičního japonského umění aranžování květin ikebany.
3: Počasí.
2: Na Jihomoravě dnes čekáme převážně polojasno, místy i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dálnice D1 z Prahy do Brna za exitem Tasov obezřetně na kilometru 157. V odstavném pruhu tam došetřují nehodu, kolem se zpomaluje. A na D1 před Brnem směrem z Prahy se prodlužuje kolona kamionů před zúžením u D2. Teď začíná u exitu 178 Rosice v pravém pruhu. Kolem sjezdu 182 Popůvky se krátce brzdí v levém pruhu. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krásný den vám všem, milí posluchači. 5 minut po 6. hodině je s vámi Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste si nás naladili v pátek 2. října roku 2026. Do konce roku už chybí pouhých 90 dnů. Svátek dnes slaví Olivie a také Oliver a dnešek je také Mezinárodním dnem nenásilí. Navíc je to Světový den úsměvu, což bychom dnes měli opravdu zúročit. Usmějte se na ty lidi, které máte rádi a možná třeba i na ty, které potkáte jen tak mimochodem. A pokud máte rádi dobré jídlo, tak určitě oceníte, že dnešek je také dnem ovoce a zeleniny, takže neměli byste zapomenout něco z toho ke své snídani zařadit. Nebo třeba k obědu, to už záleží na vás. Písničky, které nestárnou, vám budou dělat společnost už od začátku. Ve svých rukou budou zpívat Plavci, Hořeli padaly hvězdy, to už bude Michal Šindelář. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať se vám dneska všechno podaří.
3: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 12 minut. S jednou z nejhorších sklizní kukuřice za poslední roky se potýkají zemědělci na Hané. Dosavadní výnosy jsou oproti normálu nižší v řádu desítek procent a nízká je i kvalita zrn. Důvodem je patrné letní počasí a dlouhodobý nedostatek srážek.
1: Když to oloupneme, tak vidíte, že to je jako ozrněné, ale velikost té palice je taková, dá se říct, střední, bývají větší, nebo někdy bývají dvě, ale prostě tady je jedna a jsou takový menší prostě. To je vidět i na tom zrnu, vidíte, jak je to takové zaschnuté, když to naloupeme z toho, že to není takové jako baculaté prostě tady, když to vezmu z větší zálky.
2: Takže zkrátka na první pohled je vidět, že ten rok prostě
1: nebyl. Byl slabý, prostě když neprší, tak to neroste.
3: Kukuřičné palice si na poli prohlížíme s agronomem Martinem Rostou ze zemědělské společnosti Palomo z Loštic na Šumpersku. Začíná tu další část sklizny kukuřice a zemědělci ji teď sklízí takzvaně na zrno. Kukuřici na siláž, kterou využijí na krmení dobytka, už z polí odvezli.
1: Výnos silážní kukuřice byl asi o 40% nižší, než jsme v minulých letech byli zvyklí.
3: V desítkách procent počítají ztráty u kukuřice taky v Těšeticích na Olomoucku, pokračuje předseda představenstva společnosti Těšetická zemědělská Petr Kopecký.
4: Velmi jsme se obávali o výši výnosu a kvalitu té kukuřice. Nakonec množství nebylo až tak špatné, jak jsme si mysleli, protože jsme sklidili 42 tun silážní kukuřice po hektaru při průměrné sušině 36%, takže oproti tříletému průměru, rok 23 až 25, kdy byl náš průměr 52 tun, tak je to o 20% méně.
3: Sklizeň kukuřice na zrno zemědělce v Těšeticích ještě čeká.
4: Zbývá nám ještě sklidit zhruba 40 hektarů kukuřice na zrno. Je to méně, jsme plánovali, protože když jsme sklidili méně silážní kukuřice, méně z hektaru, tak jsme potřebovali sklidit větší plochu, aby jsme se dostali na to množství, které potřebujeme pro výživu dobytka. Takže máme ještě zhruba 40 hektarů kukuřice na zrno a tam bohužel ten výnos bude velmi špatný, se obávám. Tam odhadujeme tak 5 až 6 tun po hektaru, což je, dejme tomu, 50% průměrné sklizně.
3: Do sklizně kukuřice na zrno se zemědělci v Těšeticích pustí za 2 až 3 týdny. Z Těšetic Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 19 minut. Čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy dnes po ránu v opravdu hodně širokém rozpětí. V tuto chvíli od 5 do 12 stupňů Celsia a těch nejvyšších 12 stupňů je v Dyjákovicích nebo v Tišnově Hájku. Velké rozdíly jsou i v rámci samotného Brna, v Žabovřeskách třeba 7 stupňů a v Tuřanech 12. A jaké bude počasí? Dnes bude převažovat oblačno, občas i polojasno, většinou průsvitnou oblačností, která se začne zmenšovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 21 do 24 stupňů Celsia a mírný jihovýchodní vítr nás bude schlazovat do rychlosti 20 km za hodinu. Odpoledne pak bude zvolna slábnout. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce to teprve vyjde zhruba za půl hodiny v 6 hodin a 54 minut. Zapadne 3 minuty po půl sedmé. Dobré ráno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zpíval vám Karel Kahovec společně s kapelou Flamengo, je 6 hodin a 24 minut. Nebývale vysokou hodnotu alkoholu naměřili strážníci městské policie Brno v půlce září muži na Křenové. Hodnota, teď se podržte, 5,7 promile. Lídku hodně překvapila. Muž se stal neslavným rekordmanem. Takové hodnoty už znamenají akutní otravu. Muž byl však paradoxně při vědomí. Lídka proto namísto přivolala záchránku, která muži pomocí kapaček hodnotu snížila natolik, že byl schopen převozu na záchytku. Strážníci řeší opilé osoby denně. Nejhorší je situace v blízkém centru města kolem hlavního nádraží na Benešově ulici či na Dornichu. Více informací, včetně zajímavé reportáže, najdete v článku Zdeňka Truhláře na našem webu brno.rozhlas.cz. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám hezký den.

0: Těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně představí téměř 1400 firem z 1339 zemí. Včera to oznámili organizátoři. Veletrh začíná příští úterý. Na každoroční akci pořádané na brněnském výstavišti ukážou firmy i výzkumníci během 4 dnů novinky od obrábění a svařování až po umělou inteligenci a robotiku. V Břeclavi můžou lidé nově zdarma využít toaletu v jedné z kaváren v centru města. Jde o první podnik zapojený do projektu WC Gratis. Odskočit si můžou i lidé, kteří si v kavárně nic neobjednají. Město chce do projektu postupně zapojit i další podniky. Na provoz toalet bude přispívat 2 000 korun měsíčně. Podle radnice je to levnější než provoz vlastních veřejných záchodů. Dvě nové sanitky budou od října sloužit záchranářům nemocnice v Novém městě na Moravě. Vozidla za skoro 4 miliony korun nahradí ta starší a opotřebovaná. Z nich jedno nemocnice využívá už více než 20 let. Novoměstská nemocnice má ve svém vozovém parku celkem 18 sanitek. Jak může hraní videoher pomáhat duševnímu zdraví nebo jak dosáhnout takzvané digitální rovnováhy, se dnes dozví návštěvníci Prague Festu v Brně. Psychologové, psychiatři, mediální tvůrci a výzkumníci se budou věnovat právě dopadům digitálních technologií na psychiku. Návštěvníci se dozví například o využití virtuální reality při léčbě úzkostných poruch nebo o výuce bezpečné práce s umělou inteligencí pro děti. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme převážně polojasno, místy i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy teď kolona kamionů v pravém pruhu začíná za exitem Domašov na 71. kilometru a u sjezdu 182 Popůvky brzdí i osobní auta v levém pruhu. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Shania Twain svým křehkým hlasem, je 6 hodin a 38 minut, tady je Český rozhlas Brno. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. No a dnes si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat, sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že

0: však blbec litovat.
1: Počasí. I my vás máme rádi, za 2 minuty bude 6:45 na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je tu pro vás předpověď počasí. Rozpětí teplot na jihu Moravy dnes po ránu opět velmi široké, mezi 5 a 12 stupni Celsia. 5 stupňů třeba v Pohořelicích nebo v Lednici, 12 stupňů v Tišnově Hájku nebo v Diákovicích. A předpověď pro dnešek, převažovat bude oblačno, občas i polojasno, většinou průsvitnou oblačností se začne večer částečně zmenšovat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní až jižní vítr do 20 km za hodinu bude odpoledne zvolna slábnout. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce teprve vyjde v 6 hodin a 54 minut. Zapadne 3 minuty po 6:30. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Během 40-denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupily dvě milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tak to byl tip na snídani od Ivana Hlase, Malagelo, 6 hodin 48 minut. Před sedmou tradičně přehled očekávaných událostí spjatých s dneškem, tedy pátkem 2. října. Dnešek je poslední den před dalšími změnami provozu na přestavované křižovatce D1 a D2. Dnes tam provoz omezí přípravy na sobotní otevření rampy, kterou se řidiči napojí z Prahy na Bratislavu, a uzavření nájezdu od Bratislavy na D1 směrem na Ostravu. V České republice se dnes a zítra má konat legální sjezd až tisíců tuningových aut. V pátek mají být automobily v Praze, v sobotu v Brně. Policie kvůli srazu speciálně upravených vozů připravuje rozsáhlé bezpečnostní opatření. V letovické nemocnici dnes otevřou zrekonstruované půdní prostory a novinku představí i v Kuřimi, kde je zprovozní stadion modernizovaný za 150 milionů korun. V sedmém kole hokejové extraligy dnes HC Kometa Brno hostí Mladou Boleslav a v Brně dnes také začíná festival Prague Fest 2026. Zaměří se na téma duševního zdraví v digitálním světě. Zprávy pro vás připravuje David Hasman a ty další tu budou za 10 minut. One me talking to me last night.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Do Česka dorazilo už více než 500 tisíc dávek vakcíny proti chřipce. Zlínský kraj chce spolu s dalšími partnery urychlit přípravu lepšího propojení silnic 1/50 a 1/55 u Kunovic a Uherského Hradiště. V brněnské zoo je od tohoto týdne k vidění samec tygra sumaterského. A dnes čekáme převážně polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Dodavatelé pro tuto sezónu zatím do Česka přivezli více než 500 tisíc dávek vakcíny proti chřipce. Pro seniory bude letos k dispozici o 30% dávek víc než loni. Očkovací látka pro děti dorazí v listopadu. Podle přednosty kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petra Husy je vhodné období na vakcinaci v říjnu nebo v listopadu.
2: Tak se u toho očeku začíná asi za 14 dní po té vakcinaci a teďka nelze předpokládat, že by se rozvinula epidemie chřipky. Bývá někdy od začátku prosince, pak se to většinou přeruší v průběhu těch vánočních svátků a určitě ta vlna chřipky nebude v listopadu ani v říjnu.
0: Dodávky se zpozdily kvůli tomu, že výrobci museli očkovací látky upravit podle doporučení Světové zdravotnické organizace. Podrobněji se tématu budeme ve vysílání věnovat krátce před 8:30. Zlínský kraj, Uherské Hradiště, Kunovice, ředitelství silnice, dálnice, skupina Omnipol chtějí urychlit přípravu úprav silnic 1/50 a 1/55. Společně podepsali deklaraci, která má pomoct posunout projektovou přípravu a řešit dlouhodobě přetíženou dopravu v oblasti. Jak má nové propojení vypadat, popisuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
3: Součástí řešení má být také nové silniční rameno, které propojí současnou silnici 1/55 v Uherském Hradišti s jejím pokračováním v Kunovicích.
0: Opozice ani napodruhé nesvrhla vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo podle očekávání všech jejich 83 přítomných poslanců. Potřebovali ale 101 hlasů. Opozice vyvolala hlasování kvůli obavám, že kabinet hazarduje s národní bezpečností. Kritizovali třeba výši schodku státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešený střet zájmů Andreje Babiše. Debata trvala dohromady 3 jednací dny.
4: Mimořádná schůze zabrala
0: 7letého samce tygra sumaterského nově uvidí návštěvníci brněnské zoo. Minulý týden tam přijel ze zoologické zahrady Krefeld v Německu. Nový přírůstek je nadějí pro obnovení chovu, který v zoo Brno fungoval od roku 1987 do loňska, kdy zemřela tygřice Satu. Samec je zatím k vidění jen ve vnitřním výběhu. Do zrenovovaného vnějšího by se měl brzy přesunout, vysvětluje mluvčí Jan Bedřich.
5: Chovatelé postupně sledují primárně to, jak se ten tygr chová, jak se jako rychle adaptuje a tím, že to prostředí v tom Brně je pro něj opravdu zcela nové, tak se na to zkrátka zvyká trošku déle, než jsme předpokládali, ale nechceme nic uspěchat, takže předpokládám, že v tom velkém výběhu by se objevil počátkem příštího týdne, ale už teď k vidění normálně je.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme převážně polojasno, místy i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vád bude mírný jihovýchodní až jižní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem z Prahy je roztrhaná kolona kamionů už od sjezdu 168 do Mašov až do Brna k omezení. Za sjezdem na Rosice se kolona kolem z toho 80. kilometru zastavuje i v levém pruhu. Za exitem 182 popůvky se osobní auta zase rozjíždějí. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, krásný pátek, svátek, kabátek, je 5 minut po 7 hodině, tady je Český rozhlas Brno, je pátek 2. října 2026 a zpívat o 7 letech teď budou sourozenci Ulrichovi, Náhle blázen, to už bude zpěvačka Petra Janu a my přidáme soutěž Jak se u nás mluví, pro soutěžní slovo dnes zamíříme do Nivnice a na výherce dnes čeká kniha Život pod klenbou, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Bohemica Books. No a pravidla jsou jednoduchá, 726465200, to je linka sem k nám do studia, stačí zavolat a vybrat si buď některou z našich možností, a nebo třeba budete znát odpověď. Držím vám palce. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné páteční ráno.
1: Český rozhlas Brno.
8: Jsem světem bloudil a hledal tvůj dům. 7 let jsem světem brousil, jak schudlej král. 7 let jsem světem bloudil a hledal tvůj dům.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin 12 minut, je tu soutěž, jak se u nás mluví. Pro dnešní soutěžní slovo zamíříme na Slovánsko, konkrétně do Nivnice. Jestli pak víte, milí posluchači, čemu se tam říká pinzlík? Co by to mohl být v Nivnici takzvaný pinzlík? Zavolejte 726 465 200, linka sem k nám do studia. Těšíme se na vaše tipy, já jsem zvědav, co dnes tipnete. Tak uvidíme, zkusíme to tady. Tak, tady se nikdo nehlásí, tak zkusíme další. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, tady Marie.
0: Marie, krásné ráno vám přeju, vítejte. Děkuju. Dnešní soutěžní slovo je pinzlík. Marie, tušíte, co by to mohlo být? Pochází to ze slova.
1: Vůbec ne.
0: Tak budeme hádat spolu, taky nevím, co by to mohlo být. Zní to hodně zajímavě. Tak, jaké jsou možnosti? Pinzlík je buď za A pilník na železo, nebo za B hoblík, anebo za C je to označení pro psího křížence. Wow, tak držím palce, Marie, to by mohlo být všechno. Pilník na železo Ačko, hoblík Bčko, anebo je pinzlík označení pro psího křížence. Co myslíte? Čemu se říká?
1: Tak bych dala to Bčko.
0: Líbí se vám Bčko, hoblík. Ej, škoda. Tak hoblík to není. Představte si, víte, co to je? To je ten pilník na železo. Ten, který mně připadal takový nejméně pravděpodobný. Nevadí, zkusíme to příště. Marie, děkujeme za zavolání a krásné páteční ráno přejeme. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Za minutu bude 7:45. Tak těšíme se zase na další setkání s vámi u soutěže, jak se u nás mluví. Bude to v pondělí krátce po 7:00. Jaké slovo budeme hádat, to se dozvíte po víkendu. No a teď už si dáme pěknou klasiku. Village People zaspívají YMCA, tak můžete si ráno zacvičit, my nachystáme počasí. Dobré ráno.

0: Tak jak proběhla ranní rozcvička u vás? Doufám, že jste si zatančili. U Village People je 7 hodin a 17 minut. Neseme vám počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 5 do 11 stupňů Celsia, Lehonce se ochladilo. 5 stupňů je v Lednici, v Brně Žabovřeskách, no a těch 11 stupňů ve Znojmě Kuchařovicích, v Diákovicích a také v Tišnově Hájku. Předpověď počasí pro dnešek, ta slibuje oblačno, občas i polojasno, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní až jižní vítr do 20 km za hodinu bude odpoledne zvolna slábnout. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 6 hodin a 54 minut, zapadne v 18 hodin a 33 minut. Tady je páteční Český rozhlas Brno. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.
2: Pondělí 5. října budou dobré rady na téma podvodných e-shopů. Jako host dorazí František Kotrba z České obchodní inspekce. Zopakujeme si, jaká pravidla platí pro seniory, aby se na internetu uměli bezpečně pohybovat. Jsou slevy vždy výhodné a podle čeho se dá poznat falešný e-shop? O tom všem si budeme povídat, to si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 23 minut, máme pro vás několik tipů na víkend. Městské kulturní středisko ve Vracově a Markéta Vašulková připravili na dnešek besedu o kroji. Začíná v 17 hodin v knihovně v kulturním domě ve Vracově na Kyjovsku a mluvit se bude o tématech, jako jsou proměny vracovského kroje a jejich příčiny. A uvidíte také unikátní filmové záběry vracovjáků z roku 1922. Zahrádkáři z Boskovic zvou tuto sobotu a neděli na 6. ročník výstavy ovoce, zeleniny a výrobků z nich. Zajištěno je samozřejmě i občerstvení a akce se koná v prostorách budovy na Kapitána Jaroše 9335. Vůni zabíjačkových specialit, burčáku, vína, piva nebo medoviny a taky vystoupení hudebníků, šermířů, sokolníků a kejklířů a řemeslné trhy, to všechno nabídnou bohutické podzimní slavnosti, které se konají tuto sobotu na nádvoří zámku v Bohuticích na Moravsko-Krumlovsku. Začíná se v 10 a kromě vyjmenované nabídky najdete také historické vojenské ležení, střelnici, dílničky pro děti a mnoho dalšího. Zahrádkáři z Otnic a divadelní spolek Bratří Mrštíku Boleradice pořádají tuto sobotu divadelní představení Romeo, Julie a tma. Jedná se o dramatizaci známé novely Jana Otčenáška, o tragickém příběhu lásky studenta Pavla a židovské dívky Ester v období Heidrichiády. Inscenace získala řadu ocenění a probojovala se na národní přehlídku ochotnických divadel. Hraje se v Otnickém dělňáku od 19. hodiny. A francouzské sonáty tuto neděli rozezní zámeček Pohansko u Břeclavy. Koncert se koná v rámci Lednicko-Valdického hudebního festivalu a zazní skladby Maurice Ravela nebo Claude Debussyho. Začíná se v 17 hodin. Zprávy pro vás dnes chystá David Hasman a ty další tu budou za 5 minut.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Pri Bohemia Radio, audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morav v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorav.at. Region Morav.at.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Policisté se připravují na dnešní nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Podle jejich informací by se až tisíce řidičů speciálně upravených aut měli setkat dnes v Praze a zítra v Brně. Policie kvůli akci vyšle do terénu dálniční i cizineckou policii a pořádkové jednotky. Nasadí taky vrtulník s termovizí a drony. Po zkušenostech z okolních zemí policisté očekávají, že účastníci sjezdu budou pořádat nezákonné závody na veřejných silnicích a blokovat provoz. Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je podle mluvčí přerovské radnice Lenky Chalupové nepříznivá hydrologická situace v regionu. Lidé mají dnes poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Čas na to mají do dnešní 16. hodiny. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. V Mandloňových sadech v Hustopečích začíná první ročník mandlobraní. Dnešní program je určený školákům, kterých se přihlásilo zhruba 420. Nejprve projdou zážitkovou trasu Hustopečemi a potom se vydají do sadu na 8 stanovišť. Tam se dozví, odkud mandle pochází nebo co se z nich vyrábí. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme převážně polojasno, místy i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy kolony kamionů začínají za Velkou Býteší na 65. kilometru a za sjezdem na Rosice na kilometru 180 zastavuje i levý pruh. Osobní auta se sunou dál za Popůvky. Tolik doprava. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 40 minut. Možnost zajít si do kavárny je na toaletu, aniž byste si museli objednat kávu, to nově nabízí v Břeclavi. Město chce přispívat těm podnikům, které své toalety zpřístupní kolem jdoucím a do projektu se zapojila první kavárna.
1: Dobrý den, můžu si tady odskočit na záchod, že?
2: Jasně, můžete. Super, díky.
1: Takhle jsem si mohla zajít na toaletu v Břeclavi v jedné z kaváren v centru města, aniž bych musela být zákazník. Podobně tuto možnost využila Patricie Lefflerová s malou dcerkou.
2: Já myslím, že je to určitě fajn možnost, protože je tam i přebalovací pult, takže když někdo jde třeba s malým miminkem, tak tam může právě přebalit a nemusí přebalovat někde venku na dece v kočárku a tak.
1: Kavárna v centru města je totiž nově zapojená do projektu WC gratis. Podle majitelky podniku Sylvie Turečkové, lidé, kteří si přijdou jen odskočit, zátěž nejsou.
3: Dokonce to jakoby i vítáme, ať ta toaleta je využitá, takže jsme na to kývli jednoznačně.
1: Navíc dostanou od města za takovou službu každý měsíc 2000. Podle mluvčí města Ivany Solaříkové je to pro město stále výhodnější, než vybudovat a provozovat nové veřejné toalety.
4: My jsme měli na Kufnerově nábřeží vlastně veřejné toalety, které fungovaly v minulosti, ale ty náklady tam byly ohromné, protože ty náklady na ten personál plus ten provoz, úklid, to je nesmírně ekonomicky náročné. Zvažovali jsme třeba i nějakou možnost samoobslužného využití těch toalet, ale to se zase pojilo s vandalismem, nebo nám tam chodili bezdomovci a lidé pak stejně měli obavy ty toalety využívat.
1: Město se inspirovalo ve Znojmě, kde stejný projekt funguje od loňska. Každému z 8 zapojených podniků město ročně přispívá na provoz toalet 24 000 korun. Podobně se systém osvědčil taky v Hradci Králové anebo v Jihlavě. Naopak neúspěšný je v centru Brna.
5: My máme dotační program FreeWC vypsaný od roku 2017. V současné době je do něj zapojen jeden provozovatel. Zájemce, který se do programu zapojí, tak získá ročně dotaci ve výši 10 000 korun.
1: Doplnil mluvčí Brna středu Michal Šťastný. Radnice si nízké zapojení vysvětluje obavou podniků z toho, že by toalety znečistili například lidé bez domova nebo pod vlivem návykových látek. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 7:45 přesně, čas na setkání s našimi pozorovateli. Do Kobylí teď přejeme krásné ráno paní Květoslavě Fridrichové. Paní Fridrichová, vítejte, hezké ráno, jak to u vás vypadá?
2: Krásné ráno z Kobylí, užíváme si krásné babí léto v Kobylí.
1: Ano.
2: S denními teplotami někdy až 25 stupňů. V noci máme dost studené, ve 2 metrech kolem 5 stupňů.
1: Uhum.
2: A přízemní se motá většinou kolem 0. Dokonce jsme zaznamenali už i malý mrazíček, měli jsme -0,2
1: dokonce.
2: U zemi. Jinak je pěkně slunečno, samozřejmě neprší a dost nám fouká, takže se sucho ještě prohlubuje. A dnes ráno máme zatím 9 stupňů, je polojasno, rosa, vane slabý severozápadní větřík, vlhkost vzduchu vysoká, 80%. A loni nám v září napršelo 80 mm srážek, a letos je to jenom 39,3.
1: Aj, tak to je málo.
2: Polovina, málo. Opravdu málo.
1: Tak září už nedoženeme, tak uvidíme, co přinese říjen, i když teď to vypadá, že babí léto minimálně do půlky příštího týdne přinese velmi podobné počasí těm předchozím dnům, tak těšme se, třeba i sprchne mezi tím, bylo by to opravdu zapotřebí. Paní Fridrichová, moc krát děkujeme, přejeme vám do Kobylí krásné říjnové dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Také přeji krásné dny, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. We'll be right back.

0: Je 7:50, tady je páteční Český rozhlas Brno. Při pokusech o emigraci na západ přes železnou oponu zahynuli za komunistického režimu stovky lidí. Kniha Zapomenutí mrtví přibližuje osudy 54 lidí, kteří mezi lety 1948 a 1989 zemřeli na úseku hranice mezi Jižní Moravou a Dolním Rakouskem. Někteří se pokoušeli hranici překonat, jiní u ní zahynuli náhodou. No a já teď vítám ve vysílání prostřednictvím telefonu jednoho z dvojice autorů Luďka Navaru. Luďku, vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno přeji.
0: Když mluvíme o úseku mezi Jižní Moravou a Dolním Rakouskem, o jakou část tehdejší československé hranice přesně šlo?
1: Ta část hranice byla střežena takzvanou Znojemskou brigádou pohraniční stráže. A byl to velmi zajímavý úsek, protože on na rozdíl třeba od té české části, kde byly hory, kde byla Šumava, Český les, tak on je poměrně rovinatý, to pásmo bylo poměrně úzké, ale zase na druhé straně bylo poměrně hodně dobře střežené, čili ta hranice měla určitá specifika, také tam protýkala řeka Dyje, kterou někteří uprchlíci se pokusili využít, čili je to hodně zajímavá část železné opony československé.
0: K tomu zamíří vlastně i moje další otázka, jestli tady tato část železné opony byla pro lidi, kteří se chtěli dostat z Československa na západ, něčím specifická, jestli ji třeba využívali k přechodu hranice častěji než jiné úseky. Co myslíte?
1: Je to vlastně dvojí pohled. Ona se nabízela, byla to taková lákavá jakoby zkratka, tím, že do toho Rakouska bylo mnoha míst vidět třeba z Pálavy, ale na druhé straně se ukázalo, že vlastně ta obtížnost kvůli tomu silnému zabezpečení, tak tomu zase bránila. Takže nedá se říct, že by těch přechodů bylo výrazně více. Možná je tam taková zajímavost, že ta část byla lákavá pro spoustu uprchlíků z Polska. Aha. Oni zřejmě využívali toho, že prostě ta tradiční cesta z Polska na jih do Vídně vedla přes Mikulov, takže hodně v té oblasti toho Mikulova zemřelo polských uprchlíků a zpravidla velmi nešťastným, dramatickým způsobem, že zhořeli na elektrických zátarasech.
0: Co vás vlastně přivedlo k tomu, že jste se rozhodli právě tyto oběti dohledat a jejich příběhy zpracovat do knihy?
1: My jsme si říkali, že vlastně ten pomník, kde jsou jména, takže to je málo, že ta jména nestačí, že by bylo dobré, kdyby každý věděl ten osud mohl vědět to osud toho člověka, mohl se s ním seznámit, abychom věděli, koho jsme s

0: Tam v některých případech byla i třeba zachycená fotodokumentace a ta smrt musela být strašná. Je to asi těžko představitelné pro současníky, ale není myslím možné nad tím mávnout rukou a zapomenout. Také někteří zemřeli potom na minách, bylo tam i nějaké utonutí, byl tam, myslím, i smrt při letecké havárii.
1: Říká jeden z dvojce autorů knihy Zapomenutí mrtví, Luděk Navara. Luďku, přejeme úspěch vaší knize a děkujeme za tento počin. Mějte se moc hezky a díky za rozhovor. Naslyšenou.
0: Já děkuji za zájem. Naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěz. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Na jižní Moravě začíná sezóna respiračních infekcí. Lidé i přes zákaz dál přecházejí hráz brněnské přehrady. Autogramiáda hokejových hvězd dnes slavnostně zahájí provoz nového zimního stadionu v Uherském Hradišti. A dnes čekáme převážně polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Začíná sezóna akutních respiračních infekcí. Podle dat hygieniků je na jižní Moravě 1205 nemocných na 100 000 obyvatel. Jde o pacienty, kteří vyhledali pomoc lékaře. Nejvíce nemocných je mezi dětmi a mládeží. Většinu onemocnění způsobily hlavně rinoviry. Pokračuje přednosta kliniky infekčních chorob fakultní nemocnice Brno Petr Husa.
4: Měli jsme několik málo pacientů s covidem, ale ty průběhy nebyly nějakým způsobem komplikované, přes den je přece jenom teplo. Samozřejmě, když někdo prochladne, tak má větší tendenci k tomu, že by mohlo být nějaký respirační infekce, ale zatím se nezdá, že by se v populaci nějak více šířili.
2: Hráz brněnské přehrady je od úterý uzavřená pro pěší, cyklisty i auta. Důvodem je její rekonstrukce, která potrvá do konce příštího roku. Lidé ale hráz i přes zákaz přecházejí. Místo proto kontrolují hlídky brněnských strážníků. Přes vodu se pěší a cyklisté dostanou po lávce u fotbalového hřiště v Kníčkách, která je vzdálená asi 800 metrů. Postup strážníků vysvětluje mluvčí městské policie Brno Jakub Ganem.
5: Víme o tom, ty hlídky tam chodí a snažíme se teď v té prvotní fázi působit preventivně. Samozřejmě pokud by ty potíže přetrvávaly, tak určitě tam můžou padnout i nějaké pokuty. Tam je to na místě do 1500 korun.
2: Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění už by neměli mít na starost soudní exekutoři. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy, protože by měly být levnější. Kritizuje to ale exekutorská komora. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka se snaží úspěšnost při vymáhání dluhů.
6: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadli její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
2: Ministerstvo financí odmítá, že by se efektivita při vymáhání zhoršila. Finanční správa podle ní bude na vymáhání dostatečně připravena. Provoz nového zimního stadionu v Uherském Hradišti dnes odpoledne zahájí hokejové legendy. Jejich autogramiáda se uskuteční v 15 hodin. Zúčastnit by se jí měli například hokejisté Jakub Voráček a Jaroslav Balaštík, fotbalista Michal Kadlec a nebo astronaut Aleš Svoboda. Na víkend je připravený další program pro veřejnost, říká mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
7: Sobotní program nabídne party na bruslích s veřejným bruslením, DJem a aktivitami pro děti ve spolupráci s hokejovým klubem Uherské Hradiště. Od 18 hodin potom nastoupí na domácí led muži HC Uherské Hradiště proti HC Brumov Bylnice.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně polojasno, místy i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš z kilometru 163 kolona kamionů. Místo roztrhaná až k D2. Za sjezdem na Rosice na kilometru 179 se plní v levý pruh i dál za Popůvky. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 8 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno. Máme radost, že jste si nás naladili v pátek 2. října 2026. Do konce roku chybí 90 dnů. Svátek dnes slaví Olivie a Oliver. Olivie bývá nejčastěji vykládána jako z latinského oliva či olivovníku, anebo je také symbolem míru, kdežto Oliver ten má trošku složitější původ. Tradičně toto jméno spojováno s latinským olivári, tedy pěstitel olivovníků. Nicméně oliverů je v české populaci víc než oliví, zatímco oliverů je zhruba kolem 5000, tak oliví je tak zhruba do stovky. Přejeme všechno nejlepší, ať už nosíte jméno Oliver nebo Olivie, a nebo třeba právě dnes 2. října slavíte své narozeniny. Slavíte ve stejný den třeba jako Sting, který má dnes dokonce 75. Slaví dnes bude také Petr Štěpánek nebo režisér Vít Karas a spousta dalších osobností. Posíláme vám souměrnou od Báry Basikové jako malý narozeninový dárek, ať jste zdraví, šťastní a spokojení. A dnes to budou narozeninové hudební dárky hned dva. A tím druhým bude Růžová nálada od Karla Hály zcela záměrně, protože Karel Hála by právě dnes oslavil 93. narozeniny. A my si pustíme tuhle písničku hravou, kterou pro něho složil svého času Antonín Gondolán a textem opatřil Jiří Štajdl. Písnička je z roku 1966 a vyšla na singlu společně s duetem, který Karel Hála naspíval s Karlem Gottem, Smej vám lásku. Takže hned dva narozeninové dárky, souměrná od Báry Basikové a Růžová nálada od Karla Hály, těsně předtím, než přijdou brněnští meteorologové. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: 93. narozeniny by dnes oslavil Karel Hála a připomněli jsme si ho písničkou Růžová nálada.
1: Počasí.
0: Na řadě je počasí s brněnskými meteorology, u mikrofonu dnes Bára Kučerová. Báro, pěkné ráno, vítejte.
2: Pěkné ráno.
0: Jak vypadá to páteční?
2: A tak zatím je docela slunečné, byť na obloze se postupně oblačnosti vyskytuje trošku více. Víc je také spíše na západě kraje, tam možná někde i už i skoro zataženo, případně oblačno, jinak většinou polojasno. A teploty se teď nejčastěji pohybují mezi 7 a 12 stupni Celsia.
0: Jaké počasí přinese 2. říjen?
2: Mělo by zůstat oblačno, to polojasno se také může občas vyskytovat, ale ta oblačnost může být často průsvitná a večer se bude částečně zmenšovat. Teploty by dnes měly vyšplhat mezi 21 až 24 stupňů Celsia a k tomu by měl vát mírný jihovýchodní až jižní vítr s rychlostmi, které dosáhnou i 20 km v hodině a ten bude potom během odpoledne zvolna slábnout.
0: Před námi je také víkend, sobota a neděle budou ve znamení jakého počasí?
2: Bude to počasí spíše slunečné, respektive v neděli bude trošku přibývat oblačnost, ale když začnu tím zítřkem, tak ten bude jasný, nebo se objeví jen malá prosvitná oblačnost. Ráno se zítra mohou výjimečně v údolích vyskytnout mlhy a teploty klesnou mezi 9 až 6 stupňů Celsia, v údolích místy i kolem 4 stupňů Celsia a zítřek potom by měl vyšplhat s teplotami až k 21 až 24 stupňům Celsia. A potom neděle by měla být ještě zpočátku s malou oblačností, znovu ráno v neděli někde mlhy a během dne bude postupně polojasná až oblačno, večer té oblačnosti bude nejvíce a teploty by měly být mezi 19 a 23 stupni Celsia.
0: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 2. říjen.
2: A maximum je z roku 1934, z Tišnova 28 stupňů a 2 desetiny a minimum z roku 1959 z Vyškova minus 3 stupně a 7 desetin.
0: Říká meteoroložka Bára Kučerová. Báro, přejeme hezký víkend, mějte se pěkně a brzy naslyšenou.
2: Pěkný víkend i vám naslyšenou.
0: Děkujeme.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Pátek 2. října si s hostem chovatelské poradny Radkem Baďurou budeme povídat o tom, jak na počátku podzimu můžeme podpořit volně žijící zvířata na zahradách a v sadech. Jak poznáme, že ježek potřebuje před zazimováním dokrmit? Co připravit na přilepšenou veverkám a další drobotině? Na zajímavý rozhovor, váš poslech i dotazy se už teď těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut. Na jižní Moravě pozvolna začíná sezona akutních respiračních infekcí. Hygienici za minulý týden v kraji evidují 1205 nákaz na 100 000 obyvatel. Počet zahrnuje jen pacienty, kteří kvůli potížím vyhledali lékařskou pomoc. Podrobnější informace zjišťovala redaktorka Hana Novotná. Hanko, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Můžeš podrobněji popsat, jak ta situace vypadá teď a jaký vývoj lékaři čekají?
1: Aktuálně je podle hygieniků nejvíc nemocných mezi dětmi a mládeží. Většinu onemocnění způsobily rinoviry, virus chřipky zatím lékaři odhalili jen v jednotkách případů. Co se týče prognózy, tak lékaři očekávají, že ten počet případů postupně poroste. Já jsem včera mluvila i s přednostou kliniky infekčních chorob fakultní nemocnice Brno Petrem Husou a ten zmiňoval, že v poslední době hospitalizovali několik pacientů s koronavirem, průběhy ale neměly komplikované. Podle Husy se zatím neprojevují ani ty teplotní výkyvy v posledních dnech, protože většinu dne je teplo. Ale pokud někdo prochladne, tak samozřejmě může být náchylnější k nákaze. Vlnu chřipkové epidemie očekává až v prosinci.
0: Jaká jsou doporučení zdravotníků?
1: Ta doporučení jsou podobná jako každý rok, tedy oblékat se přiměřeně venkovním teplotám a v místnostech pravidelně větrat. A nezapomínat taky na hygienu rukou. Pomáhá i otužování, vyvážená strava s dostatkem vitamínů, zeleniny a ovoce a pravidelný pohyb. Lékaři doporučují i očkování proti chřipce. Proti COVID-19 má význam hlavně pro lidi, kteří jsou nějak oslabení, například pokud mají chronické onemocnění srdce, dýchacích cest, cév, jater nebo ledvin.
0: Mluvili jsme o doporučeném očkování proti chřipce. Jak je teď dostupné?
1: Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv dodavatelé do Česka přivezli už víc než 500 000 dávek vakcíny proti chřipce. Meziročně bude k dispozici o 30% víc dávek pro vakcíny určené pro seniory. Očkovací látka pro děti dorazí v listopadu. Někteří lékaři si stěžovali, že letos dostali vakcíny do svých ordinací později. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv to bylo tím, že výrobci museli očkovací látky přepracovat podle doporučení Světové zdravotnické organizace. Lidé by si měli nechat očkovat nejlépe v říjnu nebo v listopadu. Maximální účinek vakcíny nastupuje zhruba 2 týdny od podání.
0: Říká redaktorka Hana Novotná. Mluvili jsme o počínající sezóně akutních respiračních infekcí. Hanko, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Taky přeju naslyšenou.

0: Pěšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Je poslední den, dokdy je možné písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Lhůta vyprší v 16 hodin. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby ve voličské se voličské průkazy nevydávají. V Břeclavi můžou lidé nově zdarma využít toaletu v jedné z kaváren v centru města. Jde o první podnik zapojený do projektu WC gratis. Odskočit si můžou i lidé, kteří si v kavárně nic neobjednají. Město chce do projektu postupně zapojit i další podniky. Na provoz toalet bude přispívat 2 000 korun měsíčně. Podle radnice je to levnější než provoz vlastních veřejných záchodů. Studenti pobočky třebíčské hotelové školy v Náměšti nad Oslavou mají opravené učebny. Budova získala zateplení, jsou v ní nová okna, dveře, vzduchotechnika nebo osvětlení. Její zřizovatel kraj Vysočina dal za stavební práce téměř 49 milionů korun. Nové prostory slouží výuce kadeřníků, kuchařů a číšníků. Proměnu krajiny Tišnovska od pravěku až po současnost odhalí lidem nová výstava v Podhoráckém muzeu v Předklášteří. V expozici s názvem Příběh hory, posvátná krajina Tišnovska uvidí návštěvníci tisíce let staré bronzové šperky, šálky nebo sekery a jejich repliky, které si budou moct vzít do ruky a prohlédnout zblízka. Nejmenší návštěvníci je budou hledat v části výstavy uspůsobené právě jim. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, místy i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy už u exitu 162 velká bítež poprvé zastavují kamiony v pravém pruhu. V levém se tvoří kolona od sjezdu 178 Rosice dál za Popůvky před Brno. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Je 8 hodin a 38 minut, tady je Český rozhlas Brno, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Řeč bude pochopitelně o hokeji. V 7. kole hokejové extraligy nastoupí totiž dnes Kometa na domácím ledě proti bruslařskému klubu Mladá Boleslav, který je v tabulce poslední a Brňané jsou tím pádem jasným favoritem na výhru. Co myslíte, pane Meixnere? Vítejte, dobré ráno.
1: Ano, dobré, dívám se tady ven, u nás tady v Pátské nížině svítí krásně sluníčko, tak doufáme, že to vydrží i večer. Tak nad Kometou tedy, abych to úplně jinak, samozřejmě dobré ráno vám i všem. No, netroufal bych si to tak úplně tvrdit, že je jasný favorit, řekl bych teoretický favorit, protože v naší extralize favorit není nikdo, který momentálně s výjimkou Třince, který ještě neprohrál. Tak to je asi k tomu. Faktem je, že Bolka je poslední, což jaksi je takové docela předpokládané, i když tam zahýbali hodně s tou soupiskou, přivedli například 3 Kanaďany a vyměnili trenéry. A to je takové trošku zajímavé, protože hlavním trenérem se stal Petr Haken, který v sezónách 16-18 působil v Kometě. Asistenty mu dělají Jakub Klepiš a František Ptáček a oba si také zahráli jednu sezónu za Kometu. A jinak samozřejmě odešel jim výborný obránce Pirochta, také hrál v Kometě jednu sezonu, ten šel do Třince, ale mají tam útočníka Koblíška, který patří odchovancům Komety, je to takové zvláštní, ale dneska při tom, jak ty sestavy se mění a ty hráči cirkulují, tak to není zase tak nic neobvyklého. Takže řekl bych, že Kometa má po 5 zápasech, má odložené utkání ve Varech a má 6 bodů, skoro 16. Na tabulku není moc dobré se dívat, protože některá mužstva mají už 7 zápasů a některá jenom 5. No tak včera se Sparta opět protrápila k výhře 4-2. Dávali do prázdné branky nad českými Budějovicemi. Takže to je tak, k tomu říkám, tak rád bych samozřejmě pasoval Kometu na velkého favorita, ale ne v tomto případě určitě, protože u nás Bolka taky vyhrála v Praze. To byl jediný jaksi komní zápas, který se jí podařilo vyhrát. Takže je to takové zvláštní tady ta naše soutěž, ale je to prima.
0: Tým trenéra Libora Zábranského odehrál v neděli vyrovnaný zápas úřadující mistrem z Pardubic, ale prohrál 3-5. Pane Meixnere, dají se čekat změny v sestavě?
1: Tak zatím s tím trenéři jaksi docela míchají. Například nejmladší z toho tria brankářů Kavan se ještě vůbec nedostal do sestavy na tady v extralize, může se to stát. Navíc, co říct, no, Stezka jako taková ta předpoklad jednička, no, dostal 4 góly, ten pátý byl do prázdné brány od Pardubic, je to takové zvláštní, není to, jak my říkáme, zatím to není schopen, nebo nepodařil se mu ten zápas vychytat. A Kometa s těma Pardubicama k tomu měla docela blízko. No a samozřejmě, že by třeba trenéři nepostavili Kristiana Pospíšila, protože namazal na ten 4. gol Pardubicím, tak to asi ne, to nehrozí, ale je pravda, že nehrál obránce Svozil a třeba ještě ani jednou si nezahrál obránce Mikiska Brňák, který se vrátil z Karlových Varů, je to takové zvláštní. Ticho je okolo mladíčkého útočníka Hartla, který nehraje ani za Ačko, ani za juniory. No, Čajkovič, náhradník, posledně Vehovský. Je docela možné, že s tím zase trošku trenéři zamíchají. Pořád se ještě je začátek sezóny a hledá se taková ta ideální sestava a čeká se, aby si to sedlo. Takže dnes 18 hodin, hala Winning Group Arena a jak my říkáme Rondo, přivítá Kometa bruslářský klub Mladá Boleslav, ten název se mně líbí, to zavání historii. Tečka.
0: Moc krát díky, pane Meixnere, těšíme se na další setkání. Mějte se hezky a brzy naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8:45. Pojďme se podívat, jak to vypadá s teplotami na jihu Moravy. To rozpětí zatím stále široké mezi 7 a 13 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek: převažovat bude oblačno, občas i polojasno, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní až jižní vítr do 20 km za hodinu, bude odpoledne zvolna slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré, bio na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 54 minut, zapadne 3 minuty po 6:30. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Během 40-denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupily dvě milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj Bože už sluneční svět. Ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

0: ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím cíl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 48 minut. Čas na temné letopisy moravské, je tu 64. díl.
2: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
3: 1997. Povodně, které ukázaly nepřipravenost. Tyhle povodně nezaskočily jen celý východ České republiky, ale i další státy. Třeba v Polsku jim říkají povodeň tisíciletí. Pro povodí Moravy a Odry znamenaly nejen škody za desítky miliard korun, ale především desítky zmařených životů. Často lidí, kteří odmítali přijmout, že taková katastrofa může nastat. Při mimořádně silných deštích spadlo mezi 4. a 8. červencem 1997 v povodí obou řek tolik vody, co jindy za rok. Například na Lysé hoře meteorologové naměřili za jediný den 234 mm vody, tedy 234 litrů spadlých na metr čtvereční. Právě dokončovaná přehrada Slezská Harta se plnila před očima. Její hrázný tehdy prohlásil, že se za 3 týdny zaplnilo to, co se mělo napouštět 10 let. Půda nebyla schopna takové množství zvládnout a řeky se rychle rozvodnily. Dnem, který bývá označován za začátek katastrofálních moravských povodní, je den patronů Moravy Cyrila a Metoděje, tedy 5. červenec. Voda se valila údolími, podemílala tratě, strhávala mosty, ničila domy a silnice, zaplavovala velká města, včetně Olomouce, Ostravy, Zlína. A taky menší obce. Symbolem tragédie se staly troubky na soutoku Moravy a Bečvy. Voda tam zničila 150 domů a vzala 9 životů. Povodně ukázaly na to, že na většině míst s takovým rizikem nepočítali. Domy rostly v místech s rizikem povodní, lidé nevěřili varováním záchranářů. Ti je pak museli vyprošťovat s nasazením vlastních životů. V tomto období navíc byly třeba mobilní telefony ve svých počátcích. Síť rychle kolabovala. K zemi padaly domy postavené z nepálených cihel i nové stavby. Mnoho lidí až dodatečně zjišťovalo, že podcenili pojištění. Katastrofální situace trvala 3 týdny. Jako poslední přestala 29. července velká voda ohrožovat Břeclav. A jak hladiny řek klesaly, odhalovala se zničená místa. Zemřelo 50 lidí. Zničeno bylo asi 2151 domů. Dalších zhruba 6 tisíc se stalo dlouhodobě neobyvatelnými. Povodně ale prokázaly i neuvěřitelnou lidskou solidaritu a ochotu pomáhat. A odstartovaly větší investice do varovných systémů a vybavení záchranářů.
2: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
1: To byl 64. díl našeho cyklu, najdete i na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem opět v pátek krátce před 9.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin 55 minut. Dobré ráno, s datem 2. října se pomaličku chýlí ke svému konci, ale pátek, svátek, kabátek jménem srdcovek teprve začíná. Je tu Zdeněk Junák. Zdeňko, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. No, dneska, když jsem ráno vstával, tak říkám, krutí brko dráte, jako by byla zima, už tedy myslím jako kvůli tomu, že je opravdu jako temno za okny.
0: Ano,
1: jako
0: ano.
1: Bych vstával, já nevím, kolem 4:30 a už aby se posunul ten čas a trošku se nám to za těmi okny rozzítřilo, rozsvítilo, protože když je tma, tak mě se těžko stává. Zajímalo by mě, jak se stává tobě, protože ty stáváš za tmy neustále, viď?
0: To je pravda, celý rok, celý rok.
1: To je, maximálně může jako troší linku světlejší tma, ale jinak je to pořád.
0: Ale možná díky tomu, že tam nemám žádné výkyvy, tak v podstatě to kouzlo pravidelnosti funguje.
1: Jo, jo, jo. Já jsem včera dočetl svého Olčurhenda,
0: jo?
1: Audio knihu jsme dočetli, ale je pravda, jak jsem říkal, ten konec je takový trošku rozplizlý, ale on má totiž pokračování, ten Olčurhen, takže chce to i ještě druhý díl, takže uvidíme, uvidíme. Jinak jsem, já jdu zítra na oslavu, můj takový kamarád Luboš Javůrek slaví narozeniny, je to lídr brněnské skupiny Bokomara, a tak jsem se ptal, co mu mám přivést, a on říká, hele, pořád říká, že děláš pomazánky, tak udělej mi nějakou pomazánku.
0: No.
1: Tak jsem začal včera vyrábět pomazánky.
0: To bude dárek.
1: No, a taky zbude na tobě, nad pro tebe, neboj se. Takže všechno v pohodě, dnes je pátek, šijem si kabátek, máme víkend, možná, že to bude dobrý, nebude až tolik pařit slunko jako včera, ale užij si ho a v pondělí se na tebe budu těšit.
0: Děkuji, Zdeňku, krásný víkend tobě a samozřejmě vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera básníka Filipa Mikuše. Báseň se jmenuje Po ulici kráčí dívka. Po ulici kráčí dívka. Na sobě nic než šaty z vášnivých polibků. A jde radostně, necítí se jako nahá. Šaty jí chladí nárazem větru, přihlížející může hřát krejčovský zápal. Mějte se hezky, v pondělí naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Praze a Brně má být dnes a zítra ilegální sjezd tuningových aut. Na Přerovsku platí zákaz odběru vody z řek a potoků až do konce října. Vlivu digitálních technologií na duševní zdraví se dnes bude věnovat brněnský Prague Fest. A dnes čekáme převážně oblačno a teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Do Česka míří tisíce řidičů na ilegální celoevropský sjezd tuningových aut. Uskuteční se má dnes a zítra v Praze a Brně. Policie kvůli tomu připravila rozsáhlé bezpečnostní opatření. Účastníci minulých srazů v jiných evropských zemích totiž ohrožovali bezpečnost na silnicích, pořádali nelegální závody a narušovali veřejný pořádek. Jihomoravští policisté zvýšili dohled na hraničních přechodech, dálnicích, významných silnicích a monitorují taky odpočívky nebo čerpací stanice. Vedoucí jihomoravských dopravních policistů Marek Kalousek nabádá ostatní řidiče k opatrnosti.
2: Ty tuningové vozidla jsou většinou upravená. Můžou to být od určitých osvětlení, třeba podvozku, budou hlučnější ty vozidla a na první pohled by měly být identifikovatelný. Když řidič někoho takového potká a nebude se chovat tak, jak by se řidič běžné provozu měl, opravdu se nesnaží ty vozidla nějakým způsobem blokovat, to už je na starosti těch hlídek, aby zasáhli v případě, že to bude potřeba.
0: Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je nepříznivá hydrologická situace v regionu. Pokračuje mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
3: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníku a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Omezení má chránit vodní toky a jejich ekosystémy v období mimořádně nízkých průtoků.
0: Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a Smartwings. Vznikla tak skupina s více než 175 letadly a objednávkami na dalších 140. Informovala o tom mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková. Podle ní bude dopravce dál fungovat pod svou zavedenou značkou. Pegasus Airlines za obě společnosti zaplatila zhruba 3 miliardy 800 milionů korun. K převzetí bylo potřeba schválení od několika institucí, včetně Českého úřadu pro ochranu hospodářství. Soutěže. Jak může hraní videoher pomáhat duševnímu zdraví nebo jak dosáhnout takzvané digitální rovnováhy, se dnes dozví návštěvníci Prague Festu v Brně. Psychologové, psychiatři, mediální tvůrci a výzkumníci věnující se dopadům digitálních technologií na psychiku, o nich od 9.30 do 10 do večera povedou řadu přednášek a diskuzí ve vaně galerii a kafé Prague, upřesňuje organizátor Vít Kratochvíl.
4: Třeba paní Kartíšková z organizace AI dětem se bude zaměřovat právě na to, jak pracovat s umělou inteligencí s dětmi, aby co nejméně škodila a co nejvíc pomáhala a vlastně rozvíjela. Podobně doktorka Feinerová má přednášku s tématem využití virtuální reality v psychoterapii úzkostných poruch.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme převážně oblačno, místy i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vát bude mírný jihovýchodní až jižní vítr. Biozátěž mírná.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na kolony kamionů. Začínají v pravém pruhu za exitem Tasov na kilometru 158. Chvílemi tam teď krátce brzdí v levém pruhu osobní auta. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zase krátce po deváté, zdravím z židle rozehřáté. I vás teď hned každý hit může pěkně rozohnit. Doufám, že to využije každá krásná Olivie. Nejen pro svou krásnou tvář zdobí dneska kalendář, pozvedněme však své džbery i na všechny Olivery. Snad je víc než kytičkou, teď potěším písničkou. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeníka Junáka. Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 2. října roku 2026. V Brně nám sice tak nesvítí sluníčko už od rána, jak nám svítilo třeba včera nebo předevčírem, a dokonce proti včerejšku se nám taky poněkud ochladilo, ale prý má být zase hezký den, takže uvidíme. Když jsem se podíval do kalendáře, tak jsem si tam přečetl dvě jména. Dneska slaví svátek ženy, dívky, dámy, honosící se křestním jménem Olivie, a taky muži, chlapíci, hoši, honosící se krásným mužským jménem Oliver. Takže všem Olivím, Oliverům vinšujeme všecko nejlepší. A teď už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. 2. října letošního roku slaví zlatou svatbu Eva a Lubomír Dědičovi z Dalečína. K tomuto výročí gratuluji a do dalších společných let spoustu zdraví, štěstí, pohody a radosti přejí za celou rodinu vnuci Viktor, Matyáš, Robert a Víteček. Babičko a dědo, děkujeme za vše, co pro nás děláte, a za vaši lásku a obětavost. Mnoho pozdravů z Brna a z Jimramova posílají dcera Eva a syn Radek s rodinami. Tož, moji milí, to víte, že rád zahraji vašim rodičům, dědečkovi a babičce, Dědičovým k jejich zlaté svatbě. No a už vám posílám písničku Holka s bílou halenou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Moji milí posluchači, opět otvírám knihu mých kolegů Miloše Šenkýře a Tomáše Kremra s názvem 100 plus 26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. A zastavil jsem se u stránky 127. Tady je psáno: univerzitní kampus, který se nekonal. Univerzitní kampus v Brně? Někteří řeknou, že je v Bohunicích. Jiní připomenou komplex pod Palackého vrchem na rozhraní Králova pole, Medlánek a Žabovřesk. Přitom Brno mělo svůj kampus mít mnohem dříve a mnohem blíž k centru. Zůstala z něj toliko budova právnické fakulty, o které jen málo kdo hádá, že původně měla být boční částí komplexu budov. Už při vzniku Masarykovy univerzity padlo rozhodnutí nenechat školu v provizoriu. V soutěži v roce 1925 vybírala porota z 9 návrhů. Zvítězil ten od Aloise Driáka. Přišla však ekonomická krize a druhá světová válka. A tak navazující budovy pro přírodovědeckou, filozofickou a lékařskou fakultu, stejně jako pro rektorát a knihovnu, už nevznikly. Nevyrostly ani další budovy brněnské techniky, které by doplnily protější stavební fakultu. Plánované akademické náměstí proto zůstalo jen na několika starých fotografiích jejich modelu. Dlužno dodat, že později se návrh trošku naplnil. Vyrostl tam Rohlík, tedy dnešní sídlo Univerzity obrany, a Moravská zemská knihovna. Ale už ne tak kompaktně, jak původní plány navrhovaly. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno.

další připomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

Večerem zhýčkaná, no jo, zpívala Marie Rotrová. Uvidíme, jak se milé dámy nebo pánové, co? Necháme zhýčkat právě dnešní večer zpátka na sobotu. A já už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Zdravím vás a celé srdcovky. Prosila bych o zahrání písničky Zahradu Moravy pro potěšení pro pana Františka Zámečníka z Buchlovic, který nyní žije na Modré. Chtěla bych mu poděkovat za to, co pro mě a moji maminku dělá. Děkuje přítelkyně Ludmila. Milá paní Ludmilo, vy asi srdcovky neposloucháte pravidelně, víte, protože kdybyste tak činila, věděla byste, že dechovku nehraji. Ne, že bych proti dechovce něco měl, to v žádném případě, naopak taky si ji občas někdy poslechnu, ale pořad srdcovky Zdeňka Junáka by lezl do pořadu blahopřání s písničkou Kde hrají dechovku a lidovku. A to by si mi kolegové, ať už je to Jiřinka Ostrá, nebo Květa Navrátilová, nebo Ivanka Slabáková, či můj kolega Karel Hegner na mě zlobili. Opravdu ne. Takže vaše přáníčko rád splním a pro Františka Zámečníka zahraji Pavla Vítka.

0: to byla skupina Beach Boys, písnička se jmenuje Coco Mo. A já už pro vás mám poslední indicí pro tento týden, tedy páteční indicí do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicí, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete a sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s románem Spalovač mrtvol autora Ladislava Fuchse. Tak, dnešní indicie je citát. Kde pak jste se toulal, vy šibale? Vzpomínáte si, jak jste mne zavedl k tomu kříži u potoka? Tak to jsem už zpracovala. Po které osobě celý týden pátráme? Tak dnešní indicie je citát. Kde pak jste se toulal, vy šibale? Vzpomínáte si, jak jste mne zavedl k tomu kříži u potoka? Tak to jsem už zpracovala. Po které osobě celý týden pátráme? Tak to byla páteční indicie. Doufám, že už je vám vše jasné, moji milí, a v sobotu se všechno dovíme, jak to dopadlo. A teď už vám pouštím Pavla Bobka.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

0: byla Lenka Filipová, ať žije show. Dívám se na hodiny, co nevidět bude 9:45 a já tady mám ještě jedno přáníčko ke splnění. Zní takto. Ahoj Zdeňku, zdraví tě Josef Žaluda ze Zerzavice. Mohu tě požádat o písničku Vzdálená od skupiny Krejson? Děkuji a úhá, zdraví Brno. Škoda 100 s pruhem byla moje první kára. Hodně zdraví a štěstí přeje Pepa. Tož, milý Pepo, abych řekl pravdu, Škoda 100 s pruhem mi vůbec nic neříká a nějak si tě nevybavuju, ale možná, že se někdy v tom Uherském Hradišti potkáme. Takže přáníčko bylo vysloveno, rád ti ho, Pepo, splním, takže je tu skupina Krejson, Ladislav Křížek a jejich Vzdálená.
1: Český rozhlas Brno.

Krásná, uklidňující písnička Massachusetts podání skupiny Bee Gees dovedla dnešní páteční srdcovky s datem 2. listopadu do svého cíle. Ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakují páteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Připomínám, je to citát. Kde pak jste se toulal, vy šibale? Vzpomínáte si, jak jste mne zavedl k tomu kříži u potoka? Tak to jsem už zpracovala. Po které osobě celý týden pátráme? Tak to byla páteční indicie. Moji milí, jiná už nebude, takže v sobotu se budu těšit na vaše správné odpovědi. No a ještě připomínám, že pokud budete chtít a chcete, abych vám splnil vaše přáníčko, a já vaše přáníčka říkám to nezištně, rád plním, musíte mi to dát vědět a máte tyto možnosti. Pokud se vám nechce psát, můžete mi svůj vzkaz, svoje přání namluvit na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo taky přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písničkou, prosím, musíte mi volat v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili dramaturgicky zpracovat a zařadit do scénáře. Tak to je pro dnešek všechno, mějte se moc a moc hezky a zítra po 11. hodině se na vás opět budu těšit. Naschledanou.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Do Česka dorazilo už víc než 500 tisíc dávek vakcíny proti chřipce. Ohrožení lesů kůrovcem a suchem po extrémně horkém létu zjistil audit Lesů České republiky. V brněnském festivalu Ecofilm soutěží 25 snímků o koloběhu vody. A dnes čekáme převážně oblačno, místy polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dodavatelé pro tuto sezónu zatím do Česka přivezli víc než 500 tisíc dávek vakcíny proti chřipce. Pro seniory bude letos k dispozici o 30% dávek víc než loni. Očkovací látka pro děti dorazí v listopadu. Podle přednosty kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petra Husy je vhodné období na vakcinaci v říjnu nebo v listopadu.
2: Maximum toho očeku začíná asi za 14 dní po té vakcinaci a teďka nelze předpokládat, že by se rozvinula epidemie chřipky. Bývá někdy od začátku prosince, pak se to většinou přeruší v průběhu těch vánočních svátků a určitě ta voda chřipky nebude v listopadu ani v říjnu.
0: Dodávky se zpozdily kvůli tomu, že výrobci museli očkovací látky upravit podle doporučení Světové zdravotnické organizace. Lesy České republiky zahájily mimořádný audit lesních porostů. Intenzivnější kontrola je prevencí před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci se zaměří hlavně na stromy oslabené suchem.
3: Proti loňskému roku se ten výskyt kůrovce zvýšil.
4: Říká o dopadech sucha a horkého léta na lesní porosty v Nových Hradech na Českobudějovicku lesní správce Petr Žemlička.
3: Objem kůrovcové těžby naroste zhruba o 30 až 50% oproti loňskému roku.
4: Mimořádný audit Lesů České republiky je prevencí před kůrovcovou kalamitou, která podle lesníků na některých místech v Česku hrozí. Doplňuje mluvčí společnosti Eva Jouklová.
5: Cílem je připravit účinná opatření pro rychlou reakci a minimalizaci případných škod.
4: Audit potrvá do konce března. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Dvě nové sanitky budou od října sloužit záchranářům novoměstské nemocnice. Vozidla za skoro 4 miliony korun nahradí ta starší a opotřebovaná, z nichž jedno nemocnice využívá už více než 20 let. Nemocnice v Novém Městě na Moravě má ve svém vozovém parku celkem 18 sanitek. Za jeden rok převozu zhruba 26 tisíc pacientů. Každá ze sanitek přitom najede v průměru kolem 40 tisíc kilometrů. V Brně pokračuje Mezinárodní festival filmů o životním prostředí Ecofilm. Program nabízí projekce i odborné debaty, které se letos zaměřují na téma pitné vody. Diváci mohou vybírat ze tří kategorií, přibližuje kreativní ředitel Karel Hryvňák.
6: Jako každý rok máme i letos 25 soutěžních filmů a máme je rozdělený zhruba na tři kategorie. Jedna z nich jsou krátké filmy, pak máme kategorii celovečerních filmů, která je vlastně jako delší a zabývá se obecnou jako problematikou a ta třetí kategorie obecně popisuje zase lokální problémy přímo problematice toho hlavního tématu, což třeba je pitná voda.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, místy i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna u exitu 162 Velká Bíteš začíná první část kolony kamionů v pravém pruhu. Je teď hodně roztrhaná, ale až k D2. V levém pruhu většinu času kolona už jen kolem exitu 182 Popůvky. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je pátek 2. října 2026, 4 minuty po 10. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno, kde právě začíná dopolední vysílání. Už za chvíli se nám přihlásí Vojta Halaš, regionální stopař, který se dnes vydal do Znojma. Uslyšíte také další recept v rámci pochoutkového roku. Chybět nebude ani pozvánka a babské radiarky Vykoupilové. No a protože je pátek, tak po 11. hodině otevřeme chovatelskou poradnu. Příjemný poslech, stejně jako hezké dopoledne, vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Co všechno umí lidé na Znojemsku? Odpověď mohou návštěvníci dnes hledat v centru jízdárna ve Znojmě. Poprvé se tam totiž koná znojemský fortel, přehlídka řemesel, dovedností, nápadů, místních firem, škol a tradic. No a za řemesly se vydal i náš regionální stopař Vojta Halaš. Vojto, já tě zdravím do Znojma, ahoj.
2: Ahoj Sandro, hezké dopoledne tobě i posluchačům.
1: Co zájemci v jízdárně naleznou a co si tam mohou vyzkoušet?
2: Znojemský fortel začal tady přibližně před hodinou a ve Znojemské centru jízdárna je momentálně pro školy a od 4 hodin odpoledne se pak fortel otevře veřejnosti. No a naleznou tu zkrátka všechno, čím se může region pochlubit. Ne, to bych to trochu zkrátil. Je tu třeba maketa krávy, kterou mají žáci podojit, můžou si vyzkoušet práci kováře, u stánku vodáren tu chlapci zase montují potrubí, u škodovky se soutěží na čas ve výměně kol u auta, u dalšího stánku si hrají, podotýkám teda bezpečně, s elektřinou, no a jinde se učí třeba základům práce masérů a o kus dál, což mi teda bylo blízké, hrát na hudební nástroje. Dopoledne, jak jsem říkal, je určené hlavně školákům a ti si mohou opravdu řadu věcí vyzkoušet sami, dívají se také pod ruce řemeslníkům nebo zjišťují, co nabízí zdejší střední školy. No a kdo ví, možná se tu zrodí i nějaký budoucí mistr těchto řemesel.
1: Vojto, a kolik je na akci momentálně škol a jaký program je potom na odpoledne připraven pro veřejnost?
2: No, děti jsou tu rozhodně stovky a je vůbec těžké se prodrat tím davem k jednotlivým stánkům. Dá mi to trochu zabrat, abych se podíval opravdu na všechno, co tady ten dnešní fortel nabízí. No a na odpoledne tu jsou připravené další praktické ukázky řemesel. Budou tu workshopy, přednášky, dokonce módní přehlídka studentů, jak jsem se dozvěděl. No ale budou tu i vinaři, mini pivovary, no a samozřejmě také hudba. Znojemský fortel je letos premiérový a pořadatelé už teď doufají, že z něj bude každoroční tradice. No a vzhledem k tomu, kolik toho Znojemsko umí, kolik jsem toho tady viděl, by snad neměli mít o materiál na další roky nouzy. Jenom připomenu, že vstup na akci je celý den zdarma, takže kdo je ze Znojma a okolí, může dnes ještě do 22. hodiny sem do centrum jízdárna u Loutského kláštera přijít.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který se vydal do Znojma podívat na první ročník akce Znojemský fortel. Vojto, děkujeme a krásný den, naslyšenou brzy.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A nás už za chvíli čeká také jeden fortel a to bude ten kuchařský, protože se podíváme na další z receptů v rámci pochoutkového roku. Už v neděli nás čeká poslední soutěžní recept právě letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. A my vám nabídneme ten nejlepší recept z roku 2025 podle hlasování poroty. Tentokrát nám ho připraví šéf kuchař Roman Paulus. Co to bude, vám řekneme už za chvíli.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Pondělí 5. října budou dobré rady na téma podvodných e-shopů. Jako host dorazí František Kotrba z České obchodní inspekce. Zopakujeme si, jaká pravidla platí pro seniory, aby se na internetu uměli bezpečně pohybovat. Jsou slevy vždy výhodné a podle čeho se dá poznat falešný e-shop? O tom všem si budeme povídat, to si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti jubilea tohoto pořadu společně hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. V neděli nás čeká poslední takový recept. Péct kynuté rohlíčky a máčet je v másle bude šéfkuchař a porotce Roman Paulus. Připomene nám tak sladkou pochoutku od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku, která vyhrála ročník 2025. Za Romanem Paulusem domů se vydal Patrik Rozehnal.
2: Já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
3: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
2: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano, je to vzájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme. Pečeš rád?
3: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem. A tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
4: No velkého, ono se to těsto díky kvásku úplně samo zvedalo.
3: Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku.
4: A pak jsme ho museli zpracovat do tvaru rohlíčku, takže nejprve vyválet. Ale jak?
3: Jako kdyby to byla...
2: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
3: Přesně to jsem chtěl říct, ano.
4: Tyhle máslové rohlíčky vás překvapí. 3/4 kila másla se na ně spotřebuje, ale stojí to za to.
3: Já už bych to chtěl jíst.
2: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
4: Je to úplně jednoduché, ale tak dobré.
3: Já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: A to byl poslední letošní soutěžní recept kynuté rohlíčky máčené v másle v provedení šéfkuchaře Romana Pauluse. Krok za krokem vás je naučíme dělat v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale jeho recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Hlasování spustíme právě tuto neděli v průběhu pochoutkového roku. Tak se zapojte, bude se hrát o velké ceny.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
1: A už za pár minut nás čeká také dnešní pozvánka. Ta míří do Moravského Krasu k ponorné řece Punkvě a více si řekneme už za chvíli.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl čtyři kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil tisíce kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

vždycky, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou jsi tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: Tmavé brýle městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Brno.
1: První říjnovou sobotu, tedy zítra 3. října, se sejdou otužilci u ponorné říčky Punkvy, poblíž punkevní jeskyně v Moravském Krasu. Ti, kteří se přihlásili, mají jedinečnou příležitost zaplavat si v jejich vodách. Pokud chcete tuto jedinečnou akci prožít, můžete přijít fandit všem plavcům a otužilcům. A my si o akci teď více povíme s Michalem Moravcem. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den vám přeju i posluchačům.
1: Já vás moc zdravím, prosím, popište krátce posluchačům tu historii otužileckého plavání v Punkvě.
2: Historie otužileckého plavání v Punkvě sahá do minulého století a konkrétně v roku 1949 se poprvní uskutečnila taková bláznivá myšlenka tehdejšího předsedy pražských otužilců Oldřicha Lišky, že by si mohl zaplavat v ponorné říčce Punkvě v jeskyních Moravského Krasu. Tehdy se spojil s tehdejším vedoucím na punkevních jeskyní a tím byl velice známý brněnský sportovec, plavec, letec, závodní automobilový tunál Karel Tivíšek. Oni se tehdy domluvili, že si společně zaplavou a bylo to první říjnovou neděli v tom roce 1949. No a Oldřich Liška tehdy měl největší oddíl organizovaných otužilců v Praze a začali jezdit na Punku pravidelně každý rok a postupně se na to nabalovali další a další plavci. No a ta historie sahá až do dneška a zítra to bude 78. ročník, právě pojmenovaný po tom brněnském tunálovi Karlovi Divíškovi a rovněž po Oldřichu Liškovi, takže celý ten název té akce je 78. ročník memoriálu TK Divíška 46. Lišková Punkva.
1: Ano, já od vás vím, že o tu akci je velký zájem a pokud nás teď posluchači tedy slyší, tak mohou přijít fandit, mohou přijít otužilce tedy podpořit pouze, ale řekněte mi, jak to probíhá vlastně, kolik stupňů má voda a jak daleko pak otužilci plavou nebo budou zítra plavat?
2: Tak já bych k tomu řekl to zásadní. My tuhle tu akci pořádáme jako brněnský oddíl nebo klub zimního a dálkového plavání FIDES Brno. Tuhle tu akci pořádá už letos od roku 2011. Předtím to pořádala tělovýchovná jednota Lokomotiva Ingstav Brno. A tahle ta akce je organizovaná jako soutěž nebo jako setkání zimních plavců organizovaných v plaveckém svazu, Českém plaveckém svazu. A protože je o ní obrovský zájem, tak vlastně my nemáme možnost tam umožnit plavání hobíkům, amatérům, zimním plavcům nebo otužilcům a bohužel je o to tak velký zájem i mezi těmi organizovanými plavci, že my vlastně to máme jako takový, je to uzavřená akce pro maximální počet 150 lidí, kterou vždycky naplní právě ti organizovaní otužilci z Českého plaveckého svazu.
1: Ano, ale je možné se přijít podívat. A jak tedy budete probíhat, potom oni plavou, jaký dalek úsek, jak dlouhý úsek třeba, kolik má ta voda stupňů?
2: Tak, důležité je říct, že voda v tuhle tu dobu podzimní má pravidelně mezi 8 a 10 stupni. Takže je to pro každého i pro toho trénovaného otužilce, je to vždycky tepelný šok, protože přes léto vlastně většina z těch otužilců nemá možnost někde plavat v tak studené vodě. A letos jsme tam byli ve středu, měřili jsme vodu a má právě těch 8 stupňů. No a plavci mají možnost si vybrat mezi dvěma trasama. Je to kratší trasa 100-metrová, která je určena pro začátečníky anebo pro méně odvážné otužilce. A potom ta delší trasa 100 metrů, teda pardon, 300 metrů, která se plave od známého Králníku, který je zhruba v poloviční trase jízdy nebo plavby na lodičkách. Ten krápník je zvaný U Hastermana nebo Úvodníka, odtud se plavci dostanou takovým způsobem, že vlastně projdou zkrácenou trasou skrz punkevní jeskyně, dostanou se na dno propasti Socha a odtud je lodičky zavezou na to místo, odkud se potom spouští do vody a plavou ven.
1: Já se vás ještě krátce zeptám, v kolik hodin a kam se mohou dostavit tedy ti, kteří nás poslouchají a chtějí třeba plavce přijít podpořit? Od kolika hodin ta akce bude?
2: Rádi budeme, když se na nás přijdou diváci a fanoušci podívat. Akce začíná naší prezencí před 16:15 přímo před vstupní budovou punkevních jeskyní a je to v sobotu. Začínáme nástupem slavnostním v 16:15, takže ve 16:45 budeme nastupovat a před 17:00 potom půjdeme tou zkrácenou trasou do jeskyní a ven budeme vyplavávat zhruba někdy kolem 17:30.
1: O zahájení otužilecké sezóny a tradičním podzimním plavání otužilců v řece Punkvě jsme si povídali s Michalem Moravcem, kterému děkuji a přeji vám pěkný den. Naslyšenou.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Tolik tedy dnešní pozvánka a už za chvíli bude také čas pro pravidelné babské rady Jarky Vykoupilové.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno, dospívala Eva Farna. V 10 hodin 46 minut je čas na babské rady Jarky Vykoupilové. A Jarka nás dnes přesvědčí, jak výborně se hodí do moderní kuchyně jáhly, které mají pověst starobylého jídla.
1: Babské rady.
2: Jáhly jsou loupané obylky prosa setého. V minulosti patřily mezi základní potraviny našich předků. Dnes zažívají velký návrat jako nutričně bohatá součást jídelníčku. Naši slovanští předci z nich tradičně pekli svatební a vánoční jáhelník. Jako jedna z mála obilovin působí v lidském těle zásadotvorně, takže pomáhají proti překyselení žaludku a podle tradiční čínské medicíny mají zahřívací charakter, což z nich dělá ideální podzimní a zimní snídani. Nutričně jsou velmi bohaté na železo, které pomáhá proti chudokrevnosti, a na vitamíny skupiny B, které podporují psychiku a tlumí deprese. Jsou bezlepkové a hodí se i pro první příkrmy dětí. V kuchyni mají univerzální využití na sladko i na slano. Jen pozor, kvůli vysokému obsahu tuků náchylných ke žluknutí je nutné je před vařením vždy spařit vroucí vodou, aby se zbavili své hořké chuti.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Na jižní Moravě začíná sezóna respiračních infekcí. Zlínský kraj chce spolu s dalšími partnery urychlit přípravu lepšího propojení silnic 1/50 a 1/55 u Kunovic a Uherského Hradiště. V mandlaňových sadech v Hustopečích dnes začíná první mandlobraní. A dnes čekáme převážně oblačno, místy polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu

0: Zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Začíná sezóna akutních respiračních infekcí. Podle dat hygieniků je na Jižní Moravě 1205 nemocných na 100 000 obyvatel. Jde o pacienty, kteří vyhledali pomoc lékaře. Nejvíce nemocných je mezi dětmi a mládeží. Většinou onemocnění způsobily hlavně rinoviry. Pokračuje přednosta kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petr Husa.
1: Měli jsme několik málo pacientů s covidem, ale ty průběhy nebyly nějakým způsobem komplikované, přes den je přece jenom teplo. Samozřejmě, když někdo prochladne, tak má větší tendenci k tomu, že by mohlo být nějaký respirační infekce, ale zatím se nezdá, že by se v populaci nějak více šířily.
0: Zlínský kraj, Uherské Hradiště, Kunovice, ředitelství silnice, dálnice a skupina Omnipol chtějí urychlit přípravu úprav silnic 1/50 a 1/55. Společně podepsali deklaraci, která má pomoct posunout projektovou přípravu a řešit dlouhodobě přetíženou dopravu v oblasti. Jak má nové propojení vypadat, popisuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
2: Součástí řešení má být také nové silniční rameno, které propojí současnou silnici 1/55 v Uherském Hradišti s jejím pokračováním v Kunovicích.
0: Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje od roku 2028 Ministerstvo financí. Slibuje si od nich úspory jak pro orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky, říká mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová.
3: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
0: Exekutorská komora plánované změny kritizuje s tím, že se pravděpodobně sníží úspěšnost při vymáhání. Ministerstvo financí to popírá. V mandloňových sadech v Hustopečích začíná první ročník mandlobraní. Dnešní program je určený školákům, kterých se přihlásilo zhruba 420. Nejprve projdou zážitkovou trasu Hustopečemi a potom se vydají do sadu na 8 stanovišť. Tam se dozví, odkud mandle pochází nebo co se z nich vyrábí. Co dalšího si děti během dne vyzkoušejí, doplňuje za pořadatele Michal Daněk.
4: Ochutnají nějaké mandle, vytvoří si nějaký přívěšek mandloňového květu. Pak vlastně, když to všechno splní, tak dostanou nějakou malou odměnu v podobě limonády, můžou si opéct špekáček a vlastně tím to pro ně jakoby končí.
5: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, místy i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy začíná první část kolony u odpočívky 9 křížů. Brzdí tam i osobní auta. Ta se za sjezdem na Domašov rozjedou. Kamiony tvoří různě roztrhanou frontu až do Brna k D2. Tolik doprava. Pohodové cesty přeje David Hasman.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Páteční hodina před polednem patří chovatelské poradně. Dnes si s Radkem Baďurou budeme povídat o tom, co už teď můžeme udělat pro volně žijící zahradní živočichy, abychom jim umožnili zdárné přezimování. Zůstaňte s námi od mikrofonu Českého rozhlasu Brno, vás i nadále zdraví a příjemné dopoledne přeje Sandra Silná.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Biolog Radek Baďura je dnes naším hostem v chovatelské poradně. Dobré dopoledne.
2: Krásný dobrý den, děkuju za pozvání.
1: Povídat si budeme o péči o volně žijící zvířata, se kterými se setkáváme na našich zahradách a v okolí domova. Tedy půjde převážně o ptáky, ježky, veverky, hmyz a bude mě zajímat, co pro taková zvířata můžeme udělat teď na počátku podzimu a čeho se naopak vyvarovat. A připomínám také telefonní číslo, kam můžete během vysílání během té následující zhruba 3/4 hodiny volat také své dotazy a to číslo je 726 465 200. Pane Baďuro, podzim je obdobím, kdy se příroda připravuje na zimu. Co je podle vás to nejdůležitější, co teď člověk, když to vezmeme tak obecně, co teď člověk může udělat pro volně žijící zvířata ve svém okolí?
2: Určitě, já bych to vzal trošku ještě jako z většího nadhledu. Když se řekne nějaká ochrana přírody nebo péče o volně žijící zvířata, tak si většinou představíme nějaké jako ty vlajkové deštníkové druhy někde v Africe, Asii, korálové útesy, kteří samozřejmě potřebují tu naši ochranu. Já jsem ale zastáncem takového jako kompartu, že bychom si měli zamést před vlastním prahem a pečovat nejdříve o tu naší přírodu tady. Zejména teda o jak rostliny, tak ty živočichy. Období podzimu celkově je vlastně období, kdy těm zvířatům vlastně můžeme velice pomoct a jedním z takových jako hlavních věcí, jak jim pomoci je, že z naší přírody se ztrácí nějaká pestrost. Ať už se bavíme o pestrosti rostlin nebo vlastně skladbě těch živočichů. A nejlepším způsobem, jak té přírodě pomoci, je vlastně tady tu pestrost nějakým, ať už umělým, nebo nějakým způsobem nahradit. Typickým příkladem tady z toho jsou vlastně zahrady. Pro lidi, kteří mají zahrádku, zahradu, vlastně nějaký balkon třeba s rostlinami, je vlastně perfektní vrátit tam právě tady tu pestrost. Můžeme se bavit o vlastně vysazení různých druhů rostlin, které třeba teďka na podzim ještě kvetou a můžou být zdrojem potravy pro různé bezobratlé. Nebo potom vlastně takový ten nepořádek na té zahradě. Dost často vlastně v poslední době je takovým trendem udržovat ty zahrady takového toho anglického trávníku ano. A tují ostříhaných do různých tvarů, ornamentů a tak dále. Ale pro tu přírodu je vlastně mnohem hezčí, když tu zahradu ne, že necháme ladem, trošku o ní samozřejmě pečujeme, ale necháváme tam prostor pro ty zvířata. Například teďka na podzim úžasným příkladem hrabání listí. Ponechat samozřejmě tu zahradu, nějak se o ní starat chceme, ale ponechat to listí třeba na nějaké hromadě, někde v koutu, u plotu, u zítky. A právě takováhle obyčejná hromada listí může být domovem mnoha živočichů, ať už se bavíme o nějakých ježcích, jiných takovýchhle vlastně savcích, hmyzožravcích, tak ale i o tom hmyzu, který nebo bezobratlých celkově, který je vlastně tou nedílnou součástí toho ekosystému a bez kterého to potom v té přírodě, v tom ekosystému vlastně nefunguje.
1: To jste řekl krásně, já bych se právě ráda začala ptát třeba zrovna na ježky, protože to jsou jedny ze zvířat, která můžeme potkat teď ještě na zahradách nebo i prostě u příkopech podél cest, někde v sadech a tak. Tak jak vlastně můžeme poznat teď, jestli ten ježek potřebuje pomoc, jestli má smysl ho dokrmovat nějak nebo ne, jestli je dostatečně velký, kdy vlastně ty ježci jako kdyby zmizí, kdy se už zazimují. Teď ještě čas.
2: Určitě tady ta doba toho podzimu je taková kritická pro ty ježky, neboť vlastně koncem léta je mnoho mláďat ježků. A narazit na ty ježky, pomoc těm zvířatům v té přírodě nemusí být vždycky potřebná. My máme nějakou tendenci vlastně pomáhat co nejvíc těm zvířatům, ale ono ne vždycky je to potřeba. Když narazíme na ježka někde v noci uprostřed louky, tak určitě nemá smysl toho ježka si brát domů a zachraňovat ho. Ovšem na druhou stranu, ježek je teda noční tvor, jak z toho vyplývá, na druhou stranu, když nalezneme někde nějakého poraněného ježka, vidíme, že například třeba krvácí nebo tak, tak je určitě na místě mu tomu zvířeti pomoci. S těma ježkama na podzim je to takové kritické, neboť právě, jak jsem tady zmínil, ty zahrady, hrabe se to listí a to, tak dost často lidí se s těmi ježky setkává právě na své zahradě. A právě ježci se takhle stahují na ty zahrady, například tady právě do těch listů, za účelem nějakého hledání vlastně úkrytu potravy a tak dále. A my pak vlastně při nějakém úklidu té zahrady na toho ježka narazíme a máme tendenci najednou tomu ježkovi pomoct. Takový správně dobře živený ježek většinou takhle koncem toho listopadu až by měl mít kolem toho půl kila, to je zdravý dospělý ježek, takže když vidíme, že je to nažratá samice, dospělec, tak určitě nemá tendenci mu pomáhat. A záleží na mnoha kritériích. Já vždycky říkám, že člověk nemůže znát a umět všechno a tak je v tady z těch situacích nejlepší zavolat na záchrannou stanici, kde sedí nějací odborníci a ty vždy nám řeknou, jaký je správný postup.
1: Já se vás přesto za chvilinku ještě zeptám na to, co třeba tomu ježkovi připravit, ale teď je čas na písničku, posloucháte páteční chovatelskou poradnu. S Radkem Baďurou si povídáme a povídat budeme o tom, jak opečovat zvířátka na našich zahradách a v sadech a za chvíli v tématu pokračujeme.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Brno.
1: S naším dnešním hostem Radkem Baďurou si povídáme o péči o volně žijící zvířata, která potkáváme na našich zahradách a třeba v sadech nebo prostě kolem nás. A bavili jsme se tady předtím o péči o ježky, nebo spíš i o nepéči, protože jste říkal, že ne vždycky je dobré tedy ty ježky nějak se snažit zachraňovat. Mm-hmm. Přesto, pokud někdo má na zahradě ježka, ono se taky říká, že ježek na zahradě je takovým symbolem zdravé zahrady. Pokud vypadá to tak, že ten ježek si je tam třeba častěji nebo je tam pravidelně a chceme mu třeba přilepšit trošku před tou zimou, tak co byste doporučoval, co pro takového ježka kromě té hromádky listí nachystat?
2: Tak je určitě potřeba si říct, co vlastně takový ježek jí. Určitě to není, jak známe z pohádek a z učebnic dětí, že ježek papá jablíčka a hruštičky. Ježek je hmyzožravec a tudíž tím hlavním zdrojem té potravy by měl být hmyz. Pokud chceme takhle vlastně mu přilepšit, tak tím nejlepším způsobem je někde sehnat hmyz. Tohle dobou už je to trošku složitější samozřejmě chodit do přírody chytat hmyz, ovšem v mnoha různých chovatelských potřebách a to se setkáme vlastně s moučnými červy. Živými. Lepší jsou živé, které se vlastně prodávají normálně pro různá terarijní zvířata, chovatelská zvířata vlastně v chovech. Takže tady ty mouční červy jsou vlastně takovou nejlepší potravou tady pro ty ježky. Zpestřit tu potravu můžeme například ještě potom různými speciálními kočičími konzervami. Je ale lepší v tomhle tom opravdu připlatit si za nějakou lepší značku nebo lepší, dražší, kde je větší koncentrace třeba toho masa než v těch jiných konzervách. Určitě, když bychom teda měli nějaké hodně malé ježky, je potřeba a jim vlastně, aby získali nějakou váhu a tohleto, je potřeba je dokrmovat také mlékem. Mm-hmm. Tady bych chtěl ale apelovat na to, že určitě ne, že koupíme kravské mléko a budeme dokrmovat klasickým kravským mlékem, co pijeme my, nebo ovčím, kozím. Mm. Ježci, jako spousta dalších tady z těch menších savců, nedokážou vlastně odbourávat enzym laktózu. To znamená, že kdybychom mu to kravské mléko podali, tak to má za následek různé krvavé průjmy, vlastně rány na tom trávicím traktu. Je potřeba tady schánět různé mléko, například kočičí, psí a různé takovéhle vlastně rehydratační nápoje speciálně, které se dají právě například pro ty ježky sehnat. Mm. Takže na to si dát určitě pozor, jinak ten hmyz, popřípadně ty nějaké ty dražší kočičí granule, konzervy tedy.
1: Ano. Co třeba veverky, které taky docela často se vyskytují na zahradách, teď já mám kolem na zahradě, běhá tam veverka denně ve stejný čas, tak říká, teď nosí ořechy. Má smysl třeba nachystat i do nějaké misky nebo do nějakého krmítka třeba něco pro veverky?
2: Určitě. Veverky jsou v městech docela četnější a četnější, myslím si. Je to hlavně tou urbanizací toho prostředí. Ty veverky dřív žily v těch lesích a teďka bohužel ty lesy pomaličku zastavujeme. Jakoby zastavujeme, stavíme domy a tak dále. A ty veverky přicházejí o ten zdroj té potravy. Protože sice máme tady různé městské parky, různé travnaté plochy, kde se občas ale spíš vysazují různé okrasné rostliny, okrasné stromy, nedej bože invazivní druhy stromů, jako je pajasán nebo akát, ale ze kterého ta veverka nemá tu potravu, takže určitě takhle na ten podzim, začátkem klidně toho října je vhodné ty veverky dokrmovat. Ovšem platí to pro ty veverky, platí to pro ježky a platí to pro všechno ostatní. S tím překrmováním by se to nemělo přehánět. Je prostě nějaká rozumná dávka v míře, nevysypat tam hnedka nějakou celou tašku něčeho a určitě krmit tím, co to zvíře vlastně jí v té volné přírodě. V tom případě těch veverek jsou to různé vlašské ořechy, třeba šišky úžasným příkladem a určitě věci vlastně z přírody, ne, že si koupím pytlík solených nějakých oříšků a zbyde mi půlka a nasypu to veverce. Stejně jako známe různé ptačí vlastně krmítka, tak se prodávají i speciální krmítka vlastně pro veverky, kdy vlastně se to připevní na strom, na nějaký parapet v nižších domech, nasype se tam právě ta potrava, ta pro posluchače, ta krmítko vlastně vypadá dost podobně, akorát je přikryté ze zhora vlastně takovou střížkou, aby tam nenapadl sníh, déšť a tak dále. A aby se do toho nedostali ptáci, neboť by se z toho potom nedostali ven, ale ta veverka je chytřejší, otevře si to, vyndá si potravu. A určitě není vhodné vysypávat kaštany někam pod strom, někde přece jenom v těch městech, kde běhají pejsci, taky to může různé půdní plísně chytit, tak to není úplně vhodné asi pro ty veverky.
1: Posloucháte páteční chovatelskou poradnu. Dnes si s biologem Radkem Baďurou povídáme o péči na podzim, o zvířata, která volně žijí kolem nás na našich zahradách, a budeme v tématu opět za chvíli pokračovat. Hostem úterního dopoledního vysílání 6. října bude malíř a včelař Jan Karpíšek. Budeme si povídat o tom, jaké to je spolupracovat se včelami při umělecké tvorbě, jak se v jeho práci propojují témata spirituality, přírody, těla a duše, ale také o životě malíře a zahradníka v 21. století. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: naší cestu. Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: V dnešní poradně si s biologem Radkem Baďurou povídáme o péči o volně žijící živočichy na zahradách, ale také v sadech a prostě kolem našich obydlí. Volala posluchačka Andrea z Luhačovic během písničky a ptala se na ropuchy na jejím pozemku, které a na díry, které tam jsou, a domnívala se posluchačka, nebo její dotaz mířil na to, jestli ropucha hnědá, ropucha zelená vlastně může si tvořit takovéhle nějaké úkryty. Nebo i na přizmování a pak i na to, že se jí na pozemek stahují hraboši. Tak jak poznat třeba, nebo je vůbec možné, aby ropuchy takto třeba zazimovaly? Přiznám se, že taky o tom moc nevím.
2: Určitě já tímto rád paní Andreje zodpovím na dotaz. V první řadě ale potřeba si říci, že v České republice máme dva druhy ropuch, a to ropuchu obecnou a ropuchu zelenou. Obě dvě patří mezi ohrožené druhy obojživelníků. Celkově obojživelníci jsou docela na takovém celoglobálním úbytku. Patří to mezi skupinu zvířat, která opravdu v té celosvětové fauně ubývá. Touhle dobou bychom ty obojživelníky mohli najít spíš u nějakých vodních prostředí. Dost často se takhle na podzim dělají různé takové ty bariéry kolem silnic, vlastně na podzim a na jaře, kdy se vlastně chrání ty obojživelníci před autodopravou a tím. Abych zodpověděl na ten dotaz, kdy teda paní Andrea má díry vlastně na zahradě, dejme tomu, tak ty díry spíše budou od nějakých těch pozemních mizožravců, popřípadně právě hlodavců, třeba těch hrabošů. Záleží vlastně, jak ta díra vypadá určitě. Je to spíš asi dotaz na odborníky přes hlodavce, a přes toto se přiznám, že moc nejsem. Ovšem, co se týká těch ropuch, tak ty spíše by nacházely teďka nějaké prostředí v okolí nějakých tůní, řek, nebo řek nějakého vodního prostředí zkrátka, kde se různě teďka z toho vodního prostředí stahují třeba do lesů u těch ropuch a u skokanů téže.
1: My jsme tady měli ještě druhou část toho dotazu a ta vlastně navazuje i na to, co jsme říkali o těch hromadách listí nebo různého klestí, které třeba můžeme vytvářet na zahradě nebo někde v sadu za plotem pro právě ty volně žijící živočichy, aby tam přezimovali. Mnoho lidí pak má třeba tendenci na jaře tyhle hromady spálit. Když už si tedy povídáme o tom přezimování drobných živočichů, tak jak potom bezpečně tedy poznat, abychom prostě s touhle praxí toho pálení nezničili právě i nějakého živého tvora?
2: Určitě. Je potřeba, když už tady ty ukryty, nazýváme to ukryty, vytvoříme, postavíme, tak je tam opravdu nechat celou tu zimu, popřípadně až vlastně do nějakého toho teplejšího jara. Když v půlce ledna tady tu hromadu odstraníme, tak ty zvířata promrznou, neboť vlastně si vytvoří nějaké vlastně své mikroklima v tom ukrytu a my to vlastně narušíme. A tím ty zvířata většinou pak dopadají fatálně. Je potřeba tady ty ukryty teda nechávat do takových těch jarnějších období, už opravdu ale teplejších. Poslední dobou se nám stává, že máme takové ty, kdy v únoru nám přijde týden tepla a my máme pocit, že je tady jaro, a za dva týdny přijdou silné mrazy, které zase všechno vlastně skoro pohřbí. Takže opravdu dát si pozor na to a opravdu zrušit to, když to nazvu, až opravdu na tom teplém jaře. No a ten princip toho rušení je spíš takový, že prostě rozebrat to listí, dávat si pozor, prostě dát to do nějakých třeba pytlů, nebo tak, ono celkově to pálení tady z toho listí a těch různých toho materiálu z té zahrady je takové kontroverzní téma, neboť se změnila legislativa vlastně minulý rok, která to vlastně z jedné značné části zakazuje. Proto je nejlepší vlastně to manuálně zrušit takovouhle hromadu a například do nějakého biokontejneru či na nějakou skládku tady z těch biomateriálů odvést.
1: Hodně se mluví o tom, že v přírodě ubývá hmyzu, a já bych se vás ráda zeptala i na to, jestli můžeme třeba nějakými hmyzími domky, které teď ještě instalujeme, podpořit hmyz na našich zahradách.
2: Určitě. Vlastně hmyz je vlastně skupina, která, si dovolím říct, že je vlastně nejdůležitější v tom ekosystému, nebo hmyz bezobratlý celkově. Nebo jsou vlastně úplně ve spod toho potravního řetězce a na nich závisí ty ostatní fáze těch ostatních zvířat. Jsou taky nedílnou součástí opylování a nedílnou součástí dalších koloběhů v té přírodě. A když se zamyslíme, tak před 20 lety autem, když se jelo do práce, tak celé čelní okýnko bylo vlastně pokryté mrtvými hmyzáky.
1: A to už dnes není.
2: Dneska jedete na dovolenou přes půlku Evropy a máte čisté okýnko po celou cestu. Takže tady na tom je krásně vidět, jak ten hmyz, je to krásně vidět, ale vlastně je to smutné, jak ten hmyz ubývá. Takhle na ten podzim a na tu zimu vlastně se tomu hmyzu dá pomoct několika vlastně prostorama. Jedním z nich je určitě zase tady různé ty nakládané to listí položené někam, které taky slouží jako úkryt, zároveň i potrava jako pro spoustu rozkladačů. Určitě skvělé jsou různé tlející dřeva, pokud máme, že jsme pokosili někde nějaký, pokáceli nějaký strom menší třeba, tak nechat prostě kmen ležet na té zahradě. Mnoho brouků, vlastně jejich larvy se živí tady s těmi tlejícími dřevy. Určitě je skvělé taky různé, třeba pokud máme nějaké staré cihly, tak postavit z toho nějakou takovou menší zítku, která má různé úkryty, kde ty zvířata nebo ty bezobratlí mohou vlastně si najít úkryt přes tu zimu na ten podzim. A těch mechanismů je spousta.
1: Posloucháte páteční chovatelskou poradnu dnes s biologem Radkem Baďurou. Připomínám telefonní číslo do studia 726 465200. Povídáme si o péči, o zahradní a volně žijící živočichy na počátku podzimu.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Posloucháte páteční chovatelskou poradnu s biologem Radkem Baďurou. Si povídáme o tom, jak přilepšit na počátku podzimu nebo během podzimu volně žijícím živočichům na našich zahradách a kolem našich obydlí. No a ještě jsme se vůbec nedostali k krmení ptáků, což je, řekla bych, oblíbená činnost mnoha lidí a můžeme ji provozovat kdekoliv, protože krmítko za okno si dát, to může vlastně kdokoliv. Jak to tady je, kdy zhruba začít přikrmovat ptactvo?
2: Tak je to určitě něco, co už jsme vlastně tady nakousli u těch veverek, že to přikrmování toho ptactva má taky svoje nějaké pravidla. Neměli bychom to opět zase přehánět s tím překrmováním. Ta ideální doba na to pověsit, postavit krmítko a sypat do něj krmení ptákům je opravdu v poslední době obzvlášť nejvíce potřeba v takových těch tuhých zimách, kdy opravdu je zmrzlá půda, mrzne opravdu pod nulu, popřípadně napadne vysoká vrstva sněhu a ty ptáci vlastně nemají nějakou vysokou možnost si najít tu přirozenou svoji potravu. V těchto těch dobách vlastně teďka toho konce září, října, kdy vlastně venku je ještě teplo relativně, určitě moc tohle smysl nemá, neboť je vždycky lepší, aby ty ptáci si našli tu svoji přirozenou potravu, která je vždycky nějakým způsobem výživově lepší pro ty ptáky. Když už ale nastane teda ta tuhá zima nebo napadne ten sníh a chceme teda tady ty ptáky podpořit, tak ovšem má to svoje nějaká pravidla. Prvním zase pravidlem je, že bychom ty zvířata měli krmit něčím, co si dokážou najít i v té volné přírodě. To znamená, pokud se bavíme třeba o těch semínkách, která se dají docela komerčně sehnat a to, tak nejlepším tím typem jsou klasická slunečnicová semínka. Dost často se vlastně ptáci přikrmují různýma sojovýma koulema, lojovýma koulema. To má takovou jednu velkou negativitu a to, že ta většina těch komerčně dostupných se prodává v takových zelených síťkách, podobné jako koupíme třeba citrony, brambory a tak dále. A už pro ty ptáky, který vlastně z toho vyzobávají tu potravu, to není úplně příjemné, neboť mohou spolknout různé části tady z té síťky, ale i když ta potrava z toho zmizí, zafouká vlastně někde vítr, spadne to na zem, tak to může být dost nebezpečné pro ty jiné volně žijící druhy, ale i třeba pro pejska na zahradě, kočku na zahradě, ať už pozřením nebo jakoukoliv dalším problémem. Je taky důležité a na to dost lidí zapomíná a je to v posledních letech obzvlášť potřeba, je nějaká péče o to krmítko. Když si pořídíme krmítko pro ptáky, je to stejně jako když si pořídíme terárko pro hada nebo jinou ubikaci třeba pro morče králíka. Je potřeba dodržovat hygienu toho krmítka. To znamená, na podzim, když to krmítko vyndáme ze sklepa, z kůlny, odkudkoliv, je potřeba to krmítko pořádně vyčistit, vydezinfikovat nejlépe a to stejné udělat zase, když to krmítko potom na jaře třeba schováváme i v průběhu samozřejmě té krmní doby. Neboť v poslední době se vyskytuje mnoho takzvaných krmítkových nákaz, kdy ty ptáci vlastně i kálejí na ty krmítka, což je běžná věc. A může se tam ocitnout stejně jako u lidí nějaký nemocný jedinec, vykálí se, mohou to chytnout ty ostatní jedinci, kteří se tam zejména u zvonků, třeba trichomonády, kdy potom to postihuje i ty další ptáčky. Takže určitě dodržovat hygienu toho krmítka, krmit opravdu v těch nejtuších zimách, kdy opravdu ty ptáci nemají kdy si najít jinou potravu a krmit s nějakou mírou, nevysypat celý pytel slunečnice.
1: Máme tady posluchačské dotazy, já vás poprosím, abyste si vzal sluchátka. Dobré dopoledne, chovatelská poradna Český rozhlas Brno, kdo se dovolal?
3: Dobrý den, já volám z východních Čech a jsem strašně moc ráda, že jste zorganizovali tenhle pořad.
1: Děkuji.
3: Já miluju psy a kočky, vždycky u nás v rodině byly, ale připadá mně, že se těmhle zvířatům domácím věnuje strašně moc pozornosti a těm, co jsou v přírodě, si lidi nespomenou. Pro ně je příroda jejich pes, co mají doma a kterým spí. To je jedna věc. A další věc. Myslím, že se zapomíná na to, že taky ptáci a drobná zvířátka, ať to jsou ježci nebo prostě cokoliv drobného, potřebují vodu, potřebují pít. A o tom se nemluví. Já když si koupím, nebo dřív koupila knížku, třeba z Německa, dvě o zahradě, tak v obojích je uváděno, jak i pečovat o ptáky na zahradě, jaká krmítka, jaké budky, jaké hmyzí domečky a hlavně tam píší vodu. A já jim bydlím teď ve městě a tak kolem paneláku do stínu pod strom dávám misky, takový ty mělky, ty podmisky pod květníky, anebo nízkou mističku po mase, aby měla širší kraj, aby se mohl, že ten pták zachytit. A dovnitř ještě položím kámen a během těch veder letních jsem tam chodila pravidelně doplňovat na večer vodu a dokonce i lidi z paneláku si mě všimli, ne že bych o to stála, ale byli i tací, kteří tam chodili a taky doplňovali vodu. Což mě udělalo opravdu radost, že lidi mají zájem.
1: Já jsem moc ráda, že to zmiňujete, tu vodu. Já jsem se na to chtěla právě našeho hosta ptát. Tak jestli vás můžu poprosit, je ten váš dotaz směřovaný i na to, jak třeba upravit vodu na podzim, jestli ta voda potřebuje nějakou něco, aby nezamrzela. A tak směřoval tímhle směrem váš dotaz, abychom dali
3: taky,
1: prostor.
3: Ano, protože tam jsem se v těch knížkách německých dočetla, že je potřeba i v zimě, i v krmítku, když dostávají suchou stravu, takže kosovi třeba napíchnete jablíčko nebo něco šťavnatého, ale jiní ptáci ne, že i v zimě potřebují vodu, ale zamrzá. A právě o to v zimě pak jde. Samozřejmě, že největší nápor na vodu je v létě, když byla ta vedra, že je hrozná teď v létě, tak to asi ptáci velice strádají.
1: Dobře, moc děkujeme. My si o tom teď chvíli budeme povídat s naším hostem. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
3: Děkuju, nashledanou.
1: Tak jak je to s tou vodou? Pojďme krátce, protože už teď náš vstup trvá delší dobu. Jak je to s vodou tedy?
2: Tak určitě, co se týká té vody, tak jak padně zmíněna přes to léto, je to docela potřeba nebo užitečné pro to ptactvo zejména. Ovšem zase jsme u toho, že bychom měli dodržovat nějakou hygienu té vody. Ta voda by tam neměla stát 2 týdny, káleli do ní jiný ptáci, bordel, napadá tam cokoliv z ulice a tak dále. Takže určitě obměňovat tu vodu. A takhle na ten podzim určitě můžeme těm ptákům taky dopřát takhle trošku vody, ovšem ty ptáci za stolik takhle nemají potřebu přes tu zimu pít a vždy si dokáží najít nějaký užitečný zdroj.
1: My se k tomu ještě za chvíli krátce vrátíme, posloucháte páteční chovatelskou poradnu.

0: Posloucháte chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Brno.
1: S naším dnešním hostem Radkem Baďurou si povídáme o péči o volně žijící zvířata na našich zahradách, o tom, jak jim na podzim přilepšit, a před písničkou jsme tady mluvili o vodě. Tak je třeba potom nějaký fígl na to, jak ošetřit vodu v zimě, protože ona zamrzne, že jo? Je na to, máte nějaký tip, anebo naopak třeba už prostě v zimě vodu nechystat?
2: Tak já si myslím, že na tu zimu už ta voda není tolik potřeba nachystat, neboť opravdu ty ptáci, většina z nich, že jo, migruje, takže už tady nemáme takovou velkou populaci nebo populace, tu skladbu těch druhů, jako máme třeba přes léto. Je pravda, že se sem zase na zimu vrací různé druhy, které tady nejsou přes to léto samozřejmě. Ale myslím si, že přes tu zimu není potřeba tu vodu tolik jakoby dodržovat, neboť oni si vždycky ty ptáci najdou v přírodě něco. Vždycky je nějaký zdroj, ať už je to nějaká studna někde, říčka, rybníček, vždycky nějaký ten zdroj najdou. A pokud bychom chtěli, tak prostě doplňovat tu vodu tak, aby nezamrzela, dát tam třeba, napadá mě třeba víčko od petlahve, které bude udržovat tu hladinu, aby vlastně nezamrzala ta voda a vlastně tu vodu, nebo častěji tu vodu měnit. Ale myslím si, že zkrátka na tu zimu ta voda není tolik potřeba.
1: Blíží se 12. hodina, s tím i závěr naší poradny, ale já se vás ještě zeptám na to, co zvířatům nedávat, jak stran potravy, čím je rozhodně nekrmit, ať už jsou to ještěch jsme už mluvili, že rozhodně ne tedy kravské mléko, ale co těm dalším, co třeba ptákům vyloženě škodí?
2: Tak určitě pro všechna ta zvířata platí to, co jsme se tady bavili, že vždycky krmíme smírou a něčím, co ty ptáci nebo ježci nebo veverky si dokáží najít v té volné přírodě. To znamená, určitě takovým typickým příkladem, co určitě nedělat, je krmit zvířata pečivem. Ať už se jedná o nějaké kachny nebo vodní ptactvo, kdy vidíme dost často, že se krmí kachny vlastně pečivem, ať už měkkým nebo tvrdým, to je úplně jedno. Stejně tak ptáci, že se jim dává různé pečivo. To pečivo je plné různých solí, kmínů a různých dalších dochucovadel toho kvásku samotného. A většina zvířat to nejenom, že nedokáže strávit, ale zároveň z toho nemá nějakou nutriční hodnotu, takže vlastně je to stejně ani jako žádným způsobem nenaplní. Ten trávicí trakt. A pro spoustu zvířat je to samozřejmě třeba nadměrný přísun soli dost fatální potom může být.
1: Takže
2: pečivo určitě, dále nějaké normálně soli, posypávat sůl. Prostě zkrátka vždycky to, co víme, že to zvíře se dokáže najít v té volné přírodě.
1: S biologem Radkem Baďurou jsme si dnes v chovatelské poradně povídali o tom, jak přilepšit před zimou volně žijícím zvířatům na našich zahradách a v okolí našich bydlišť. Já vám moc děkuju za váš čas i zodpovězení dotazů a věřím, že brzy se opět uslyšíme, potkáme tady u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Děkuju vám.
2: Já děkuju za pozvání, děkuju.
1: Připomínám také, milí posluchači, že se k poslechu dnešní poradny můžete vrátit, a to na webových stránkách brno.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se s vámi pro tuto chvíli loučí. Krásný poslech dalších pořadů na této stanici přeje Sandra Silná a brzy opět naslyšenou.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Během 40-denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupily dvě milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Vinobraní na jihu Moravy je u konce, víno se poznamenalo i sucho. Úředníci začnou v pondělí vydávat zájemcům o volby dočasné občanské průkazy. Břeclav spustila projekt WC gratis a bude většinou oblačno s teplotami do 24 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Letošní vinobraní na jihu Moravy je u konce, bylo jedno z nejrychlejších v historii. Ve vinohradech zůstávají už jen některé modré odrůdy, celkově jde o několik procent z celé sklizně. Informoval o tom výkonný ředitel Svazu vinařů Martin Půček s tím, že letošní úrodu ovlivnilo počasí, zejména sucho, které snížilo výlisnost hroznů. Jeho dopady může snížit cílená závlaha podle fáze růstu révy. O dočasné občanské průkazy můžou od pondělí žádat lidé, kterým vypršela platnost osobních dokladů a chtějí se zúčastnit.

0: říjnových voleb. Službu nabízí zdarma také přerovský magistrát. Pokračuje jeho mluvčí Lenka Chalupová.
1: Doklad bude vydán přímo v den podání žádosti a jeho platnost je omezena pouze na dobu konání příslušného kola voleb. V případě dvoukolových voleb do Senátu se dočasný občanský průkaz vydává pro každé kolo samostatně.
0: V Břeclavi můžou lidé nově zdarma využít toaletu v jedné z kaváren v centru města. Jde o první podnik zapojený do projektu WC gratis. Odskočit si tam můžou i lidé, kteří si v kavárně nic neobjednají. Město chce do projektu postupně zapojit i další podniky. Na provoz toalet bude přispívat 2 000 korun měsíčně. Podle radnice je to levnější než provoz vlastních veřejných záchodů, říká mluvčí Břeclavi Ivana Solaříková.
2: My jsme měli veřejné toalety, které fungovaly v minulosti, ale ty náklady na ten personál plus ten provoz, úklid, to je nesmírně ekonomicky náročné. Zvažovali jsme třeba i nějakou možnost samoobslužného využití, ale to se zase pojilo s vandalismem, nebo nám tam chodili bezdomovci a lidé pak stejně měli obavy ty toalety využívat.
0: Podobný systém přístupných toalet funguje třeba ve Znojmě, Hradci Králové nebo v Jihlavě. Na kroměřížském výstavišti dnes začíná tradiční výstava Floria podzim, která potrvá do neděle. Doprovodný program je inspirovaný kulturou Orientu. Součástí je i výstava 50 bonsají ze soukromé sbírky, kdy nejstarší exponát má více než 500 let.
3: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně oblačno, občas i polojasno, většinou s průsvitnou oblačností, která se začne večer částečně zmenšovat. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 21 až 24 stupňů. K tomu bude foukat mírný jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, později večer mírně nepříznivé a biozátěž zůstává na jedničce mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 počítejte s omezením kvůli práci silničářů. Pohybují se v levém pruhu ve směru na Břeclav, a to mezi 40. a 48. kilometrem. V Brně projíždějte opatrně místem nehody na Kolišti, došlo při ní k úniku oleje a pozor i u nehody na silnici 53 u Pohořelic. Jen cesty se šťastným koncem přeje Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla, přátelé, polka pod Lanžotem Lůčka, lanžotského rodáka Vojtěcha Bartoše Kociána, kterou vás k poslechu té první hodinky Moravy krásné země pozvala právě Lanžočanka. No a od mikrofonu vás zdraví Ivana Slabáková. A jsou tu první dnešní oslavenci. Pokud jste ještě neměli čas se podívat do kalendáře, tak připomínám, že svátek dnes slaví u nás Olivie a také Oliver, no a na Slovensku Levoslav. Tak, milí oslavenci, přejeme všechno nejlepší. Tak já tu mám už první dva telefony, tak jen připomínám telefonní číslo 7264652000. A jako první volá náš věrný posluchač Karel Špaček z Kramolína. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková. V neděli je Františka, tak má svátek, má František Urbánek Křipíc a kamarád František Vala ze Slavětic. Takovýma bych chtěl obsát všechno nejlepší, od něj čistí zdraví. A zdravíme taky paní Urbánkovou, Makovýškový dočítár a manželka je v práci a poslouchá vás taky pro potěšení. A bylo by to všechno.
0: Dobře, tak Karličku, bude to i pro vás, pro potěšení. Mějte se hezky, nashledanou. No a pana Karla teď vystřídá paní Vlasta z Rakvic. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Slabáková. Já bych prosila o zahrání pěkné písničky pro Františka Dufalu z Břeclavi Poštorné, který bude mít v neděli svátek meniny je Františka a který bude mít 7. října narozeniny 74 roku, se dožije, tak mu přeji hodně pevného zdraví, hodně štěstí, pohody, hodně lásky, božího požehnání mu přeje přítelkyně Vlasta.
0: Dobře, paní Vlasto, my taky blahopřejeme, krásně to oslavte. A teď už písnička, ale před písničkou pozor, ještě další přání. Chtěli bychom nechat zahrát našim dnešním oslavencům Miroslavu Klingelovi a Lojzovi Důbravovi k jejich narozeninám. Přejeme jim jenom to nejlepší, ať se jim splní všechna jejich přání. A to jim přeje kolektiv ESD Osvětimany. No, pánové, a ta další přání vaši kolegové tedy už předají osobně. My přidáme písničku, je tu připravený Broln, Vojta Račický a bude to lidová. A jí spadla mě šablička.

0: to byl Bron Vojta Račický. No a komu by dnes chtěl popřát pan Gustav Vlk z Prakšic? Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače rádia. Chtěl bych popřát, zítra je Bohumila, tak bych chtěl popřát kněžím Bohumilu Svitokovi a Bohumilu Kundlovi, který působí na svatém Hostýně, hodně zdraví, božího požehnání. A v nedělu bude Františka, tak bych chtěl popřát otcovi Františkovi Královi, který působí tady v Blatnici pod svatým Antoníčkem, jeho svátku, hodně zdraví, štěstí, pohody. No a taky v Prakšicích máme Františky Františka Počtáka, my jsme pod přezdívkama Vlci, a Františka Táblíka, takže hodně zdraví. A další gratulace ještě bych chtěl poslat, v pondělí bude Elišky, Elišce Stuškovej a Varaďovej, ve čtvrtek Věry, mojí sestře, Věře Jánošovej, a taky má narozeniny Marcela Nováková z Uherského Brodu, a v sobotu má narozeniny, slavíme 50 let, Maruna Jančová. Všem přeju hodně zdraví, pohody a ať se jim splní jejich přání.
0: Dobře,
1: a
0: pane Guste. Tak to byla vaše zásluha. Já děkuji za vlídná slova. Tak se mějte hezky, nashledanou. No a teď už dnešní oslavenec, tedy ne dnešní, ale v neděli bude slavit svátek pan František Urbánek, kterému před chvilkou přál Karel z Kramolína. Tak pane Františku, vítejte na vlnách naší Moravy. Dobrý den.
2: Já vás ještě jednou zdravím, to jsem já, paní Urbánková.
0: Jaruško, a já jsem věděla, že jste tam vy, ale... Pardon. Vy chcete určitě Františkovi popřát, že jo?
2: Ano, samozřejmě. Tak. A v první řadě bych chtěla popřát panu Špačkovi moc krát poděkovat a zdravíme i jeho manželku. A tak v neděli má můj František svátek, takže mu přejeme všechno nejlepší, štěstí, lásku, spokojenost a hlavně to zdraví, zdraví, zdraví. Ti přeje manželka Jarka, dcerka Jaruška s přítelem Davidem, vnučky Kristýnka a Nikolka s přítelem. A ještě jedno Františka tady máme, pan František Jurčík z Uherského Hradiště. Tež mu přejeme hlavně to zdraví, zdraví, zdraví a zdravíme i paní Helču. A moc krát vám děkuju, paní Ivanko, a nashledanou.
0: Tak paní Jarušku, já se omlouvám, že jsem z vás udělala Františka, ale vy mi to určitě odpustíte. Dobře.
2: To vůbec nevadí.
0: Tak krásně oslavujte.
2: Ano, děkuji, mějte se,
0: nashledanou. A já přidám další přání. Dnes má svůj narozeninový den paní Marie Hejdová z Babic u Uherského Hradiště. Milá Maruško, vše jen to nejlepší k narozeninám. Moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky, lásky, velkou radost z vnoučátek a boží požehnání. To ti přejí kamarádi Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. A ještě jedno přání, které k nám poslala paní Miluše, píše: v nedávných dnech babího léta oslavili své krásné narozeniny paní Miluška Švubová a pan Vladimír Švub z Libiny. A my bychom jim chtěli samozřejmě popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a ať jim pěkné písničky k poslechu dělají radost každý den. A to jim přeje Miluška s Jeníkem a vnučky Eliška a Štěpánka. No a teď už Ištvánci a Bílé labutěnky.
3: Český rozhlas Brno.

0: Dohráli Ištvánci a já mám u telefonu paní Zdenku z Jalubí. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková, zdravím vás a všechny posluchače. Prosila bych, mám tady pár Františků, tak František,
0: ano.
1: Pavelka Zvečnova, František Kostelníček z Jalubí, František Petru ze Slavičína, František Maďera z Napajedel, František Struška ze Zlína, František Jakoubek ze Zlechova a František Maňas z Horní Lhoty. A ještě bude Elišky, tak Eliška Slováčková ze Zlípy u Zlína. Všetkým jmenovaným bych prosila zahrát pěknou písničku a přeju jim hodně zdraví, štěstí, lásky, boží požehnání, ale hlavně to zdraví všetkým a budou mít všecko.
0: Určitě. Tak se mějte hezky, paní Zdenko, nashledanou. A komu popřeje pan Josef ze Šumic? Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Slabáková. Já bych měl, dneska je Bohumila, tak panu Bohumilu Holčíkovi vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí božího požehnání, potřebuje hlavně to zdraví. A mám nějaké Františky. František Staroba z Vostětína, František Juřeník ze Šumic, Franta Zají ze Šumic, to jsou kamarádi moji, tak všechno nejlepší, kluci, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání a dobře to oslavte.
0: Dobře, ale pane Josefe, Bohumila je zítra.
2: No, tak...
0: Ale tak v pohodě, tak jenom abyste věděl, že jim zítra můžete ještě zavolat. Tak se mějte hezky, nashledanou. A teď přání, které k nám poslala paní Miluše. Chtěli bychom zahrát pěknou písničku naší babičce, paní Marušce Janovské ze Strání. Jen tak pro radost, aby jí dny rekonvalescence utíkaly a všechno se brzy zhojilo. To jí přejí vnučky Eliška a Štěpánka, syn Jeník s Miluškou a také Miluška a Laďa z Libiny. S další písničkou jsou tu připraveni Blučiňáci a budou to Blučinské vinohrady.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: No a my tu máme v našem pořadu samé osobnosti. Tou další je paní Maruška ze Slopného. Tak paní Maruško, dobrý den, máte slovo.
3: Dobrý den, paní Slabáková, já vás srdečně zdravím a všechny posluchače. Já bych chtěla popřát Františkům. Můj bratr František Michalčí v Karviné slaví svátek, pan František Drga ve Slavičíně, pan František Jaroš v Miroslavi, pan František Šimoník ve Vlachovicích, jeho sestra Eliška bude slavit svátek a bude Věrky a já bych chtěla popřát paní Věrce Barcuchové do Vysokého pole a její dceři Věrušce Martinkové. Všem přeju hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ale hlavně zdraví, protože na takový dar žádný není. A všem přeju hodně štěstí.
2: Dobře, paní Maruško. My zahrajeme krásnou veselou polku. Ano?
3: Ano, děkuju.
2: Nemáte za co, mějte se hezky. Naschledanou. A ještě paní Kročilová z Březové, dobrý den.
4: Dobrý den. Dneska slaví narozeniny moje dcera Maruška Křeháčková z Březové. Tak jí přeju z celého srdce hodně zdraví, štěstí, pohodu a lásku. A hlavně boží požehnání. To jí přeje maminka, bratr Jarek a Petr s rodinou. A touto cestou bych chtěla pozdravit i všechny přátele a známé. A všem posílám tady tu písničku.
2: Dobře.
4: Děkuji vám moc.
2: Rádi zahrajem, paní Kročilová, nashledanou. No a dnes slaví narozeniny mladá paní Petra Šušlík-Dulanská z Brankovic. Petruško, ty naše drahá, uniknout času je marná snaha. Člověk ani mrknout nestačí a už je zas o rok starší. Pro tebe rok je určitě krátký, když život tvůj nabral takové obrátky. Za tebou běhá tvá malinká kopie, nový člen rodiny, tvůj svátek mlékem zapije. Po boku partner, celá Šušlíkovic rodinka a ty hlavní roli máš, jsi úžasná maminka. Přeji ti, Petruško, abys vždy šťastná byla, nechť žiješ život, po kterém jsi vždy snila. Ať radost máš ze svých skvělých drobečků a letošní Vánoce ať strávíš v novém domečku. Ať potkáváš lidi, co jsou laskaví jako ty. Ať jsi zdravá, veselá a nemáš žádné trampoty. Přání všeho nejlepšího ti s láskou posílá sestra Pavlína. Krásné přání, paní Petro. No a já bych tu následující písničku ráda poslala také svému kolegovi a kamarádovi, tedy našemu Pavlovi Pálenskému, který včera oslavil kulatiny. Pavlíku, štěstí, zdraví, dlouhá léta. Všechno ti popřejeme zítra, už se moc těšíme. A teď už Moravanka v naší zahrádce.

0: To byla Moravanka, no a než dostane slovo pan Mirek Čaňo z Březové u Uherského Brodu, tak to mám pro vás, přátelé, pozvánku na příští pátek 9. října v 19 hodin Dělnický dům Brno Jamborova 65 a vy určitě víte, že to je pozvánka na další zpívání a tentokrát to bude 10leté výročí. Zahraje kdo jiný než cymbálová muzika Mirko Otáhala, zaspívá Jindra Hovorka, bude tam i moje maličkost a všichni se na vás těšíme, protože si tam všichni společně zaspíváme. Tak nezapomeňte, příští pátek 9. října 19 hodin Dělnický dům v Brně na Jamborové. Tak a teď už pan Mirek Čaňo, máte slovo, dobrý den. Ano, mějte se hezky, pane Mirku, nashledanou. A do Halenkovic zdravím paní Ludmilu, dobrý den.
1: Dobrý den, pěkný slunečný den, paní Slabáková, a všem, kteří poslouchají. Dneska bych popřála k 80. narozeninám mojí kamarádce paní Marii Juřenové, která je měla včera, a paní Marčice Trvajové, která teprve bude mít. Oběma moc a moc zdraví, štěstí a dobré nálady. A bude Františka, tak bych popřála mojemu sousedovi Františkovi Kedrůšovi a Františkovi Rýdlovi z Halenkovic taky hodně zdraví, štěstí a dobré pohody. To jim všem přeje Ludmila Horková. Děkuji vám, paní Slabáková.
0: Rádo se stalo, paní Ludmilo. Nashledanou. A pro koho bude to další přání? Dnes se dožívá moje přítelkyně, paní Františka Krčmářová z Brna Starého Lískovce, významného životního výročí. Milá Faninko, k tvým narozeninám ti přeji moře štěstí, oceán lásky a každý den, ať máš důvod k úsměvu. Přeji ti, aby každý další den byl ještě lepší než ten předchozí. Ať se ti daří nacházet čas na to, co je skutečně důležité. Ať jsou tvé dny plné radosti, lásky, zdraví a pohody. Děkuji ti za dlouholetou péči, lásku a všechno, co pro nás oba děláš. Vydrž, tvůj přítel Vašek. No, paní Františko, přání, které určitě zahřálo u srdce a věřím, že potěší i písnička. Zahraje ji Láca Ranka a je to Valčík, Moja láska.

0: To hrála Lácaranka a já zdravím do Hevlína pana Bohumila. Dobrý den.
1: Dobrý den, Ivanko, já zdravím vás i vaše spolupracovníky a všechny posluchače. Zítra je Bohumila a má svátek můj syn Bohumil Mahdal. Já mám svátek Bohumil Mahdal.
0: Já jsem vám chtěla popřát, až domluvíte. No, povídejte.
1: V neděli je Františka, to má náš bratr ze Znojma. František Mahdal svátek a je to hlavní v neděli. Má narozeniny přítelkyně mého vnuka Tereska. Tak jim přeju jménem všech, kteří je mají rádi a znají je, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, úspěchu v životě a samé hodné lidi kolem sebe. Děkuji.
0: Výborně.
1: A děkuji za písničku.
0: Tak pane Bohumile, my vám taky přejeme k tomu zítřejšímu svátku všecko nejlepší.
1: Děkuji vám.
0: Krásně to oslavte. Tak a teď už má slovo paní Alenka Večerková z Vřesovic u Prostějova. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Šrabáková. Chtěla bych nechat zahrát moji sestře, která je po operaci. Hodně zdravíčka, štěstíčka. A taky bych chtěla popřát mojí tetě Jitce Ešnerové ze Zlína, že hodně zdravíčka, štěstíčka. A taky bych chtěla popřát Martičce Kvapilové, aby sloužilo zdravíčko.
0: Dobře, a paní Alenko, vy jste neřekla, jak se sestra jmenuje?
2: Zuzka Králová.
0: Výborně. A ještě chcete někomu popřát?
2: A ještě všem Řešovic lidem dobré vůle.
0: Dobře, tak tedy i vám, paní Alenko, tak se mějte hezky, nashledanou. No a panu Františku Dudeškovi k nedělnímu svátku přeje pevné zdraví a radost ze života celá rodina Dudeškova. No a na zdraví vám, pane Františku, připíjí i Boris, Ondra a David z Brna. Blahopřejeme. No a teď už Javore, Javore a Záhořané.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byli Záhořané a komu bude přát paní Maruška Koktavá z Nivnice? Dobrý den.
1: Dobrý den, milá paní Ivanečko a milí posluchači. Já bych dneska chtěla popřát, už bylo řečeno, velmi milé paní k narozeninám Marušce Křeháčkové z Březové. Milá Maruško, přejeme ti krásný dlouhý život, ať jsi obklopená štěstím, láskou a pevným zdravím. A v tuto dnešní slavnostní chvíli přejeme ti taky hodně síly a všeho nejlepšího. To ti přejí manželé Koktaví a zdravím ještě všechny přátelé a pozdravím ještě kamarádku Marušku Kročilovou, její maminku.
0: Dobře. Maruška zdravíme. Tak mějte se hezky, paní Maruško. No a další paní Maruška, tentokrát Kolaříková, čeká u telefonu v Miloticích. Yes. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Slabáková. Takže všetci přeju k tým Františkům. Tak bych chtěla taky, mám spolužáka ve Vacenovici, Františka Synka, v Šardici švagra Františka Koláříka a v Žadovicích známého zpěváka ze Žadoviáku Františka Soukopa. Takže bych jim všem chtěla popřát pěkný svátek, hodně zdraví, štěstí a pohodu, ať se mají dobře.
0: Dobře. Tak vaše přání splněno, přání odešlo a teď už zbývá jen poslat písničku, ale ještě před tou písničkou přidám další přání. Dnes slaví krásných 75 roků náš dědeček a tatínek, pan Miroslav Zhejbal z Podivína. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, dobrou náladu, spoustu smíchu a co nejvíc příjemných setkání s kamarády, protože s dobrou partou je život hned o něco veselější. A neboj, 75 není žádný věk, je to jen číslo, které nám připomíná, že už máš za sebou pořádný kus života a ještě taky pořádný kus před sebou. Tak si ho užívej, směj se, bav se a zůstaň pořád takový, jakého tě máme rádi. Všechno nejlepší ti přeje celá rodina. No a Valčík, nejkrásnější Morava, zahraje Zdounečanka.

0: Tak to byla Zdounečanka a teď už má slovo paní Zita z Jevíčka. Dobrý den.
1: Dobrý den, milá paní Ivanko, já vás srdečně zdravím, pana zvukového mistra, všechny posluchače a mé přátelé. A já bych chtěla poslat písničku s blahopřáním milé mé příbuzné Elišce Šindelkové do újezda u Voskovic. Eliško, moc a moc tě zdravím, mám tě ráda a vzpomínám na ty krásné chvíle, kdy jsme se starali o ty dvě děťátka, tak je srdečně pozdravuj ode mě, přeju ti hodně, hodně zdravíčka a měj se krásně. Zdravím celou rodinu. A taky bych chtěla pozdravit ještě jednu paní Elišku, která je až z Aše, paní Elišku Jankovičovou, a přeji jí také hodně, hodně zdraví a krásný život. A posílám vám, paní Eliško, noty a tak si zahrajete a zaspíváte.
0: Dobře.
1: Tak jako já. Tak vám děkuji.
0: Rádo se stalo, paní Zito. A naposledy, jako poslední, tedy tak, abych se správně vyjádřila, se dovolal pan Rostislav Škrabal z Koryšan Bličic.
2: Dobré odpoledne, zdravím vás všechny posluchače. Já bych dneska chtěl popřát hodně zdraví mé manželce Alence, která se dožívá kulatin právě dnes, 40 plus 20. Já jí děkuji za všechno, co jsme spolem prožili a jako manželka muzikanta z Boršičanky děkuji za trpělivost a od všech čtyřech vnoučat posíláme sladkou tusinku a děkujeme za vše, co pro nás dělá. Doufám, že s náma ještě nějaký čas vydrží dělat. Děkuji moc krát a zdravím všechny příznivce Dechovky. Mějte se krásně.
0: No, my samozřejmě taky blahopřejeme, ano, přidávám se k tomu přání poděkování za výdrž muzikantem. Dobře, tak se mějte hezky, nashledanou. Tentokrát zahraje mistříňanka. Zaspívajme, kamarádi.

Tak přátelé, já věřím, že i vy jste si celou tu hodinku zpívali spolu se všemi kapelami i zpěváky. Ovšem všechno má svůj konec a končí i dnešní polední Morava krásná zem. No a na závěr vám polku pana Kellnera Rozmarné děvčátko hraje Gloria. Loučí se Ivana Slabáková, přeji krásné odpoledne a nezapomeňte, že po 18. hodině tu budu opět s tou druhou hodinkou Moravy krásné země. Thank you.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěř. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Do Česka dorazilo už více než 500 tisíc dávek vakcíny proti chřipce. Slavkov u Brna otevírá zmodernizované fotbalové hřiště s atletickým oválem. Lidé i přes zákaz přecházejí hráz brněnské přehrady a bude většinou oblačno s teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Dodavatelé pro tuto sezónu zatím do Česka přivezli více než 500 tisíc dávek vakcíny proti chřipce. Pro seniory bude letos k dispozici o 30% dávek víc než loni. Očkovací látka pro děti dorazí v listopadu. Podle přednosty kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petra Husy je vhodné období na vakcinaci v říjnu nebo listopadu.
4: Pak se u toho očeku začíná asi za 14 dní po té vakcinaci a teďka nelze předpokládat, že by se rozvinula epidemie chřipky. Bývá někdy od začátku prosince, pak se to většinou přeruší v průběhu těch vánočních svátků a určitě ta voda chřipky nebude v listopadu ani v říjnu.
2: Dodávky se zpozdily kvůli tomu, že výrobci museli očkovací látky upravit podle doporučení Světové zdravotnické organizace. Ve Slavkově u Brna se dnes odehrají první zápasy na zrekonstruovaném fotbalovém hřišti s umělým povrchem. Po slavnostním otevření se tam od 5 hodin odpoledne postupně utkají žákovské i dospělé týmy. Sportoviště vzniklo za 38 milionů korun na místě někdejšího škvárového hřiště v sousedství travnatého stadionu. Jeho součástí je také atletický ovál a veřejné osvětlení, takže umožní celoroční tréninky místních oddílů.

0: Kvůli rekonstrukci je hra z Brněnské přehrady od úterý pro veřejnost nepřístupná. Zákaz platí pro pěší, cyklisty i auta a potrvá do konce příštího roku. Někteří lidé ho ale nerespektují a přes hráz dál chodí. Na dodržování zákazu proto dohlíží hlídky brněnských strážníků. Alternativou je lávka u fotbalového hřiště v Kníničkách asi 800 metrů po proudu. Jak strážníci postupují, vysvětluje mluvčí městské policie Brno Jakub Ghanem.
1: O opravách od počátku víme a hlídky prostor kontrolují. V prvotní fázi se snažíme působit především preventivně. Pokud by ale potíže přetrvávaly, můžou padnout i pokuty, na místě mohou dosáhnout i 1500 korun.
0: Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října, rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je podle mluvčí přerovské radnice Lenky Chalupové nepříznivá hydrologická situace regionu.
2: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně oblačno, občas i polojasno, většinou průsvitnou oblačností, která se začne večer částečně zmenšovat. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, vítr by měl foukat mírný, jihovýchodní až jižní. Biozátěž zůstává mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 206. kilometru dálnice D1 zůstává na cestě do Brna auto s poruchou. Na D2 hlásí řidiči na 36. a půltém kilometru ve směru na Brno předmět na vozovce. Na prvním kilometru pak na dojezdu do Brna došlo k nehodě a nehoda je hlášena také z Brna na Okružní ulici. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
3: Připravená doktorka Kateřina Cajdamlová.
4: A budeme mít opět sucho v puse, já už ho mám teď.
3: Opravdu?
4: Proč? No, opravdu. No, tak mám nervy, že jo, samozřejmě, to je psychogenní a je to takzvané akutní a krátkodobé. Ono totiž, když to trvá delší dobu, tak je to docela problém, protože ta slina má spoustu důležitých funkcí.
3: Je to téma, které jsme zvolili záměrně, protože posluchači se hodně ptali a zůstalo nám dotazů dost, tak na ně odpovíme, no a začneme vtipem jako vždycky. Lékař se ptá námořníka. A netrpíte žízní? Kde pak? Tak daleko to nikdy nenechám dojít.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Pořad Vesele a zdravě, tentokrát na téma sucho v ústech. To sucho nejčastěji znamená, že málo pijeme. Tělo se tak hlásí o příjem tekutin. Je možné, aby nám ústa úplně vyschla? A mohou sucho způsobit i některé nápoje? Na to se redaktorka Bára Kvapilová ptala i praktického lékaře Josefa Štolfy.
1: Můžou opravdu ústa vyschnout?
2: Tak úplně ne. Úplně tak, abychom, že se nám tam vlastně vytvoří asfaltová nebo úplně suchá jako asfalt stezka, tak takhle úplně vyschnout nemohou. Když nám ty ústa vysychají, tak ty pocity vyvolají takové reakce, že buď s tím děláme něco, aby se to skutečně nestalo, nebo navštívíme lékaře.
1: Jsou různé druhy suchosti?
2: Suchost v ústech jinak vnímáte, ku příkladu, když máte vykažený zuby, nebo když máte po nějakém jídle, které bylo hodně kořeněné nebo palčivé, nebo naopak, když třeba to sucho v ústech je vyvoláno léky a nebo něčím, co jste pozřel, a nebo třeba zánětem slinné žlázy, jo? Takže v tomhle směru je to jiné vnímání. Není to jiná suchost, ale je to jiné vnímání.
3: Tak co pak, pánovi? Voda nechutná?
4: Ani slyšet nechce.
3: Vy jste pěknej. Asi musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete vy rád.
5: Slivovici.
3: No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici. No.
1: Jsou třeba nápoje, které mohou způsobit suchost v ústech?
2: Určitě dělají to jednak tedy tvrdé alkoholické nápoje, ale někdy to dělají i takové ty, co obsahují taurín, že jo, a takové ty budiče. Hodně sladké nápoje taky.
4: No tak to zkus, jak ti to pán radí. No sugeruj si to.
3: Tak co pijete?
5: Slivovici.
4: No vidíš.
3: Tak proto on sem ten mizera Brunner jezdí.
1: Máte pro nás nějakou zajímavost z ordinace?
2: Já mám hlavně takovou klientelu, která je spíš tak jako zvyklá na určité stimulační látky, a takže vím, že když takoví ti pacienti přijdou a oni si na tohle to většinou nestěžují, ale oni už jako sebou většinou mají plastovou lahvičku s nápojem a počas toho rozhovoru nebo vyšetřování tak popíjejí, a pokud už si na to stěžují, tak to většinou bývá i postižení sliznice, který vyplývá ovšem z toho, že si tedy většinou aplikují něco ne žilně, ale brž tedy do sliznice nosní, a ono se jim to pak vrací a zároveň ty sliznice vysychají.
6: Vesele a zdravě.
7: Já bych jenom shrnula, že slina pomáhá mechanicky vlastně odstraňovat zbytky potravy. Další, co dělá, ona remineralizuje naší sklovinu.
8: Co to znamená?
7: To znamená, že má v sobě kalcium a má v sobě fosfáty, a pokud funguje správně, tak vlastně pomáhá tomu, co jináč musíme kupovat drahé zubní pasty, které to obsahují, aby se nám obnovovala sklovina.
8: To znamená, že si můžeme čistit zuby i bez pasty, když máme dost slin?
7: Někdy jo. Ale já si myslím, že my už teďko jíme tak divně a pijeme tak divně, že už to asi nejde, a jsme hlavně málo na sluníčku. Takže mít sliny a mít v pořádku sliny a mít dobře nabušený sliny je prostě výhoda.
8: Když jste říkala, že je důležité, co pijeme, co máme pít na dobré sliny?
7: No rozhodně ne nic sladkého. Samozřejmě.
8: Jak to se nám bude tak jako tvořit, ta slina, ne?
7: No, tak Patrik si dělá legraci, milí posluchači, protože on to moc dobře ví, že naopak po sladkém se kazí samozřejmě zuby.
8: Teče. No to jo, ale sliny?
7: Se kazí zuby, a to už žádná slina nenapraví. Další věc, co dělá sladké pití a je velká nevýhoda, a to též dělá velmi slané pití nebo velmi solená potrava. Ono nás to dehydratuje, protože ty nadbytky odstraňuje ledvina, ale ona to dělá za pomoci vody v těle.
8: To znamená, co teda pít? Čistou vodu? Minerálku?
7: Ideálně,
8: čaj?
7: Ano.
8: Ovocný?
7: Možná, no. Já bych věci, které jsou spíš jako hodně naplněné vodou, bych jedla, to znamená, já nevím, nějaký rajčata, nějaký okurky a prostě ku podivu k mému překvapení i květák obsahuje 90% vody. To by člověk neřekl.
8: Je dost tvrdý, ne?
7: Je dost tvrdý a bavíme se o květáku za syrova. Jedl jste to někdy, Patriku?
8: Jo.
7: To je strašně dobrá potravina. Pro posluchače velmi doporučuji, vyzkoušejte. Samozřejmě různé polévky, vývary, že jo, vývar, to je věc, která obsahuje kolagen, jo, to je teda se netýká slin, ale ten bychom měli jíst tak obden, jo, kdo dneska dělá vývar. No, a další, my bychom se měli vyhýbat alkoholu, protože i ten dehydratuje a víme, že když pijeme kávu, tak k ní ve slušné restauraci dostaneme čistou vodu, protože i ta káva odvodňuje. Takže prostě s vodou docela problém, no, musíme bumbat.
8: Proč máme sucho v ústech, tak o tom si budeme povídat i za malou chvíli s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, svatr chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloucháme.
1: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a my se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme do studia, abychom si popovídali o suchu v ústech, což nám možná připomene i básničkou Náš posluchač.
2: Zdraví Petr. Trápívá mě v jednom kuse hnusný pocit sucha v puse. Myslel jsem, to spraví vláha, ale moc to nepomáhá.
3: A jenom bych chtěla dodat, že slin se vytváří 0,3 až 1 ml za minutu, což je docela hodně, veďte. Představte si za den, je to půl až 1,5 litru, to je různé, a je to 20% naší plazmy. To znamená, to je hodně, hodně, hodně tekutiny.
1: A proč ty sliny v ústech máme? Proto, abychom lépe polikali, protože to pusu často otevíráme a vysychá, nebo to má nějakou další funkci? Proč tam jsou?
3: Takže zaprvé je to něco, co nám vytváří médium pro to, abychom měli chuť. To znamená, pokud máme méně slin, tak se nám mění vnímání chuti. Další, ta chuť, ta je velice důležitým naším
1: jako
3: senzorickým smyslem,
1: faktorem.
3: Ano, protože my musíme poznat, kdybychom jedli něco, co je třeba schnilé, nebo třeba arzen má nějakou speciální chuť, takže dávat si na to pozor, nás naučila příroda. Samozřejmě to vytváří to prostředí, ve kterém, a je to vlastně první takové zvlhčující, které nám pomáhá i dobře dýchat, to znamená, nám může vyschnout v ústech i třeba během noci, když máme hodně sucho v ložnici a spíme s otevřenými ústy, to je docela často.
1: A co se děje v těch ústech, když vysychají? K čemu tam dochází?
3: Tak, zaprvé se samozřejmě špatně mluví, protože to, aby se dobře mluvilo, to je taky něco, že tam musí být vlhko.
1: No ale když se nám tvoří sliny hodně, tak taky jako to není
3: ano,
1: to nejlepší.
3: Ano, samozřejmě. Tady máme takovou škálu od 0 do 10 a mělo by se to pohybovat 4 až 6. Jo? Taky slyšíte, že to rozmezí je poměrně velké, 0,3 až 1.
1: A když ne, tak máme k doktorovi zajít?
3: No, já bych zaprvé nejprve zkusila udělat pár věcí, které můžu udělat hned. To znamená zrevidovat pitný režim, přidat ty různé vlhké zdroje, to znamená meloun, jahody, jak jsem říkala, rajče, okurku, a zkontrolovat, jestli nesolíme příliš mnoho. Potom bychom si měli uvědomit, jak jsme ve stresu, všimnout si, nebo někdo, kdo je v ložnici s námi, jestli chrápeme nebo ne, jestli spíme s otevřenými ústy, v jaké poloze, a případně si zvlhčit vzduch v našich obytných místnostech. No a pokud vlastně další týden pořád máme ten týž problém, no tak musíme k doktorovi.
1: Proč nám vlastně vysychá v ústech, třeba když nám někdo dá nepříjemnou otázku nebo nás něčím zaskočí, ale dáme odpověď a najednou se objeví takový ten pocit, že lepí se nám pusa.
3: Ano, říká se, krve by se v něm nedořezal, a říká se, mám z toho sucho v puse, a obojí vlastně hovoří o takzvané centralizaci oběhu, kterou dělá situace stresu. V okamžiku, kdy my jsme zaskočeni, tak se začne z nadledvin vylučovat kortizol a ten udělá to, že stáhne vlastně celý, ne celý, ale poměrně dost vlastně obsahu krevního řečiště k těm důležitým orgánům. A těmi důležitými orgány ve fázi stresu jsou vlastně srdce, játra, ledviny, prostě centrální části. Případně nám to v některých jiných případech stresu, a to zase dělá adrenalin, trošku může zvýšit krevní tlak, prokrví nám to naše svaly, vyprázdní to trávicí trakt, abychom prostě byli lehcí na útěk.
1: Paní doktorko, a může sucho v ústech třeba i za zápach z úst?
3: To je zajímavá otázka. Je to možné vzhledem k tomu, že vlastně v okamžiku, kde je v těch ústech sucho, tak tam vznikají různé prasklinky, ragády, další věci.
1: Ragády?
3: Ano, to jsou takové jako trhlinky. Děkuji, že ano, promiňte. A další, co se může dít, a je to v souvislosti, tak se nám může zvyšovat koncentrace žaludeční kyseliny a ten zápach se může zintenzivňovat.
1: Může nám vyschnout, i když venku prší nebo je velká vlhkost?
3: Tak to jsem zatím nikde nenašla, ale domnívám se, že zcela jistě, protože já teda nevím, ale já žádný hadičky, kterýma by na mě šlo z těch mraků, víte,
1: tak to
3: já
1: to v sobě dýchám, nemám. Ne?
3: No to dýcháme, ale to se slinama nemá co dočinit.
1: Nemá?
3: Patriku, nemá.
1: Když máme pít, aby jsme měli sliny, tak
3: ano,
1: když to vlhkost dýcháme.
3: Já se hluboce omlouvám, ale to, že my se napijeme, znamená, že ze žaludku přejde ta tekutina do našeho cévního oběhu a z něj se teprve přefiltruje do těch slin. Jako představa, že já se nadechnu a lup a jde to rovnou do krve, no to fakt ne.
1: Co za to třeba může a taky jaké nemoci se mohou projevit díky tomu, že máme málo slin, nebo opačně, jak to funguje, tak to budeme řešit i s posluchači, protože ti se ptali už dopředu a máme připravené dotazy.
3: A teď se napijeme během písničky.
1: Dobře, tak jo.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Veselé a zdravě, pořad, který posloucháte, vy se i díváte. A samozřejmě máme připravené i dotazy posluchačů, protože dopředu se ptali a proto tento pořad děláme. A vy teď můžete tedy klást otázky paní doktorce. Tak tady je první dotaz.
1: Dobrý den, je mi 65 let, beru Gapulsin, Prestarium, Neo, Olanzapim, Citalex, Aliprazole, Kontrolok taky a je mám sucho v ústech. Čím to může být?
2: Děkujeme za dotaz a já bych tady řekla, že ty léky, které pán bere, tak jednak jsou na vysoký krevní tlak a jednak je tam jeden lék na depresi. To znamená, tady bude určitě kombinace příčin, ale zase bych jako první zkontrolovala množství soli v potravě a množství tekutin, které pán konzumuje, protože to může nakonec pomoci i tomu krevnímu tlaku. Nevím, jestli má třeba ten dolní krevní tlak vyšší. Z těch léků vlastně je jasné, že ten vysoký krevní tlak má. Nevím, jestli si ho monitoruje, to by samozřejmě měl dělat. No a tady bych asi doporučila, aby nejprve si udělal vlastně takovou kontrolu toho, co všechno dělá sám. Možná přidal, jak říkám, ty zdroje tekutin v těch různých typech ovoce a zeleniny. Přidal čistou vodu a trošku možná omezil solení. V České republice se solí 4 až 5krát víc, než bychom měli. Takže trošku pozor, no. A snad to přejde, budem držet palce.
0: Sucho v ústech, téma, které řešíme s posluchači a vy jste se dopředu ptali přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Paní doktorka tam našla další dotaz.
2: Ano, tak paní Kadeřábková, co dělat proti suchu v ústech? Zřejmě, a to se paní asi domývá správně, to dělají léky, které užívá. Nic nepomáhá ústní voda. Řekla by, že po ní je to ještě horší, ani žvíkačky. Já bych jenom chtěla říct, že ten lék, který ona uvádí, tak má účinnou látku karbamazepín a používá se k různým typům neurologických stavů. Jeden z nich je neuralgie trigeminu, tedy trojklaného nervu, a ten může s tím suchem v ústech souviset. Tady bych doporučila, aby se paní zeptala lékaře, který ten Timonel předepsal, a zkusila vlastně zjistit, jestli nemůže třeba vzít nějaký dietní doplněk nebo čím by to mohlo být. No a samozřejmě trošku víc pít a zkontrolovat sůl, no. Omlouvám se, že se opakuju.
0: Ještě jeden dotaz před písničkou. Další dotaz z našeho telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, prosím o radu. Je mi 76 let. Jsem onkologický pacient 3 roky po ozařování horního levého kvadrantu. Trápí mě sucho v ústech a po ránu hleny v krku, které nemůžu dostat ven. Já nesmrkám, nekašlu. Mám i přístroj na spánkové apnoe. Trápí mě to už po ty 3 roky po tom ozařování. Beru léky na osteoporózu, draslík, měla jsem myokarditidu a reumatoidní artritidu. Děkuji vám za radu, posluchačka Helena ze Vsetína.
2: Tady bych doporučovala zkontrolovat pitný režim a toho pití by mělo být 2 až 2,5, někdy až 3 litry tekutiny denně, což zejména ve vyšším věku, paní zmiňovala, že jí 76 let, není tak úplně snadné dodržet. Další samozřejmě ve věku 76 let dochází k drobné už involuci neboli zmenšení těch slinných žláz, ale stejně bych zkusila zkontrolovat solení a přidat nějaké takové třeba vodu s citronem nebo vodu s grapefruitem. Zkusit prostě trošičku něco, co vlastně zvýší tu chuť a vytvoří takovou tu, já nevím, že budem slinit, když se na to jenom vzpomeneme. No.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pořad Vesele a zdravě po písni se vrací k tématu sucho v ústech. Je to téma, které jsme záměrně vybrali, protože jsme zjistili, že ten první díl měl takový úspěch, že zbylo hodně dotazů a my na ně chceme odpovědět. Tak tady je, paní doktorko, další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, mně je 61 roku a už od mládí, prakticky od takových 30 let, se mi stává, že když jsem velice nervózní, tak mě úplně vyschne v ústech, ale tak strašně, že nemůžu ani mluvit, že tam prostě nemám vůbec žádnou vlhkost. Mně připadá, jestli to není od nervu, ale zajímá by mě, paní doktorko, váš názor.
2: Já moc děkuju, že nám tohle svěřujete. Tak od nervů to asi je. Je tam několik indicí, že by to mohlo od těch nervů být. Jednak to nastalo ve velmi mladém věku, takže tam těžko předpokládat, že by se jednalo o nějakou nemoc. Další důvod, vy sama říkáte, že když přijde nějaký impuls, takže dojde k vyschnutí v ústech, čili je to to akutní a my tam můžeme krásně vysledovat ten takzvaný spouštěč. A pokud náhodou máte takzvanou úzkostnou osobnost, tak tam je moc důležité se otužovat. To znamená vlastně po malých krůčcích se exponovat těm nervy drásajícím situacím, prosím, na hranici komfortu, ne moc jako za tu komfortní zónu, a budem vám moc držet palce.
0: Může za sucho v ústech, paní doktorko, třeba to, že špatně dýcháme?
2: Může. Ta předchozí dáma, která se dovolala na záznamník, stejně jako paní Marie, která říká, že když se v noci zbudí, takže téměř po každé má totálně vyschlý jazyk a ústa. To jsou situace, kdy ten člověk dýchá s otevřenými ústy. Ta dáma, co se dovolala, hovořila, že má přístroj na spánkovou apnoe, což je situace, kdy se dokonce zastavuje dýchání během noci a ten přístroj vlastně pomáhá, aby dýchal za ní. No a v těchto případech samozřejmě to sucho v ústech se objevuje častěji.
0: Proto jsou i zvlhčovače u těch přístrojů.
2: Ano, a tam se doporučuje, tady paní Marii bych doporučila, aby si zkusila třeba pověsit vedle postele vlhký ručník, protože on, jak se bude vypařovat, tak bude zvlhčovat vlastně vzduch ve výši těch jejich úst a mělo by to pomoci.
0: Je tu prostor ještě pro jeden dotaz, ten telefonický.
3: Dobrý den, je mi 82 let a trpím hořkostí v ústech. Byla jsem v nemocnici v roce 21 celkem 3 týdny. Byla jsem na kyslíku, potom jsem mohla chodit jenom s chodítkem. Mám stále hořko v ústech. Už jsem byla na vyšetření na gastro i ORL. Nikde mi neporadili. Řekl mi pan doktor, kdybych věděl, od čeho to je, byl bych šťastný. Ale kdo to má vydržet? Jinak mám artritidu, takže užívám Trexan, no a takový ty léky na bolest a podobně. Děkuji.
2: Naprosto vás chápu, to je protivný, zejména ta hořká pachuť je velmi obtěžující. Já teda nevím, ale typla bych si, nebo minimálně bych vyzkoušela, jestli to není problém s trošku příliš koncentrovanou žlučí, to může být. A v tu chvíli by docela mohl pomoct žlučníkový čaj. On je hořký, obsahuje peliněk, takže bych ho ze začátku zkusila pít ředěný. Pije se ráno na lačno a pije se večer jako poslední věc před usnutím. A moc by mě zajímalo, jestli to aspoň kapáneček nepomůže. Držím palce.
0: A třeba nám dejte vědět, jsou tu stránky www.veseleazdravie.cz, je tu i facebookový profil našeho pořadu, kde s námi můžete komunikovat.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vracíme se opět k diskuzi, která se týká sucha v ústech. To téma jsme už kdysi ve vysílání měli, zbylo hodně dotazů. My jsme vás nakonec vybídli, abyste volali, psali, ptali se, pokud na vás tehdy nedošlo. Vy jste to udělali a tak teď můžeme odpovídat na další problémy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Máme tu další telefonický dotaz.
1: Tady Vítězka Vojtěch, Lipov, věk 70 roku a problémy máme, že sucho v příspuše. Řečený jazyk, mám tam nějakou vyrážku a nevím, co s tím, ale jsem léčený na leukémiu v Brně. Potřeboval bych poradit, co s tím. Prodělal jsem už nějaké patrálie, užívám akorát léky na Parkinsona. Protože bych byl rád, že paní doktorka poradila a poděkovali za to.
2: Já moc děkuji za poděkování. Jinak my to tady přímo v studiu slyšíme, že opravdu sucho v ústech máte. Slyšíme vlastně na té řeči ten problém s tím suchem. Tady bych možná zkusila doporučit dvě věci. Jedna věc, jestli by třeba vám nepomohlo cucat kostky ledu. Někdy to jako pomůže.
0: No. Kostky ledu.
2: No jo, fakt. Normálně kostky ledu, cucat, puse. Samozřejmě ten led je dobré, abyste si ho dělal doma sám, nekupovat ho takový v těch pytlech, jo, chápete. Abyste věděl, že ty kostky můžete dát do pusy a dělat to z vody, kterou máte z vodovodu, protože ta je dvakrát denně kontrolovaná, takže víme, že je v pořádku. No, to by byla jedna věc. Další věc, zkontrolovat pitný režim, já se omlouvám, že se opakuju, ale prostě je to tak. A vím, že pacienti, kteří trpí leukémií nebo dalšími krevními chorobami, tak někdy nemají úplně dost třeba červených krvinek, takže je otázka, jestli třeba pro preparáty B12 nebo železo nebo něco dalšího, jestli by to třeba kapáneček nepomohlo. Samozřejmě zase budu říkat pít a dávat si pozor vlastně na to, jestli v noci máte dostatečně zvlhčený vzduch v ložnici.
0: Otázka další je psaná z našeho webu.
2: Pan Ladislav píše, už asi 6 měsíců mě trápí sucho v puse po ránu, nevím, co to znamená, dřív jsem to vůbec neměl a ptá se, jestli to nesouvisí s tím, že bere 2 roky a teď mi teda tady píše Dupalax, syrup na břicho. Já se domnívám, že spíš to bude Gutalax. To jsou kapky, které vlastně pomáhají člověku, aby šel normálně na záchod a říká, že z toho má popraskanou pusu. Tak já úplně příbalá Gutalaxu nevím, takže doporučuji přečíst, ale určitě i ta zácpa, to znamená i to, že pán ten Gutalax potřebuje, hovoří o tom, že možná nemáte úplně dost vlákniny a možná ani tekutin. Takže to, co jsem říkala na začátku, nějaký meloun, zkusit rajčata, okurky, prostě nějaké hodně 90% tekutin obsahující zeleniny a ovoce a možná zabijem 2 mouchy jednou ranou a zlepší se i zácpa i slinění.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká v našem pořadu, co se týká sucha v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Shrnutí toho našeho povídání o suchu v ústech, téma, které řešíme v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, tak jak si nepřivodit to vyschnutí v ústech, paní doktorko?
1: Tak, já mám tady takových 5 zásad. Zásada číslo 1, Patriku, to určitě budete vědět, vidíte. Ano, a kolik pít?
0: Dostatečně.
1: Ano, 2 až 3 litry tekutin. Zásada číslo 2, Patrik rozhodně znovu zná, takže Patriku.
0: Nepít alkohol, nesolit.
1: Správně, výborně. Zkontrolovat, kolik solíme a kolik alkoholu a radši žádný. K tomu bych ještě pro kuřáky přidala nekouřit. Takže další, protože kouření výrazným způsobem vlastně narušuje tu správnou tvorbu slin v ústech, protože běžné kouření obsahuje vlastně dehet v tom vdechovaném vzduchu a to nepomáhá ničemu.
0: A to po ránu kašlou taky?
1: Ano, třeba, ale tak oni kašlou, protože mají obstrukční bronchopulmonální chronickou chorobu, to je onemocnění plicních průdušek, takže to bych dala stranou.
0: Tomu se budeme věnovat někdy jindy.
1: Přesně tak. Další, vyhýbejte se příliš sladkým potravinám. Z toho bych řekla, nejsladší jsou ta různá smutíčka. Ono to vypadá jako fajn, ale jsou strašně sladká. Další, co je sladké, jsou snídaňové cereálie. A další, co je dost sladké, jsou ty různé džusové koncentráty. Takže na to pozor. No a samozřejmě čistěte si zoubky, vyplachujte si ústa ústní vodou a používejte mezizubní kartáček. Táček, protože tím pádem vaše sliny vlastně nebudou se plýtvat na to, aby vám pomáhali čistit dutinu ústní, ale budou fungovat čistě na to mluvení a případně na to jídlo.
0: Asi sledovat ty příbalové leták, jestli náhodou to sucho v ústech není nějaký projev těch léků, ne?
1: Není on úžasný, to jsem zapomněla. Tak v okamžiku, kdy nás to trápí, tak opravdu zajděte za lékaři. Ta první volba by byl asi zubař, druhá volba ušní nosní krční, protože tam se podívají, jestli něco se neděje. Z dalších by to potom mohl být třeba neurolog, protože i tvorba slin souvisí se správnou nervovou činností. No a mrknout se na prokrvení, co dělá krevní tlak, jestli není příliš nízký, příliš vysoký a zkusit prostě zkontrolovat celkový zdravotní stav.
0: Nějaká mimika, trénování pusy, jako výkání na prázdno, nepomůže
1: tomu? Obávám se, že ne.
0: Ne.
1: Jakože bych tachá. No tak zkuste, hleďte, obličejová gymnastika možná nebude prospívat tolik tvorbě slin, ale zas budeme mít hezký obličej.
0: A to je dobrá zpráva. Tak pro dnešek děkuju a těším se zas na příští setkání u našeho pořadu Veselé a zdravě. A loučíme se i s vámi, mějte se pěkně a poslouchejte zase příště.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Brnu se nepřihlásil žádný zájemce o provozování letecké linky do Frankfurtu. Zemědělci letos kvůli suchu obdrží 75% přímých plateb dříve jako zálohu. Studenti hotelové školy v Náměšti nad Oslavou dostali modernější zázemí. A bude většinou oblačno s teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Spuštění letecké linky z Brna do Frankfurtu nad Mohanem je odložené. Brnu a Jihomoravskému kraji se nepřihlásila žádná společnost, která by spojení čtyřikrát týdně od příštího jara zajistila. Lhůta vypršela včera. Samosprávy za to dopravcům nabízely 3 miliony eur ročně.
2: Podle brněnského radního Petra Kratochvíla z ODS, který kandiduje ve volbách do zastupitelstva městské části Komín, je nezájem leteckých společností zřejmě způsobený problémy v celém odvětví. Výběrové řízení by chtěl vypsat znovu, tentokrát ale nepoptávat jen lety do Frankfurtu, jakožto jednoho z největších evropských letišť.
3: Můžeme se do Varšavě, Amsterdamu prostě a tak dále, tak dále.
2: Další postup zatím není jistý. Politici o něm pravděpodobně rozhodnou až po komunálních volbách v novém složení zastupitelstva. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Zemědělci letos obdrží 3/4 přímých plateb dříve jako zálohu, což jim má pomoci lépe zvládnout náročné období po letošním suchu a zajistit dostatek peněz pro další hospodaření. Loni obdrželi na zálohách 70%. Dotace se budou zároveň vyplácet ve zrychleném režimu. Dnes o tom informovalo Ministerstvo zemědělství. Studenti pobočky Třebíčské hotelové školy v Náměšti nad Oslavou mají opravené učebny. Budova získala zateplení, jsou v ní nová okna, dveře, vzduchotechnika nebo osvětlení. Její zřizovatel, kraj Vysočina, dal za stavební práce téměř 49 milionů korun. Proměnu krajiny Tišnovska od pravěku až po současnost odhalí lidem nová výstava v Podhoráckém muzeu v Předklášteří. V expozici s názvem Příběh hory posvátná krajina Tišnovska uvidí návštěvníci tisíce let staré bronzové šperky, šálky nebo sekery a jejich repliky, které si budou moci vzít do ruky a prohlédnout zblízka. Nejmenší návštěvníci je budou hledat v části

0: Ty výstavy uspůsobené právě jim doplňuje kurátorka Klára Sovová.
1: Máme tam paleolitické sídliště, máme tam místo, kde si poslechnou právě pověst o Zlaté Kačence, která žije v hoře Květnici, a můžou si zkoušet převyprávět, jak by tu pověst se vyprávěli oni.
0: Výstava je součástí jihomoravského cyklu Tajemná místa. Potrvá do 28. února příštího roku.
2: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně oblačno, občas i polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Ta se večer začne zmenšovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Více už za chvíli s brněnskou meteoroložkou Barborou Kučerovou.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Ostrovačic tvoří kolony. Na D2 pozor u nehody na prvním kilometru na dojezdu do Brna a v opačném směru v omezení na půltém kilometru. Místo je průjezdné přestavbu, tvoří se tam kolona. Na silnici 52 pak omezuje provoz nehoda u Pohořelic na křižovatce do Přibic. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Je tu první letošní říjnový pátek. Po čerstvých zprávách Českého rozhlasu Brno začíná naše dobré odpoledne. A já si tak říkám, jaké plány asi mají posluchači a posluchačky na víkend. Za sebe můžu říct, že to budou zahradnické práce, kterým se budu v sobotu a v neděli věnovat, tedy bude-li přát počasí. Ale máte-li vy ve svém osobním sobotním itineráři volné odpolední okénko a nemáte-li to daleko do Otnic, budu pro vás mít jeden divadelní tip. To asi za 20 minut, ale ještě dřív uslyšíte od meteoroložky Barbory Kučerové, jaké počasí vás o tom prvním říjnovém víkendu čeká. Vezmu vás během našeho dobrého odpoledne, na jehož prahu právě stojíme, také do Břeclavy, do jedné kavárny, z jednoho prozaického důvodu. A taky se podíváme na dění na silnicích, nejen v řidičské abecedě, ale i s pravidelnou páteční informací z jihomoravského Kordisu, tedy od Kytoslava Havlíka. Tohle všechno a písničky, které nestárnou, je před vámi do 16. hodiny.
2: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Do poloviny 70. let vás zavedla písnička, která vám na vlně Českého rozhlasu Brno hrála těsně před čtvrt na tři. Mimochodem, Rod Stewart s ní byl na vrcholku britské singlové hitparády v září 1975 po celé čtyři týdny. No ale na takhle dlouho nebudeme předpovídat počasí. Čím je předpověď na bližší dobu, tak tím je přesnější, to jistě už dávno víte. A tím pádem se sice nejprve zeptám na aktuální stav Barbory Kučerové, meteoroložky brněnské pobočky ČHMU, ale potom si dáme předpověď do pondělka. Já vás zdravím, Barboro.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaký je aktuální stav počasí na Jižní Moravě? Kolik máme stupňů?
2: A stupně se teď pohybují, nebo teplota se pohybuje nejčastěji mezi 22 a 24 stupni Celsia a k tomu je na obloze, nebo je slunečno, ale na obloze se často vyskytuje poměrně dosti oblačnosti, ta je ale průsvitná, takže sluníčko z toho, co já tady vidím, tak svítí na všech stanicích, které sluneční svět zaznamenávají.
1: Rozmezí 24 až 26, to je pořád ještě krásné babí léto. Na to, že máme 2. říjen, řekl bych jednička s hvězdičkou. Co bude odpoledne a jaký bude večer?
2: A ty teploty už by výrazně růst neměly, ta maxima jsou do těch 24, možná někde k 25 stupňům ještě trošičku vyšplhají, ale potom během noci zůstane nebo se postupně bude zmenšovat oblačnost a bude polojasno, k ránu potom převážně jasno a spíše výjimečně se mohou v údolích vytvořit také mlhy. Teploty k ránu klesnou mezi až 9 až 6 stupňů Celsia, v údolích místy kolem 5 stupňů a ojediněle i nějaké přízemní mrazíky a naopak zase zítra odpoledne vyšplhají ty teploty mezi 21 až 24 stupňů a zítra převáží jasno, případně se objeví malá průsvitná oblačnost.
1: No to jsem chtěl vědět. Já už se tady totiž holedbal tím, že sobotu a neděli budu věnovat zahradnickým pracem. Takže vím, že mám zelenou a vy, kteří jste na tom podobně, vlastně taky. Já ještě k sobotě dodám, že východ slunce zítra, tedy v sobotu, nastane v Brně 5 minut před 7 hodinou raní, západ potom v 18 hodin a 31 minut středoevropského letního času a platit bude stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. Jaká bude neděle a jaké počasí přinese první pracovní den příštího týdne?
2: A neděle bude postupně více a více oblačná, měla by tedy začít jasným, skoro jasným a tedy slunečným, zase nějaké mlhy možná ráno a během dne postupně bude spíše polojasno až oblačno, teploty v neděli mezi 19 a 23 stupni Celsia a potom pondělí bude spíše zvětšená oblačnost,
3: pane,
2: ale potom v druhé části dne odpoledne, případně pak večer až v noci, bude zase zpátky ubývat až na skoro jasno a pondělní maximální teploty mezi 18 a 22 stupni Celsia.
1: Vám děkuji za informace o počasí, tedy předpověď počasí až do pondělka. To byla Barbora Kučerová, meteoroložka brněnské pobočky ČHMU. A vám, kteří jste poslouchali, se omlouvám za ten drobný zádrhel, kterého jsem se dopustil já. Děkuji vám moc krát, Barboro, a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Teď je 14 hodin 15 a půl minuty. A já vás už za chviličku pozvu do už slíbeného Otnického divadla, no divadla, na představení v Otnicích, ale taky na jeden den otevřených dveří, protože říjnový víkend, ten první říjnový víkend, bude opět víkendem, kdy bude jezdit i historická tramvaj. A ono to souvisí s tím už naznačeným dnem otevřených dveří.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: pondělí 5. října budou dobré rady na téma podvodných e-shopů. Jako host dorazí František Kotrba z České obchodní inspekce. Zopakujeme si, jaká pravidla platí pro seniory, aby se na internetu uměli bezpečně pohybovat. Jsou slevy vždy výhodné a podle čeho se dá poznat falešný e-shop? O tom všem si budeme povídat, to si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
2: Pri Bohemia Radio. Audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pribohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Už se blíží, za pár chvil bude 14:30. Ale v našem dobrém odpoledni ještě dřív, než vám Eda Štatlař ve svém zvonku nabídne jeden manželský dialog, velmi krátký, pro vás mám hned několik zpráv. Tak zaprvé bych vám chtěl říct, že když potřebujete v Břeclavi na toaletu, nemusíte hledat veřejné záchody ani utrácet v podniku, kde si chcete odskočit. Stačí jen najít podnik s nálepkou WC gratis. Město totiž nově přispívá kavárnám a dalším provozovnám za to, že jejich toalety zpřístupní i lidem, kteří si nic nekoupí. My se tomuto tématu budeme věnovat už za pár minut podrobněji. Ale těmi dalšími zprávami jsou vlastně pozvánky. Chcete-li tipy na nastávající víkend? A já už vám sliboval pozvánku na jedno divadelní představení. Konkrétně to je ovšem pozvánka od zahrádkářů z Otnic, obce na Slavkovsku, a divadelního spolku bratří Mrštíků Boleradice. Zvou vás na divadelní představení Romeo, Julie a tma. Jedná se o divadelní adaptaci novely Jana Otčenáška. Vypráví tragický příběh lásky studenta Pavla a židovské dívky Ester v období Heidrichiády. Jak asi víte, inscenace získala řadu ocenění a probojovala se na národní přehlídku ochotnických divadel. Zítra se hraje v Otnickém dělnickém domě od 19 hodin. A ta druhá pozvánka je pozvánkou ke sledování toho, jak se staví drak. Jinými slovy, zítra 3. října, můžete přijít do dílen dopravního podniku města Brna. Do dílen Šalintechny. No, co všechno se musí stát, než se z hromady plechů, kabelů a součástek stane moderní šalina, která vyrazí do brněnských ulic, tak to tam můžete zjistit, když nahlédnete, kde se draci opravdu rodí, když nahlédnete do ústředních dílen DPMB. Od 13. do 17. hodiny vám zítra otevřou brány ústředních dílen v Medlánkách. Řekl bych, a tady už se držím pozvánky té krátké aktuality z webové adresy dpmb.cz, tedy toho, co je tam napsáno, nezůstane jen u koukání. Akce nabídne bohatý program pro malé i velké návštěvníky. Ať už je to stavba draka naživo, pro děti postavte si svého draka, ale taky si budete moci prohlédnout historické i retrovozy a vyzkoušet dopravní trenažery nebo se projet na drezíně postavené přímo v dílnách. Slavnostně se zahajuje ve 13 hodin. Bude tohle otevření spojené i s křtem knihy tramvajemi po městech Česka. No a o občerstvení se postará food truck. Jak se dostanete do ústředních dílen? Jedničkou, šalinou. A nebo vás tam zavezou retro tramvajemi. Od bran vozovny k dílnám bude pendlovat speciální tramvaj, pro osoby na invalidním vozíku bude k dispozici senior bus s plošinou. Zítra od 13 do 17 hodin. Medlánky, Hudcova 74. A já vám říkal, že Eda Štatlař má taky co říct.
1: Edův zvonek.
2: Manželský dialog. Ty, Karle, můžeš mě vysvětlit, jak se ti na límec dostala Artěnka?
3: Nemůžu, Maruno. Já nevím. Já si docela jasně pamatuju, že košilu jsem si sundal.
4: Český rozhlas Brno,

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Dost možná, že vás až romanticky naladili Javory a Petr Ulrich. To já teď mám spíše takové, prozaické informace. Možnost zajít si do kavárny jen na toaletu, aniž byste si museli objednat kávu, to nově nabízí v Břeclavi. Město chce přispívat těm podnikům, které své toalety zpřístupní kolem jdoucím. A do projektu se zapojila první kavárna.
1: Dobrý den. Si tady odskočit na záchod,
2: jasně, můžete. Super, díky.
3: Takhle jsem si mohla zajít na toaletu v Břeclavi v jedné z kaváren v centru města, aniž bych musela být zákazník. Podobně tuto možnost využila Patricie Leflerová s malou dcerkou.
2: Já myslím, že je to určitě fajn možnost, protože je tam i přebalovací pult, takže když někdo jde třeba s malým miminkem, tak tam může právě přebalit a nemusí přebalovat někde venku na dece v kočárku a tak.
3: Kavárna v centru města je totiž nově zapojená do projektu WC gratis. Podle majitelky podniku Sylvie Turečkové, lidé, kteří si přijdou jen odskočit, zátěž nejsou.
4: Dokonce to jakoby i vítáme, ať ta toaleta je využitá, takže jsme na to kývli jednoznačně.
3: Navíc dostanou od města za takovou službu každý měsíc 2000. Podle mluvčí města Ivany Solaříkové je to pro město stále výhodnější, než vybudovat a provozovat nové veřejné toalety.
5: My jsme měli na Kufnerově nábřeží vlastně veřejné toalety, které fungovaly v minulosti, ale ty náklady tam byly ohromné, protože ty náklady na ten personál plus ten provoz, úklid, to je nesmírně ekonomicky náročné. Zvažovali jsme třeba i nějakou možnost samoobslužného využití těch toalet, ale to se zase pojilo s vandalismem, nebo nám tam chodili bezdomovci a lidé pak stejně měli obavy ty toalety využívat.
3: Město se inspirovalo ve Znojmě, kde stejný projekt funguje od loňska. Každému z 8 zapojených podniků město ročně přispívá na provoz toalet 24 000 korun. Podobně se systém osvědčil taky v Hradci Králové anebo v Jihlavě. Naopak neúspěšný je v centru Brna.
6: My máme dotační program FreeWC vypsaný od roku 2017. V současné době je do něj zapojen jeden provozovatel. Zájemce, který se do programu zapojí, tak získá ročně dotaci ve výši 10 000 korun.
3: Doplnil mluvčí Brna středu Michal Šťastný. Radnice si nízké zapojení vysvětluje obavou podniků z toho, že by toalety znečistili například lidé bez domova nebo pod vlivem návykových látek. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Teď je přesně 6 minut po půl třetí. Můžete si klidně srovnat čas. To víte, musím se pochlubit občas i těmi atomovými hodinami. Ale taky bych se měl, neříkám pochlubit, taky bych vám měl připomenout, že pokud vám, ať už během ranního, dopoledního, anebo třeba i odpoledního vysílání něco uteklo, tak vězte, to je další chlubení, ano, že na webu brno.rozhlas.cz v oddíle audioarchiv anebo za pomoci aplikace Můj rozhlas si můžete to, co vás zajímá, tu inkriminovanou vysílací hodinku třeba poslechnout znovu. Tak jen, abyste měli všechny informace. No a abyste měli všechny informace, 6 lidí chce v Senátu v následujících 6 letech zastupovat volební obvod Znojmo. V prvním kole budou lidé hlasovat v pátek 9. a v sobotu 10. října, tedy příští týden. Na výběr mají například podnikatele, politiky nebo zdravotní sestru. Kandidáty i jejich plány vám představíme v dobrém odpolední Českého rozhlasu Brno už za chvíli.
7: Český rozhlas Brno. Dávno už vím,

0: Dobré páteční odpoledne. Olivím a Oliverům mají dnes jmeniny. No a protože máme pátek 2., tak jsem snad oprávněn říct, že za týden začínají volby do obecních a městských zastupitelstev a taky do části Senátu. V pátek 9. a v sobotu 10. října vyberou voliči nové senátory taky v některých oblastech Jižní Moravy. Už jsme se věnovali senátním obvodům Brno-Město, Vyškov a části Hodonínska, které spadá pod obvod Uherské Hradiště. Zbývá nám ještě Znojmo. Jeho kandidáty teď přiblíží v dobrém odpoledni Alena Hesová a Tomáš Kremr.
1: Volby 2026.
2: Do senátního volebního obvodu číslo 54 patří 148 jihomoravských obcí. Vedle druhého největšího krajského města Znojma tam spadá například Moravský Krumlov, Hrušovany nad Jevišovkou nebo Vranov nad Dýjí. V tomto senátním obvodu v roce 2020 v regionu kandidovalo 7 lidí.
1: Volby 2026.
3: V druhém kole tehdy zvítězil se ziskem téměř 55% hlasů Tomáš Třetina z TOP 09, který kandidoval za ODS, STAN a TOP 09.
2: 54-letého senátora Třetinu letos podporují ODS, Hnutí STAN a TOP 09, ale taky Lidovci a Piráti. Pochází z Moravského Krumlova, býval jeho starostou. Teď je neuvolněným radním pro strategické projekty. Když zůstane senátorem i v dalším volebním období, chce se této roli věnovat naplno.
3: Třetina spoléhá na dosavadní zkušenosti ze Senátu. Region by rád ochránil před byrokracií. V rozšíření dukovanské elektrárny vidí pracovní příležitosti, ale i zátěž. Usiloval by, aby výtěžky z dostavby šly do silnic v regionu, včetně obchvatu Znojma, a taky do nemocnic a škol. Zastane se vinařství a podpoří aktivní pohyb dětí ve školách.
2: Kromě Třetiny na Znojemsku o senátorské křeslo usiluje dalších 5 lidí. Seřadili jsme je podle abecedního pořadí. Kandidátkou Hnutí Hlas regionů se stala místostarostka Znojma Bohumila Beranová. Její 53 let. Ve Znojmě se narodila a vyrostla. Říká o sobě, že má okres projetý a ví, kde se obcím daří a kde ne.
3: Za největší problém regionu považuje to, že ho vláda desítky let zanedbává a opomíjí. To by chtěla v pozici senátorky změnit. Vnímá propojení ve funkcích místostarostky a senátorky. Z radnice vidí, co region potřebuje a věří, že ze senátu to bude umět vyjednat a vyřešit.
2: Hnutí Přísaha nominovalo svého člena, manažera a podnikatele z Loděnic Pavla Černého. Jemu 52 let. V regionu se narodil, žije tam a pracuje. Podniká v zdravotnictví a dřív působil u policie.
3: Pavel Černý komunikuje se starosty a pokud bude zvolený, tak se zaměří na jejich problémy. Z jeho anonymní ankety o životě na Znojemsku vyplynulo, že místní trápí doprava a infrastruktura, nedostatek pracovních příležitostí, nízké mzdy a špatná dostupnost bydlení. Funkce senátora by byla pro Pavla Černého hlavní prací.
2: Dalším zájemcem o post senátora je 68-letý trenér plavání Jiří Kyněra ze Znojma. Navrhlo ho hnutí ANO. Kdyby se stal senátorem, byla by pro něj tahle práce na prvním místě. Plavání a výchovy a přípravy mladých plavců by se ale nechtěl vzdát úplně.
3: Jiří Kyněra by jako senátor prosazoval obchvat Znojma. Jeho absenci považuje za jeden z nejviditelnějších problémů regionu. Kromě toho by se soustředil na otázku dostupnosti lékařů, na stav silnic a podporu menších obcí. Zajímat se hodlá i o kulturní památky.
2: Senátorkou za Znojemsko si přeje být i 50-letá Petra Fajmonová-Rédová. Kandiduje za hnutí Stačilo. Jako jediná z kandidujících osobností na Znojemsku nežije, bydlí v Brně, je ale přesvědčená, že zná problémy regionu.
3: Upozorňuje, že region není kvalitně napojený na hlavní silniční a železniční tahy a údajně bývá při strategických investicích mezi posledními. Říká, že hlas senátora má být slyšet při rozhodování o dopravě, zdravotnictví, bezpečnosti nebo investicích. Léta pracovala jako zdravotní sestra, teď působí ve firmě, kde by ráda zůstala, i kdyby ve volbách uspěla.
2: Nezávislý kandidát Jindřich Růžička má 48 let a bydlí v Dobšicích. V regionu se narodil, žije tam a podniká. Pokud se mu povede vyhrát volby, bude pracovat na zlepšení podmínek pro práci, podnikání a na posílení dopravní dostupnosti Znojemska, aby tam zůstali mladí, kvalifikovaní lidé.
3: To, co se naučil v podnikání, by zužitkoval při posuzování a navrhování změn legislativy. Důraz by kladl na to, aby zákony fungovaly v reálném životě. K práci v Senátu by Jindřich Růžička přistupoval jako ke své prioritě.
1: Volby 2026.
2: Právě jste slyšeli podrobnosti o kandidátech, které můžou lidé za týden volit do Senátu za obvod 54 Znojmo. Postupně jsme vám v uplynulých dnech přiblížili osobnosti, které v říjnu usilují ve všech čtyřech obvodech na jihu Moravy o funkci senátorů. Tomáš Kremer a Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Bylo 15 hodin.
5: Český rozhlas Brno, zprávy.
4: Na jižní Moravě začíná sezóna respiračních infekcí. Počet adeptů na místní zastupitele se stenčil k hranici 190 tisíc lidí. Kniha Zapomenutí mrtví přibližuje osudy 54 obětí železné opony v regionu. A zítra bude většinou jasno s teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Začíná sezóna akutních respiračních infekcí. Podle dat hygieniků je na jižní Moravě 1205 nemocných na 100 000 obyvatel. Jde o pacienty, kteří vyhledali pomoc lékaře. Nejvíce nemocných je mezi dětmi a mládeží. Většinu onemocnění způsobily hlavně rinoviry. Pokračuje přednosta kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petr Husa.
6: Měli jsme několik málo pacientů s covidem, ale ty průběhy nebyly nějakým způsobem komplikované. Přes den je přece jenom teplo. Samozřejmě, když někdo prochladne, tak má větší tendenci k tomu, že by mohlo být nějaký respirační infekce, ale zatím se nezdá, že by se v populaci nějak více šířily.
4: Počet letošních kandidátů na místní zastupitele se mimo jiného kvůli jejich odvolání či rezignacím stenčil týden před komunálními volbami k hranici 190 tisíc. Zaregistrováno jich v srpnu bylo celkem 190 153. K dnešku jich je podle volebního webu i kvůli soudnímu vyřazení dvou kandidátních listin 190 tisíc 4. Lhůta pro vzdání se kandidatury nebo odvolání nominovaných končí 7. října ve 14 hodin. Obecní volby začnou o 8:40 hodin později. Na československo-rakouské hranici na jižní Moravě zemřelo v letech 1948 až 1989 nejméně 54 lidí. Jejich příběhy zachycuje nová kniha Zapomenutí mrtví. Mezi oběťmi byli lidé, kteří se pokoušeli přes železnou oponu dostat na západ, ale také ti, kteří v její blízkosti zemřeli náhodou, upřesňuje jeden z autorů Luděk Navara.
7: U Mikulova stojí památník obětem železné opony. Je tam 53 kovových stél, které mají vypálená jména a my jsme si říkali, že by bylo dobré vlastně nabídnout něco víc než jenom ta jména. Během té práce se ukázalo, že vlastně těch obětí o jednu víc, to znamená 54.
4: Autoři při pátrání vycházeli z archivních dokumentů, výpovědí pamětníků i vlastního výzkumu. Nový zimní stadion v Uherském Hradišti zahajuje provoz pro veřejnost. V těchto chvílích tam začíná právě před stadionem autogramiáda nejen hokejových hvězd. O víkendu můžou zájemci zajít na párty na bruslích a několik veřejných bruslení. Nové sportoviště už si vyzkoušeli malí hradiští hokejisté.
5: Počasí.
4: Zítra na jihu Moravy čekejte většinou jasno, nebo se objeví jen malá průsvitná

0: Oblačnost. Ráno se mohou výjimečně vyskytovat údolní mlhy. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, foukat bude slabý, místy mírný jihovýchodní vítr. Biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony na dálnici D1 před Brnem se tvoří od Říčan. Na silnici 43 počítejte s omezením u nehody na příjezdu do Brna, blokuje levý pruh. A pozor i v místě nehody na okraji zastávky, na silnici do Velké Býteše. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Teď jsou 4 minuty po 15. hodině. Otázky do víkendové trefy mám připraveny. Květoslav Havlík, náš pravidelný aktér obvyklého pátečního dopravního hlášení, už tuší, že mu za půl hodinky zavolám a on vám řekne, jak se jezdí hromadnou dopravou. A to, co se dozvíte, co nebylo v učebnicích, vlastně připraveno také. Takže můžeme začít. A to jsem ještě zapomněl na písničky, které nestárnou. A jak se tak dívám, za malou chvíli vám bude zpívat Mirej Matije, i když ona zpívá Akropolis Adie a já bych raději Akropolis Kalispera řekl. U mikrofonu je Borek Kapitanček a ať máte hezké odpoledne, vám říkám už na začátku toho druhého odpoledního hodinového bloku. Jak už jsem naznačil, s písničkami, které nestárnou, s informacemi o dopravě, ale taky, to bych málem zapomněl, řidičskou abecedou. Jistě, ta vás čeká taky. Ale když už jsem zmínil i víkendovou trefu, do níž mám přichystány otázky, dnes tedy bez výběru otázkových okruhů, vězte, že za aspoň polovinu správných odpovědí vás dnes čeká kniha Barbory Janečkové-Vítové Svět úžasné Báry. No a jak soutěžit? Vy, kteří to ještě nevíte, dávejte pozor. Jakmile právě ono Akropolis Adie začne, volejte 726 4652 00 a buďte rychlejší než ti ostatní a budete soutěžit.
1: Český rozhlas Brno.

0: Do dnešních dnů je tahle písnička v Německu velmi populární. Ona existuje i německá, tedy německy zpívaná verze v podání Mirej Matěje, stejně jako španělská a anglická, ale já jsem rád, že náš hudební dramaturg sáhnul právě k téhle, tedy ve francouzštině. Teď ale říkám nikoli Akropolis Adieu, ani Akropolis Kalispera, ale dobré odpoledne naší soutěžící Ludmile. Jsme na začátku naší víkendové trefy. Dobré odpoledne, Ludmilo. Jste-li připravena na to, že vám budu během nastávající minuty klást jednu otázku za druhou? Nebudu říkat, zda odpovídáte správně nebo ne, to si nechám až po uplynutí časového limitu. No tak jste tady správně. A pokud vám jde o knížku z radioservisu, knihu Barbory Janečkové Vítové Svět úžasné Báry, tak taky. Máte tam i, jak tak poslouchám a vlastně si uvědomuju, že vy jste poměrně pravidelnou soutěžící, i nápovědu, tedy někoho, s kým se budete radit. Je to tak?
1: To víte, že jo.
0: Tak vám držím palce oběma, pokud je vás tam víc, tak úplně všem, aby to dnes už konečně vyšlo. Ludmilo, jste-li připravena, jenom řekněte ano, já spustím časový limit a začnu klást otázky z obecných znalostí na téma Morava a Brno, no prostě ty, které jsem připravil.
1: Tak ano.
0: Ano, to jsem chtěl slyšet. Tuhle středu to byly dva roky, co nás opustila sportovní gymnastka, mistryně světa a několikanásobná mistryně republiky, rodilá Brňačka, od 11 let členka národního reprezentačního týmu. Která? Jiřina Machatová, Věra Černá nebo Věra Růžičková?
1: Černá.
0: Tradiční pokrm tyrolských horalů z opečených brambor, cibule a slaniny, který se podává se smaženým vejcem, se jmenuje Tafelspitz, Marony nebo Gröstl?
1: Já bych řekla ta jednička.
0: Tradiční pokrm máme za sebou a můžu se ptát dál. Před 61 lety byla v Brně slavnostně otevřena nová operní budova Janáčkova divadla. A to představením jedné opery. Ptám se ale, které? Příhody Lišky Bystroušky, Leoše Janáčka, nebo to byla Smetanova Libuše, anebo to byly Řecké pašie Bohuslava Martinů?
1: No, tak já bych řekla, že Leoše Janáčka.
0: Teď nám zazvonil zvonek, takže to první písmeno, jako bych ani neřekl, tedy první písmeno, další otázky. Padly tedy tři otázky a tři vaše odpovědi. Když aspoň dvě z těch odpovědí byly správné, tak byste měla mít knihu. Začnu tím, která odpověď správná nebyla. Netrefila jste název tradičního pokrmu tyrolských horalů z opečených brambor, cibule a slaniny podávaný se smaženým vejcem. Ani Tafelspitz, ani Marony, ale Gröstl. No a ty ostatní odpovědi, ty byly správné, takže se to povedlo a já vám gratuluju. Byla to skutečně Věra Černá, od jejíhož odchodu uplynulo ve středu už hodně dlouho, tedy ony dva roky, které jsem zmiňoval. A skutečně to byly příhody Lišky Bystroušky, které slavnostně před 61 lety otevřely novou operní budovu Janáčkova divadla v Brně. Takže Ludmilo, máte knihu Svět úžasné Báry a k tomu, abychom vám ji mohli poslat, potřebuju vaši adresu, ale to už vyřídíme mimo vysílání. Počkejte prosím na telefonu. Děkuju.
1: Ano, děkuju.
0: Ten výdech i od poradce, ten byl, tedy ten hovořil za všechno. O čem budeme hovořit za pár chvil? No, za chvilku pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Takže se od Václava Drážka a jeho hosta dozvíte, jak se chovat na silnici v situacích, ve kterých řidiči i řidičky často chybují. Jaká to bude konkrétní situace? Chviličku počkejte, bude to trvat 9 minut a dozvíte se.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 6. října bude malíř a včelař Jan Karpíšek. Budeme si povídat o tom, jaké to je spolupracovat se včelami při umělecké tvorbě, jak se v jeho práci propojují témata spirituality, přírody, těla a duše, ale také o životě malíře a zahradníka v 21. století. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Přeju příjemné páteční odpoledne. Píšeme 2. října 2026 a možná, že už teď dáváte dohromady jídelníček, menu na sobotu a na neděli. Tak já vás na malou chvilku odtrhnu od vaší práce, protože si můžete osvěžit společně s námi a naším dobrým odpolednem pravidla silničního provozu. Ať je i o víkendu za volantem bezpečno. I celý tenhle týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Za 2 minutky bude 15:30 a i dnes, tedy v pátek 2. října, jsme pro vás měli řidičskou abecedu. Zítra si v ní povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. Rozumějte, SPZky.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Ovšem na silnicích, ale i na glajzách, tedy na kolejích, se za chvíli ocitneme znovu. To proto, že ano, máme pátek a já hodlám položit otázku Květoslavu Havlíkovi z Jihomoravského Kordisu, jak se jezdí a jaké případné výluky či změny v dopravě, té hromadné, na území jižní Moravy, nás čekají. Zůstaňte naladěni.
1: Český rozhlas Brno.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, milí přátelé. A musím říct, že Mirek Hofman a vlastně i Green Horni mi jdou takzvaně přímo do rány. Jinými slovy, já tu otázku, kterou jsem chtěl položit Květoslavu Havlíkovi, budu trošku pozměňovat a zeptám se, jestli se po kolejích a po silnicích Jižní Moravy jezdí spíše rychlostí oranžového expresu anebo nějakého nebarevného couráku, abych náhodou někoho neurazil. Květoslave, přeji vám dobré odpoledne.
1: Já vám přeji krásné odpoledne.
0: Já konstatuju hodně silný provoz, tradičně vždy v pátek odpoledne tomu také a nejen v pátek na křížení D1 a D2. A co nám řeknete o hustotě provozu, tedy pokud jezdíme hromadnou dopravou, veřejnou dopravou na území našeho regionu, což vy jako mluvčí Jihomoravského Kordisu musíte vědět?
1: Ano, tak řekl bych, že jste začal naprosto správnou otázkou. Dnes ten oranžový expres asi tak moc neuvidíme, spíš uvidíme ty nejpomalejší vlaky, nebo spíš autobusy, které známe, protože opravdu to křížení D1 s D2 a obecně celá přilehlá oblast je dnes docela hodně kritická, nejenom pro osobní automobily, nákladňáky, ale hlavně pro autobusy, které tudy projíždějí. A nejhorší situace dnes je na silnici Vídeňské nebo komunikaci Vídeňská, to znamená z Brna ve směru dál na Pohořelice Mikulov. Proti těm minulým týdnům je to výrazně horší. V podstatě oba směry, jak do Brna, tak z Brna. Není tam žádná ani nehoda, aspoň není hlášena, ale je tam obrovské množství aut a samozřejmě někteří se snaží sjíždět na tu ucpanou D1, takže se to tam hodně blokuje a máme hlášeno zpoždění až kolem 25 minut autobusů, zejména teda ve směru na Mikulov, na Pohořelice, na Znojmo a Dola Andertája a navíc ještě v Pohořelicích je semafor, který tu dopravu ještě trošku zhoršuje. Takže taková pohořelicko-brněnská operace, bych řekl, na ruby zpoždění a samé problémy. Ale ono to není jenom tam, ten dnešní pátek je takový opravdu hustější, co se týče toho provozu, takže ve směru z Brna na Hodonín, to znamená průjezd brněnskými Tuřany a brněnskými Ivanovicemi, také docela zpoždění kolem 15 minut, standardně to nebývá až tak hrozné. Ve směru na Vyškov, na Kyjov také kolem 20 minut zpoždění, taky více než normálně. Nikde ani není opravdu ani dopravní nehoda, ale to zpoždění je dáno tím velkým počtem aut, které vyjíždějí z Brna. Standardní je Lipůvka, tam to není ani horší, ani lepší než normálně, takže kolem 15 minut zpoždění. Většina těch návazností v dalších městech a městečkách se dá stíhat. Břeclav také jako vždycky. A ještě bych zmínil také linku 510, což jsou autobusy, které spojují Modřice, potom dále se Želešicemi, Střelicemi a podobně. Ta 510 právě má také kolem 20 minut, protože celá ta oblast okolo ulice Vídeňské je plná. No a jediné místo, kde máme hlášenou dopravní nehodu, to je na trojmezí Pardubický, Olomoucký, Jihomoravský kraj. O tom jsme ještě tady ve zpravodajství pátečím nemluvili. Tam se opravuje komunikace, je tam obíška, kterou projíždí linka 291 a teď je na té obíšce nehoda nákladního auta s osobním autem, takže musíme tady tuto linku 291 vést po dalších komunikacích, čili vzniká tam určité větší zpoždění a dá se předpokládat, že tam můžou i některé zastávky být neobsloužené. No a už v rychlosti jenom na vlakům. Co se týče regionálních vlaků, ty si jezdí relativně bez nějakých větších zádrhelů, sem tam nějaké zpoždění může nastat, ale nemáme hlášenou žádnou velkou nehodu, žádnou mimořádnost, všechno je, jak má být. A jediné, co je potřeba zmínit, je dálková doprava, to jsou zejména, co se týče IDSky, vlaky R9 a R19 od Prahy, jeden přes Třebovou a druhý přes Havlíčku Brod, tak ty mají zpoždění kolem 20 minut, protože bylo nějaké omezení u Kolína. Ale řekl bych, našich cestujících v Jihomoravském kraji se to dotýká jenom okrajově.
0: No, Kolína, tak to budou asi medvědi. Ale musím se zeptat i na druhou věc, kterou zjišťuju pravidelně vždy v pátečním dopravním hlášení Jihomoravského Kordisu. Jak to vypadá s případnými změnami či výlukami v dopravě?
1: Tady už budu trošku stručnější, těch změn bude několik, ale nebudou až tak kritické. Myslím si, že posluchači můžou bez problému o víkendu vyrazit na výlety, užít si ještě sluníčko a krásný podzim. Jenom bych upozornil na výluku mezi Znojmem a Recem o víkendu budou místo vlaku jezdit autobusy a pozor, ty autobusy vyjíždějí výrazně dříve než ty vlaky. V neděli mezi Blanskem a Rajcem je středí místo některých vlaků S2, pojedou autobusy. Od úterka až do pátku, tam už se přesouváme na Slovácko, tak místo vlaku S91 mezi Hodonínem a Strážnicí pojedou zase autobusy a potom zůstaneme, se přesuneme na Znojemsko, u Loděnic, tam jsou dvě linky 164 a 406 autobusové, tam se uzavírá komunikace a tady tyto dvě linky pojedou trošku po jiných trasách, po jiných zastávkách, takže je potřeba se podívat, kudy přesně. No a za pozornost stojí i dřívější než předpokládané ukončení několika výluk, to je taková pozitivní zpráva na závěr. Zejména se to týká trasy Tišno-Plomnice, tam to bylo hodně nepříjemné, protože autobusy jezdili velkou oklikou a potom také končí příští týden výluka mezi Omicemi a Troubskem a potom už taková drobnější věc v Lisicích na ulici Boskovické.
0: Informace o dopravě, o té veřejné na území našeho regionu, jejíž koordinátor se vám přihlásil ústy Květoslava Havlíka, jsme vám přinesli v našem dobrém odpoledni těsně před 3:15. Tak ať vydrží ta situace aspoň taková, jaká je, prostě ať se nezhoršuje. Květoslave, děkuju, mějte se hezky.
1: Držme si palce, přeji nádherný víkend, naslyšenou.
0: Víkend, který je před námi, ten strávíte doufám taktéž ve Společnosti Českého rozhlasu Brno, protože tady se vždycky něco nového dozvíte. Co nového to bude za chvilku? To vám povím. Budeme si povídat o vodě. To povídat. Kdy nám voda může škodit, prozradí už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace neboli otrava vodou způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

Zítra, tedy v sobotu 3. října, touhle dobou už při poslechu Českého rozhlasu Brno bude za vámi i brněnská jedenáctka. Já to říkám záměrně, protože její pravidelné umístění, tedy v pátek odpoledne v našem dni v kraji, tentokrát neplatí. Mám takový pocit, že za to bude moci ten volební speciál, který dnes uslyšíte po 17. hodině a 30. minutě. Ale když tedy mluvím o programu, tak vězte, že už za chvíli bude 16 hodina. Po zprávách s Pavlem Chaloupkou vás čeká další humoriáda. Jejím dnešním hostem bude Ondřej Kepka. No a pak následuje už zmíněný den v kraji, o 17:30 speciál, volební speciál ze Znojma, no a v 18 hodin opět Morava krásná zem, tedy její druhá část s Ivanou Slabákovou. U mikrofonu byl Borek, přeji vám krásný víkend.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Během 40-denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupily dvě milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Nemocnice Letovice dnes otevřela zrekonstruované půdní prostory. Brno má novou cyklostrategii, cílem je rozsáhlá a bezpečná infrastruktura. V Břeclavi se rozbíhá projekt WC gratis a zítra bude většinou jasno s teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Pacienti nemocnice v Letovicích na Boskovicku mají k dispozici novou tělocvičnu pro rehabilitaci. Vznikla po zhruba rok trvající rekonstrukci půdy. Přibyly v ní také šatny, sociální zázemí pro zaměstnance nebo sklady a nová serverovna.
2: Nové šatny využijí hlavně sanitářky a uklízečky, které dosud musely chodit do budovy prádelny přes nemocniční dvůr. V půdní ve stavbě vznikly kromě tělocvičny také sklady pro rehabilitační pomůcky. Celkové náklady včetně opravy střechy dosáhly téměř 53 milionů korun. Většinu uhradil Jihomoravský kraj, který nemocnici provozuje. Krištof Podaný, Český rozhlas.
0: Brno dokončilo strategii rozvoje cyklistické dopravy, kterou schválilo zastupitelstvo a je dostupná na webu města. A podle ní chce mít Brno v roce 2035 celkem 284 kilometry cyklotras a o 15 let později 370 kilometrů. Loni jich mělo 87. Síť cyklotras by měla být taková, aby se na nich cítili bezpečně senioři i děti, tedy nejzranitelnější skupiny. Brno mělo v minulosti více strategických dokumentů, ale v mnoha případech se jimi neřídilo. V Břeclavi můžou lidé nově zdarma využít toaletu v jedné z kaváren v centru města. Jde o první podnik zapojený do projektu WC gratis. Odskočit si můžou i lidé, kteří si v kavárně nic neobjednají. Město chce do projektu postupně zapojit i další podniky. Na provoz toalet bude přispívat 2 000 korun měsíčně. Podle radnice je to levnější než provoz vlastních veřejných záchodů, říká mluvčí Břeclavy Ivana Solaříková.
3: My jsme měli veřejné toalety, které fungovaly v minulosti, ale ty náklady na ten personál plus ten provoz, úklid, to je nesmírně ekonomicky náročné. Zvažovali jsme třeba i nějakou možnost samoobslužného využití, ale to se zase pojilo s vandalismem, nebo nám tam chodili bezdomovci a lidé pak stejně měli obavy ty toalety využívat.
0: Podobný systém přístupných toalet funguje třeba ve Znojmě, Hradci Králové nebo v Jihlavě.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte většinou jasno, nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost. Ráno se mohou výjimečně vyskytnout údolní mlhy. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, foukat bude slabý, místy mírný jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky ráno a dopoledne mírně nepříznivé, odpoledne a večer dobré. Biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se kolony před Brnem tvoří Odříčan, na stém 92. a půltém kilometru pak zůstává porouchaný kamion, zasahuje do pravého pruhu, vybočuje se tam. Pozor také u nehody na příjezdu do Brna po silnici 43 u Globusu, v Brně pak na Kníničské ulici, tam se projíždí Kyvadlově a nehoda je hlášena na okraji zastávky na silnici do Náměště. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj, dobrý den, zdravím posluchače.
2: Nikdo úsměv nestrácí, na víkend míříme s vtipem a legrací.
1: Humoriáda.

0: Zuzana Norisová, zpěvačka, herečka taky. My tady máme prezidenta herecké asociace a jsme rádi, protože je to doslova v předvečer udělování centálie. Ondřej Kepka je tu s námi a prozradí nám, co všechno ví. Prý už nemůže ani dospat, má hodně starostí, tak co všechno jste zajistili?
1: Připravili. Samozřejmě starosti mají hlavně ti, co to budou chystat přímo, čili Roman Petrenko, režisér a další lidé z České televize a tak dále. Ano, zdálo se mi dokonce úplně nesmysly, třeba že paní Maciuchová mě prostě odmítla se mnou hrát v divadle na Vinohradech. Uh-huh. Nějaký divadlo.
0: A to byl jenom sen, upřesněme
1: to. To byl sen, ano, přitom jsme se měli velice rádi, takže takovýhle nesmysly v té hlavě jaksi kolují, že prostě nepatřím na jeviště na Vinohradského divadla. Tak to byly takový, to říkám jako úlety, no. Martin Mišička, tomu držme palce, bude herecký moderátor.
0: A to je skvělý improvizátor.
1: Ano, takže na to se velice těší můj spolužák z DAMU, také student jaderné fyziky, absolvent, o čemž také bude zítra řeč na jevišti Národního divadla, protože scénář jsem samozřejmě viděl. No a jinak mohu prozradit nebo zopakovat, už jsou veřejně známá některá jména, tak já samozřejmě tady nebudu všechna jmenovat, ale mám velkou radost, třeba když jsme u Legrace, takže bude zítra hodně Studio Y v hlavní roli, protože cenu Akademie získá Mirek Kořínek, vynikající hudebník, skladatel, herec, basista a nevím co všechno a spolutvůrce toho génia té Y-ky. Takže se chystá do Národního divadla velký tým z divadla Y v čele s Martinem Dejdarem. Jiří Lábu zase bude předávat cenu paní Krečmerové, takže tam bude opravdu...
0: Národní divadlo Y.
1: Ano, protože paní Krečmerová získává cenu Jarka za celoživotní, za muzikál. No a když jsem u těch celoživotních cen a jsem u toho humoru, tak musím zdůrazit další významné jméno zítra a to je Petr Nárožný. Z toho mám velkou radost, který získá cenu za činohru, protože to byl a je stále vynikající divadelní herec, kromě toho, že ho my všichni známe jako skvělého srandistu.
0: Tak já myslím, že jako lákadlo na slavnostní večer centálií na České televizi to naši posluchači můžou vidět.
1: Ano.
0: Diváci televizní samozřejmě večer zítra.
1: A já si dovolím poslední větu, že Partnerská dvojka bude v neděli v 5 hodin vysílat ohlasy centálie.
0: Tak.
1: Takže v 5 hodin výjimečně si přepněte z regionu na dvojku.
0: Výjimečně. Teď přepneme z prezidenta herců na hosta humoriády.
1: Ano, už jsem se přepnul.
0: A jdem na první výběr.
1: Už jsem se přepnul, ano. Tak první výběr Bedřich Zelenka, to bude.
0: Ano. Budou to anekdoty ze Silvestra českého nebo československého rozhlasu v té době 1975.
2: On povídá: ach, Zuzanko, kdybyste tušila, co se ve mně děje. A Zuzanka na to: no to já tuším, Jiří. A teď jsem vám přece říkala, abyste na ty švesky nepil pivo. My si s mojí Žofinkou žijeme v samých radostech. Ona po mně něco hodí a když se trefí, tak má radost ona. No a když se od netrefí, tak mám radost já. Víte, dámy, proč si Káča chtěla vzít za muže čerta? Protože čert nikdy nespí. Z Divokého západu. Poslyšte, seržante, kdo to u vás dneska ráno na stanici tak strašně řval? Ale to byl šerif. On si chtěl připíchnout na prsa tu šerifskou hvězdu. No a? No a on zapomněl, že jenom v trenýrkách. Host vysoké postavy přiběhne k vedoucímu restaurace. Pane vedoucí, někdo mi ukradl z věšáku zimník. Neříkejte, a jaký? Říká, tmavošedej, vlněnej, s bobřím límcem. Říká, jo, tak zrovna v takovým jsem před chvilkou viděl jednoho chlapíka ve výčepu. Říká, Jezusko, to jak vypadal? No vošklivě, pane, vošklivě, byly mu dlouhý rukávy. Dáma si kupuje nový vůz. Konečně si jeden vybere, zaplatí a chce odjet. A teď ten prodavač povídá: okamžik, madám, ještě vám musím namontovat svíčky. A ona: a to ani nemusíte, mladý muži, já stejně jezdím jenom ve dne. Můj pes, pánové, ten je tak chytrej. Nedávno chytil mýho známýho za nohu jenom proto, že se jmenuje Bažant. Ha, to nic není. To k nám chodíval, pánové, jeden pošťák. Nějaký Oldřich Patník. A ten si kvůli našemu psovi musel nechat změnit jméno. Slečno Věruško, řekněte upřímně, mohla byste si vzít i úplnýho pitomce jenom proto, že má peníze, byt, auto a chatu? Ježíš, to já nevím, pane Vejdl, vaše nabídka přišla tak náhle. Jeden známý africký cestovatel, badatel, autor odborné knihy o gorilách, vypravuje svým hostům o svých pozorováních ze života goril. Takový gorilý samec, dámy a pánové, v době páření vydává ze sebe příšerné skřeky, aby k sobě přivábil samičku. Asi takhle. A na ukázku vyrazí badatel z hrdla takový skřek, že hostům úplně stydne krev. V zápětí se otevřou dveře z kuchyně, vykoukne badatel a manželka a povídá, ale Alfrede, teď přece na to není čas.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Bedřich Zelenka a trénink na Silvestra. Nakonec za 3 měsíce už to bude zase.
1: No to je strašně a hlavně nádherný, jak nás ten komerční svět už nám nabízí málem Velikonoce. Vajíčka, jakože už by se měly kupovat. Jo, že je to strašně urychlo.
0: Jde to rychle za sebou, ano. Je dobře být připraven, ale ne zas tak příliš brzy.
1: Právě.
0: Že? Tak, přátelé, připravte se na hlasování. V tuto chvíli Bedřich Zelenka tady bude, pokud dáte A. Když dáte B, nastoupí Martin Dejdar. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Tady je páteční humoriáda s Ondřejem Kepkou a Pavlem Kučerou. A vy v tuto chvíli si můžete vybrat Bedřicha Zelenku nebo Martina Dejdara. Komu dáte v tuto chvíli přednost? Je to na vás i na vás. Tak, prosím.
3: Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník vás oba zdraví.
4: Díky.
3: Dneska si kuchtím lečo. A já vám děkuju za krásnou humoriádu po celý týden, za vynikající výkony hostů. A těším se na vaše setkání v humoriádě někdy příště.
2: Ano, třeba možná.
3: Na Zelenku.
2: Třeba možná už v pondělí, děkuju. Mějte se. Děkuju, naslyšenou. Ano, mám zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Slyším. Ještě dobře, díky.
4: Dobré tak, lečo.
2: Prečo, lečo, nevíme. Tak dál, dobrý den. Haló.
5: Tady je Jirka, dobrý den, srdce, já vás zdravím. Ano. Pavle,
2: já zdravím taky.
4: Děkuju a taky, ano.
5: Přeju vám oběma hodně zdraví, aby jedině a pouze Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak, další hezký víkend, už dopředu přeju a zdravíme koho?
6: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, volám z Luhačovic.
2: Ano.
6: Zdravím vás všechny, tady krásně svítí slunečko.
2: Ale, to je dobře.
6: No. A vylezl jsem z minerální vany, z minerálky jsem se koupal a včel na mě lezu kde jaké muchy, protože já jsem šel do lesa tady na vrch, abych vás slyšel přes FM.
2: A to nebyla slazená minerálka, ne?
6: nebyla. A to jak asi míchaná s Vincentkou šetří.
2: Je takhle. No vy si užíváte.
6: No tož to víte, no tak jako zdraví mám jedno.
2: Určitě.
6: Všecko bolí a teď se to ještě víc rozbolelo. A zdravím tež vašeho hosta, prezidenta.
4: Děkuju, no. Zdravím do Luhačovic, mě je velmi milých, ano.
2: Ano.
6: Děkuji,
2: tak ať vás to nebolí.
6: A já bych si vybral pokračování.
2: Ano, děkujeme. Tak, kdo dál přijde za námi? Halo, halo, vybereme si tady tuto linku, dobrý den.
7: Dobrý den, já vás oba zdravím a přeju vám hodně zdraví taky. A chtěla bych vám ty anekdoty a chtěla bych vám říct, že jsem z Kralup a jezdila jsem do školy a on s námi, ten pan Zelenka, jezdil do Prahy 30 kilometrů a celou dobu v tom vlaku nás všechny bavil.
4: No prosím.
2: No to je zážitek, vy to máte přímo naživo, no, odžito a teď si to připomenete s námi, určitě. No. Děkujeme.
4: Naschledanou.
2: Pěknou sobotu, neděli. No tak pan Zelenka může pokračovat.
4: Já myslím, je to jasné.
2: O rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ustavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, mám řeku, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Ano. Ja, pardon, to si pletu s horlezectvím zase. No, s horlezectvím. To jak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vysíláme pro vás Humoriádu, náš dnešní host Ondřej Kepka je na řadě s výběrem dalšího účinkujícího z archivu. Kdo to bude? Co
2: no
1: to bude?
2: A já musím tedy říci, že otce zakladatele cen Thálie, když se o těch Thálích bavíme, bych zvolil Tomáše Tepfra. Nebyl sám, byl také ještě Ivan Vyskočil, Jaroušek Someš a další lidi, Václav Postránecký, kteří stáli před těmi 33 lety u zrodu Thálie. No ale zpátky teda k ukázce, takže Tomáš Tepfr, no a samozřejmě židovské anekdoty, což je jeho jaksi top disciplína.
3: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? No jsem Rus a nebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? Říká, protože já jsem židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni Kon taky? A co našli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdeme k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílého vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedná, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhá, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček neodolá, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je Kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment, Kon, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho mají, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá holčičko. Kup si bombónek. jak se mají, Roubíček, jak se mají? Ba tak, tak. No ne, tak se ptám, jak se mají. No, říkám, tak, tak. A co to je tak, tak? Co dělají? No pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak, tak. Pan Kon si svolá rodinu. Povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, by náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Tomáš Tepfr, také náš někdejší humoriádník, bylo to s ním příjemné a bude příjemné i dál, pokud posluchači dají Ačko, když zvolí Bčko, tak tady bude Spable. No a myslím si, že i dřevění herci mají své místo u Centálie, je to tak?
2: Tak ti dřevění ve smyslu jako neživí. Méně schopní, ty asi ne, ale dřevění ve smyslu loutek, ano, to je jedna z nejnovějších cen za loutkové divadlo a já jsem vlastně zapomněl taky nalákat posluchače, že i Spable, o kterém teď bude řeč, tak bude zítra mít svoji roli s Hurvínkem na jevišti.
1: Tak to bude určitě.
2: A neprozradím jako proč. Cenu už mají, oni už mají Thálii, takže oni nebudou dostávat. Ale jasně, něco jasně. Tam
1: objeví
2: budou dělat.
1: Se na jevišti Národního divadla zítra večer. Dobře. No tak posluchačům dáme ty možnosti. Tomáš Tepfr Ačko, Spable Bčko v tuto chvíli. Hlasujte SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A tady je Fénix Lucie Bílé.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Hlásíme se vám z Humoriády, v tuto chvíli nabízíme Tomáše Tepfra nebo z Pejbla s Bábinkou dokonce konkrétně. Uvidíme, kdo nám to vyhraje. Přidáváme vaše další hlasy. Ondřej Kepka je zvědavý, jak to dopadá. Halo, halo, dobrý den.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Kepko, dobrý den.
4: Dobrý den.
5: A já dávám hlas Tomášu Tepfrovi.
4: Máme to zapsáno a děkujeme, hezký víkend. Tak další, prosím. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
7: Díky.
4: I vás.
6: A chlapi, já bych hlasoval pro Spejbla s Bábinkou.
7: Mm-hmm.
4: Dobře, máme
6: hezký
4: zapsáno.
6: Hezký víkend.
4: Děkujeme, naslyšenou nápodobně. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Kepku. Dobrý den, pane Kepka.
7: Děkuji, dobrý den.
8: Přeji vám krásný podzim, ať se vám daří. Hlasuji,
7: díky.
8: Pavle, pro Bčko.
4: Ano.
8: A všem posluchačům přeji krásný podzimní víkend či příjemné pondělní ráno. Zdravím Petra do Luhačovic. Růža z Rychnovska. Děkuju, nashledanou.
4: Děkujeme, vyřízeno. I pošta. Dobré odpoledne.
7: Ano.
9: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím pana Kepku i Pavla. Pane Kepka, vy jste další hrecká osobnost. Předtím tam byl pan Saláva prezident, dneska jste tam vy prezident, ten Pavel, ten má štěstí na ty velký osobnosti.
4: Že jo,
9: a no. Vám zbytek, ne, stále zdraví a dejte tam ty vtipy ať od toho.
4: Ano, zdravíme prezidenta posluchačů z Kralup, fanoušků Humoriády prezidenta,
9: ano,
4: Františka.
9: Díky, mějte se.
4: Naschledanou, naslyšenou, další je kdo? Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, pánové.
4: Mhm.
10: Pre vás, Petr Zeloty, přeji vám hezký víkend.
4: Nápodobně.
10: A přál bych si očování s panem Tafrem.
4: Máme zapsáno a děkujeme. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Ketku.
7: Díky.
11: A já bych si přál pokračování.
4: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak, jdeme spočítat, všechno hraje pro Tomáše Tepfra.
7: Mm-hmm.
12: Pan Kon letí v letadle do New Yorku, sedí v business class a tam chodí krásná letuška. On si ji zavolá a říká, slečno, já teď letím služebně do New Yorku a budu tam 3 dny. Myslíte si, že byste se mnou nestrávila noc za $100,000? Letuška se tak zapíří a říká, no, dalo by se o tom uvažovat. A on říká, a za $20? No dovolte, co pak jsem nějaká kurva. A pan Kon říká, promiňte, to už jsme se domluvili, teď smlouváme ceny. Po 14 dní dovolený ve Švýcarsku přijde pan Kon do recepce vyrovnat účet. Recepční říká, samozřejmě, pane Kon, přejete si to platit cash v dolarech, kreditní kartou. On říká, cash v dolarech. On říká, výborně, takže bychom to měli, ano, 14 dní dovolené, polopenze, tak to máme, ano, tady to máme $2,600. A pardon, promiňte, $2,700, já jsem ještě zapomněl připočítat $100 za používání tenisových krutů. Pan Pon říká, promiňte, ale já jsem na tenisový kurty nechodil, protože já tenis nehraju. Nezlobte se, pane Kon, ale ta možnost tady byla. Říká, nevadí, tak to máme 2007. Promiňte, 2800 dolarů ještě za požívání sauny a bazénu. Říká, nezlobte se, ale sauny a bazénu, já jsem neplavec, Sára je neplavec, mě se v horku dělá špatně. Říká, ne, nezlobte se, pane Kon, bohužel nedá se nic dělat, ale tady ta možnost tady samozřejmě byla, tak to máme 2700. Promiňte, 2800 dolarů ještě za používání golfového hřiště. Říká, no dovolte, ale já golf nehraju, ani sebou nemám hole. Nezlobte se, pane Konto, musíte zaplatit, protože ta možnost tady byla. Konto schrábne ty peníze zpátky a říká, já jim nezaplatím nic, protože oni mě svedli moji Sáru. Říká, no dovolte, pane Kon, já, ale ta možnost tady byla. A jak takhle jede mladý a starý žít ve vlaku? A ten mladý se podívá na toho starého a říká, promiňou mi prosím, nevidí, kolik je hodin? A starý se otočí, kouká z okýnka, jak ubíhá krajina, neodpovídá. Říká, promiňou mi, mě asi přeslechli, nevědí, kolik je hodin? Starý zase neodpovídá. Říká, no tak to není možný, já se jich slušně zeptám, kolik je hodin, a oni nemají ani tolik kinderstube, aby mě odpověděli. A ten starý se na ně otočí a povídá, no tak, já jim to vysvětlím. Oni jedou do Bohrádku, že jo? Jak to vědí? No protože tenhle ten vlak jede do Bohrádku a před chvíli byla poslední stanice, čili oni jedou do Bohrádku. Oni nejsou z Bohrádku, jak tak na nich koukám. Ne, nejsem. Tak to znamená, že jsou cesták, že jo? Ano, já tam jedu služebně. No samozřejmě, co by bylo jiného? Jedou do Bohrádku jako cesták a budou tam prodávat. Budou chodit po kšeftech. A to znamená, já jim odpovím, jo, a oni přijdou do Borohrádku. Oni si myslej, že v Borohrádku je ausgerechnet volný hotel a že tam na nich čekají. Samozřejmě, že tam je jeden hotel a ten je plně obsazený. Já se s nima dám do řeči. Oni budou muset někde přespat. Já je vemu k sobě, já mám jenom dvoupokojový byt. V jednom pokoji bydlím já ze Sáru a v druhém moje 18letá dcera Rebeka. Oni jsou mladý, ona je mladá. On bude u nich v pokoji, slovo dá slovo, on se do ní zamiluje, on mi přivede do jiného stavu a já nakonec budu muset dát svoji jedinou dceru Židovi, který nemá ani na hodinky.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání posluchačů ve finálním souboji, kam vracíme Martina Dejdara, tentokrát se s příběhem o Sněhurce s Karlem Šípem a Lucí Bílou utká se s Pejblem a Bábinkou v supermarketu. Tak to je velký souboj.
13: No to jo.
4: Ondra je v napětí, já taky. Těšíme se na vaše hlasy. SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriádní souboj, nebo humoriádnický, nevím, jak to spisovně říct, myslím, že to ani spisovně nejde.
2: Nebo humorný.
1: Nějak. No, to, tak to určitě. Mezi Martinem Dejdarem a Spejblem právě teď probíhá, posluchači hlasují, zveme vás právě teď na povídání s naším dnešním hostem, také mimo jiné Ondřejem Kepkou. Tak kdo pak nám bude pokračovat v tuto chvíli? Tak prosím, kdo pak je tu? Halo, halo.
3: Halo, tady je Lidka z Rakové, zdravím pana Kepku.
2: Díky.
3: Já vždycky jak vidím Rumburáka, tak se mi vybaví pan Kepka.
1: Hned po Rumburákovi pan Kepka.
2: No jo, co byl tady Jirka Lábus, jo.
3: No, takže, ale když se vůbec nestárnete, to si vás pamatuju jako kluka.
2: No jo, ale jo.
1: Podle hlasu nestárne.
2: Stárneme všichni stejně, to tak jenom dělám, že ne.
1: No.
3: Takže vám přeju hlavně hodně zdraví, hoši, ať vám ten humor dlouho vydrží.
1: A my vám pěkně děkujeme.
2: Moc, díky.
3: Slyšela, že smích prodlužuje život.
1: No tak to určitě. To tady potvrzujeme každý den.
2: Ano, bez pochyby.
1: Tak, milá paní, A nebo B, pana Spejbla, děkujeme.
3: Ano,
2: děkujeme.
1: Buďte zdravá.
2: A taky hodně zdraví, naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Jaroslav z Brumova Bílnice a přál bych si pana Šípa.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas.
4: A zdraví vás, oba dva.
1: Děkujeme. Podobně, skoro unizono jsme vám odpověděli. Ano. Tak, kdo pak jde dál hlasovat? Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady David, dávám hurví, teda Spejbla v bábinku a moc zdravím pana Kepku, je to ten nejlepší host.
1: Jo, a
2: děkuju.
1: Davide, kolik ti je?
5: Je 13 a poslouchám vás pořád každý den, je to to nejlepší.
2: Tak děkujeme.
1: Dobře, díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Tak, další prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Anička z Višňova, velmi vás zdravím a já bych si dala Hurvínka.
1: Hurvínka no, byste si dala.
2: Hurvínek finišuje.
1: Dobrá,
6: taky vás poslouchám každý den.
2: Děkujeme.
1: No děkujeme za věrnost.
6: Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj, ať vás to baví i dál. Tak,
2: jak
1: máme
2: to dopadlo?
1: Sečteno, přičteno, včetně SMS hlasů. No,
2: no,
1: nevím, jestli tam bude Hurvínek, ale Spejbl určitě.
2: Jo, je to tak.
1: Martin Klásek a Helena Štáchová. Mm. Mimochodem, Martin Klásek, teď jsem ho objevil náhodou při přepínání kanálu, hraje dědu Martina v Kouzelné školce s Františkem, tak si ho tam můžete užít.
2: A jestli se neměl, to byl třetí, že jo, Spejbl Hurvínek po panu Skupovi a Kirchnerovi.
1: Ale už máme mladou generaci,
2: a
1: která
2: už máme
1: to
2: další,
1: taky skvěle
2: ano,
1: zvládá.
2: Přesně tak, ano. Takže tak jdeme, jenom, aby to posluchači pochopili.
1: Ano, jdeme do divadla S plus H.
7: Och jo, a jsme u cíle.
8: Já žádný cíl nevidím, ale kus pole a na něm pár krabic.
9: Velko krabic?
10: A na té jedné je napsáno super, hyper, euromarket.
7: No, a to je právě náš cíl.
10: Tak, tak. Popadneme dva drátěné vozíky.
8: A vyrazíme vpřed, vstříc dobrodružství.
10: Počkejte, počkejte ještě. Já jsem se chtěla zastavit tady v tom kloboučnictví vedle.
7: Už mají zavřeno.
10: Tak to vidíte, pane Spejble, od rána se chystám na nákup. Těším se na ten klobouček jako malé děcko. A než vás konečně vytáhnu z domu, je tma a zavřeli mi krám.
9: I ne, vždyť se tam svítí.
10: Ale je zavřeno.
9: Tak proč se tam svítí?
10: Kvůli zlodějům, Máničko.
8: A proč, když zloději mají baterky?
7: A co jste si tu chtěla koupit, paní Kateřino?
10: Podívejte, tadyhle ten nádherný klobouček, co je ve výloze.
7: Podívejte, já myslel, že je to stínidlo na lampu.
10: Vy zlí.
7: A já to tak nemyslel, ale paní Katko.
8: Majo!
7: Hurvejc, nech si ty komentáře, ano? A konečně otevři ty dveře.
8: To nejsou dveře, ale vrata.
9: tam. No to víš, takový supermarket nemůže mít dvířka jako do chlívku.
7: Tak Hurvaš, nepřekážej, ať jí dál.
8: No. To nejde, já nemůžu otevřít dveře.
7: Jak to?
8: No hele, táhnu a táhnu a ty dveře ne a nepovolit.
11: A co stojí, Hurvinko, psáno tady na té cedulce?
8: Tlačit.
9: No tak tlač.
7: Prosím tě, pust, nedělej hlouposti, uhni. No, prosím, vstupte.
10: Tak kam půjdeme nejdřív?
7: Já bych potřeboval nakoupit v dětském oddělení.
8: Pro pana Taťulo, žádné další dítě nekupuj. Do mého dětského pokoje se už druhá postel nevejde.
7: Nech toho, potřebuji ti koupit ponožky.
8: Na nožky?
7: Ne, na hlavu, aby ti nenamrzl mozek.
9: Což vlastně nehrozí, protože ty žádný nemáš.
8: No dovol.
9: Ty, kdybys spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než ve hlavě.
11: Máničko, prosím tě, nech toho. Pane Spejble, tady je řeznictví. Nezapomeňte koupit maso pro Žerička.
7: Jo, už jdu.
11: A ať není tak tučné jako posledně. Víte, jak vás potom bolel žaludek?
7: No jo.
10: Je, a hneme se.
11: Mají uzený jazyk, že bych ho koupila k večeři.
9: Blé, jazyk, fuj, ten já nejím.
11: Proč?
9: Protože už ho měl někdo v puse.
11: No tak dobrá, tak já koupím k večeři vajíčka.
9: Ne, bavinko, tady je zelenina. To je moje oddělení. Já jsem totiž vegetariánka.
8: Cože to?
9: Nejím maso.
8: A proč?
9: Protože mám ráda zvířata.
8: To já taky. Tak proto jím maso. Mám takový telecí páreček, vepřový řízeček.
9: Hrůza. Já nejím maso proto, že nechci zvířátkům ubližovat. Jím zeleninu, protože je mám ráda.
8: Tak proč jim spásáš jídlo, když je máš ráda?
9: Ty jsi tak hloupej, že kdyby byla světová soutěž hlupáků, tak bys obsadil hned druhé místo.
8: A proč ne první?
9: Protože seš hlupák.
11: Děti, nechcete mluvit trochu víc nahlas? Tamhle ti nakupující vzadu vás dobře neslyší.
1: Jsme se i dozvěděli, že Mánička je vlastně vegetariánka.
2: Ano,
1: nebo veganka, nebo co?
2: Jsem překvapen.
1: Dokonce. Tak Hurvínek je masožravec, ano. I když je ze dřeva. No a Ondřej Kepka má něco společného s těmito herci?
2: No já jsem měl tu čest natočit několik dosud i prodávaných CD příběhů, nebo jak se to dneska, audioknih, s Hurvínkem a s Máničkou. Vím, že jsem byl Václav IV., myslím, v jednom. To bylo.
1: Dokonce.
2: To jsou takové příběhy, které oni udělali jako audio verze svých této rodiny. Byla to moc krásná spolupráce a paní Štáchová byla úžasná. Já jsem poznal ještě pana Kiršnera, ale myslím, že už Hurvínka tady na tom mluvil pan Klásek právě taky. No tak to je jenom taková vzpomínka.
1: Takže se spodílel na nahrávkách těchto slavných herců.
2: A musíme hlavně taky pozdravit do Plzně, protože pan Skupa pocházel, nevím jestli pocházel, ale každopádně Hurvínek vznikl v Plzni. Můj tatínek na něj chodil vždycky v neděli do divadla v Plzni. Takže
1: mají tam sochu svoji.
2: Přesně, aby jsme jako byli spravedliví.
1: Ano, dobře. Zdraví na všechny Hurvínky a Spejbly, zdraví na všechny posluchače, dámy a pány, chlapce i děvčata. Závěr dnešní humoriády je zde. Ondřej, ať se ceny Itálie povedou, ať to dostanou ti nejlepší.
2: Ano.
1: My ti věříme, že to tak bude.
2: Nevím, samozřejmě. Kdo vyhraje, tak to chci říct dopředu, že
1: a
2: to opravdu se
1: hezký
2: řeší,
1: podzim.
2: To smou. Hezký podzim a těším se někdy zase na shledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: na havel.rozhlas.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Brnu se nepřihlásil žádný zájemce o provozování letecké linky do Frankfurtu. Státní cenový strop pro naftu mírně klesne, u benzínu se naopak o pár haléřů zvýší. Lesníci z Velké Býteše inspirují svým řešením kůrovcové kalamity odborníky z celého světa. A zítra bude většinou jasno s teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Spuštění letecké linky z Brna do Frankfurtu nad Mohanem je odložené. Brnu a Jihomoravskému kraji se nepřihlásila žádná společnost, která by spojení 4x týdně od příštího jara zajistila. Lhůta vypršela včera. Samosprávy za to dopravcům nabízely 3 miliony eur ročně.
2: Podle brněnského radního Petra Kratochvíla z ODS, který kandiduje ve volbách do zastupitelstva městské části Komín, je nezájem leteckých společností zřejmě způsobený problémy v celém odvětví. Výběrové řízení by chtěl vypsat znovu, tentokrát ale nepoptávat jen lety do Frankfurtu, jakožto jednoho z největších evropských letišť.
3: Můžeme se do Varšavě, Amsterdamu prostě a tak dále, tak dále.
2: Další postup zatím není jistý. Politici o něm pravděpodobně rozhodnou až po komunálních volbách v novém složení zastupitelstva. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře. Řidiči za něj zaplatí nejvýš 48 korun a 54 haléře. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop je na 45 korunách a 97 haléřích. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření potrvají nejméně do konce měsíce. Odborníci z Evropy i ze světa jezdí na exkurze do lesů u Velké Býteše. V dobách kůrovcové kalamity tam totiž vsadili na přírodní obnovu lesa na místo těžby a zalesňování. V tuto chvíli už tvoří 80% lesů listnaté stromy. Přirozená obnova se podle lesního hospodáře Jiřího Nohela vyplatila i finančně.
4: Vlastně už je to více jak 20 roků, co jsme tady všechny břízy a listnaté stromy zachraňovali a vlastně jsem je zakázal kácet a ty už dneska jsou krásně prodejné, protože 1800 korun stojí dneska atrotu na březové vlákniny. Tak zkuste za toto prodat smrkovou vlákninu, to neprodáte. A my té bříze máme opravdu hodně.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte většinou jasno, nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost. Ráno se mohou výjimečně vyskytovat údolní mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Podrobnosti přidají už za chvíli brněnští meteorologové.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Domašova tvoří kolony. Po nehodě je momentálně neprůjezdná Kníničská ulice v Brně. A nehoda omezuje provoz také na třídě maršála Malinovského v Uherském Hradišti. Ve směru na Staré Město blokuje pravý pruh. A nehoda je hlášena i u Moraván na silnici do Nebovit. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Dobré odpoledne, 4 minuty po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Prožíváme pátek s datem 2. října roku 2026. Pořád Den v kraji začneme přehledem aktuálních informací z Jižní Moravy. Přibližně ve 17:15 nabídneme předpověď počasí. Krátce před 17:30 vás pozveme na zahajovací koncert 21. ročníku cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno. A v 17:30 se budeme opět věnovat komunálním volbám. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
0: Český rozhlas Brno. Den v kraji.
6: Jsem

0: Je 17 hodin a 7 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dnešní zpravodajský souhrn přináší Pavel Chaloupka.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Znovu přejeme dobré odpoledne. Dodavatelé pro tuto sezónu zatím do Česka přivezli více než 500 000 dávek vakcíny proti chřipce. Pro seniory bude letos k dispozici o 30% dávek víc než loni. Očkovací látka pro děti dorazí v listopadu. Podle přednosty kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petra Husy je vhodné období na vakcinaci v říjnu nebo listopadu.
3: Maximum toho očeku začíná asi za 14 dní po té vakcinaci a teďka nelze předpokládat, že by se rozvinula.
2: Letošní vinobraní na jihu Moravy je u konce. Bylo jedno z nejrychlejších v historii. Ve vinohradech zůstávají už jen některé modré odrůdy. Celkově jde o několik procent z celé sklizně. Informoval o tom výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček. Pacienti v nemocnici v Letovicích na Boskovicku mají k dispozici novou tělocvičnu pro rehabilitaci. Vznikla po zhruba rok trvající rekonstrukci půdy. Byly v ní také šatny, sociální zázemí pro zaměstnance nebo sklady a nová serverovna. Do Česka míří tisíce řidičů na ilegální celoevropský sjezd tuningových aut. Uskutečnit se má dnes a zítra v Praze a Brně. Policisté zvýšili dohled na hraničních přechodech, dálnicích, významných silnicích a monitorují také odpočívky nebo čerpací stanice. Vedoucí jihomoravských dopravních policistů Marek Kalousek nabádá ostatní řidiče k opatrnosti.
4: Když řidič někoho takového potká a nebude se chovat tak, jak by se řidič běžné provozu měl, opravdu se nesnaží ty vozy nějakým způsobem blokovat, to už je na starosti těch hlídek, aby zasáhli v případě, že to bude potřeba.
2: Ve Slavkově u Brna dnes odehrají první zápasy na zrekonstruovaném fotbalovém hřišti s umělým povrchem. Slavnostně ho tam otevírají v těchto chvílích. Sportoviště vzniklo za 38 milionů korun na místě někdejšího škvárového hřiště v sousedství travnatého stadionu. Jeho součástí je také atletický ovál a veřejné osvětlení, takže umožní celoroční tréninky místních oddílů. A v Mandloňových sadech v Ústopečích začal první ročník mandlobraní. Dnešní program patřil více než 400 školáků.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: 12 minut po 17. hodině přinášíme předpověď počasí. Na druhé straně linky je meteoroložka Bára Kučerová. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaké je aktuálně počasí v městech Jihomoravského kraje?
2: Tak zatím je, nebo je slunečno, té oblačnosti je na obloze poměrně dost, ale je většinou průsvitná, byť na některých místech je průsvitná méně, na některých více, a teploty se teď nejčastěji pohybují zhruba mezi 21 a 23 stupni Celsia.
1: A jak se bude počasí vyvíjet v průběhu večera a noci?
2: Ta oblačnost by postupně měla ubývat, teď ještě bude převládat oblačno nebo polojasno a k ránu už bude převážně jasno a spíše jen výjimečně se mohou tvořit údolní mlhy. Teploty k ránu klesnou mezi 9 až 6 stupňů Celsia, v údolích místy kolem 5 stupňů Celsia a ojediněle se mohou objevit i nějaké přízemní mrazíky a k tomu bude vát slabý vítr většinou východních směrů a nebo může být i bezvětří.
1: Co nás čeká o víkendu?
2: Zítřek bude převážně jasný, nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost. Ráno se během rána se ty mlhy rozpustí a pak už by tedy mělo být slunečno v průběhu dne, teploty mezi 21 a 24 stupni Celsia. A neděle ta bude zpočátku podobná jako sobota, tedy s malou oblačností, jasno, skoro jasno. Znovu se můžeme v neděli ráno potkat s nějakou mlhou a během dne bude postupně oblačnost přibývat, a to na polojasno až oblačno, a teploty by měly být ty maximální mezi 19 a 23 stupni Celsia.
1: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Pěkný den i vám. Naslyšenou.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písni

0: Je 17 hodin a 24 minut, posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji. Český filharmonický sbor Brno v neděli 4. října 2026 v katedrále na Petrově zahájí už 21. ročník cyklu abonentních koncertů. V působivém prostoru od 19 hodin nabídne pečlivě sestavený program. Více prozradí zástupce ředitele sboru Vítězslav Šlahař. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co jste tedy na zahájení cyklu vybrali a jaký dramaturgický záměr vás vedl?
1: Na zahájení 21. ročníku jsme připravili program, který propojuje hudbu 19. století se současnou tvorbou. Zazní Velká mše a Zdur France Schuberta, jedno z jeho nejvýznamnějších a nejkrásnějších duchovních děl, a vedle ní koncert pro violu a smyčcový orchestr lotyšského staratele Peterise Vaskse, který letos na jaře oslavil 80. narozeniny, takže koncert je vlastně k jeho poctě.
0: Poprosím o představení Peterise Vaskse. Patrně jeho jméno není všem posluchačům známo.
1: Peteris Vasks patří v současné době k nejvýznamnějším evropským skladatelům. Jeho hudba je velmi osobitá, velmi emotivní. Jeho violový koncert je krásná, působivá skladba, která podle našeho názoru může oslovit i posluchače, kteří se s Vasksovou hudbou ještě nesetkali. Dramaturgicky jsme tak tedy vedle sebe postavili velké dílo romantismu a výraznou skladbu současnosti a ukazujeme na tom to, že byť mezi oběma skladbami leží téměř 2 staletí, tak emoce, které jsou v nich obsaženy, jsou pořád aktuální a pořád jsou nám blízké.
0: Kromě Českého filharmonického sboru Brno vystoupí ještě další účinkující. Kdo to bude?
1: Tak na koncertě vystoupí Filharmonie Bohuslava Martinů. Za dirigentský pult si stoupne její šéf dirigent pan Robert Kružík. Solistkou Vasksova violového koncertu bude paní Kristina Fialová a v Schubertově Velké mši a Zdur se představí solisté Marta Reichlová, Marie Vrbová, Vít Nosek a Tadeáš Hoza.
0: Ještě jednou prosím řekněte, kdy a kde se koncert koná a kdo by nestíhal zahajovací koncert, jaké další v rámci cyklu abonentních koncertů připravujete?
1: Tak zahajovací koncert se uskuteční v neděli 4. října od 19 hodin v katedrále svatých Petra a Pavla na Petrově v Brně. No a pokud někdo zahajovací koncert nestihne, tak rozhodně má v rámci našeho abonentního cyklu z čeho vybírat. Připravili jsme celkem 6 koncertů na tuto sezónu, přičemž ten následující s Žilinskou filharmonií se uskuteční již 8. listopadu v Besedním domě. Následovat pak bude vánoční koncert 27. prosince, na kterém tradičně zazní česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby a výběr z Handlova Mesiáše, a nebo novoroční koncert 10. ledna s Epoch kvartetem a klaviristou panem Ivanem Klánským. A vstupenky jsou samozřejmě už teď v předprodeji Turistického informačního centra TIC Brno.
0: Na zahajovací koncert 21. ročníku cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno nás pozval zástupce ředitele Vítězslav Šlahař. Děkuji vám za rozhovor a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
1: Děkuji za možnost promluvit posluchačům Českého rozhlasu a přeji také hezký zbytek dne.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V pátek 9. a v sobotu 10. října budou lidé v komunálních volbách vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas pro vás připravil speciální vysílání. Každý všední den v 17:30 vám představujeme kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech našeho kraje. Včera jsme navštívili Vyškov, dnes to bude Znojmo. Už za chvíli.
2: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Brno právě začíná speciál předvolebního vysílání. V následující půlhodině se podíváme na to, kdo o hlasy občanů usiluje ve druhém největším městě Jihomoravského kraje, ve Znojmě. Tedy ve městě nedaleko hranice s Rakouskem, které se tyčí nad řekou Dyjí a částečně zasahuje i do Národního parku Podyjí. Podle Českého statistického úřadu žilo na začátku letošního roku ve Znojmě necelých 34 tisíc obyvatel, tedy o něco méně než předchozí rok. Znojmo je město vína, okurek, významných památek, ale i politických kotrmelců. I o tom budeme v následující půlhodině mluvit.
0: Komunální volby 2026.
1: Kdo z celkem 279 kandidujících nakonec usedne do jednoho z 31 křesel v zastupitelstvu Znojma, voliči rozhodnou už za týden. Doklání delato se 9 politických subjektů, o 2 méně než před 4 lety. Lídrům jsme položili 3 stejné otázky na aktuální i dlouhodobá témata a problémy Znojma. U předvolebního vysílání Českého rozhlasu Brno vás vítá Zuzana Kopulatá
2: a Šimon Franc.
1: Šimone, co zásadního se ve Znojmě událo od posledních komunálních voleb před 4 roky?
2: Končící volební období bylo i obdobím velkých investic. Po 4 letech se letos na jaře podařilo dokončit rekonstrukci historické radniční věže. Byl to tak trochu dárek od města sobě samému k letošnímu 800. výročí povýšení Znojma na královské město. Rekonstrukci má za sebou taky náměstí Svobody. Od půlky roku 2023 má Znojmo nový krytý bazén u Loutského kláštera. V jeho areálu se za ty 4 uplynulé roky podařilo zahájit i dokončit opravu kulturní centra jízdárna. Cesta k dokončení projektu ale nebyla jednoduchá. Stavba se prodražila a zpozdila, město kvůli tomu téměř přišlo o desítky milionů z dotačního programu. Aby se všechno stihlo v termínu, vybrala radnice na dokončení firmu bez soutěže, což se opozici nelíbilo.
1: U politiky teď na chvíli ještě zůstaneme, kdo v předchozích 4 letech Znojmu vládnul.
2: Po minulých volbách koalici sestavilo s SPD a hnutím Znojmáci vítězné hnutí ANO. Jeho lídrině Ivana Solařová usedla do starostovského křesla jako vůbec první žena v historii Znojma. Tato sestava u moci vydržela necelé 2 roky. Hnutí Znojmáci totiž koalici v srpnu 2024 opustilo a koalice tak přišla o křehkou většinu.
1: Kdo je tedy ve Znojmě u moci dnes?
2: Se Znojmáky, respektive místostarostkou Bohumilou Beranovou, které funkce zůstala, koalici sestavilo hnutí Naše Znojmo, Pro Znojmo s podporou starostů a v neposlední řadě i koalice Spolu, tedy lidovci a občanští demokraté. Starostou se stal František Koudela z ODS. Tato koalice Znojmu vládne dodnes.
1: Pojďme teď za hranice Znojma. Jak se změnila politická situace v dalších městech regionu?
2: Například v Moravském Krumlově od loňského října už radnici nevede Tomáš Třetina z TOP 09. Ve funkci starosty po nezhodách s původní koalicí skončil po 15 letech. Jeho TOP 09 vypověděla koaliční smlouvu místním uskupením, na kterých byli Svobodní, sociální demokraté nebo členové hnutí STAN. Tomáš Třetina ale zůstal radním a TOP 09 složila novou koalici s lidovci, ODS a hnutím ANO. Starostou je teď v Moravském Krumlově lidovec Zdeněk Juránek. Zajímavé změny nedávno zažilo i zastupitelstvo v Miroslavi. Tam se na poslední 4 týdny před volbami stal novým zastupitelem Stanislav Leňko za opoziční Pro Miroslav. Jeho kolega Vlastimil Beneš totiž zastupitelstvo opustil, protože se přestěhoval do nedalekých miroslavských Knínic a kandidovat bude tam.
1: Ve speciálním předvolebním vysílání Českého rozhlasu Brno teď s kolegou Šimonem Francem společně představíme jednotlivé kandidáty do zastupitelstva Znojma podle toho, jaké číslo si jejich představitelé vylosovali.
2: S číslem 1 jde do voleb koalice Domov je Znojmo, složená ze stran ČSSD, Domov, Hnutí Jasan a Nezávislých. Kandidátku vede Monika Gasčiková z ČSSD.
1: Dvojku má Hnutí ANO v čele se Stanislavem Palšou za ANO.
2: Číslo 3 si vylosovali starostové Pro Znojmo. Ty vede místo starosta Znojma Jiří Kacetl z hnutí STAN.
1: Čtvrtá kandidátka Naše Znojmo má lídra Jakuba Malačku, místo starostu z hnutí SOM.
2: Pátá je SPD a Nezávislí v čele s členkou hnutí Petrou Svědíkovou Vávrovou.
1: Šestku má koalice Spolu, k lidovcům a ODS se přidala TOP 09. První na kandidáce je starosta František Koudela z ODS.
2: Sedmičku má kandidátka Znojmo City. Vede ji Pavel Nevrkla z Pirátů.
1: S osmičkou do voleb jde koalice Znojmo lidem. Tu tvoří Svobodní a Přísaha. V jejím čele stojí Růžena Šalomonová za Svobodné.
2: Číslo 9 připadlo hnutí Hlas Znojmáků. Lídriní je nezávislá místostarostka Bohumila Beranová.
1: Všem 9 lídrům jsme poslali otázky týkající se města, kde kandidují, tedy Znojma. Jejich odpovědi rozebereme v následujících minutách.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte předvolební speciál Českého rozhlasu Brno, ve kterém se věnujeme komunálním volbám ve Znojmě. U mikrofonu jsou Zuzana Kopulatá
2: a Šimon Franc.
1: Kandidujícím subjektům jsme před letošními komunálními volbami položili 3 stejné otázky. Ty odrážejí aktuální i dlouhodobá témata, která mezi jeho obyvateli i politiky rezonují. Radnice ve Znojmě pracuje na novém systému rezidentního parkování ve městě. První otázka na kandidáty tedy zní, jak chcete řešit parkování ve městě a máte plán, jak ve Znojmě sklidnit dopravu?
2: Kandidátky složené z vedení současné radnice, tedy koalice Spolu, Starostové pro Znojmo, Naše Znojmo a Hlas Znojmáků, uvádí jako důležitou část řešení plánovaný systém rezidentního parkování. Naše Znojmo zdůrazňuje, že nejde o to vyhnat auta z centra, ale o to, aby se o parkování podělili místní s těmi, kdo do Znojma dojíždí. V praxi by to mělo fungovat tak, že obyvatelé Znojma lépe zaparkují přes noc, kdy jsou doma. Podobně to vidí i koalice Spolu, ta chce dát větší jistotu místním obyvatelům, ale zároveň zlepšit podmínky pro návštěvníky. Podle starostů je parkovací systém velkým dluhem města. Inspirací v jeho změně jim je třeba Olomouc nebo Jihlava. Stejně jako ostatní koaliční partneři slibují před zavedením vysvětlovací kampaň. Zaváděný systém rezidentního parkování podporuje i kandidátka Znojmo City.
1: Staví se třeba někdo z kandidátů vysloveně proti zavádění rezidentního parkování?
2: V odpovědích se k rezidentnímu parkování negativně nevyjádřil nikdo. Kromě vládnoucích stran a hnutí Znojmo City se o něm ale ostatní kandidáti v odpovědích nezmiňují, ale nabízejí jiná řešení. Na tom, že je potřeba budovat nové parkovací kapacity, záchytná a odstavná parkoviště, se shodnou ANO, SPD, koalice Domov je Znojmo a Znojmo lidem. Záchytná parkoviště uvádí i Starostové pro Znojmo. SPD a ANO se chtějí věnovat i dalšímu budování parkovacích domů. Hnutí ANO volá i po lepším nastavení semaforu a úpravě problematických křižovatek. Podle SPD je ale sklidnění dopravy zvlášť v centru nemožné bez funkčního obchvatu. Ten má ředitelství silnic a dálnic začít stavět někdy v příštím roce. S tím ostatně souhlasí i Spolu, Hlas Znojmáků a taky Znojmo City. Tato kandidátka pak chce i návrat některých zrušených přechodů. Zmiňuje i podporu aktivní mobility, tedy síť cyklostezek, která je podle ní v současnosti nefunkční. Podle koalice Spolu se na bezpečnějším prostoru pro chodce i cyklisty pracuje. Ani koalice Znojmo lidem nechce, cituji, stavět řidiče proti chodcům a cyklistům. Podle koalice Domov je Znojmo má město vytvářet takové podmínky, aby se v něm mohli rozumně pohybovat všichni a na dopravu nahlížet očima člověka, který ve městě žije. Naše Znojmo uvádí, že nechce zakazovat vjezd do centra ani jiných lokalit.
1: Tolik tedy k tématu sklidnění dopravy a parkování ve městě. Odpovědi všech kandidujících subjektů v tomto okresním městě jsou v plném znění dostupné na webu Českého rozhlasu Brno. Po písničce se v další části našeho předvolebního speciálu zaměříme na otázku bezpečnosti ve Znojmě.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu Brno ke komunálním volbám ve Znojmě. Kandidátům do zastupitelstva jsme položili 3 otázky. Ta druhá zněla takto. Považujete bezpečnost ve Znojmě za skutečný problém? Pokud ano, jak konkrétně chcete situaci řešit?
2: Téma bezpečnosti se totiž ve Znojmě řeší už několik let. Část politiků tvrdí, že jde o skutečný problém, kvůli kterému se někteří lidé bojí vycházet za tmy na ulici. Statistiky strážníků i státních policistů ale ukazují, že co se kriminality i přestupků týče, Znojmo ve srovnání s jinými městy nijak zásadně nevybočuje. Stalo se ale téměř pravidlem, že kdykoliv vyjde článek o potyčce nebo nějakém konfliktu ve Znojmě, lidé začnou otázku bezpečí řešit.
1: Jak se tedy na bezpečnost ve Znojmě dívají jednotlivá politická uskupení?
2: Výslovně jako problém bezpečnost označilo ANO a SPD. Z vyjádření většiny kandidátek pak v podstatě vyplývá následující. Statistiky jsou jedna věc, je ale potřeba, aby lidé měli pocit bezpečí. Právě ten ale podle některých politiků není vždy ve Znojmě samozřejmý. Shodne se na tom hnutí ANO, koalice Znojmo lidem, Starostové, koalice Spolu a Znojmo City.
1: Jaké mají politici vysvětlení pro to, proč mohou mít lidé ve Znojmě menší pocit bezpečí?
2: Podle Hlasu Znojmáků to úzce souvisí s chováním uživatelů návykových látek. Starostové pro Znojmo zase upozorňují na slabou vymahatelnost trestů za přestupky a porušování zákona ve srovnání s jinými evropskými zeměmi. Naše Znojmo dodává, že problém umocňuje i to, že se lidé na veřejnosti často chovají stále hůř. Slušní občané by podle našeho Znojma měli najít zastání. Podobně to vidí hnutí ANO, Znojmo lidem nebo Domov je Znojmo. Lídr kandidátky Znojmo City zase ale odpověděl, že incidenty bývají leckdy zbytečně přifukované a někteří politici tím jen chtějí získat body.
1: Jaká řešení ke zvýšení bezpečnosti i pocitu bezpečí ve Znojmě tedy jednotlivá uskupení nabízejí?
2: Na rozšiřování kamerového systému panuje shoda mezi hnutím ANO, naše Znojmo, koalicí Spolu a SPD. Naopak podle Znojmo City stávající kamery většinu incidentů natočily, v dalším rozšiřování tedy nevidí řešení. Posilování hlídek městské policie zmiňují opět ANO, naše Znojmo, SPD a také Domov je Znojmo a Znojmo lidem. SPD pak chce i rozšíření pravomocí policie. Část znojemské politické scény pak píše o nutnosti prevence a práce s problémovými lidmi. Konkrétně ANO, Hlas Znojmáků, Spolu, Domov je Znojmo a naše Znojmo. Jeho lídr pak píše o přípravě opatření, které by zakázalo vstup problémovým lidem třeba na městskou plovárnu. Starostové navrhují změnu zákona kvůli jimi zmiňované slabé vymahatelnosti trestů. Názor kandidátky Znojmo City je takový, že by mohla pomoct i revitalizace horního parku a celkově lepší starost o údržbu města. Radnice pak podle Znojmo City nemá zbytečně zasahovat do práce strážníků.
1: Bezpečnost ve Znojmě byla druhou ze 3 otázek, které jsme dali kandidátům do zastupitelstva města. Před volebním speciálem Českého rozhlasu Brno, tentokrát věnovanému Znojmu, vás provází Zuzana Kopulatá a Šimon Franc. Už za chvíli probereme téma budoucnosti areálu Loutského kláštera, který patří městu.
0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Stále je s vámi volební vysílání Českého rozhlasu Brno. V dnešním speciálu se věnujeme Znojmu. Kandidujícím subjektům jsme položili 3 stejné otázky. S redaktorem Šimonem Francem jsme probírali odpovědi lídrů na téma dopravy a parkování ve městě a taky bezpečnosti. Třetí otázka se týká areálu Loutského kláštera.
2: Tato památka městu patří od roku 2010. Znojmoklášter získalo bezplatně od státu, rozsáhlý areál od té doby postupně opravuje. Třeba část areálu zvaná Centrum Louka slouží jako společenský sál, kde zasedá i zastupitelstvo města. Poslední velká investice byla už zmíněná přestavba historické jízdárny na kulturní centrum. Většina budov v areálu ale stále využití zatím nemá a čeká na nutné opravy.
1: Kandidátům jsme tedy položili další dotaz. Jaké další využití by podle nich měl tento areál získat?
2: Další rozšíření kulturního využití třeba pro koncerty by rádi viděli lídři kandidátek. Domov je Znojmo, Znojmo lidem, Znojmo City a Hnutí ANO. Poslední dva zmíněné subjekty vidí v areálu budoucnost třeba i pro gastronomické provozy. Starostové pro Znojmo uvedli, že po vlastní ose jednají o využití přízemí a prvního patra barokní prelatury kláštera pro expozici o historii tohoto místa. Znojmo City chce vytvořit nějaký subjekt, který by využití areálu řešil na komunitní a dobrovolnické bázi. Tedy třeba coworking, knihovnu nebo komunitní centrum. Hnutí ANO a koalice Domov je Znojmo pak napsali, že nestačí budovy jen opravovat. Musí mít jasné využití pro lidi, ale i financování.
1: A jak tedy chtějí kandidáti proměnu kláštera zaplatit? Měli by úpravy jít za městem nebo by do areálu pustili i soukromníky?
2: Spolupráci se soukromými investory zmiňuje třeba Hnutí ANO, kandidátka Znojmo City dodává, že financování má být smíšené. Doplním, že současná radnice, tedy koalice Spolu, starostové, naše Znojmo a Znojmáci, plánovala soukromým firmám dlouhodobě pronajmout tamní důstojnický pavilon, který leží u řeky Dyje. Firmy by na vlastní náklady budovu opravily a vybudovaly v ní hotel. Asi měsíc před volbami ale investor odstoupil od memoranda, které s městem loni v létě podepsal. Dál o projektu chce jednat, až bude zvolené nové vedení města. Kromě současného vedení města, které záměr iniciovalo, myšlenku vítala kandidátka Znojmo City, stejně jako opoziční SPD. Byť s Hnutím ANO kritizovali způsob výběru investora.
1: Zazněly od subjektu ještě nějaké další návrhy na to, jak do budoucna proměnit klášter?
2: Hnutí Naše Znojmo a koalice Spolu zdůrazňují úpravu prostranství okolo Loutského kláštera. Venku by měla vzniknout místa pro setkávání lidí nebo třeba hřiště a propojení s řekou Dyjí. Kandidátka Znojmo City vidí potenciál v zapojení veřejnosti i mezinárodních organizací, které se dlouhodobě využíváním podobných projektů zabývají.
1: Takové tedy byly odpovědi na třetí a poslední předvolební otázku, na kterou odpovídala politická uskupení kandidující do zastupitelstva Znojma. Plné znění odpovědí všech 9 subjektů najdete na webu brno.rozhlas.cz. Poslední předvolební speciál z okresních měst Jihomoravského kraje je tedy u konce. Volby do zastupitelstev obcí i třetiny senátu jsou tu už za necelý týden. Český rozhlas Brno bude samozřejmě u toho. Za pozornost děkuje a ze studia se loučí Zuzana Kopulatá
2: a Šimon Franc.
0: Komunální volby 2026.

0: O dočasné občanské průkazy můžou od pondělí žádat lidé, kterým vypršela platnost osobních dokladů a chtějí se zúčastnit říjnových voleb. Službu nabízí zdarma také přerovský magistrát, pokračuje jeho mluvčí Lenka Chalupová.
1: Doklad bude vydán přímo v den podání žádosti a jeho platnost je omezena pouze na dobu konání příslušného kola voleb. V případě dvoukolových voleb do Senátu se dočasný občanský průkaz vydává pro každé kolo samostatně.
0: Brno dokončilo strategii rozvoje cyklistické dopravy, kterou schválilo zastupitelstvo a je dostupná na webu města. Podle ní chce mít Brno v roce 2035 celkem 284 km cyklotras a o 15 let později 370 km. Loni jich mělo 87. Síť cyklotras by měla být taková, aby se na nich cítili bezpečně seniori i děti, tedy nejzranitelnější skupiny. Brno mělo v minulosti více strategických dokumentů, ale v mnoha případech se jimi neřídilo. Po téměř dva roky trvající kompletní rekonstrukci za 150 milionů korun se dnes otevřel městský stadion v Kuřimi na Brněnsku. Kromě obnovy atletického oválu má nově sektory pro technické disciplíny, hřiště s umělým povrchem, nové zázemí, tribunu i vstup od sportovní haly. Podle města tak stadion nyní splňuje parametry pro pořádání republikových i mezinárodních soutěží. Operační sály porodnicko-gynekologického oddělení Uherskohradišťské nemocnice mají nová světla. Technologie LED poskytuje intenzivní a rovnoměrné osvětlení operačního pole, kvalitní podání barev a omezuje také vznik nežádoucích stínů, pokračuje mluvčí nemocnice Stanislava Fojtová.
2: Nová světla operatérům poskytují dobré podmínky pro práci. Součástí je i zelené ambientní osvětlení, které vytváří příjemné okolní světlo a přispívá k lepšímu vizuálnímu komfortu při laparoskopických výkonech. Výhodou je také nižší tvorba tepla v okolí operačního pole.
0: Modernizace stála 2,4 milionu korun, její součástí jsou i nové podlahy.
3: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte většinou jasno, nebo se objeví jen malá průsvětná oblačnost. Ráno se výjimečně vyskytnou v údolích mlhy. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Vítr bude foukat slabý, místy mírný, jihovýchodní. Rozptylové podmínky ráno a dopoledne mírně nepříznivé, odpoledne a večer dobré. Biozátěž pak zůstane mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se kolony před Brnem tvoří od Ostrovačic. Na 25. kilometru D52 zůstává ve směru na Brno auto s defektem. Neprůjezdná je po nehodě stále Kníničská ulice v Brně. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno,

0: Potěšíš písničko, tak se přátelé jmenovala úvodní polka z muzikantské kuchyně skladatele a textaře Antonína Perničky. No a vy jste si ji poslechli v podání Hanačky z Břestu. A já věřím, že vás potěší i všechny ostatní. Hodinku pohody při poslechu Večerní Moravy krásné země vám přeje Ivana Slabáková. A ještě připomínám, že svátek dnes slaví Olivie a taky Oliver a spolu s nimi pak na Slovensku Levoslav. Tak, milí oslavenci, ještě jednou blahopřejeme. Já už mám u telefonu paní Marušku Jeřábkovou z Kostic, tak jen připomenu telefonní číslo 726 46 5200. Tak, paní Maruško, je to vaše, dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Slabáková. Dneska je 2. 10. slaví svoje krásné mladé narozeniny paní Maruška Křeháčková z Březové. Milá Maruško, ke krásným mladým narozeninám přeju hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti v rodině a radost vaší skvělé rodiny ze 3 šikovných synů a hodného, myslím si, že na 100% hodného manžela. A nech vás baví vaše záliby, koníček, chystání těch krojů. Není to lehká práce, ale je to pro radost, to děláte. Tak nech se vám všecko při té práci takovej daří. A pěsnička nech potěší celou vašu rodinu. A já ju ještě pošlu aj do paní Ročilovej Marušce, to je maminka Marušky Křeháčkovej, oni už volali na povedně, aj do Nivnice Marušce a Mírkovi a celým vašim rodinám a všetkým mojim dobrým známým, kterých znám a poslouchají tento program, tuto hudbu vašu. Je to pro radost a nech to vydrží paní Slabáková.
0: No, paní Maruško, proto my tento pořad vysíláme, abychom ano. vám přinesli trochu té radosti.
1: Je to pravda. A já, paní Slabáková, ještě můžu, zajtra je Bohumila a můj muž byl vaším velikým také posluchačem, ten nenechá dechovku nikde. A tak já mu přeju, nech se mu daří, nech mu zaletí ta písnička.
0: Dobře, paní Maruško, zahrajeme rádi. Tak se mějte hezky. Naschledanou. Zahraje cymbalová muzika Polajka. Zaspívá mužský sbor z Kostic právě, odkud paní Maruška volala. A je to písnička Františka Třetiny Tá kostická dědina.

0: to byl mužský sbor z Kostic a cymbalová muzika Polajka. No a já už mám u telefonu autora mnoha krásných písniček a taky zpěváka Pavla Karlíka. Pavle, já vás zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, taky řekni zdravím.
0: Tak povídejte, pro koho to bude.
1: Já bych chtěl dneska popřát k narozeninám, které slaví moje babička Zdenka Karlíková. A posílám to do Dolních Donavic, teďka teda aktuálně z Prahy, ale v Donavicích budu zítra, takže možná zastavím se určitě popřát i osobně, ale hlavně bych chtěl popřát hodně štěstí, zdraví, pohody a myslím si, že i můžu popřát hodně písniček a krásného zpívání, jelikož je vedoucí místního ženského sboru, takže bych chtěl popřát i toho Slavíčka, aby to dál zpívalo. A přiju to za celou rodinu, za syny Peťu a Pavla, za rodinami, za vnoučata a určitě by se k přání připojil i děda, bohužel už teda jenom z toho nebe. Takže převzal jsem jeho parketu, která patřila jemu, vždycky přál babice on, tak jsem to přebral tentokrát já.
0: Dobře, pane Pavle, budeme se těšit na další pěkné písně.
1: Tak určitě, už to finišuje.
0: No tak
1: chodit,
0: výborně. Vidíte, přátelé, zase se máme na co těšit. Nezapomeňte na nás, pane Pavle.
1: Určitě,
0: dobře, tak děkujeme, tak rádi zahrajeme. Ale ještě paní Hana Kozubíková ze Slopného. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím vás, paní Slabáková. Já už bych chtěla popřát s Františkom, pak bude natlačeno. Takže je to František Bilaška z Tichová, František Beňo z Valašský Klobouk a ze Slopného je to Františci Mozgba, Kolařík, Kozubík, Urbaník a Šustek. Všem přeji hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Děkuju moc.
0: Rádo se stalo, paní Hano, nashledanou a já tu mám další přání. Chtěl bych nechat zahrát nějakou písničku Rybářom ze Slušovic, Kašavi, Zlína a Želechovic, Martinovi Macíkovi, Honzovi Jankovém, Jakubovi Červenkovém, Martinu Jakubovém a Jakubovi Krajčovém. Přeju jim velké úlovky a hlavně hodně božího požehnání. Martin Jakuba posílá tady tohleto přání, tak pánové, doufám, že posloucháte, tak ať vám rybičky skáčou na udičku. A teď už Straňanka zapomněla galánečka.
3: Český rozhlas Brno.

A teď tu mám, přátelé, jednu vzpomínku. S bolestí v srdci dnes vzpomínáme na paní Albínu Vozdeckou ze Šidbořic. Je to již 14 let, co není mezi námi. Prosíme, přátelé a známé, o tichou vzpomínku. Děkují děti s rodinami. A my paní Albíně Vozdecké tam nahoru posíláme písničku Jatelinka usušená.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: V tuto chvíli posloucháte pořad Morava krásná zem a já mám u telefonu paní Černou, kterou zdravím do Vsetína. Dobrý večer.
6: Dobrý večer, Ivanko. Moc vás zdravím všechny posluchače a mám takové rozechvění, protože jsem byla, jste hráli z Kostic písničku, ano. Moji rodné dědinky. A teď jste hráli písničku, kterou byla nejoblíbenější mojí maminky, paní Anny Pavelkové z Kostic.
5: No vidíte, to nás těší, paní Černá, no, že jsme udělali radost.
6: No, hned dvakrát. Vždycky jsem mi říkala, mami, když to bude, budu hrát, tak je to vždycky pro tebe.
5: No tak to má maminka, ano.
6: No, tak už je kolik 14 roků, ano. Už je tam na vrchu. Tak bych, taky už teda zahráli, no.
5: Zahráli, ale my ještě zahrajeme, pokud
6: ale ještě, ano.
5: Určitě
6: ano,
5: měla ráda dechovku. A to budou samé pěkné písničky, paní Černá.
6: Ale já vím, no. A jinak bych chtěla pozdravit všechny známé, jako v Kosticích i v Lanžutě.
5: Ano.
6: Všechny přátelé a známé a tak, no.
5: No, před chvilkou volala paní Řábková z Kostic.
6: Já vím.
5: Paní Černá,
6: jak je
5: ten svět malý, že?
6: Je, ano.
5: Dobře, tak my zahrajeme samozřejmě. A zahrajeme samozřejmě i vám. Nemáte za co. Naschledanou. A teď z našeho studiového mailu. Dnes má narozeniny náš zeť Petr Suský. Peťo, přejeme ti mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a úspěchů. Prosíme o pěknou písničku a to vám, pane Petře, přejí babička a děda. Proč jednu písničku, když jich může být víc? A bude to směs skladeb Václava Maňase mladšího, kterou zahraje Valaška.
1: Český rozhlas Brno.

0: to byla směs známých písniček známého skladatele a muzikanta Vaška Maňase mladšího. A já tady z Brna středu zdravím do Brna Bystrce pana Slávka Kučeru. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Slávek Kučera z Brna Bystrce. Zdravím paní Slavákovou, Český rozhlas Brno a jeho posluchače. A chtěl bych poblahopřát Františku Víčkovi, Františku Galečkovi a taky Františku Večerovi. Ti první dva se mnou chodili na zemědělskou technickou do Kyjova. No a ten druhý je kousek od nás z Režůvek a to je Pstina. Bude v nedělu Františku, tož vám Františci kluci hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ale se máte dobře na světě. Dobře si to užijte a prožijte. Ještě jednou všechny přeje Slávek tady z Brna Bystrce.
0: No, pane Slávku, my taky děkujeme, ale já bych vás chtěla poprosit, abyste si příště stlumil rádio.
1: Tam paseku.
0: No tak.
1: Už jsem to.
0: No tak teď už. Tak dobře, pro příště, pane Slávku. Tak,
1: ano. Už jste takový, jak se říká, pozdě bycha honit.
0: No ale vy jste takový ostřílený telefonista, že jste. No to jsou věci. Dobře, ale všechno proběhlo v pořádku, tak pro příště, ano. Jo? Tak se mějte hezky, nashledanou. No a z Březové volá pan Matěj Křeháček. Dobrý večer.
2: Dobrý podvečer, rád bych nechal zahrát mojí milované drahé mamince k jejím dnešním narozeninám. A také nechám písničku připojit k Františkovi Mahdalovi z Nivnice k jeho svátku. Přejeme jim všechno hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a elánu. To vše jim přeje rodina Křeháčkova.
0: Tak si to, Matěj, krásně s maminkou oslavte. Mějte se hezky, nashledanou. No a napsali taky sousedíkovi a Zetkovi a co pak píší. Dnes bychom rádi popřáli a poslali pěknou písničku vaším prostřednictvím pro milou paní Renatku Krajčovou ze Želechovic nad Dřevnicí pasek a k jejím krásným mladým narozeninám. Do dalších let přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásku, pohodu, ať se jí daří jak v pracovním, tak i v soukromém životě, no a k tomu hojnost božího požehnání. A jak jsem říkala, paní Renatko, to vám ze srdce přejí sousedíkovi a Zetkovi a ještě tam připojili třikrát živio, živio, živio, tak to v klidu a pohodě oslavte. Teď už Bojané maloval malé reček.

0: to byli Bojané a Valčík Jožulky Uhra maloval maléreček. No a já teď zdravím do Lidečka Toníčka.
1: Jo, dobře, dobrý večer, Ivánko, ahoj, vítaj, ahoj, Tomila, vítaj, pánbu zaplať, že si v rádiu zpátky. Tak Ivánko, prosím tě, potřebujeme zahrát, prosíme teda o písničku, prosíme o písničku pro našu emeritní paní ředitelku v Lidečku, ředitelku ze základní školy, paní Růženku Kopečkovou, a ona má dneska i narozeniny, opolední nebylo možné se dovolat, tak mě to vyšlo, včil jsou rád, tak prosím tě, pošlete paní ředitelce do Lidečka, paní Růžence Kopičkovej, pěknou písničku. Dobře. Ona má ráda všecko a ona založila v Lidečku aj spolek Nebojsu, víš, to je si u důchodci, Nebojsové, a kteří se, to už moc roku, velice moc roku už to funguje, a oni se to Nebojsové proto, ona, že se nebojí vyjít na pódium a něco tam jako zahrát.
0: Ale tam už patříme i my, to ní, Nebojsové.
1: To si píš, že ano. A tož jsem rád, že jsem se dovolal. Tak ta paní Růženka Kopečková má dnes narozeniny a ona je taková velice hodná byla, ona je hodná i včila, ty Neboj se vede pořád a tak pečlivě, ona je divadlo
0: vedla
1: tam a všechno. No, velice hodná paní učitelka. Takže paní Růžence Kopečkové, prosím tě, pošlete nějakou písničku do Lidečka, emeritní ředitelce základní školy v Lidečku. Ivanko, moc krát děkuju.
0: No já to vě taky.
1: Až se jednou potkáme.
0: To si slibujeme, ano.
1: Ahoj.
0: Tak to byl Toníček Ryza, zpěvák Lidečanky, autor mnoha krásných textů. Tak a já mám ještě jedno přání. Dnes 2. října je tomu už 40 roků, co jsme narukovali na základní vojenskou službu do Košic k útvaru 3294 kasárna maršála Malinovského. Chtěl bych pozdravit všechny, kteří tenkrát spolu se mnou narukovali k tomuto útvaru. Především bych chtěl pozdravit Františka Dobrovolného z Miličovic u Znojma a Jirku Jedličku z Kožušic u Vyškova. Všem přeji hlavně hodně zdraví a štěstí v osobním životě. Tak milí chlapci, toto přání a písničku vám posílá František Škapa z Radostína nad Oslavou na Vysočině, vzpomíná na své přátele z dob vojančení. A bude to směs CK Polek, kterou zahrají Jižani.
2: Český rozhlas

Tak to byla směs CK Polek v podání Jiřanů a byly to taky poslední písničky večerní Moravy, krásné země. A vy jste určitě zvědaví, na co se můžete těšit v dnešním pořadu na pěknou notečku, který začíná těsně po 19. hodině po zprávách. Ten dnešní pořad bude patřit solistkám Brolnu. S různými generacemi členů brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů zaspívají sestry Jura Čákovi, taky Věrka Příkazka, Vlasta Gricová, Jana Osičková, Klára Blašková, Hanna Robinson či Denisa Hanušovská. Pořad pro vás připravil Jaroslav Kneisel a slovem provede Markéta Ševčíková. Tak si určitě nenechte ujít.

No přátelé, tak toto byla opravdu poslední písnička té večerní Moravy krásné země. Na co se můžete těšit krátce po 19. hodině? Tak to už jsem vám před chvílí řekla, takže si určitě pořád na pěknou notečku nenechte ujít. No ale teď už je tu připravená Stříbrňanka se směsí valčíků Johana Strause, tak se ponořte do této krásné muziky. Loučí se Ivana Slabáková a přeji vám hezký a pohodový večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Nemocnice v Letovicích dokončila vestavbu s tělocvičnou. Vinobraní na jihu Moravě u konce, víno si poznamenalo i sucho. Kniha Zapomenutí mrtví přibližuje osudy obětí železné opony na jižní Moravě. A zítra bude většinou jasno s teplotami do 24 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Pacienti nemocnice.

0: Jen některé modré odrůdy. Celkově jde o několik procent z celé sklizně. Informoval o tom výkonný ředitel Svazu vinařů Martin Půček s tím, že letošní úrodu ovlivnilo počasí, zejména sucho, které snížilo výlisnost hroznů. Jeho dopady může snížit cílená závlaha podle fáze růstu révy. Na československo-rakouské hranici na jižní Moravě zemřelo v letech 1948 až 1989 nejméně 54 lidí. Jejich příběhy zachycuje nová kniha Zapomenutí mrtví. Mezi oběťmi byli lidé, kteří se pokoušeli přes železnou oponu dostat na západ, ale také ti, kteří v její blízkosti zemřeli náhodou, upřesňuje jeden z autorů Luděk Navara.
1: U Mikulova stojí památník obětem železné opony. Je tam 53 kovových stél, které mají vypálená jména, a my jsme si říkali, že by bylo dobré vlastně nabídnout něco víc než jenom ta jména. Během té práce se ukázalo, že vlastně těch obětí o jednu víc, to znamená 54.
0: Autoři při pátrání vycházeli z archivních dokumentů, výpovědí pamětníků i vlastního výzkumu. Jihomoravští policisté dnes ukončili jízdu dvěma cizincům, kteří mířili na tuningový sraz v Praze a Brně. Jednomu odebrali osvědčení o registraci auta kvůli neschváleným úpravám. Druhý 17-letý řidič neměl řidičský průkaz. Policie kvůli srazu od večera častěji kontroluje hlavně dálnice D1 a D2 a další významné silnice na jihu Moravy. Zítra se mají účastníci přesunout z Prahy do Brna. Policisté budou kontrolovat také odpočívadla, čerpací stanice a další místa, kde by se mohli řidiči shromažďovat.
2: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte většinou jasno nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost. Ráno se mohou výjimečně vyskytovat v údolích mlhy. Nejvyšší teploty pak vystoupí na 21 až 24 stupňů. K tomu bude foukat slabý, místy mírný jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky ráno a dopoledne mírně nepříznivé, odpoledne a večer pak dobré. Biozátěž zůstane mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Kývalky tvoří kolony. V Brně zůstává po nehodě dál neprůjezdná Kníničská ulice. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Příjemný podvečer, milí posluchači, u páteční pěkné notečky. Od mikrofonu vás vítá Markéta Ševčíková a samozřejmě i autor pořadu Jaroslav Kneisel. Ten pro vás dnes vybral nahrávky, ve kterých bude brněnskému rozhlasovému orchestru lidových nástrojů dominovat dívčí, respektive ženský hlas. Uslyšíme zpívající dívky a ženy, doprovázené různými generacemi orchestru. A začneme snímkem, žánrově se trochu vymykajícím. V roce 2021 se Broln potkal ve studiu se zpěvačkou, šansoniérkou a autorkou Hanou Robinson. Vznikly tehdy dvě autorské skladby. Jednu z nich si teď poslechneme a nese název Sojka.

žánrové vybočení směrem k autorskému šansonu se postarala Hana Robinson, doprovázená brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, který řídil v roce 2021 Petr Varmuža. Ovšem teď už zpět do vod lidové hudby. V následující půlhodince dostanou prostor jak zkušené ženské hlasy, tak interpretky v plné tvůrčí síle. A nyní snad i vycházející hvězdy nejen lidové hudby. V únoru tohoto roku si zaspívali sami a následně i za doprovodu orchestru v rámci rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase, sestry Ellen, Kristýna a Tereza Juračákovi z Trojanovic. A tady je záznam jejich vydařeného vystoupení.

Bez doprovodu, tedy a kapela, jsme slyšeli sesterský trojhlas Ellen, Kristýny a Terezy Juračákových a s Brolnem už to byl starodávný v podání jedné z nich, Terezy. V playlistu dnešního pořadu jsou připraveny výhradně ženské hlasy. Za téměř 3/4 století existence Brolnu doprovodilo toto těleso bezpočet kmenových i občasných zpěvaček. Orchestr měl svého času i ženský sbor, vedený Zdenou Hovorkovou. Právě tyto zpěvačky doplňovaly vesměs výhradně mužské členy orchestru. Ačkoliv ani Brolln by se bez ženské energie a hudebního umu několika hráček neobešel. Za všechny jmenujme alespoň dlouholetou cymbalistku a solistku orchestru Helenu Červenkovou či flétnistku Růženu Kučerovou. U pultu příčné flétny zpravidla excelují dámy. V posledních letech to byly například Martina Venc-Matušinská, Hana Varmužová, nyní už provdaná Šebestová, nebo v poslední době Michaela Kroupová-Durajová. Ozdobou a výraznou hudební posilou je již po řadu let také violončelistka Aneška Kavalírová. Vraťme se nyní do poloviny 70. let a poslechněme si 3 zpěvačky. Za prvé Věru Příkazkou, poté Vlastu Gricovou v oblíbeném pěveckém dialogu se svou maminkou Alžbětou Končitíkovou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V pátečním pořadu Na pěknou notečku dospívali dcera a matka Vlasta Gricová a Alžběta Končitíková. Možná bych se ani nebála vsadit se s vámi, že doznělou nahrávku dobře znáte. Pojďme se ze 70. let posunout teď blíž k současnosti. Jsou totiž připraveny dvě výrazné zpěvačky mladší generace. Obě jsou účastnice a také vítězky soutěže Děti a píseň. Obě svého času vydali profilová alba. A obě jsou výraznými hlasy svých regionů. A pro obě je hudba, píseň a zpěv součást života. Nejprve to bude až průzračně omamný hlas z Podluží. Jana Osičková v autorské písni Fanoše Mikuleckého Chodníček bělavý. A poté Valaška Klára Blašková, pro kterou se stal zpěv povoláním i životním posláním. A v jejím podání si dáme sadu písní ze slovenského Šariše.

V dnešním výběru ženských hlasů, doprovázených Brolnem, dospívaly zástupkyně současné střední pěvecké generace Jana Osečková a Klára Blašková. Ta nás dovedla až na slovenský Šariš. No a na Slovensku teď zůstaneme. Do půl osmé to budou ještě dva snímky, které jsme nahráli v rámci pravidelného koncertního projektu Večery s Ondrášem. Konkrétně takto se hrálo a zpívalo na nádvoří brněnského Špilberku v roce 2024. Na jeviště si tehdy pozval pořádající vojenský umělecký soubor Ondráš, členy Brolnu a také jeho solisty a solistky. Jednou z nich byla výjimečná slovenská zpěvačka Denisa Hanušovská. Vážení posluchači, snad vám písňový výběr dívčích a ženských hlasů autora pořadu Jaroslava Knajzla přišel k duhu. Od mikrofonu se s vámi loučí Markéta Ševčíková a teď tedy Brolln a Denisa Hanušovská. Příjemný večer.

0: 20. října budou dobré rady na téma podvodných e-shopů. Jako host dorazí František Kotrba z České obchodní inspekce. Zopakujeme si, jaká pravidla platí pro seniory, aby se na internetu uměli bezpečně pohybovat. Jsou slevy vždy výhodné a podle čeho se dá poznat falešný e-shop? O tom všem si budeme povídat, to si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdě.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Jihomoravští policisté ukončili jízdu dvěma účastníkům tuningového srazu. Měsíční pátrání po pohřešované ženě z Frýdku Místku skončilo, policie našla její tělo. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jihomoravští policisté dnes ukončili jízdu dvěma cizincům, kteří mířili na tuningový sraz v Praze a Brně. Jednomu odebrali osvědčení o registraci auta kvůli neschváleným úpravám. Druhý, 17-letý řidič, neměl řidičský průkaz. Policie kvůli srazu od včera častěji kontroluje hlavně dálnice D1 a D2 a další významné silnice na jihu Moravy. Zítra se mají účastníci přesunout z Prahy do Brna. Policisté budou kontrolovat taky odpočívadla, čerpací stanice a další místa, kde by se mohli řidiči shromažďovat. Na sraz Europe Illegal Season End by mohli podle policistů dorazit až tisíce upravených aut. Policisté našli tělo pohřešované 38-leté ženy z Frýdku Místku. Před měsícem odešla z bytu bez dokladů a telefonu.

0: Pražském okruhu. V tunelech Lochkov a Cholupice v jižní části dálnice bude provoz svedený do jednoho autobusu v režimu 2+1 jízdní pruhy. V uzavřeném silniční pásu provedou dělníci technologický servis a zdrsní betonový povrch. Omezení potrvají do nedělního poledne. Sport. České fotbalisty čeká ve Španělsku souboj s aktuálními mistry světa. V Oviedu proti nim nastoupí zítra ve 20 hodin a 45 minut. V domácím kádru nechybí hvězdy z letošního šampionátu Jamal, Rodri nebo Oyarzabal. Na souboj s nimi se těší i křídelník Mladé Boleslavy a nováček v české reprezentaci Martin Schubert.
1: Nejlepší tým na světě teďka pro mě nejlepším hráčem na světě nebo hráčem a pro mě to určitě jako křídelníka bude Lamine Yamal, na kterého rád sleduju, protože to, co dokáže vlastně s tím míčem a jak dokáže obejít ty hráče, tak pro mě až neuvěřitelné. No. Těším se na to. Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 jeďte opatrně na kilometru 167 směrem do Brna. Blízko levého pruhu jde u středových svodidel neoznačený chodec. Na Pražském okruhu na 20. kilometru směrem na D1 blokuje levý jízdní pruh nehoda 3 osobních aut. A havárie osobního auta je hlášená i v Ostravě ve Vratimovské ulici. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
2: Vesele a zdravě.
3: Připravená doktorka Kateřina Cajdamlová.
4: A budeme mít opět sucho v puse, já už ho mám teď.
3: Opravdu?
4: Proč? No, opravdu. No, tak mám nervy, že jo, samozřejmě, to je psychogenní a je to takzvané akutní a krátkodobé. Ono totiž, když to trvá delší dobu, tak je to docela problém, protože ta slina má spoustu důležitých funkcí.
3: Je to téma, které jsme zvolili záměrně, protože posluchači se hodně ptali a zůstalo nám dotazů dost, tak na ně odpovíme, no a začneme vtipem jako vždycky. Lékař se ptá námořníka. A netrpíte žízní? Kde pak? Tak daleko to nikdy nenechám dojít.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Pořad Vesele a zdravě, tentokrát na téma sucho v ústech. To sucho nejčastěji znamená, že málo pijeme. Tělo se tak hlásí o příjem tekutin. Je možné, aby nám ústa úplně vyschla? A mohou sucho způsobit i některé nápoje? Na to se redaktorka Bára Kvapilová ptala i praktického lékaře Josefa Štolfy.
1: Můžou opravdu ústa vyschnout?
2: Tak úplně ne. Úplně tak, abychom, že se nám tam vlastně vytvoří asfaltová nebo úplně suchá jako asfalt stezka, tak takhle úplně vyschnout nemohou. Když nám ty ústa vysychají, tak ty pocity vyvolají takové reakce, že buď s tím děláme něco, aby se to skutečně nestalo, nebo navštívíme lékaře.
1: Jsou různé druhy suchosti?
2: Suchost v ústech jinak vnímáte, ku příkladu, když máte vykažený zuby, nebo když máte po nějakém jídle, které bylo hodně kořeněné nebo palčivé, nebo naopak, když třeba to sucho v ústech je vyvoláno léky a nebo něčím, co jste pozřel, a nebo třeba zánětem slinné žlázy, jo? Takže v tomhle směru je to jiné vnímání, není to jiná suchost, ale je to jiné vnímání.
3: Tak co pak, pánovi? Voda nechutná?
4: Ani slyšet nechce.
3: Vy jste pěknej. To si musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete vy rád.
5: Slivovici.
3: No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici. No.
1: Jsou třeba nápoje, které mohou způsobit suchost v ústech?
2: Určitě dělají to jednak tedy tvrdé alkoholické nápoje, ale někdy to dělají i takové ty, co obsahují taurín, že jo, a takové ty budiče. Hodně sladké nápoje taky.
4: No tak to zkus, jak ti to pán radí. No sugeruj si to.
3: Tak co pijete?
5: Slivovici.
4: No vidíš.
3: Tak proto on sem ten mizera Brunner jezdí.
1: Máte pro nás nějakou zajímavost z ordinace?
2: Já mám hlavně takovou klientelu, která je spíš tak jako zvyklá na určité stimulační látky, a takže vím, že když takoví ti pacienti přijdou a oni si na tohle to většinou nestěžují, ale oni už jako sebou většinou mají plastovou lahvičku s nápojem a počas toho rozhovoru nebo vyšetřování tak popíjejí, a pokud už si na to stěžují, tak to většinou bývá i postižení sliznice, který vyplývá ovšem z toho, že si tedy většinou aplikují něco ne žilně, ale brž tedy do sliznice nosní, a ono se jim to pak vrací a zároveň ty sliznice vysychají.
6: Vesele a zdravě.
7: Já bych jenom shrnula, že slina pomáhá mechanicky vlastně odstraňovat zbytky potravy. Další, co dělá, ona remineralizuje naší sklovinu.
8: Co to znamená?
7: To znamená, že má v sobě kalcium a má v sobě fosfáty, a pokud funguje správně, tak vlastně pomáhá tomu, co jináč musíme kupovat drahé zubní pasty, které to obsahují, aby se nám obnovovala sklovina.
8: To znamená, že si můžeme čistit zuby i bez pasty, když máme dost slin?
7: Někdy jo. Ale já si myslím, že my už teď jíme tak divně a pijeme tak divně, že už to asi nejde, a jsme hlavně málo na sluníčku. Takže mít sliny a mít v pořádku sliny a mít dobře nabušený sliny je prostě výhoda.
8: Když jste říkala, že je důležité, co pijeme, co máme pít na dobré sliny?
7: No rozhodně ne nic sladkého. Samozřejmě.
8: Jak to se nám bude tak jako tvořit, ta slina, ne?
7: No, tak Patrik si dělá legraci, milí posluchači, protože on to moc dobře ví, že naopak po sladkém se kazí samozřejmě zuby.
8: Takže... No to jo, ale sliny?
7: Se kazí zuby, a to už žádná slina nenapraví. Další věc, co dělá sladké pití a je velká nevýhoda, a to též dělá velmi slané pití nebo velmi solená potrava. Ono nás to dehydratuje, protože ty nadbytky odstraňuje ledvina, ale ona to dělá za pomoci vody v těle.
8: To znamená, co teda pít? Čistou vodu? Minerálku?
7: Ideálně,
8: čaj?
7: Ano.
8: Ovocný?
7: Možná, no. Já bych věci, které jsou spíš jako hodně naplněné vodou, bych jedla, to znamená, já nevím, nějaký rajčata, nějaký okurky a prostě ku podivu k mému překvapení i květák obsahuje 90% vody. To by člověk neřekl.
8: Je dost tvrdý, ne?
7: Je dost tvrdý a bavíme se o květáku za syrova. Jedl jste to někdy, Patriku?
8: Jo.
7: To je strašně dobrá potravina. Pro posluchače velmi doporučuji, vyzkoušejte. Samozřejmě různé polévky, vývary, že jo, vývar, to je věc, která obsahuje kolagen, jo, to je teda se netýká slin, ale ten bychom měli jíst tak obden, jo, kdo dneska dělá vývar. No, a další, my bychom se měli vyhýbat alkoholu, protože i ten dehydratuje a víme, že když pijeme kávu, tak k ní ve slušné restauraci dostaneme čistou vodu, protože i ta káva odvodňuje. Takže prostě s vodou docela problém, no, musíme bumbat.
8: Proč máme sucho v ústech, tak o tom si budeme povídat i za malou chvíli s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Pojďte všichni do ní.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloucháme.
1: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a my se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme do studia, abychom si popovídali o suchu v ústech, což nám možná připomene i básničkou Náš posluchač.
2: Zdraví Petr. Trápí mě v jednom kuse hnusný pocit sucha v puse. Myslel jsem, to spraví vláha, ale moc to nepomáhá.
3: A jenom bych chtěla dodat, že slin se vytváří 0,3 až 1 ml za minutu, což je docela hodně, veďte. Představte si za den, je to půl až 1,5 litru, to je různé, a je to 20% naší plazmy. To znamená, to je hodně, hodně, hodně tekutiny.
1: A proč ty sliny v ústech máme? Proto, abychom lépe polikali, protože to pusu často otevíráme a vysychá, nebo to má nějakou další funkci? Proč tam jsou?
3: Takže zaprvé je to něco, co nám vytváří médium pro to, abychom měli chuť. To znamená, pokud máme méně slin, tak se nám mění vnímání chuti. Další, ta chuť, ta je velice důležitým naším
1: jako
3: senzorickým smyslem,
1: faktorem.
3: Ano, protože my musíme poznat, kdybychom jedli něco, co je třeba schnilé, nebo třeba arzen má nějakou speciální chuť, takže dávat si na to pozor, nás naučila příroda. Samozřejmě to vytváří to prostředí, ve kterém, a je to vlastně první takové zvlhčující, které nám pomáhá i dobře dýchat, to znamená, nám může vyschnout v ústech i třeba během noci, když máme hodně sucho v ložnici a spíme s otevřenými ústy, to je docela často.
1: A co se děje v těch ústech, když vysychají? K čemu tam dochází?
3: Tak, zaprvé se samozřejmě špatně mluví, protože to, aby se dobře mluvilo, to je taky něco, že tam musí být vlhko.
1: No ale když se nám tvoří sliny hodně, tak taky jako to není ano, to nejlepší.
3: Ano, samozřejmě. Tady máme takovou škálu od 0 do 10 a mělo by se to pohybovat 4 až 6. Jo? Taky slyšíte, že to rozmezí je poměrně velké, 0,3 až 1.
1: A když ne, tak máme k doktorovi zajít?
3: No, já bych zaprvé nejprve zkusila udělat pár věcí, které můžu udělat hned. To znamená zrevidovat pitný režim, přidat ty různé vlhké zdroje, to znamená meloun, jahody, jak jsem říkala, rajče, kurku, a zkontrolovat, jestli nesolíme příliš mnoho. Potom bychom si měli uvědomit, jak jsme ve stresu, všimnout si, nebo někdo, kdo je v ložnici s námi, jestli chrápeme nebo ne, jestli spíme s otevřenými ústy, v jaké poloze, a případně si zvlhčit vzduch v našich obytných místnostech. No a pokud vlastně další týden pořád máme ten týž problém, no tak musíme k doktorovi.
1: Proč nám vlastně vysychá v ústech, třeba když nám někdo dá nepříjemnou otázku nebo nás něčím zaskočí, ale dáme odpověď a najednou se objeví takový ten pocit, že lepí se nám pusa.
3: Ano, říká se, krve by se v něm nedořezal, a říká se, mám z toho sucho v puse, a obojí vlastně hovoří o takzvané centralizaci oběhu, kterou dělá situace stresu. V okamžiku, kdy my jsme zaskočeni, tak se začne z nadledvin vylučovat kortizol a ten udělá to, že stáhne vlastně celý, ne celý, ale poměrně dost vlastně obsahu krevního řečiště k těm důležitým orgánům. A těmi důležitými orgány ve fázi stresu jsou vlastně srdce, játra, ledviny, prostě centrální části. Případně nám to v některých jiných případech stresu, a to zas dělá adrenalin, trošku může zvýšit krevní tlak, prokrví nám to naše svaly, vyprázdní to trávicí trakt, abychom prostě byli lehcí na útěk.
1: Paní doktorko, a může sucho v ústech třeba i za zápach z úst?
3: To je zajímavá otázka. Je to možné vzhledem k tomu, že vlastně v okamžiku, kde je v těch ústech sucho, tak tam vznikají různé prasklinky, ragády, další věci.
1: Ragády?
3: Ano, to jsou takové jako trhlinky. Děkuji, že ano, promiňte. A další, co se může dít, a je to v souvislosti, tak se nám může zvyšovat koncentrace žaludeční kyseliny a ten zápach se může zintenzivňovat.
1: Může nám vyschnout, i když venku prší nebo je velká vlhkost?
3: Tak to jsem zatím nikde nenašla, ale domnívám se, že zcela jistě, protože já teda nevím, ale já žádný hadičky, kterýma by na mě šlo z těch mraků, víte,
1: to já to v sobě dýchám, nemám. Ne?
3: No to dýcháme, ale to se slinama nemá co dočinit.
1: Nemá?
3: Patriku, nemá.
1: Teď máme pít, aby jsme měli sliny, tak
3: ano,
1: když to jenom, vlhkost dýcháme.
3: Já se hluboce omlouvám, ale to, že my se napijeme, znamená, že ze žaludku přejde ta tekutina do našeho cévního oběhu a z něj se teprve přefiltruje do těch slin. Jako představa, že já se nadechnu a lup a jde to rovnou do krve, no to fakt ne.
1: Co za to třeba může a taky jaké nemoci se mohou projevit díky tomu, že máme málo slin, nebo opačně, jak to funguje, tak to budeme řešit i s posluchači, protože ti se ptali už dopředu a máme připravené dotazy.
3: A teď se napijeme během písničky.
1: Dobře, tak jo.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, vy se díváte a samozřejmě máme připravené i dotazy posluchačů, protože dopředu se ptali a proto tento pořad děláme a vy teď můžete tedy klást otázky paní doktorce. Tak tady je první dotaz.
1: Dobrý den, je mi 65 let, beru Gapulsin, Prestarium, Neo, Olanzapim, Citalex, Aliprazole, Kontrolok taky a je mám sucho v ústech. Čím to může být?
2: Děkujeme za dotaz a já bych tady řekla, že ty léky, které pán bere, tak jednak jsou na vysoký krevní tlak a jednak je tam jeden lék na depresi. To znamená, tady bude určitě kombinace příčin, ale zase bych jako první zkontrolovala množství soli v potravě a množství tekutin, které pán konzumuje, protože to může nakonec pomoci i tomu krevnímu tlaku. Nevím, jestli má třeba ten dolní krevní tlak vyšší. Z těch léků vlastně je jasné, že ten vysoký krevní tlak má. Nevím, jestli si ho monitoruje, to by samozřejmě měl dělat. No a tady bych asi doporučila, aby nejprve si udělal vlastně takovou kontrolu toho, co všechno dělá sám. Možná přidal, jak říkám, ty zdroje tekutin v těch různých typech ovoce a zeleniny. Přidal čistou vodu a trošku možná omezil solení. V České republice se solí 4 až 5krát víc, než bychom měli. Takže trošku pozor, no. A snad to přejde, budem držet palce.
0: Sucho v ústech, téma, které řešíme s posluchači a vy jste se dopředu ptali i přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Paní doktorka tam našla další dotaz.
2: Ano, tak paní Kadeřábková, co dělat proti suchu v ústech? Zřejmě, a to se paní asi domývá správně, to dělají léky, které užívá. Nic nepomáhá ústní voda. Řekla by, že po ní je to ještě horší ani žvíkačky. Já bych jenom chtěla říct, že ten lék, který ona uvádí, tak má účinnou látku karbamazepín a používá se k různým typům neurologických stavů. Jeden z nich je neuralgie trigeminu, tedy trojklaného nervu a ten může s tím suchem v ústech souviset. Tady bych doporučila, aby se paní zeptala lékaře, který ten Timonel předepsal a zkusila vlastně zjistit, jestli nemůže třeba vzít nějaký dietní doplněk nebo čím by to mohlo být. No a samozřejmě trošku víc pít a zkontrolovat sůl, no. Omlouvám se, že se opakuju.
0: Ještě jeden dotaz před písničkou. Další dotaz z našeho telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, prosím o radu. Je mi 76 let. Jsem onkologický pacient 3 roky po ozařování horního levého kvadrantu. Trápí mě sucho v ústech a po ránu hleny v krku, které nemůžu dostat ven. Já nesmrkám, nekašlu. Mám i přístroj na spánkové apnoe. Trápí mě to už po ty 3 roky po tom ozařování. Beru léky na osteoporózu, draslík, měla jsem myokarditidu a reumatoidní artritidu. Děkuji vám za radu, posluchačka Helena ze Vsetína.
2: Tady bych doporučovala zkontrolovat pitný režim a toho pití by mělo být 2 až 2,5, někdy až 3 litry tekutiny denně, což zejména ve vyšším věku, paní zmiňovala, že jí 76 let, není tak úplně snadné dodržet. Další samozřejmě ve věku 76 let dochází k drobné už involuci neboli zmenšení těch slinných žláz, ale stejně bych zkusila zkontrolovat solení a přidat nějaké takové třeba vodu s citronem nebo vodu s grapefruitem, zkusit prostě trošičku něco, co vlastně zvýší tu chuť a vytvoří takovou tu, já nevím, že budem slinit, když se na to jenom vzpomeneme, no.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pořad Vesele a zdravě po písni se vrací k tématu sucho v ústech. Je to téma, které jsme záměrně vybrali, protože jsme zjistili, že ten první díl měl takový úspěch, že zbylo hodně dotazů a my na ně chceme odpovědět. Tak tady je, paní doktorko, další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, mně je 61 roku a už od mládí, prakticky od takových 30 let, se mi stává, že když jsem velice nervózní, tak mě úplně vyschne v ústech, ale tak strašně, že nemůžu ani mluvit, že tam prostě nemám vůbec žádnou vlhkost. Mně připadá, jestli to není od nervu, ale zajímá by mě, paní doktorko, váš názor.
2: Já moc děkuju, že nám tohle svěřujete. Tak od nervů to asi je. Je tam několik indicí, že by to mohlo od těch nervů být. Jednak to nastalo ve velmi mladém věku, takže tam těžko předpokládat, že by se jednalo o nějakou nemoc. Další důvod, vy sama říkáte, že když přijde nějaký impuls, takže dojde k vyschnutí v ústech, čili je to to akutní a my tam můžeme krásně vysledovat ten takzvaný spouštěč. A pokud náhodou máte takzvanou úzkostnou osobnost, tak tam je moc důležité se otužovat. To znamená vlastně po malých krůčcích se exponovat těm nervy drásajícím situacím, prosím, na hranici komfortu, ne moc jako za tu komfortní zónu, a budem vám moc držet palce.
0: Může za sucho v ústech, paní doktorko, třeba to, že špatně dýcháme?
2: Může. Ta předchozí dáma, která se dovolala na záznamník, stejně jako paní Marie, která říká, že když se v noci zbudí, takže téměř pokaždé má totálně vyschlý jazyk a ústa. To jsou situace, kdy ten člověk dýchá s otevřenými ústy. Ta dáma, co se dovolala, hovořila, že má přístroj na spánkovou apnoe, což je situace, kdy se dokonce zastavuje dýchání během noci a ten přístroj vlastně pomáhá, aby dýchal za ní. No a v těchto případech samozřejmě to sucho v ústech se objevuje častěji.
0: No, proto jsou i zvlhčovače u těch přístrojů.
2: Ano, a tam se doporučuje, tady paní Marii bych doporučila, aby si zkusila třeba pověsit vedle postele vlhký ručník, protože on, jak se bude vypařovat, tak bude zvlhčovat vlastně vzduch ve výši těch jejich úst a mělo by to pomoci.
0: Je tu prostor ještě pro jeden dotaz, ten telefonický?
3: Dobrý den, je mi 82 let a trpím hořkostí v ústech. Byla jsem v nemocnici v roce 21 celkem 3 týdny. Byla jsem na kyslíku, potom jsem mohla chodit jenom s chodítkem. Mám stále hořko v ústech. Už jsem byla na vyšetření na gastro i ORL. Nikde mi neporadili. Řekl mi pan doktor, kdybych věděl, od čeho to je, byl bych šťasten. Ale kdo to má vydržet? Jinak mám artritidu, takže užívám Trexan, no a takový ty léky na bolest a podobně. Děkuji.
2: Naprosto vás chápu, to je protivný, zejména ta hořká pachuť je velmi obtěžující. Já teda nevím, ale typla bych si, nebo minimálně bych vyzkoušela, jestli to není problém s trošku příliš koncentrovanou žlučí, to může být. A v tu chvíli by docela mohl pomoct žlučníkový čaj. On je hořký, obsahuje peliněk, takže bych ho ze začátku zkusila pít ředěný. Pije se ráno na lačno a pije se večer jako poslední věc před usnutím. A moc by mě zajímalo, jestli to aspoň kapáneček nepomůže. Držím palce.
0: A třeba nám dejte vědět, jsou tu stránky www.veseleazdravie.cz, je tu i facebookový profil našeho pořadu, kde s námi můžete komunikovat.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vracíme se opět k diskuzi, která se týká sucha v ústech. To téma jsme už kdysi ve vysílání měli, zbylo hodně dotazů. My jsme vás nakonec vybídli, abyste volali, psali, ptali se, pokud na vás tehdy nedošlo. Vy jste to udělali a tak teď můžeme odpovídat na další problémy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Máme tu další telefonický dotaz.
1: Tady Vítězka Vojtěch, Lipov, věk 70 roku a problémy máme, že sucho v příspuše. Řečený jazyk, mám tam nějakou vyrážku a nevím, co s tím, ale jsem léčený na leukémii v Brně. Potřeboval bych poradit, co s tím. Prodělal jsem už nějaké patrálie, užívám akorát léky na Parkinsona. Protože bych byl rád, že paní doktorka poradila a poděkovali za to.
2: Já moc děkuji za poděkování. Jinak my to tady přímo v studiu slyšíme, že opravdu sucho v ústech máte. Slyšíme vlastně na té řeči ten problém s tím suchem. Tady bych možná zkusila doporučit dvě věci. Jedna věc, jestli by třeba vám nepomohlo cucat kostky ledu. Někdy to jako pomůže.
0: No. Kostky ledu.
2: No jo, fakt. Normálně kostky ledu, cucat, puse. Samozřejmě ten led je dobré, abyste si ho dělal doma sám, nekupovat ho takový v těch pytlech, jo, chápete. Abyste věděl, že ty kostky můžete dát do pusy a dělat to z vody, kterou máte z vodovodu, protože ta je dvakrát denně kontrolovaná, takže víme, že je v pořádku. No, to by byla jedna věc. Další věc, zkontrolovat pitný režim. Já se omlouvám, že se opakuju, ale prostě je to tak. A vím, že pacienti, kteří trpí leukémii nebo dalšími krevními chorobami, tak někdy nemají úplně dost třeba červených krvinek, takže je otázka, jestli třeba pro preparáty B12 nebo železo nebo něco dalšího, jestli by to třeba kapáneček nepomohlo. Samozřejmě zase budu říkat pít a dávat si pozor vlastně na to, jestli v noci máte dostatečně zvlhčený vzduch v ložnici.
0: Otázka další je psaná z našeho webu.
2: Pan Ladislav píše, už asi 6 měsíců mě trápí sucho v puse po ránu, nevím, co to znamená, dřív jsem to vůbec neměl a ptá se, jestli to nesouvisí s tím, že bere 2 roky a teď mi teda tady píše Dupalax, sirup na břicho. Já se domnívám, že spíš to bude Gutalax. To jsou kapky, které vlastně pomáhají člověku, aby šel normálně na záchod a říká, že z toho má popraskanou pusu. Tak já úplně příbalá Gutalaxu nevím, takže doporučuji přečíst, ale určitě i ta zácpa, to znamená i to, že pán ten Gutalax potřebuje, hovoří o tom, že možná nemáte úplně dost vlákniny a možná ani tekutin. Takže to, co jsem říkala na začátku, nějaký meloun, zkusit rajčata, okurky, prostě nějaké hodně 90% tekutin obsahující zeleniny a ovoce a možná zabijem 2 mouchy jednou ranou a zlepší se i zácpa i slinění.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká v našem pořadu, co se týká sucha v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Shrnutí toho našeho povídání o suchu v ústech, téma, které řešíme v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Tak jak si nepřivodit to vyschnutí v ústech, paní doktorko?
1: Tak, já mám tady takových 5 zásad. Zásada číslo 1, Patriku, to určitě budete vědět, vidíte. Ano, a kolik pít?
0: Dostatečně.
1: Ano, 2 až 3 litry tekutin. Zásada číslo 2, Patrik rozhodně znovu zná, takže Patriku.
0: Nepít alkohol, nesolit.
1: Správně, výborně. Zkontrolovat, kolik solíme a kolik alkoholu a radši žádný. K tomu bych ještě pro kuřáky přidala nekouřit. Takže další, protože kouření výrazným způsobem vlastně narušuje tu správnou tvorbu slin v ústech, protože běžné kouření obsahuje vlastně dehet v tom vdechovaném vzduchu a to nepomáhá ničemu.
0: A to po ránu kašlou taky?
1: Ano, třeba, ale tak oni kašlou, protože mají obstrukční bronchopulmonální chronickou chorobu, to je onemocnění plicních průdušek, takže to bych dala stranou.
0: Tomu se budeme věnovat někdy jindy.
1: Přesně tak. Další, vyhýbejte se příliš sladkým potravinám. Z toho bych řekla, nejsladší jsou ta různá smutíčka. Ono to vypadá jako fajn, ale jsou strašně sladká. Další, co je sladké, jsou snídaňové cereálie. A další, co je dost sladké, jsou ty různé džusové koncentráty. Takže na to pozor. No a samozřejmě čistěte si zoubky, vyplachujte si ústa ústní vodou a používejte mezizubní kartáček. Táček, protože tím pádem vaše sliny vlastně nebudou se plýtvat na to, aby vám pomáhali čistit dutinu ústní, ale budou fungovat čistě na to mluvení a případně na to jídlo.
0: Asi sledovat ty příbalové letáky, jestli náhodou to sucho v ústech není nějaký projev těch léků, ne?
1: Není on úžasný, to jsem zapomněla. Tak v okamžiku, kdy nás to trápí, tak opravdu zajděte za lékaři. Ta první volba by byl asi zubař, druhá volba ušní nosní krční, protože tam se podívají, jestli něco se neděje. Z dalších by to potom mohl být třeba neurolog, protože i tvorba slin souvisí se správnou nervovou činností. No a mrknout se na prokrvení, co dělá krevní tlak, jestli není příliš nízký, příliš vysoký a zkusit prostě zkontrolovat celkový zdravotní stav.
0: Nějaká mimika, trénování pusy, jakož výkání na prázdno nepomůže?
1: Obávám
0: tomu?
1: Se, že ne.
0: Ne.
1: Jakože bych tachá. No tak zkuste, hleďte, obličejová gymnastika možná nebude prospívat tolik tvorbě slin, ale zase budeme mít hezký obličej.
0: A to je dobrá zpráva, tak pro dnešek děkuju a těším se zase na příští setkání u našeho pořadu Veselé a zdravě. A loučíme se i s vámi, mějte se pěkně a poslouchejte zase příště.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Justiční databáze a weby soudů po několikadenním výpadku znovu fungují. Brnu se nepřihlásil žádný zájemce o provozování letecké linky do Frankfurtu. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Justiční databáze a weby soudů jsou po několikadenním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze Infosoud a Infojednání, nebo weby Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwareu. Úřad zároveň připustil, že výpadek ukázal na dlouhodobý technologický dluh v IT infrastruktuře justice. Spuštění letecké linky z Brna do Frankfurtu nad Mohanem je odložené. Brnu a Jihomoravskému kraji se nepřihlásila žádná společnost, která by spojení 4x týdně od příštího jara zajistila. Lhůta vypršela včera. Samosprávy za to dopravcům nabízely 3 miliony euro ročně.
4: Podle brněnského radního Petra Kratochvíla z ODS, který kandiduje ve volbách do zastupitelstva městské části Komín, je nezájem leteckých společností zřejmě způsobený problémy v celém odvětví. Výběrové řízení by chtěl vypsat znovu, tentokrát ale nepoptávat jen lety do Frankfurtu, jakožto jednoho z největších evropských letišť.
5: Můžeme se do Varšavě, Amsterdamu prostě a tak dále, tak dále.
4: Další postup zatím není jistý. Politici o něm pravděpodobně rozhodnou až po komunálních volbách v novém složení zastupitelstva. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je nepříznivá hydrologická situace v regionu.

0: bude, že to mi poslední turnaj si tady užiju, a zároveň turnaje na užívání jsem měl dost, teďka mám poslední šanci a deváté místo na mistrovství světa pro mě není jako výsledek, se kterým jsem byl spokojený, takže mám poslední možnost se pořádně ukázat a mám to v plánu. Počasí.
1: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na D1 z Prahy do Brna je stále dlouhé zdržení za sjezdem na Velké Popovice. Ze 17. kilometru se táhne pomalu jedoucí kolona ve všech pruzích až do omezení před Šmejkalkou. Popojíždět budete 25 minut. A na D7 ze Slaného do Prahy zbystřete za sjezdem na Středokluky. Na 4,5. kilometru je hlášená nehoda. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.
3: Telegram s adresou svět.

0: Prim. Tradice, emoce, hrdost. Hesla, jimiž se řídí výrobce legendárních českých hodinek.
1: A říká vám něco značka Prim?
2: To jsou hodinky.
3: Prim jsou hodinky z Československa.
4: To myslíte asi hodinky Primky, ne? Se tomu říká tak slangově. Tak ano, tak Prim hodinky, tak to mi určitě říká. To je velice kvalitní značka.
5: Protože mám hodinky na ruce zrovna od této značky, tak mi to něco říká.
1: Máte něco doma od značky Prim?
2: Zrovna Primky taky nemám.
4: Můj tatínek má Primky, dostal je kdysi k narozeninám.
1: Jste s nimi spokojený?
6: Já si myslím, že ano.
5: Zatím ukazuju čas správně, tak jo.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
7: Jistě, je to česká klasika, tradice.
8: Já si myslím, že ano.
0: Historie měření času je předlouhá. Už starověcí Egypťané používali sluneční stín a odkapávající vodu, tedy sluneční a vodní hodiny. Mechanické hodiny jsou pravděpodobně prvním velkým technickým vynálezem středověké západní Evropy. Kdy přesně vznikly, nevíme, ale znal je už Dante Alighieri, protože je zmiňuje ve své Božské komedii. K jemné mechanice, na jakou jsme u hodin zvyklí dnes, měli na míle daleko. Hodinářskou velmocí se stalo Švýcarsko. Mohl za to přísný protestantský kněz, který se usadil v Ženevě. Jmenoval se Jan Kalvín. Tvrdil, že každá světská zábava je hřích, který svádí k nemravnostem a odvádí člověka od poctivé práce, šetrnosti a v neposlední řadě i od Boha. Sepsal ženevský katechismus, v němž prosadil nejen zákaz zpěvu, tance a jiné zábavy, ale i některých řemesel. Zakázal například výrobu šperků a zákaz se samozřejmě vztahoval i na jejich používání. Zlatníci přišli o práci a tak začali vyrábět hodinky, které sice ukazovaly čas, ale vypadaly jako šperk. První kyvadlové hodiny se strojil v polovině 17. století holandský fyzik Christian Huygens. Další vylepšení měření času si vyžádal rozvoj mořeplavby. Námořní chronometr byl velmi drahým a pečlivě střeženým přístrojem, který dlouhá léta nesměl být prodáván mimo Anglii. V 19. století se hodinky stěhují do pánských kapsiček u Vesty, případně u dam na Řetízky. Přestávají být doménou námořníků, naopak často jsou provedeny z drahého kovu, bohatě zdobené. Na počátku minulého století vyrobila firma Cartier pro brazilského letce Santos Dumonta první náramkové hodinky, které od první světové války rychle nahradily hodinky kapesní. A dnes? Hodinky seženete od pár stovek až po několik milionů.
9: Jak se dělají hodinky v 21. století, hodinky Prim, mechanické, ty původní hodinky?
10: V dnešní době komplet celý mechanický hodinky je schopno vyrobit zhruba 20 společností na světě.
11: Odpovídá Světlaně Lavičkové, manažer obchodního oddělení Elton Hodinářská akciová společnost, Nové Město nad Metují, Aleš Vernar.
10: Dnes vyrábíme hodinky vyloženě in-house. Kompletně si je navrhneme, vydesignujeme, vyrobíme a samozřejmě i smontujeme a prodáme. Vycházíme samozřejmě z původního DNA našich modelů, našich hodinek tak, že si držíme tu tradici od vznikucí společnosti 49. To znamená čistota, jednoduchost, design, ale chceme jít i dneska dopředu, ať jsou to povrchové úpravy, ať jsou to materiály, které používáme a samozřejmě i kvalita a přesnost.
9: Kvalita, přesnost, jak jsou přesné Primky?
10: Dneska dosahují téměř švýcarských kvalit, to znamená standardů, což máte přesnost plus 10, minus 6 vteřin za 24 hodin se vám můžou rozhodit.
9: To platí pro ty mechanické hodinky, které jsou vaší specialitou?
10: Ano, přesně tak.
9: Teď se tady koukáme, to jsou...
10: Tady se jedná o výrobu poudření hodinek. Základní materiál, který používáme, je nerezová ocel, která samozřejmě se dá leštit, brousit nebo pískovat. Nakoupíme tyč, uřízneme, vysoustružíme základní rotační polotovar a potom vkládáme do obráběcích strojů, kde obrábíme základní polotovar pouzdra. Základní polotovar pouzdra jde na další opracování, ať je to ruční leštění, ruční dobrušování nebo tryskání.
9: Vy tady ty hodinky opravdu vyrábíte od A do Z, to znamená od toho pouzdra až k těm, jak se říká, střevům?
10: Přesně tak, i k těm střevům.
9: Vypadá to, jako by ta pouzdra byla pořád stejná,
10: ano.
9: Ale přitom jdeme od stroje ke stroji.
10: To jsou mezivýrobní kroky. U toho prvního stroje, tak ten stroj vám vyrábí základ pouzdra a druhý stroj vám třeba už vyvrtává otvor na natahovací řídel, otvory na stěžejku a tak dále.
9: A tady už jsou zase pouzdra do zlata zbarvená, ale...
10: Tak, nejedná se o pouzdra, ale je to už to, co prostě Prim dělá Primem, špičkovou věc, a to je výroba strojků mechanického. Mechanický stroj základem je, když to řeknu, je mosas, vyrábí se podobně jako pouzdra, to znamená tyč, kde uříznete, vytočíte základní polotovar, který potom vkládáme do těch specializovaných strojů a třískovou metodou pomocí obrábění zase obrábíme jednotlivý už tvary, tak, aby do toho hodinář postupně mohl začít vkládat jednotlivý komponenty. Je tam zhruba, počítejme, na jedné hodinky až 2500 výrobních procesů operací.
9: Ruční práce, ale tady, co jsem viděla, zatím pracují stroje.
10: Jsou to stroje, které vám napomáhají jednotlivě prostě z těch základních surových materiálů opracovat ty základní polotovary. Musíte mít tu přidanou hodnotu těch strojů, protože dneska, pokud chcete mít vysokou kvalitu, chcete mít vysokou přesnost, tak musíte mít stroje, které jsou dneska schopné obrábět na setinu až tisícinu milimetrů.
9: To už by člověk prostě nedokázal, takovouhle přesnost.
10: Ne, to ne.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznal, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat steluční kvítí, nebo znamená stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

Prahy jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká,

0: Pravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
2: Historie legendární značky českých hodinek Prim začíná po druhé světové válce, ale kořeny hodinářské profese u nás jsou o dost delší. Nebudeme se vracet až do počátku 15. století a vzpomínat na tvůrce staroměstského orloje. Postačí, když se krátce zastavíme na konci století 19., kdy v českých zemích započala sériová hodinářská výroba. Tehdy na našem území působily filiálky dvou německých hodinářských výrobců. Firmy Schlenker und Kainzle v Chomutově a Gustav Becker v Broumově. Závod německého hodináře Gustava Beckera byl v roce 1890 zapsán do obchodního rejstříku jako samostatný podnik. Obě továrny vyráběly široký sortiment budíků a hodin. Po vzniku samostatného Československa u nás působilo souběžně s oběma německými filiálkami i několik českých firm s malosériovou výrobou, například pražské firmy Ludvík Heinz a Jan Kulhavý nebo brněnský Josef Tesař. A kromě nich také několik malých výrobců věžních hodin. Náramkové či kapesní hodinky byly doménou pouze několika hodinářů, kteří je dělali v kusových sériích. Roku 1930 odkoupila Beckerovu firmu německá společnost Bratři Junghansové a poté, co bylo Broumovsko připojeno k německé Třetí říši, došlo ke sloučení továrny s mateřským závodem. V meziměstí u Broumova byla v objektu bývalé přádelny zřízena firma Messap, která patřila k bratrům Junghansovým. Hodinky a budíky se vyráběly dál, i když ve značně omezené míře. Hlavní náplní výroby se stávají zapalovače do dělostřeleckých granátů. V Messapu pracovali v krutých a nelidských podmínkách převážně nuceně nasazení muži a ženy z okupovaných zemí Evropy. Mezi nimi také 150 Čechů. K ním postupně přibývali váleční zajatci a asi 500 židovských žen a dívek přesunutých sem z koncentračního tábora v Dolním Slezsku. Vyrábělo se až 7000 časových zapalovačů denně. Výroba v závodě Messap byla důležitou kapitolou v rozvoji našeho poválečného hodinářského průmyslu. Ve výrobních provozech vyrostl kádr odborně zdatných nástrojařů a seřizovačů obráběcích automatů, kteří tvoří jádro každé hodinářské firmy. Po osvobození konfiskoval továrny bratří Junghansů československý stát a po únoru se staly součástí nově vzniklého národního podniku Chronotechna. Tam můžeme hledat začátek průmyslové hodinářské výroby u nás.
3: My jsme kousek přešli od výroby základen těm nejmenším komponentům, a to jsou jednotlivý díly, do strojkoviny, tak, aby ten strojek samozřejmě mohl fungovat, aby se hodináři složili.
4: Tedy vaši zaměstnanci musí mít všichni velmi dobrý zrak.
3: Ano. Ano, používají lupy, používají mikroskopy, používají speciální měřidla, tak aby byli schopní samozřejmě ty jednotlivé díly zkontrolovat a vidět je, jo.
4: A konkrétně tahle ta různá kolečka a takové jako malinké volanty nebo ozdobné puklice na kola, samozřejmě v miniaturních velikostech, ani ne centimetr v průměru, to jsou komponenty k čemu?
3: To jsou komponenty do strojkoviny. Tady třeba je komponenta, to je výroba korunek, natahovacích korunek, jo. To znamená, že jsme schopní vyrobit kompletní celou korunek. korunku. Jo, jsou to různý řídele, vidíte tady různé šroubky, to znamená miniaturní šroubky, které hodinář používá při šroubování jednotlivých mozkoviny, dílů a podobně. My jsme schopni si vyrobit i ty nejmenší dílky, které vy ani okem nevidíte, ale jsou v podstatě s chirurgickou, když to řeknu, přesností vyrobený.
4: Dobrý den. Tady se tisknou číselníky.
3: Ano, číselníky tiskneme klasickou jednoduchou metodou pomocí tamponového tisku přes osvit, přes matrici přenášíme barvu na číselník.
4: To jsou stroje, které už hodně pamatují.
3: Jsou to stroje, které hodně pamatují. Samozřejmě jsou to stroje, které jsou pořád funkční pro náš jakoby počet hodinek a prozatímní počet vyrobených hodinek postačující.
4: Teď jste vzal do ruky jakýsi obdélníkový jehelníček, kde jsou silné sedlářské jehly a v těch je cosi navlečené, ale to samozřejmě si vymýšlím.
3: Tak u nás je největší spotřeba párátek, se říká, a toaletního papíru. Párátka nám slouží jako držák, když to řeknu úplně jednoduše, na ručky, který vlastně potom druhým párátkem ručně barvíme.
4: Tohle jsou černá párátka a na nich jsou ty ručky hodin.
3: Ano, přesně tak. Na ní jsou už připravený, zabroušený, vyleštěný, očištěný ručičky, který potom kolegyně, která tady vyrábí ty číselníky, namíchá si barvu, nanese si na to párátko, pod lupou dobarvuje jednotlivý části ruček.
4: Ale vy jste říkali ještě, že tady je velká spotřeba toho papíru.
3: Tak je to daný tím, že cokoliv tiskneme, očišťujeme, tak všechno musí být čistý, tak samozřejmě furt hned všechno omejváme. Právě na to používáme papír.
2: Po nástupu komunistického režimu byli všichni výrobci budíků a hodin nejprve znárodněni nebo rovnou zrušeni. Většina byla začleněna do národního podniku Chronotechna, zřízeného roku 1946. V zápětí byly založeny pobočky ve Šternberku a v Novém Městě nad Metují. Tam se postupně stěhuje výrobní zařízení a odborníci na hodinářskou výrobu. Závod v Novém Městě nad Metují, založený v listopadu 1949, sídlil v bývalém okresním národním výboru a přilehlých budovách. Hlavním úkolem novoměstského hodinářského závodu bylo zavedení sériové výroby náramkových hodinek, kterých byl v té době na trhu velký nedostatek. Vzhledem k tomu, že se náramkové hodinky v Československu nikdy nevyráběly ve velkém, byl to tvrdý oříšek. Začínalo se úplně od nuly. První návrh hodinek na základě předlohy francouzské firmy Lip spatřil světlo světa roku 1952 a po následující 4 roky se neustále vyvíjel. Teprve pak vznikla série prvních československých hodinek. Další 2 roky věnovali odborníci čas testování. Hodinky musely být přesné, spolehlivé a odolné. Prototypy hodinek vznikaly v různých variantách. Některé měly pouzdro chromované, jiné dokonce zlaté. To s číslem 4 dostal darem tehdejší československý prezident Antonín Zápotocký.
3: Tady se nacházíme u místnosti, kde se kompletují hodinky, kde se montují, kde samozřejmě sedí hodináři, každý hodinář má svůj pracovní stůl, svoji pozici, de facto pracuje i se svým nářadím, který mu vyhovuje, který používá. Dnešní hodinář u nás znamená to, že zkompletuje komplet celý hodinky. Není to to, že by tady byla jakási pásová výroba a někdo smontoval část a šlo to dál. Ne.
4: Na každém tom stolku, který tady vidíme, jsou rozdělené jedny určité hodinky.
3: Ano, dá se říct, ano, jsou ty hodináři specialisti na určitý další věci. Máme tady hodináře, který umějí dobře rýt, umějí dobře třeba zalešťovat a leštit různé komponenty z drahých kovů. Máme tady hodináře, který jsou specialisti na renovační program. Máme tady hodináře, který zase umějí přesně najít určitou chybovost nebo určitý jakoby problém. Jo, to znamená takový ty už odbornější věci. Jsou tady hodináře, umějí dobře skládat zase bateriové hodinky. Ale stejně každý hodinář u nás by měl umět sestavit komplet celý naše hodinky. Každý hodinky on sestaví, má je ve zkouškách, ty hodinky pak sundává, dává je na speciální vibrograf, což je zařízení, který vám hlídá tu přesnost toho strojku. Samozřejmě vodotěsnost měříme hodinek.
4: Které z těch hodinek prim, z těch klasických mechanických, o kterých si stále tady povídáme, jsou nejvíc in v současné době, jak to řeknu moderně?
3: Krom limitovaných edic, tak samozřejmě sportovní model, a to je typický model Orlík, který tady vznikl už za minulých let, model Diplomat, ikona, prostě to je na první pohled, tam úplně čiší to DNA toho primu, model Pavouk, taky vychází z historie, a samozřejmě potom jsou různý další modely, které jsou oblíbený, ale tyhle ty tři, jako je model Orlík, Diplomat, Pavouk, tak jsou hodně oblíbený u nás.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Původně zamýšlený název hodinek Kotva postrádal dostatečnou údernost a tak byl z ideologických důvodů změněn na Spartak. Tvůrci názvu se shlédli v gladiátorovi, který se stal vůdcem třetího neúspěšného povstání otroků ve starověkém Římě. Nakonec se ale ministerská komise rozhodla sjednotit název všech výrobků koncernu Chronotechna pod značku Prim. Nové hodinky, teď už tedy Primky, si mohli zákazníci pořídit počínaje 1. dubnem 1958.
2: Hodinky Prim na světové úrovni. Výroba náramkových hodinek je efektivní, neboť je zde vysoké zhodnocení lidské práce. Na jeden kus se spotřebuje asi za 2 koruny hutního materiálu. Československé hodinky se plně vyrovnávají v základních parametrech zahraničním značkám. V současné době se v závodě v Novém Městě nad Metují instaluje moderní zařízení pro výstupní kontrolu. Rudé právo, 23. června 1966.
1: Československo tehdy patřilo spolu se Švýcarskem, Francií, Velkou Británií, Spojenými státy, oběma částmi Německa, Japonskem a Sovětským svazem do pouhé osmičky států světa, kde se náramkové hodinky vyráběly sériově. Vznikly ikonické modely.
3: Spartak. První verze hodinek již bylo vyrobeno zhruba 6 000 kusů. Prim Pavouk. Společenské pánské hodinky vyrobené ve 100 000 sériích. Prim Orlík. Legendární model náramkových hodinek, téměř v podstatě nezničitelných. O tom se přesvědčila i československá armáda, pro kterou byl původně model vyroben a která jej podrobila skutečně extrémním testům. Nechala jej padat z výšky několika metrů, vařila i nechala zamrznout v kostce ledu. Jsou to ikonické hodinky a sběratelský zlatý grál. Vyrobeny byly pouze 300 kusů. Prim Sport. Po úspěšné dodávce série Orlíků vznesla armáda požadavek na dalších 600 kusů vodotěsných hodinek. Pro běžný trh byla zavedena sériová výroba až v roce 1970. Hodinky byly velmi populární a nosily je i slavné osobnosti té doby. Na ruce je měl třeba František Venclovský, když jako první Čechoslovák přeplaval slavný kanál La Manche. Stály skoro 600, což tehdy nebylo zrovna málo. Prim Diplomat. Exkluzivní hodinky vyrobené v jednotkách 1000 kusů, dodnes velmi ceněné sběrateli, se původně měly jmenovat Repré, ale název se neuchytil. Ve vysílání Československé televize byla vyhlášena veřejná soutěž, ze které měl nový název vzejít. Ze všech došlých návrhů byl pak vybrán název Diplomat. Model vznikl v roce 1967 a jako první byl propagován na reklamních fotografiích. Patřil mezi exponáty československého pavilonu na světové výstavě v kanadském Montrealu. Prim TV. Hodinky s typickým obdélníkovým pouzdrem a číselníkem připomínajícím televizor. Nyní oblíbený retrokousek na hipsterských rukou.

0: Od roku 1969 se pobočka v Novém Městě nad Metují od mateřské Chronotechny plně osamostatnila a začala užívat jméno Elton. Pro Elton byla vyčleněna výroba náramkových hodinek, pro závod ve Šternberku výroba budíků.
1: Jaké jsou tady nejstarší prvky?
2: V roce 1949 byla továrna založena, ale první prototypy vznikly v roce 1954. To tady nemám, to mají ve výrobním závodu Elton, ale mám tady z poloviny 50. let jeden, dva exempláře hodinek, které ještě nemají název Prim, ale Spartak, což byl původní název.
3: Říká Libor Hovorka, sběratel hodin Prim.
1: Kdyby teď přišel starý hodinář, tady by mohl zasednout k tomu vašemu hodinářskému stolku a ty hodinky dát dohromady tak, jak je tady vlastně má připravené. Na takovém podstavci jsou rozdělané hodinky, co jim ještě chybí?
2: Tady na tom stolku je naranžována v podstatě výstupní kontrola a seřízení těch hodinek, kde ten stojánek, jak jste říkala, pro ty hodinky, které jsou otevřeny, tak ve skutečnosti je mikrofon, který nahrává zvuk té hodinek, ten tikot, a v tomhletom přístroji, který je vedle, tak se porovnává ta frekvence toho tikání u hodinek s normálovým přesným tikáním, jak by mělo být, a je tam papírový výstup a hodinář podle toho výstupu, který je znázorněný tečkama, poznal, jestli se hodinky předcházejí nebo zpomalují, a nejen to, on byl schopný diagnostikovat i závady, které případně v tom strojku jsou.
1: Máte tady celou řadu různých hodinek, i speciální vojenské autohodiny, anebo dokonce hodiny z autobusu Škoda RTO?
2: To málo kdo ví, že kromě náramkových hodinek a v pozdější době i hodin, se v Novém Městě vyráběly hodiny palubní do letadel, tanků a autobusu.
1: I do tanků, to znamená, že museli být hodně otřesů odolné.
2: Nejenom otřesů odolné, ale museli být i prachotěsné a vlhkotěsné a samozřejmě museli být vidět i po tmě, takže měli svítící ručky a číslice.
1: A co to jsou pětidenní hodiny?
2: Pětidenní hodiny to jsou hodiny, které na plné natažení jdou minimálně 5 dní. A to jsou právě ty hodiny do těch tanků, letadel a autobusů, které se vyráběly u nás v Novém Městě nad Metují. Zajímavý na těch hodinách je, ty byly pro vojenské účely, že tam nikde nenajdete značku výrobce, jako je Prim, ale je tam jenom výrobní číslo a nápis pětidenní.
1: Když se tady procházíme tou expozicí, tak ano, jsou tady už i digitální primky, ale víte, mě jako ženu, mě tady zaujaly ty šperkové hodinky. Většinou se nosily na krku a jsou osázeny.
2: Tyto hodinky přívěskové se vyráběly v kooperaci se sklárnama v severních Čechách, výrobcema bižutérie, který vyráběly ty okrasné brože, a do těch broží je vložený hodinkový strojek s číselníkem, a to zase byla práce tady techniků a výrobců v Novém Městě nad Metují.
1: Tady jsou ohromné primky, které jsou větší než já, v průměru mají tak 25.
2: No to na co teďka se díváte, tak to jsou rekordní hodinky Prim, největší a nejmenší, které se kdy vyrobily. Mám na to i certifikát, že to je zapsané do knihy českých rekordů, a ty velké hodinky, ty měří takřka 2,5 metru na dílku, jsou funkční, akorát teď nejsou v běhu. A vedle toho jsou náramkové hodinky zase nejmenší, a kdybyste si dala tu práci a spočítala objem těch hodinek nejmenších, kolikrát by se vešlo do těch velkých, tak já jsem si tu práci jednou dal a vešlo by se jich 5 000 těch malých hodinek do těchto těch jedných velkých.
0: Změny po sametové revoluci málem způsobily zánik značky. Chronotechna šla do privatizace a firma začala chátrat. Jednotlivé podniky postupně nezvládaly neefektivní socialistickou výrobu a distribuci, byly rozkradeny a zbankrotovaly. Výroba vlastních hodinových strojků byla z ekonomických a technických důvodů v polovině 90. let ukončena a při výrobě hodinek Prim se začaly používat výhradně zahraniční strojky. Na počátku nového tisíciletí se značka Prim začala znovu prosazovat nejen na českém trhu, ale také v zemích Evropské unie, ve Spojených státech i Asii. V Novém Městě nad Metují byla obnovena kompletní výroba vlastních mechanických strojků.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů. Chybí jim peníze v rozpočtu na příští rok. Celní úřad v Liberci zabavil ve dvou obchodech stovky tabákových výrobků. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Navrhovaný rozpočet pro veřejné vysoké školy na příští rok je podle rektorů nedostatečný. Univerzitám podle nich chybí peníze na to, aby zvládly přijmout rostoucí počet studentů. Upozornila na to Česká konference rektorů s tím, že jde o důsledek dlouhodobého podfinancování. Ministr školství Robert Plaga z ANO situaci vnímá a snaží se ji napravit, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
2: Pan ministr Plaga rozhodně nebere obavy týkající se přijímání nových studentů s ohledem na demografický vrchol na lehkou váhu. Snaží se ale tento stav změnit a proto provozní financování na vzdělávací činnost v návrhu rozpočtu pro rok 2027 roste o miliardu a pokrývá demografický nárůst.
0: Navýšení o 1 miliardu korun ale podle České konference rektorů nestačí. Aby školy zvládly rostoucí náklady, potřebovaly by podle ní zhruba třikrát tolik. Celkem by pak měly mít příští rok k dispozici asi 36 miliard korun, zhruba o 300 milionů méně než letos. Tabákové výrobky v hodnotě přesahující 190 tisíc korun zabavil celní úřad v Liberci. Oznámil to mluvčí úřadu Jan Moc. Porušení zákona odhalili celníci při kontrolách ve dvou kamenných obchodech. Našli elektronické cigarety, nikotinové sáčky a psychomodulační látky, které si převzala policie. Zabavené výrobky neměly platné tabákové nálepky ani české nápisy s upozorněním o škodlivosti.
3: Sladké elektronické cigarety si často kupují mladiství a hrozí jim riziko ohrožení na zdraví. Jeden z provozovatelů obchodu elektronické cigarety ukrýval v plastových kýblech od potravin. Oba obchodníci se zabaveným zbožím budou muset doplatit daň a v případě prokázání trestného činu jim hrozí zákaz činnosti a až 3 roky vězení. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Druhá etapa jižní tangenty u Českých Budějovic získala stavební povolení. Magistrát města se vypořádal s připomínkami obcí a vlastníků dotčených pozemků. Stavbu tangenty plánuje Jihočeský kraj. 5,5 kilometru dlouhá část obchvatu propojí dálniční křižovatku Roudné se silnicí 156 u Nové Vsi. Pokračuje mluvčí Jihočeského kraje.

0: 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 mezi 41. a 35. kilometrem ve směru do Prahy probíhá až do ranních hodin příprava dopravního omezení a provoz je vedený střídavě pravým i levým pruhem. A opatrně v Hrušovanech u Brna v Komenského ulici. Havarovalo tam osobní auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, vážení a milí. Tak jsem si tuhle docela náhodou nějak připomněl rok 1936. To vám byl opravdu silný umělecký ročník. No tak jen si to vezměte. Třeba jména jako Zdeněk Svěrák, Pavel Landovský, Václav Havel, Jan Tříska, nebo Jan Kačer a jeho divizna, jak půvabně oslovoval manželku herečku Ninu Divíškovou. Mimochodem, oba posledně jmenované dnes přivítáme i na jevišti našeho rozhlasového divadla. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Režisér a herec Jan Kačer. Já vám vlastně nevím, co bych měl dát v jeho případě na první místo. On vynikal v obou uměleckých disciplínách, ale na toho režiséra, jak uslyšíme, měl akademický glejt. Hercem byl jaksi navíc, ale taky výborným. A vedle toho absolvent střední umělecké školy keramické v Bechyni. Jak ostatně sám vzpomínal v knižce, za kterou by se nemusel stydět ani jako spisovatel. Jmenovala se tak hezky a poeticky Jedu k mámě.
2: Když pan profesor Stránský, věrný přítel mého mnoho let mrtvého tatínka, oznámil zarmoucené mamince, že nedostanu doporučení na gymnázium v Pardubicích, protože mám nežádoucí třídní původ, zhroutil se můj sen. Nebudu lékařem. Co se mnou? Milostivá paní, kluk je šikovnej. Dobře kreslí a plácá z hlíny. Kdybyste ho přihlásila na nějakou uměleckou školu, kde se dělají talentové zkoušky a bylo by to pokud možno v jiném kraji než Pardubickém, to víte, tady je to nejhorší. Dá se předpokládat, že by se kádrové materiály mohly opozdit a jeho by na tu školu vzali. Vyrazili jsme s maminkou do Bechyně. Historický křižíkův vláček nás

za krajinou tolik odlišnou od holických rovin, předjaří, vonící romantikou, vláčné kopečky borových lesíků a hluboké panoráma města z nadhledu vznosného mostu. Ubytovali jsme se na parkánech u vlídných lidí a večer jsme seděli na lidu prázdném náměstí městečka mých příštích studií. Ticho. Každou čtvrt odbíjeli hodiny mohutného zámku. Na náměstí se neobjevil ani človíček. Seděli jsme hodinu, dvě a věděli, že se loučíme na dlouho. Že končí dětství a bezpečí milované mámy, že nás cosi odtrhuje od sebe, že to tak musí být a bude, že se už nikdy nevrátí hluboká důvěrnost nás dvou. A plakali jsme tichounce a úlevně. Bechyně se mi zdála malá, provinční, zapomenutá. Rodné město, kde si v dálce se jevilo velké a významné. Mnohokrát potkávaní spolurodáci byli náhle vzácní. Četník Jeřábek i poťouchlý Hrbáček Sejkora, můj kamarád ze skautu Marek, se zdáli náhle nepostradatelnými. Pláč mě dusil a konejšil, až nás oba uspal. Probudili jsme se chladem. Obloha nad námi byla kobaltově modrá, temná a nekonečná. Drželi jsme se za ruce a šli tím liduprázdným spícím městečkem do teplých peřin studentského podnájmu. Druhý den jsem uplácal krtka s lopatičkou, možná, že to bylo i něco hezčího. Nakreslil jsem jakési zátiší a opravdu jsem nalezl svoje jméno mezi přijatými. Prázdninové léto už mi nedalo spát. Začal jsem se na Bechyni těšit. Kolem ordinace doktora Štrajta na rohu holického náměstí jsem procházel s lehkou nostalgií. Loučil jsem se s ním i s představou, že ho jednoho dne nahradím. Začal jsem okolní svět pozorovat očima umělce. A ejhle, rovinaté sídlo našeho rodu bledlo v představě rozeklané Bechyně s širokou řekou, skalnatými stržemi a bíjícími hodinami na věži zámku.

0: Co pak to vlastně bylo za dobu ten 51., když mě bylo 15? Nahlíženo z dneška to bylo tak úžasně blízko slavnému konci války, s vítěznými fanfárami, zarostlými vítězi, pokoušejícími se jezdit na prastarých velocipédech ukořistěných vděčným osvobozeným. Doba nadějí na nekonečný mír i neuvěřitelná naivita víry v americkou mandelinku. Doba mladosti, kdy se všechno zdá možné a dosažitelné, když život má tvář křišťálového zrcadla, do kterého hledíme obklopení současníky, kteří zpívají: mladý je ten, kdo obrozuje svět, jenž upadl málem do rozvalin. A na to se rýmuje jméno vousatého vůdce. Doba tajných procesů a bombastických prohlášení, kterým se nedalo nevěřit. Vždyť ani zkušená maminka nechápala, proč by se v novinách lhalo. Pár měsíců před mým příchodem do Bechyně byly vykázáni mniši z kláštera a z jejich cel se staly pokojíky studentů. Ještě jsme tu a tam nacházeli otisky jejich životů, křížek, nožík, kousek opracovaného dřeva, neumělou ovečku, zpěvník. Našel jsem velký kovaný klíč od půdy a s jeho pomocí jsem získal neuvěřitelné království. Tajně jsem odemkl a ocitl se na obrovité půdě kláštera. Byla spojena s klášterním kostelem a tak jsem se po stařičkých trámech vyšplhal až na zvoničku ve vodící celému městu. Pode mnou rub gotické klenby, hluboké zářezy i špice lomených oblouků, trámy stoletých stromů, kterých jsem se přidržoval, jako by šeptali: dotýkáš se historie. Holuby zděšeně vyletovaly, ale opakovaným návštěvám brzo přivykly a pak už se nebály. Seděl jsem vysoko nad městem, nikým neviděn, a viděl jsem všechno. Řeku i potok, okolní lesy, políčka a lidi, občany městečka a jejich chvat. Byl jsem s nimi i mimo ně. Hodiny jsem proseděl tak blízko nebe. Pleskání holubých křídel zcela věcné a nelirické mě uvádělo do reality. Je třeba slézt dolů, bude večerka. Tak ještě pohled na žloutkem slunce postříkanou rudou nádheru večerního nebe a dolů, než se zcela setmí, abych neminul šprušle vedchých žebříků.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Keramická škola. Předměty pro mě zcela nové. Profesoři velkorysí. Rozběhali jsme se po městě a kreslili most a věže kostelů a duby v parku a řeku. Bechyně byla naší Florencií. Učili jsme se v dějinách umění o nádherných výtvorech minulosti a toužili jsme se přičinit o další krásu. Hlína nás tiskla k sobě a oheň v peci fascinoval. Čas pádil neuvěřitelně rychle. Tolik jsme poznávali, tolik nového toužili poznat i mimo školu. Doba přestálou válkou zaražená nabírala na rychlosti. Chtěla všechno zanedbané stihnout a my s ní. Pěvecký kroužek, lidové tance, divadelní soubor. Hráli jsme volejbal, pěstovali atletiku, čas byl náš. Zpívali jsme, tancovali, namlouvali si holky a trpěli jejich odmítáním. Chodili jsme do školy i za ní. Lužnice nás okouzlila a od jara do pozdního podzimu jsme v ní po vůni poznávali domov. V sále na protivínce jsem měl první úspěch jako laco v její pastorkyni a poznal jsem první lechtivý dotek popularity. Geniální matematik a pedagogický eskamotér doktor Stašek mě jako ochotnický režisér povzbuzoval a obsadil do Langrova velblouda u Chemiehly. Pan profesor Pešek, co nás chvíli učil kreslení, mě překvapil otázkou: co po škole? Kam půjdeš dál? Na Umprum. Chci být sochařem. Jsi tady v Bechyni nejlepší, Matýsek je lepší. No vidíš, a v Praze budeš 10. A co v divadle? Je někdo lepší? To tedy ne, pane profesore, to jsem nejlepší já. No tak vidíš, dej se na divadlo, jdi na režii. Do mě jako když udeří hrom. O režii jsem neměl naprosto žádné představy. Co to vlastně je, ta režie? Od všeho trochu. Dobře vypadáš, máš hezký hlas, nestydíš se, jsi dost vzdělaný a umíš kreslit, jsi dobrý organizátor, vozíš soubory po okolí na estrádě, máš hudební sluch, rád vypravuješ a lidi tě poslouchají. Tak to je režie. Přinesl mi knihu Stanislavského Režijní lekce. Četl jsem fascinovaně 3 dny a pak jsem knihu vrátil. Jestli je to režie, co se tam píše, tak to chci dělat. Ale jak to říct mamince? Ta se ještě nevzdala představy, že půjdu na medicínu nebo na techniku, abych byl jako táta. Neboj se, já to milostivé paní vysvětlím. A poslal telegram. U nás chodili telegramy zcela výjimečně, většinou v případě katastrof. Když tedy přišel domů telegram, vážená paní, dostavte se laskavě v záležitosti svého syna do školy, nastalo zděšení. Vracel jsem se dokonale splavený a rudý pokotníky z fotbalu, potkávám maminku. Kráčí od nádraží, v hlubokém smutku, na hlavě klobouk s černým závojíčkem, v ruce kabelku, rukavičky. Mami, co tady děláš? Jdi ode mě, ty mesku. Maminka mi říkala různě. Od Honzíka přes Jeníčka, Jendy, Honzi až mezek, to bylo to nejhorší. Zašla do školy a já nechápavě čekal před dveřmi. Asi za hodinku vyšla slavnostní a uklidněná. Honzíku, tentokrát to nebylo nic špatného. Pan profesor mě informoval o divadle. Snažil jsem se něco o divadle dozvědět, ale v idylické Bechyni moc příležitosti nebylo. Podle požadavku divadelní školy jsem se naučil básničky a vybral divadelní dialog. Byla s tím obtíž, protože do té doby jsem žádné profesionální představení neviděl. Zkoušky se blížily a já putoval do Prahy. K tetičce Vice. Navlékl jsem si bílý svetr ke krku, pečlivě upletený od máti. Věřil jsem, že bílá barva je naděje, tetička je Viktorie a to je přece vítězství. Všechny nás to příjemně udivilo, Honzíčku, že jdeš dělat zkoušku na vysokou školu. Nevěřila jsem, že to někam dotáhneš. Nevěděla jsem, že máš talent. Koupila jsem ti lístek do Stavovského divadla, abys před těmi zkouškami věděl, do čeho jdeš. Ocitla jsem se v divadle. Kde jsi na galerii mezi studenty. Nádhera. Hrál se Kupec Benácký, Šajlok Štěpánek, Krejča, Dohnal, Fabiánová, Petrovická. Režie Salcer, Výprava Svoboda, hudba Ponc. Něco tak nádherného jsem v životě neviděl. Bože, tohle chci. Chci k divadlu. Hlavou mi probíhala krása představení a v duchu jsem si přehrával svou zítřejší zkoušku. Ráno jsem vyběhl na Smíchově před dům, že si uříznu prut, který jsem potřeboval jako rekvizitu. Ale u anděla stromy ani keře žádné. Vtrhl jsem k tetičce a z jejího vzorně vypiplaného bytu jsem vyrval tyč na záclony. Potřebuju, vrátím. A pelášil jsem do Karlovky. Plno uchazečů. Vzdělanci z gymnazií a hlavních měst. Divadelní znalci. Seděli k sobě zády, každý každému soupeřem. Na pozdrav neodpovídali, zahloubáni do sebe a rozhodnutí rozmlátit komisi na hadry. Po několika minutách se otevřely obrovité dveře a ozvalo se jméno uchazeče. Po chvíli se on či ona celý rudí vraceli a beze slova mizeli ve městě. Já v bílém svetru s vánočkovým vzorem hladce obrace v ruce tyč jsem čekal. Byl jsem neskutečně mladý a vlastně jsem nesplnil požadavek školy na minimální věk 20 let. Čekal jsem do pozdního večera. Stereotyp pojďte dál a s Bohem mě už unavil. Chtělo se mi ze samé trémy spát. Tak je tam ještě někdo? Ach jo, tak ať jde dál. V potemnělé zkušebně za dlouhým stolem seděla komise. Na zváleném ubruse hrnky od kávy, přeplněné popelníky, sklenice od červeného. Nejistě jsem vstoupil na malinké pódium a koukám dolů. Sedí tam Štěpánek, Krejča, Petrovická, Fabiánová, Salcer. Všichni bohové včerejšího zázračného představení. Štěpánek s hlubokými vrázkami pod očima, unaven celodenními zkouškami, na mě nevrle zírá. Proboha, ještě jeden. Co s ním? No snad je poslední. Tak co bych se vás zeptal? Řekněte nám. Bože, na co se všechno může ptát? A jak málo vím? Váš nejsilnější zážitek u divadla. V ten okamžik jsem věděl, že teta Vika a bílý svetr a snad všichni svatí stojí při mně. S plným přesvědčením a nadšením jsem prohlásil: Kupec Benátský v Národním divadle, mistře. Všechny oči se na mě obrátily, ozvalo se spokojené zabručení. Konečně talent, konečně uchazeč, který má vkus, a takový mládeneček. Co pak to máte v ruce, chlapče? Vykládám příběh s uříznutým prutem a tyčí naši tety. Smějí se, ale nevysmívají, naopak. Jsem jim asi sympatický. Je doba mladých, naivních lidí a to já tehdy byl. Ještě mě nechali říct kousek básničky, ale to už se jim zdálo dobré. Už mě viděli vlídnýma očima a přehlíželi chyby. Můžeš jít. Vyrazil jsem ven. Byla už tma. Zkouška tedy trvala dlouho. Uvědomil jsem si, že jsem uvnitř zapomněl kabát, a tak jsem nesměle zaklepal a prosím o kabát. Už si ho tu můžeš nechat. Báječný, chrčivý, plně zřetelný hlas mě tedy vyzradil to tajemství. Složil jsem zkoušku na režijní katedru AMU. Prošel jsem jako velbloud uchem jehly. Měl jsem před sebou prázdniny a změnu života.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

ja, dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jak už řečeno, po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Už jsem tu připomněl to oslovení, tak pěkné, divizna. Od Jana Kačera to znělo vždycky se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, jejich společný život, ale taky trable i radosti. V tom jediném oslovení divizna. No a na to, jaké to vlastně bylo s Janem Kačerem a Ninou Divíškovou, jak to začalo při studiích na DAMU, na to už se zeptal v jednom valentýnském tobogánu Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková. Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na DAMU v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl a pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co jsi si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlít, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přece jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslí. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct, zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici a ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty a já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho oleje a tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ale... Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalounku a pomalounku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký...
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami, jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky, ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy. Takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, když od někud přijel. To jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi
0: těžké. A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého zlata?
1: Není to pravda. Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: A neuměl ty dveře, taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon. Židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo. Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všichni ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. Oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci a na to vlhkej hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a housku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem stačil zabránit, vyškoval chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28,50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18,20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo.
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu, tak když si okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
0: Ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, pošty po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii. Krmte tu bestii.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Už jsem si tu svého času pohrál s názvy knížek Jana Kačera Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Tak se totiž jmenují a jakoby na sebe takhle zrovna navazovali a podávali si ruce. A je v těch knížkách a povídkách všechno. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A taky tam nechybí stopy přemýšlení o Bohu, o lidech a o tom, co nám dnes a denně život přináší a bere a za co bychom měli být vděční. Zrovna tak, jak o tom Jan Kačer přemítal, když ho svého času oslovil kolega Boris Riegler s cylindrem plným otázek pro své hosty.
2: Pane Kačere, podívejte se, s jakou nádhernou proprietou za vámi přicházím na půdu Tylova divadla v Praze. Dnes už to není Tylova, víte, je to...
3: Dneska je to Stavovské.
2: Stavovské, ano, jak to bývalo. Tak třepu. Říká vám něco ta proprieta divadelně? Vy jste režisér, vy jste herec, vy jste recitátor.
3: Myslíte cylindr? Cylindr mi něco říká, ale s cylindrem já jsem nikdy nehrál.
2: Ne?
3: Ne,
2: a to jste herec?
3: Nejsem cylindrový typ.
2: Ukažte. Tak dobře. No tak, když nejste cylindrový typ, tak si prosím aspoň vytáhnete jednu z otázek. A já hned vám dám náš seznam. Tak jako číslo, prosím?
3: 17.
2: 17. Račte nahlédnout, prosím. Najděte si. A řekněte posluchačům, co to bylo tady.
3: Bůh jako východisko.
2: No, to není špatná otázka. Jan Kačer.
3: Tak otázka je to těžká, taková předvánoční. Já nevím, já bych nechtěl podléhat takovým módním tendencím, že se jako člověk v určitým věku a při určitých klimatických podmínkách, jako například jsou Vánoce a zima, že se začne vyznávat z velké podmíněnosti Boží. Já si myslím, že jsem celý život žil tak, nebo jsem se snažil, aby to pokud možno nebylo proti životu. Myslím si, že jsem nějakou úctu v autoritu vyšší měl a mám, ale jestli zrovna věřím na nějakého Boha, nebo jestli si ho představuju jako starého pána s fousama, to nevím.
2: No jak to, že to nevíte?
3: No, nezabývám se tím.
2: Jste o tom neměl čas nikdy
3: uvažovat? No, potom pořád a spíš se kořím jaksi dílům svých předchůdců, mám rád obrázky. Takže si Boha představuju z mnoha votivních obrazů různě a spíš si představuju, že je to něco, co jaksi vlastně stvořil člověk a zřejmě chtěl nějak přesáhnout tu svoji zvířecí etapu a stvořil něco, co se podobá ideálu a to by se mi docela líbilo. A pak mám rád přírodu a určitý běh ty přírody. A to boží dílo, teda to, co tady vzniklo, to velmi uctívám a pokud jsem něco v životě dělal vážně, tak jsem vždycky chtěl, aby se to živému organismu podobalo, aby to bylo Pánu Bohu podobný.
2: Řekněte mi, kdy jste se poprvé setkal s Bohem jako takovým, jako veličinou, jako autoritou?
3: No, tak já
2: jako chlapec?
3: No. To víte, že už od dětství a moje maminka byla skromná paní, která věřila na Pána Boha a byla velmi pokorná. Chodil jsem do kostela, dokonce do velmi krásného kostela, které vystavil Dizenhofer.
2: Kde to bylo?
3: Já jsem se narodil v Holicích v Čechách, tam je krásný kostel. Vlastně jediná věc, která tam je památná, je tenhle kostel. No a setkal jsem se taky s mnoha pomocníky božími, různýma knězema.
2: Zapsal se vám někdo do duše chlapecké?
3: To nevím, ale mám rád Bibli a měl jsem ji vždycky rád. A
2: rozuměl jste ji jako chlapec?
3: Tak rozuměl, to nevím, ale snažil jsem se rozumět a nedá se říct, že bych ji rozuměl teďka. Protože ta Bible, jako každá velká kniha, má v sobě tolik materiálu životního, že se ji můžete probírat do nekonečna a podle toho, v jakém jste vy osobním stavu a situaci, tak různým epizodám různě rozumíte.
2: A v rámci této své otázky, pane Kačere, kterou jste si právě před chviličkou vytáhl z klobouku, kterou tu část Bible byste nám dneska nabídl? Jak si z hlediska toho, co teď prožíváte jako občan, jako člověk?
3: No to mě dává to moc těžké otázky. Já nevím, já bych nemohl říct, co bych teďka doporučil. Ale myslím si, že bych doporučil takovou zodpovědnost a takovou jako přímou konfrontaci člověka s něčím vyšším, že bych se nespoléhal na velký prostředníky, na různé církve, na různé sekty, na různé výklady. Spoléhal bych spíš na to, co v člověku zazní, když se něco krásného a duchaplného přečte a když nad tím sám medituje a konfrontuje to sám s tím, co třeba dělá a s čím se denně stýká.
2: A nenapadlo vás někdy, když potřebujete Boha, že to je vlastně strašná, hrůzná bilance vašich přátel, kamarádů, rodiny, když se musíte opírat o nějakou autoritu a nemáte ji třeba v rodině?
3: Ne, to mě nenapadlo. Já si Boha jako hrůznou věc zatím nepředstavuju.
2: Boha jako hrůznou.
3: To ne, ale...
2: Víte, ta bilance, že se musíte utíkat někam, museli vás teď hrozně zklamat v životě, ne?
3: Lidi?
2: Když máte tu potřebu. Prosím vás, já teď hraju tu protistranu, abychom mohli o tom hovořit, že?
3: Já nemůžu říct, že by mě lidi moc zklamali. Já si myslím, že podívejte se, to je jako s krásnýma ženskýma. Když je ženská trošku krásná, tak žádlí na ty krásnější a když pak neuspěje v soutěži o Miss Evropy, tak je zklamaná a svádí to na všechno ostatní. Když člověk jaksi nekriticky věří v něco, teda v lidi, myslím, tak většinou sám sebe podceňuje nebo potřebuje někoho, o koho by se opíral, protože si vlastně málo věří. Já jsem nikdy netrpěl nějakou přehnanou, já nevím, jak to říct, adorací lidství. Já mám dokonce rád projevy lidskosti, které nejsou příliš efektní. Stýkám se rád s lidma na okraji, s bláznama, s lidma, kteří jsou něčím trhlí.
2: No, proto jste dal šanci mě v klobouku.
3: No to ne. No ale mezi takovými lidma se najde spousta zajímavých mutací.
2: Myslím. A je to inspirativní pro režiséra.
3: Ale no, tak nejen pro režiséra, pro každého člověka. Mě nejvíc zklamou lidi, když odejdou, když zemřou. Z toho mám smutek. A musím říct, že jsem se dlouho učil a trpce žít i s těma lidma, kteří tady nejsou. Protože zdá se mi to nelogicky, když tolik báječných lidí odejde někam jinam a vy najednou máte mít pocit, že s nima už nemůžete nic dál podnikat. Mm-hmm. A se spoustou lidí, který mám rád, tak vlastně se snažím žít i dál, ne, že bych byl nějaký duchař, ale uvažuji, jak by asi uvažovali, nebo o čem bych si s nima povídal a musím říct, že to mnohokrát je užitečný a mám dokonce pocit, že mě dávají někdy i znamení, jak bych se měl chovat. Nebo v každém případě se rád konfrontuju s něčím, co třeba není.
2: To znamená, že máte doma fialové svíčky, ne? Spirit?
3: To ne, to vůbec ne, ale když třeba mám vystoupení a jsem skutečně soustředěný, tak si třeba říkám, co by tomu říkala moje maminka. Nebo když tady s váma teďka mluvím, tak podvědomě přemýšlím třeba o svých kamarádech, kteří by se tomu šklebili, co teďka říkám a do jisté míry mě korigujou a čili tomu nepotřebuji žádný světlo ani blikající svíčky. Ale myslím si, že člověk, když se cítí být obklopený něčím nebo nějakým světem duchovním, tak možná, že i to je Pán Bůh, ne?
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Chci si vytáhnout otázku Bůh jako východisko. Řekněte mi, vyčítáte mu něco?
3: Ne, východisko. Za něco? Ne, to nebylo východisko.
2: Ne?
3: No, pak cíl, ne?
2: Sedmnáctka?
3: Je ale opravdu východisko.
2: Vyčítáte něco této síle, že třeba vám ukřivdila, že vám ublížila, že vám nedala tolik těch plodů, co jste si mysleli, že máte na ně nárok?
3: To v žádném případě. Já naopak, jestli něco takového je, tak musím být jenom vděčný. Je mi 60 let, chodím, vidím, slyším, což je výsada, kterou spousta lidí nemá a nikdy nemělo. Já, jestli existuje jakási prozřetelnost, tak musím s velkou pokorou mu za všecko děkovat. A to neříkám jako z falešný, jak si skromnosti nebo pokory, to je opravdu i fakt. A musím říct, že mnohokrát se stydím za to, že mám víc, než mají mnozí jiní. Mám třeba rodinu, která je docela zdravá a fungující.
2: Vyčítáte si to? Že jste příliš toho štěstí sebral těm druhým?
3: Nemůžu říct, že bych si to vyčítal, ale skutečně někdy nechápu, proč se mi to dostalo a proč se spoustě báječných lidí tohle nedostalo.
2: Podílel jste se na tom, nebo to přišlo z hůry?
3: No tak možná, že jsem pro to něco dělal samozřejmě, ale to každý, to i ty, kteří nemají štěstí, tak se snaží přeci spoustu věcí dělat. A je spousta lidí báječných, kteří skutečně se třeba rozdávají i jaksi ve své službě Bohu a ten Bůh je trestá, nebo naopak zkouší, že nakonec si to je v Bibli. Nevím, já teda, co se tohle týče, já nemám co vyčítat. Já jsem dosáhl daleko víc, než jsem jaksi dítě si dovedl představit. Já bych zrovna nerad, protože já mám takový kostelový hlas, já bych hrozně nerad, abych vypadal jako nějaký takový svatý, který mu usekli křídla, jo. Nebo člověk, který pořád medituje o vážných věcech a rád o nich mluví. Já si myslím, že jsem vlastně strašně veselý člověk a to, kam mě to
4: ne,
3: dovedlo.
4: Ne, poslyšte, no, pane no, Kačere, jistě. Tak to ne, no, to nemůžu jistě. Přijmout za diváky. Vy jste veselý člověk?
3: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že jenom člověk, který má hluboký smysl pro humor a který je veselý, tak je schopný hlubokých úvah. Protože kdybyste nazíral svět jenom z ty tragické stránky, tak byste třeba Boha příliš rád asi neměl. Kdybyste uvážil, že dopouští takový zvěrstvo, jaký se mezi lidma děje a je všemocné a všemohoucí a má to samozřejmě všechno hluboký smysl, tak nevím, jestli byste byl příliš rád. Ale teprve, když začnete mít smysl pro humor, nebo vy ho samozřejmě máte, proto s váma rád mluvím, a koukáte se na věci jako dokola, jako i jaksi ze všech stran, tak teprve tehdy člověk může tu svou existenci nazírat jaksi plně a může dokonce z ní být i spokojený.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí vysílá Praha. Karlínská budova Českého rozhlasu, osamocený Honza Macoun tady ve studiu. Kolega Kubala mě tady nechal osamocen. Budu plakat. A druhý jeho kolega, který dnes slouží noční službu, technickou službu, tak aby všechny regionální stanice fungovaly tak, jak mají, neodmítá tady se mnou být ve studiu, ale stydí se. Já to chápu. Ostatně o tom dnešní téma noční linky jest.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Za A. Nikdo na vás nevidí. Za B. Nikdo vás po hlase nepozná. Aspoň teda některé. Nebo ano? Každopádně odhoďte stud a pojďte prásknout na sebe, za co se stydíte. Ne za jiné, to umíme. My Češi tohle umíme ukázat na druhé a ne, vy, za co se stydíte. Pojďte mi to přiznat, do vysílání máme na to. No já to vidím úplně přesně. 119 minut. Honzo, seš dobrý. Na to, že jsi měl z matematiky jeden rok, 4 minus otazník. Tady je společné regionální vysílání a Český rozhlas Pohoda. Dobrý večer.

0: stydíte se za výplatu, za příbuzné, za něco, co jste kdysi řekli, mlčeli jste, když jste měli promluvit. Nedokázali jste se třeba omluvit nebo bojíte se odmítnutí? Umíte vůbec požádat o pomoc? Tak a schválně, kdo z vás zaspívá před ostatními? Za co se stydíte? To je dnešní téma ve vysílání Noční linky, 2 hodiny povídání. Vybrali jste tohle téma vy, doufám, že ho uchopíte tak, jako skoro vždycky témata uchopíte. Vašimi příběhy, pochopitelně, žádné pozdravování z bodu A do bodu B. Ne, pojďte rovnou na věc. Na každý rozhovor máme tak přibližně plus minus 5 minut. Samozřejmě v rámci nějakého prožitku, nějakých mezí, když to bude hluboké, smutné, trýznivé, tak pochopitelně zase tak neurvalý nebudu, ale každopádně, ať se vás dovolá co nejvíc. A že neznáte číslo?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tady je Honza Macoun, mě přezdívají Macík. Říkejte mi úplně, jak chcete. I ten, který neumí moderovat, jakkoliv. Nevadí mi to, já už jsem zvyklý za těch 30 let. Halo, halo, Český rozhlas, tady je Honza, pěkný večer, milou noc.
2: Dobrý večer, pane Macoun, zdravím vás.
0: Taky, taky, kdo tam?
2: Tady Ota z Uherského Brodu.
0: Oto, zdravím vás, pověste, za co se stydíte?
2: To se stydím strašně, já jsem chodil několik roků s jednou přítelkyní a když ona chtěla svatbu, tak mě řekla, že buď svatba, anebo pivo.
0: Počkat, to mi musíte vysvětlit.
2: No my jsme chodili často na pivo.
0: Jo takhle. Jo takhle.
2: Tam jsme mývali sraz. No.
0: Co jste si vybral?
2: Já jsem si vybral to pivo. To je strašné, co?
0: Já to nesoudím. Udělal jste dobře?
2: Udělal jsem velice špatně.
0: Dá se to ještě změnit?
2: Nedá, bohužel už ne. Už ne.
0: No a o už tom je to je, to jsou ty příběhy. Bohužel, bohužel o tom jsou ty příběhy. To člověk jednou udělá je krok a byl zrovna špatný, no. Takže si to asi vyčítáte celou dobu.
2: Vyčítám si to každý den a já myslím, že jsem to ani neřekl nijak vážně, ale prostě ono to tak vzala, zvedla se a šla pryč. To
0: bylo takhle rychle, to už se nad tím nevedla nějaká rozprava nebo ne, diskuze.
2: Nic,
0: ne, vyřešeno 20, vůbec. Takhle já to nechci.
2: Ano.
0: O to, děkuju za otevření noční linky. Těžký kalibr.
2: Ano.
0: Ale budeme poslouchat a poslouchat a poslouchat další vaše příběhy. Děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuju, nashledanou.
0: No tak, kdo to trumfne? Za co se stydíte? Eva Farna už se nestydí.
3: Mám

0: Dnešní noční linka, společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda, taky na těch internetech naše vysílání. Dnes je to na téma, za co se stydíte. No, já jsem to téma vybral vlastně po naléhání několika z vás posluchačů, ale vlastně ve své podstatě já jsem si říkal, to se dá uchopit velmi dobře. Dokázal jsem se s tím stotožnit, protože i já mívám někdy takový pocit, jako by nám ubývala kuráž. Slyším takové ty stížnosti, obavy nebo řeči o tom, proč něco nepůjde a občas si říkám, nefňukáme už víc, než jednáme. Možná je to jenom můj dojem, nikoliv důkaz, že dřívější generace byly odvážnější, ale zajímá mě, kolikrát nás zastaví právě strach, že budeme někomu k smíchu nebo bude to trapný. Řekněme, že něco nemá cenu, přesto jsme to ještě neskusili. Nadáváme na poměry, ale při příležitosti ozvat se raději sklopíme oči. Má někdo nějaký dotaz? Haló, tady? Ne, končím diskuzi, děkuji. Já vlastně nechci tím schazovat lidi, kteří jsou vyčerpaní nebo mají vážné starosti nebo se potřebují někomu svěřit. Říct si o pomoc může samo o sobě vyžadovat neuvěřitelné množství energie a kolikrát to ani nedopadne. Takže spíš se ptám a klidně i sám sebe. Kdy mi stud pomáhá nepřekročit hranice a kdy už za mě rozhoduje? Co bych udělal jinak, kdybych se tolik nebál cizího názoru? Nebo ježiš, měl jsem z té práce odejít dřív. Posledních 6 let jsem se tam tak trápil a kdybych to udělal tenkrát, hned tak mi to došlo, že to nemá smysl. Já bych byl přece tak šťastný člověk. Za co se stydíte? Můžete zavolat, budu moc rád, nebojte se, uvítám kteréhokoliv posluchače, ať už pravidelně volajícího, ale budu neobyčejně potěšen, když zavolá někdo i úplně nový. Nebojte se, Praha nekouš, 731 800 900, psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo můžete přidávat své příspěvky do komentáře pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. To znamená stránky rozhlas.cz/linka. Jestli jste připraveni přijmout dalšího volajícího nebo volající, tak jsem s vámi.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak volejte, teď je ta šance. 731 800 900, kdo nadává čas od času a taky takové příspěvky někdy dostávám do e-mailu. Nemůžu se dovolat, to je strašné. Volám po 683. No kolikrát volal asi Robert z Olomouce, než se dovolal, že? Takže berte to prosím s rezervou. Já tady vidím na monitoru 6 takových obdélníčků, které oranžově blikají, když se někdo snaží provolat. Takže někdo z těch 6, kdo to je, netuším. 731 800 900. Halo, halo, tady je Honza, kdo je tam?
2: Iveta,
0: vypnout rádio. A hned teď, prosím.
2: Ano, už to dělám. Tak.
0: Udělala se to krásně. Dobrý večer.
2: Krásnou noc.
0: Vám taky, ale necítím z vás, že byste se někdy stydila.
2: Děkuji za příjem. Tak chci něco povědět.
0: No tak prosím, prostor máte.
2: Za co bych se měla stydět?
0: To já nevím, ptám se já.
2: Já mám svá rozhodnutí, mohu mluvit?
0: Můžete, ale je to na téma stud, jo? Za co se stydíte?
2: Stud, ano, to neznám to slovo.
0: Dobře, tak se můžeme rozloučit.
2: Co?
0: No tak se můžeme rozloučit, když nemáte to tématu.
2: Ne, počkejte, Honziku, já mluvím.
0: No tak povídejte.
2: Já mám svá rozhodnutí, já mám svoji hlavu,
0: ano.
2: Mám své srdce.
0: Ano, to jo. Máme každý.
2: Vím, co dělám.
0: To říká
2: vím,
0: každý.
2: No ne, každý to neříká. Vím, co dělám, vím, co mohu dělat a já se za nic nemohu stydět.
0: Tak proč?
2: Za co bych se měla stydět?
0: Tak proč voláte? Když se za nic nestydíte.
2: Ne. Ne, protože mám svoji osobnost,
0: ano,
2: svoji hlavu,
0: ano,
2: svůj rozum a svoje srdce.
0: Ano, to má každý, ale někdo si to neuvědomuje.
2: Za co bych se měla stydět? Já žiju tak, jak žiju, jo? Já mám pejsky,
0: ano,
2: tu v přírodě,
0: ano.
2: V přírodě, jo. medituju, sedím tady u rybníka kolikrát tady u nás, hledím na tu hladinu, jo, a jsou úplně jako, já mám také starosti, samozřejmě, jako každý člověk, ale já se snažím to jako nevnímat, jo.
0: Přecházíte to.
2: Ano.
0: Takže nemáte stud, to je fajn, že nemáte stud, že se nestydíte.
2: Nemám, za co?
0: Dobře, i to je názor, přijímám to. Já nevím, třeba neumíte zpívat a nechce se vám zpívat na veřejnosti.
2: Já zpívám, já miluju zpěv. Já zpívám, já hraju na klavír, na flétnu.
0: To já taky.
2: Já zpívám.
0: I na saxofon umím hrát, na piano umím hrát.
2: Paráda,
0: umím tančit skvěle. Že se na to nedá koukat a ta hudba se ode mě nedá poslouchat. Nevadí. Iveto, děkuju. Beru to, co jste řekla, ale přece jenom to téma je jiné. Za co se stydíte? A čekám další volající a těším se na vás. Dobrou noc, Iveto, dobrou noc.

0: Jiří Schellinger, jsem prý blázen jen. Taky si tak někdy připadám a vůbec mi to nevadí. Nestydím se za to, nestydím se za sebe, ale je fakt, že v dobách, kdy jsem úplně začínal v rozhlasové stanici, třeba úplně ta první štace, zastávka, to bylo tenkrát Rádio Roko, 87,8 FM. Měli jsme vysílač a studio přímo na Petříně, v Petřínské rozhledně. No, 90. léta. Krása to byla. Dodneška si pamatuju, jak jsem přišel do toho vysílacího studia, které bylo udělané vlastně v prostoru, kde jsou vysílači i jiných rozhlasových stanic, nebo tenkrát byly. Vlastně ani nevím, jestli ta budova tam ještě je. Když si představíte, kdo znáte Petřínskou rozhlednu, tu věž a podíváte se od ní na ní, tak za ní byla taková prosklená budova a byla spojená s, vlastně s tou rozhlednou takovým tubusem. Ten tubus, to už vím, že ho dávno zbourali. Jestli tam je ještě ta doplňující budova, to netuším, ale tam jsme měli studia, nebo studio, to bylo velmi amatérské, bylo to ale zajímavé, zábavné. A pamatuju si do dneška tu vůni toho studia. To bylo nadšení, to bylo rozpis služeb. Víte, jak vypadal rozpis služeb? To není žádné hraní odpolední nebo krátký dlouhý týden. Představte si stěnu dlouhou a na ní vlastně papírová bílá tapeta a na ní bylo napsané jednotlivě pondělí, úterý a tak dále, data. A ten, kdo mohl vysílat, tak se tam napsal a udělal šipku od do. Žádné třeba od 6 nebo od 5 do 9. Ne, to bylo jeden den od 5 do 11, další den od 9 do 13 a tak dál. A to se tenkrát vysílalo 24 hodin denně. Dodneška si pamatuju ten stud toho, kdy se pustil mikrofon a já nebyl schopný říct vůbec nic. Já vím, dobře, škrohlídové, ano, já vás slyším, úplně vás vnímám, že se nestydím dneska. No nestydím. Sice jsem vyrost, ale jsem stále duchem dítě a to mě moc těší. A když se mě někdo zeptá, pro koho vysílám, tak já vždycky říkám, mně je úplně jedno, pro koho vysílám. Mladší, odrostlejší, starší, přestárle a pokud přestárle, no tak jo, no vždycky jsem vzbuzoval nějaké rozpory, to za A, to už se asi nezmění s mým věkem, s přibývajícím věkem, s prostorovou výrazností, ale na druhou stranu, o kom se mluví, tak žije, ne? Když bude člověk takový průměrný, tak jakože zapadne a nevyčnívá, to je nuda. Takže já děkuji za všechny pochvaly, stížnosti, ať už ty, které posíláte jenom mě, mým nadřízeným, anebo třeba ombudsmanovi Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Otázka je jasná, za co se stydíte a jestli jste s tím v životě nějak dobojovali a má to nějaký happy end. Ptám se 731 800 900, teď volejte. A volá kdo? Halo, halo, Honza.
2: No, tady Jarda, tak si...
0: A, zdravím tě, ahoj, dobrý večer.
2: No, můžu tě vidět, co jsi teď říkal, se mi velice líbí, to musím hned říct, protože já si tě pamatuju, když jsi dělal moderátora taky na rádiu, nebudu ho jmenovat.
0: Ale to klidně jmenuj, to nevadí.
2: Tak dobře, na country, tam byl noční klub country rádia a už jsi krát si říkal, tenhle ten člověk má vyloženě talent na moderování. A pak jsem tě jednou uvez a ty jsi mi ukázal studio, to ještě bylo v divadle pod Palmovkou.
0: Jo, jo, to je pravda, to bylo ještě před povodněmi.
2: A to jsem, tak to, a dneška, když někoho uvezu a zrovna běží rádio a moderuješ ho, tak když říkám, tak tohle člověka já jsem několikrát vez a znám ho osobně.
0: Dobře, znám mě, přiznávám ostatním posluchačům, že Jarda mě zná od dob, kdy jsem mýval hojné akné, až do doby skoro mého věku 50 let.
2: To ne, byl jsi štíhlej mladý kluk a já už jsem tenkrát byl...
0: Štíhlej.
2: Tenista, protože já jsem začal taktikařit až jako důchodce do 50 let a dneska taktikařím nakladně už nejezdím v Praze, protože mě v podstatě vyhodili od Uberu, jo. Já jsem měl Uberu za 7 let a za to se teda stydím, že jsem od nich neodešel dřív, protože já jsem byl Uber skoro 8 let, měl jsem 23 tisíc jíst, z toho přes 21,5 tisíce pětihvězdičkových, jo, a oni najednou prostě, najednou rozjeli takovou akci, že mají jako cestující sledovat řidiče a při sebe menším nějakým přestupku to mají hlásit. Takže já během 2 měsíců jsem měl najednou asi 5 hlášení za nebezpečné řízení.
0: A Jardo, to tě překvapuje, teď přece my jsme národ takový, jaký jsme.
2: Prudké najíždění do zatáček, překročení povolené rychlosti, které kde byla 15 třeba, já jsem tam byl 20, jo. No, takže za to se teda stydím. A pak se stydím zpívat na veřejnosti.
0: A prosím, jo, počkej, já ti promiň, že tě přerušuju. Promiň, že tě přerušuju.
2: Modeřina říká, že je to hrůza, že bych se měl teda radši stydět.
0: Halo, Jardo, prosím tě, vydrž, teď mě poslouchej. Já ti dávám teď neskonalý prostor do vysílání regionálních stanic a stanice Pohoda, která se může stát na okamžik nepohodou. Zaspívej nám.
2: No. No, já takhle, můžu říct, že se nestydím, to rozhodně se nestydím mluvit na veřejnosti. Na druhou stranu, no tak ono je to tím, že jsem taky leta učil, že jo, takže já jsem sice původně vyučený důlní zámečník, ale různýma školama a zařazeníma jsem se dostal tak, že nakonec jsem teda učil na středním odborném učilišti a hornickém, měli jsme tam zajímavý žáky, například Spartakiádního vraha, několik divadelních a filmových herců a režisérů, no a takže byla to zajímavá práce a rozhodně se teda nestydím mluvit na veřejnosti a můžu říct, že třeba takový moderování by mě taky bavilo, jo, že bohužel jsem se k tomu nikdy nedostal, no.
0: Tak až bude nějaký den otevřených dveří, nebo máš přece kontakty, známosti, znáš mě, tak se zastav.
2: Tady,
0: je to vyřešené. Ale když už tedy si nezaspíváme, já bych jenom ještě podotknul jednu takovou jako menší vlastně jako poznámku, že já to mám jako Michal Tučný s veřejným vystupováním. Víš, co to znamená? Dokážeš to přeložit?
2: No, já nevím, jaký. Já jsem teda Michala Tučního jednou zažil na takovém koncertu, ale že bych přímo...
0: No tak, já to vysvětlím. Mimochodem, neslyšíme tě dobře. Máš mikrofon nějak jinak?
2: No tak bych to mohl říct tak, že do mikrofonu se mluví líp,
0: ano,
2: než třeba k plnému sálu posluchačů.
0: No já to hned vysvětlím. Michal Tučný nebyl schopný vystupovat, pokud neměl v sobě několik panáků alkoholu.
2: Ano, tak no to je ono, co říkám, že jako ten mikrofon není taková prostě hrůza pro toho člověka, jako když teda se dívá do sálu a mně by to bylo zase fuk, mně jedno k jakýmu počtu lidí. Já jsem dělal určitou dobu šéfa brigády socialistické práce a když jsme měli nějaké setkání s manželkama a tak dále, tak jsem je vždycky pozdravil všechny. Probral jsem takový ty různý vtipky od nás z práce, protože jsme se všichni znali, že jo, a tak dále. A bylo to zajímavé a myslím, že jsem se nikdy jako nestyděl. Takže to určitě, ale zpívat to tedy opravdu ne.
0: Dobře, takže někdy příště třeba si to vysním. Já ti děkuju. Jardo, dobrou noc, díky za zavolání.
2: Dobrou noc, Hondo. Dobrou noc a všechny zdravím.
0: Škoda. Já chtěl nějakou ukolébavku. No nevyšlo to, zase takové velké přemlouvací schopnosti nemám, tak škoda. No a jenom, abych to úplně uzavřel, ono, ano, moderovat před mikrofonem v domnění, že vás někdo poslouchá, je fakt něco jiného, než když na vás někdo kouká a čeká, co z vás vypadne. Že jo? A to je blamáž. V mém případě je to fakt blamáž ještě větší, takže opět škarohlídi. Nekonferuji na veřejnosti prakticky vůbec. Spíš tak jednou do roka a to ještě jenom protože charita a protože psi, útulek a tak. Ale taky tam je ten panák, i když alkohol škodí zdraví, protože ta nervozita je za A velká a za druhé, aby se to nepokazilo. Aby nebyl nějaký prostoj, nějaké faux pas. Si pište, vždycky mám faux pas. Buď zapomenu, A nebo, helejte, znáte, vy místní víte, klub u letců. No, takhle, jestli víte, kde je ten klub, u jakého města nebo v jakém městě, dobrý. Teď si vemte, že Pardubice nebo Hradec, že? Tak vítejte tady u nás v Hradci, ne? Nebylo to úplně příjemný, ale přesně to jsem celý já pomotal. Dost mě, je to o vás, to jste si vybrali vy, za co se stydíte a píšete a děkuju za to. Mám tady poznámky třeba od posluchačky Jany. Zdravím linkaře a hlavně dnes vás, pane Honzo, mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět. A po uplynutí mnoha let se na to zapomene. Nezapomene. Já vám řeknu, že já mám takové kolegy, že oni vám to připomenou v ten nejnevhodnější okamžik. Ale k vám, co mi vadí? Připadá mi, že my Češi neumíme být hrdí na to, že jsme Češi. Leda tak při hokeji, ale když je státní svátek, tak se řekne prodloužený víkend. I v televizi jsem to slyšela. Okolní národy své svátky oslavují, dovedou to vlastenectví dát najevo a my, jako bychom se styděli. Nemáte také ten pocit, Jana? Píše třeba pan X. Dobrý večer, já se třeba stydím za to, že jsem byl pár let pravicový extremista se vším všudy. Stydím se za to, kolika lidem jsem byl schopen ublížit v tom jakémsi zaslepení. Dodnes mě to provází tahle ta minulost, pak přišlo prozření, snažím se ty věci napravovat. Vlastně dělám opak než tenkrát v tom přesvědčení. Hezký večer všem. Pane X, já vám k tomuhle něco řeknu. Těžce se přesvědčuje někdo, kdo je přesvědčen. To platilo, platí a platit vždycky bude. Ale víte, co je možná ještě horší? Že my vlastně v té současné době, rok 2026, my máme pro nás, pro svět, pro města, pro obce, my máme tolik informací, tolik informací, že nedokáže hlava zpracovat. Že vlastně přestáváme ověřovat informace, i když se to zdá jako blbost, no tak to napsali to, říkali to v televizi, no tak jako dobře. Ale pokud, a já nechci šířit nějaké bludy, nějaké soudy o tom, že někdo je ekologický aktivista, zelený a já nevím co, a kavárenský, či co, pražská kavárna. Ne, prosím, za sebe. Říkám to i své mámě, svému okolí. Pokud slyšíte nějakou zprávu, jakoukoliv, nebo čtete zprávu, přijde vám e-mailem. Přece by vás nezabilo, abyste se podívali a měli nějaké pochybnosti, abyste si to ověřili. Zadejte do toho internetu tu věc, je to pravda, není to pravda, názory. A hlavně, důležité, přicházíme o svůj zralý úsudek. O vyhodnocení té dané situace. I když se vám to třeba někdy kolikrát zdá jako blbost, vy tomu věříte, tak to zůstane tady v té fázi, ale už se to nepřepne. No jo, no to, tak to si někdo pěkně pošmák. Ověřujte si informace. Neradím vám, koho volit, koho poslouchat, nebo z čeho být nadšený. Ne. Mějte svůj úsudek, ale ověřujte si. Dřív, v 80. letech, byla šuškanda, televize, rozhlas. A co se řeklo, to bylo. Spíš, co se neřeklo, to se šuškalo, tomu se věřilo. Dobrá, ale těch informačních kanálů bylo málo. Sedněte si dnes k ČT24, ke stanici Plus Českého rozhlasu, hltejte slovo od slova a poznáte sami výsledek, že to není úplně OK, protože věříte pouze jedné straně, je třeba vyvažovat a hledat správné odpovědi nebo odpovědi, které dávají smysl.

0: Za co se stydíte? Je to na vás. Zavolejte 731 800 900 anebo napište, těch příspěvků je tady opravdu obrovské množství. Děkuji za to. Hned si to tady celé aktualizuji. Eva píše, a stále mluví jen Honza. Do 23.30 dostali prostor jen dva posluchači. Ach jo, tak to změňte, Evo. Nepište a změňte to. Zavolejte. Jo, mě tady teď momentálně nebliká všech šest okének. Asi máte jiné teď starosti, jiné důvody, co dělat jinak, anebo vás to téma nezaujalo. Tak zkouším. Jo, jestli mi rozumíte, z druhé strany. Každopádně budu rád, když zavoláte, bude to fajn. 731 800 900, odhoďte stud. Opravdu, není to o mně. Ale já to žiju s vámi, já jsem úplně stejně obyčejný člověk jako vy, se svými starostmi, příhodami, které někdy k těm tématům patří. A to je celé, nic víc, nic míň. A ty příspěvky, někteří z mých kolegů se jim nevěnují vůbec do vysílání prakticky, jenom je třeba zveřejní, ale já se s nimi rád tak jako pohraji, lebedím a taky to člověk vidí sformulované jinak, bez nervozity. Tady mám třeba příklad od Bedřicha. Dobrý večer. To můžu mít třeba, když potřebujete pomoc od cizích peníze, to může být ostuda. Ano, to je to, co jsem říkal hned v úvodu. Požádat o pomoc, to chce někdy hodně velké energie. Zdravím Prahu, Honzu a všechny příznivce noční linky. Já se mohu stydět za určité roky, kdy jsem měl pár prohřešků z mládí. Nevím však, jestli to není jen určité promile procenta proti lidem, jenž denně jsou denními aktéry osudy života. Je to dost smutným jevem, že lidi se v dnešku především honí za majetky, penězi a přitom zapomínají, že slušnosti je především neškodit planetě modré. Jsme v celku stále nenasytní a věc krásnou zemi likvidujeme především svým přístupem k přírodě. Tu válkami, tu likvidaci životního prostředí dobýváním, ale správně řeknu rabováním nerostných zdrojů, ale i vymýšlením prach obyčejnými nenasytnými aktivitami. A za co se stydím převážně v zahraničí? To jsou Češi. Na státní vlajku dávají název města a místa, odkud jsou, ale je to pouhé hanobení státních symbolů. Opatrujte se všichni. To píše Milan. Milané, tady taky částečně s vámi souhlasím. Je potřeba, aby asi jsme vyhrávali ten hokej pravidelně furt, každý měsíc, aby jsme byli víc hrdí a hrdí, nebo stabilně hrdí, ale chápete asi sám, že to asi úplně tak jednoduché není.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Taky možnost. Tady Český rozhlas, Střední Čechy, Honza Macoun ve studiu a společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Odhoďte stud, o něm to dneska je, protože stud ten nás provází životem, bez toho se neobejdeme. Ostatně, stydíte se? Pokud ano, pojďte nám prozradit, za co? A když to bude o vás, z vašeho života, než za druhé, budu radši, protože tím víc se přiblížíte nám všem. A já za to děkuji předem. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Je Honzičku, dobrý večer, tady Ludmila z Brna.
0: No, Ludmilo, zdravím vás, pěknou noc přeji. Nestydíte se, že ne?
2: Stydím.
0: Fakt jo, za co?
2: Já vám o to řeknu. Já mám jít zítra na sraz spolužáku.
0: No ale nikdo za to nemůže, že vy jste nejkrásnější. Počkejte, nezlobte se.
2: Já se stydím za to, že chodím s chodítkem. Že já mám pod 95. roku po operaci páteře, ale jenom jako ty plotinky. Ale můžu vám říct, že mám takový problémy, mám úzký páteřní kanál a byla jsem v důchodě od 40.
0: Ano.
2: Teď mě 74. A já jako můžu chodit všechno, ale já ujdu 100 metrů a musím si sednout nebo se předklonit. A mně se ten kanál trošku roztahne a zase můžu jít dál. A já se stydím na té trasi,
0: ano.
2: že já už jsem tam nebyla 3 roky. A teďka oni mě bombardujou, to je spolužák mě jeden volal včera a říká, jestli nepřijdeš, my tě tak zlyskáme, že to uvidíš.
0: Ale
2: to je, já jsem v Brně a to je jako jediná, odkud pocházím, jo? Mm-hmm. Ale tak už to taky patří v Brnu. No ale já tam musím jet Boltem, protože děti na mě nemají čas, aby mě tam zavezli.
0: Mm-hmm.
2: Tak musím jít Boltem. Ale já se tak stydím. Ale teď jsou nebezpečně krásná.
0: Ano, já jsem to říkal hned na začátku. Ano.
2: Byla u mě kadeřnice dneska. Ale tak se sama sobě líbím. Říkám, kruci, až já by se jí tam nešla ukázat.
0: Pravda, máte trošku narcisní sklony, ale to vůbec nevadí, protože člověk se musí to mít rád. Člověk se musí pochválit. Bez toho to nejde.
2: To právě. Ale mě pochválila kadeřnice a dcera, říkali, ale... mámko, ty nevypadáš na ty roky. Oni budou čučet.
0: Jasně, no, to máte letuš takovouhle pěknou. Ono totiž člověk, když o sebe aspoň trošičku dbá, podívejte se i na tu paní Bohdalovou herečku, jako ať už ji máme rádi, nebo nemáme rádi, ona zkrátka, pokud se nenalíčí, tak prostě nepůjde mezi lidi, prostě nepůjde. A moje babička to taky tak má. Pokud, nebo mívala, teď už se všemu spíš směje, ale ona taky do posledního vlastně dne toho, kdy ještě byla na pozemském světě, reálném světě, tak ona se prostě nalíčila v té posteli, i když nebyla úplně dvakrát hejbací, ale aspoň ty oči, nebo aspoň ty stíny, aby se cítila jako žena. Hezká.
2: Ano, ano, přesně. A já budu tak krásná, že oni všichni padnou.
0: No jasně.
2: Jednou jsem tam přišla a říkala jsem si, musí mít první, aby se mě moc neprohlíželi.
0: Prosím vás, co si myslíte? Teď jste stejně staří, tak neříkejte, že jste jediná osoba na světě, která má chodítko.
2: A víte, co mě řekl ten můj spolužák, že prej, prosím je zavřít dveře, už jí tady na 80, tak na to si
0: dělají. Helejte se, máte účes, máte bolta, máte, tak si přeleštěte svoje chodítko, ať září i v místě konání a pak dejte vědět, jak to dopadlo.
2: Já mám krásný. Ale já to potřebuju proto, abych já si byla jistá.
0: No, to je v pořádku. Tak tam přijdete jako dáma, chodítko odhodíte, dáte si dvojku bílého a pak ho ani nebudete potřebovat.
2: No ale já jsem ale ještě chtěla doříct, jak jsem tam přišla, že jako půjdu první a aby to... A tak já jsem tam přišla jako poslední, protože jsem se stavila u mého strejca, ten do mě dali přijít tam ve Slihovice a přišla jsem tam, odhodila jsem kabát, oni už jedli a já říkám, teď se na mě všichni podívejte, jak vypadá. A ne, abyste mě pomlouvali. Oni se zechtali všichni. A proto oni chcou, abych já šla, víte?
0: No přesně, protože to je koření a teď si, až si všimnete ještě těch jejich neduhů, který jsou vidět. To je prd proti vašemu chodítku.
2: Já si myslím, že taky něco, ne?
0: Ludmilo, dobrou noc. Dejte potom vědět, jak to dopadlo.
2: Dobře, příště. Mm-hmm. Děkuji, dobrou
0: taky,
2: noc.
0: Díky moc. Vlastně jako ta Hana Zagorová. Jsem, jaká jsem.

Nejsem ten typ, co jsou lidi běžně zvyklí, často hlavou proti zdi, nesnáším autority. Jsem puntičkář, co tím štve okolí.

Občas se trefím, občas i minu. Rozhoduju se i žít z vteřiny na vteřinu. Stojím si za svým, nechodím s davem, v neklidných vodách se snažím být přístavem. Stále bych jen tančila.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Do půlnoci ještě stihneme telefon anebo mraky příspěvků. Podívejte se i vy, případně co píšete, kdybych náhodou nepřečetl úplně všechny, což se taky u toho dnešního tématu může stát. Tak se za to omlouvám předem, ale podívejte se. rozhlas.cz/linka. Vše, co je k tématu, je zveřejněné. Ono zveřejnit příspěvek v den vysílání není tak velkým problémem, jako když třeba dodatečně někdo chcete nějaký příspěvek smazat jenom proto, že k tomu máte nějaký důvod. Za A, opravdu jako lovit příspěvek v minulosti není jenom kliknout na internetovou adresu daného dílu, daného vysílání, ale je k tomu ještě další nutnost vyhledat všechny, přeskákat všechny příspěvky, to je to zásadní, pak taky zdůvodnit vedení rozhlasu, proč mažete příspěvek posluchače. Ono to je někdy věda, ale ono to asi má svůj smysl, proč to tak je, protože mazání příspěvků, to se u nás nesluší. 731 800 900, zavolejte právě teď, kdo chce být poslední v této hodině, anebo to necháme až po půlnoci, taky volba. Mám tady třeba posluchačka, stydím se za to, že jsem bývalého manžela živila asi 15 let. Když jsem měla vysoký plat, brala jsem to tak, že platím větší část výdajů. Když mi ale plat klesl, stále požadoval, abych drtivou většinu výdajů platila já. Chtěla jsem se rozvést, ale příbuzní a známí mě přemlouvali, ať to nedělám. Já jsem se tehdy nerozvedla a plat mi zase stoupl. O několik let později jsem měla opět horší plat a on znovu odmítal více se podílet na hypotéce a dalších nákladech. Tehdy už jsem se rozvedla. Když se na to dívám zpětně, stydím se, že jsem ho tak dlouho živila. A já to vemu jinak. Já vím, nevyžádané rady nikoho nezajímají a hlavně už je po... Láska je pěkná mrcha. Za A. Zničit manželství, to je taky bomba, že? Na druhou stranu, s kým jste to žila vlastně? Já mám takový pocit, tohle mi připomíná něco jako u nás v rodině. U jedné větve. Ale nemůžu to soudit, jenom protože se mi to nelíbí. Protože někdo přistoupil na pravidla hry a co mě vlastně ve své podstatě potom, abych to hodnotil, když se mě na to nikdo nezeptá. Takže chápu, rozumím, znám takové situace, ale střízlivým pohledem, s kým jste to vlastně žila? Ale dneska hoďme kamenem, nechejme být, jste doufám šťastná, spokojená, usměvavá, a hlavně stále zamilovaná. Pokud ano, krásná práce. Hezky to vyšlo. No někdy to na poprvý nevíde. U mě to vyšlo až na po asi 23. No to víte, já mám široké, nejenom boky jako skříň, ale i velké srdce. Kdo další? Iva. Ta napsala, já lituji, že jsem se styděla v mládí oslavit svoji tajnou lásku, kterou nakonec utrhla moje kamarádka z vedlejší vesnice. A já jsem musela celý život dívat na jejich manželství. Já jsem se už potom nevdala. Rána se sice zahojila, ale jizva je pořád citlivá. Iva, i takový bývá život krutý. Ahoj Macíku, do vysílání živě to neskouším, ale je to pravda, je mi 80. Uživil jsem 5 dětí, 3 manželství. Když jsme se sešli 4 děti s jednou matkou, otevřel jsem šuplík u stolu, schrnul tam mobily a řekl jsem, kdybych se znovu narodil, oběsím se hned na pupeční šňůře. Jedna z dcer s vážnou tváří řekla, já taky. V závěru života mi nic nechybí, ale doslova úpím, že já si takovouto pohodu nezasloužím vzhledem k prožívání života mých dětí a vnoučat, pravnoučat. Ty ale 6 let neznám. Macíku, když už, tak užij jen tu jedinou větu. Stálý denní posluchač a já nebudu přibližovat. I to je život. Vidíte to? Já vím, že bych byl dobrý otec. Já to vím, děti nemám. Já vím, že bych byl dobrý otec. Skvělý otec, výborný otec. Ale taky to nikdy nevíde, že jo? Další příspěvky a další volající po půlnoci. Pojďme si udělat chvilku čas, pauzu Na Slovensku se tomu říká, pojďme si naozaj dát cik pauzu.
1: Včera uklízel jsem ve skříni, a když jsem chumáč prach ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani mol z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

stránkama, a v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil toulavej si na svý pouti

mezi skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten

z velikánských bávanů na drobnej písek jsem mal všechny plány. Pak vařil jsem se snídaně a ze sešitu přikládal jsem listy. Skončilo mý hledání, večer do něj vlepil zase čistý

0: could do. Kolem nás.
1: Jak se hodila i písnička, která má 4,5 minuty, Babi Daněk, Standa, Stando, zdravím tě tam nahoru, chybíš mi. Chybí mi naše rozmlouvání, povídání, kouření společné, úvahy nad životem. Díky za tvoje písničky. 4,5 minuty, kdy jsem si stačil ještě odběhnout do auta, protože jsem tam zapomněl dopis, který mi dorazil, fyzický dopis, známka B. Ani nechci říkat, odkud dorazil, to není ani tak podstatné, ale je tam děkováno za témata, také se přidávají k dobru další témata, prosím klidně posílejte, linka@rozhlas.cz, dostaneme to všichni, včetně nadřízených, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům, v případě mě, jan.macon@rozhlas.cz. Prosím pěkně, vybírejte, budu rád, když se i takto zapojíte, ale prosím, mějte strpení, schovývavost, teď jsem řešil a snad doufám, že vyřešil stesk, že někdy ta témata zkrátka nevycházejí, ale má to několik důvodů. Buď se na to necítím, nebo bylo, anebo se rozebírá v rámci jiných témat. Zkuste, třeba to vyjde. Jaká témata budeme mít společně v říjnu, tak to vám prozradím až na konci vysílání. A taky ocituju i z toho dopisu, protože to je, myslím, velmi milé a potěšující nejenom pro mě.
2: Noční linka.
1: Vítáme nový den, je tu sobota 3.10.2026. Už se dívám do kalendáře, kdo slaví, co slaví. Bohumil a Bohuš. Pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohoda, úsměv posílám přes vlny Českého rozhlasu. A jinak podle příjmenáře slaví Němcovi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Pojďme se propsat k dalším volajícím na téma stud. Za co se stydíte? Zavolejte. 2 minuty, myslím, to je tak akorát, aby se mi tady všechno rozblikalo, jak má. 731 800 900, linka@rozhlas.cz, anebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.

Zkusme si sestavit vlastní takovou rozhlasovou hitparádu studu. Bez procent, bez předstírání, že jde o nějaký vědecký žebříček. Pořadí dneska můžete určit vy, páté místo by mohlo patřit společenským přešlapům. Zapomenutému jménu, špatnému oslovení nebo mávání člověku, který zdravil někoho za vámi. Čtvrté vlastnímu vzhledu, třeba zubům, vrázkám nebo kilům navíc. Stydíte se? Na třetím místě peníze, postavení, když si něco nemůžeme dovolit a raději vymyslíme výmluvu. Mnoho dně, myslím, v té hitparádě by vedly asi, dávám to na druhé místo, city. Říct někomu, že ho máme rádi, že nám chybí nebo že se cítíme sami, na první místo bych asi pro dnešní debatu navrhl vlastní selhání. Chvíli, kdy jsme někomu ublížili, nezastali se slabší.

0: Ahoj noční linko, já se někdy stydím za úplné blbosti, třeba když si někdo mezi lidmi uprdne a pak se snaží dělat, že se vůbec nic nestalo. Ale největší trapas, když jsem se letos vydal z Mladé Boleslavy až k Liblicím, protože jsem byl úplně posedlý těmi vysílači. A pak jsem o nich začal vyprávět tak nadšeně, že asi si někteří museli říkat, že jsem se asi zbláznil. Takže možná se nestydím za Liblice samotné, jako spíš za to, jak moc mě dokážou nadchnout dva obrovské stožáry. Věrný posluchač Lukáši, děkuju moc. To, co jsem pustil, to bylo rozloučení vysílání ze středních vln a stanice, myslím, že tenkrát to byla ještě Praha, nebo jinak dvojka, každopádně dneska dvojka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo se za něco stydí? Třeba i za úplnou blbost? Nehodnotíme, rozhodně nebudeme vás ještě došlapávat pod zem za to, že se stydíte za něco. Opravdu těch příspěvků, které jste napsali, je poměrně dost, ale co váš hlas? Pojďte se osmělit, zavolejte. A pojďte nám to říct, teď jsem chtěl říct tváří v tvář, ale vy mi určitě rozumíte. Teď je ta nejvhodnější chvíle. Mám tady další taky poznámku od Jany, třeba zdravím linkaře. Mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět a po uplynutí mnoha let se na to zapomene. Ale co mi vadí, připadá mi, že my Češi neumíme být hrdi na to, že jsme Češi. Já to jenom připomínám, já vím, už jsem to četl, ale myslím si, že na tom něco fakt bude a nemálo. Takže hokej do každého měsíce. Mám tady příspěvek třeba od Zbyňka. Možná ji lze rozdělit na stydlivost za vnitřní, za vnější, či oboje. Já ač starší chlap, tak než bych šel k zubaři, protože mi chybí dva špičáky a úsměv stojí za to, tak si raději tu stydlivost nepřipouštím. Hezký večer přeje všem Zbyněk. Zbyňku. No, máme to velmi podobné, akorát, že s tím rozdílem, že pán Bůh, když mě, vlastně táta, když mě vyráběl, tak udělali nějakou chybu a ta chyba je to pro mě přednost. Já totiž, i když se usmívám, tak neukazuju zuby. Tudíž, i když válčím úplně s tím samým, co vy, tak to nemusím úplně řešit, protože to není vidět. No, ale až to bude slyšet, bude to horší. Pavel, dobrý večer, pane Honzo, já jsem se sebou spokojený a dá se říct, že vlastně mě jen celkem štve, že jsem se zakulatil za poslední roky a už to asi dolů moc nepůjde. No. A taky nejsem za sebe moc rád, že jsem věřil loterii, která mi však nic dobrého, co jsem čekal, nepřinesla. Spíš starosti. Tak dobrou noc všem. Pavle, chápu a rozumím, taky prostorová výraznost mě trápí, ale nedá se nic dělat. Halo, halo, pěknou noc přeji komu, kdo nám volá?
2: Jsem to já.
0: Jste to vy. Jiří, zdravím.
2: Ahoj, ahoj. No, mám takovou, ono už je to dávno, a dělali jsme tady na Třebicku kapely takový festivalek a dostal jsem za úkol zavolat do rádia.
0: Ježišmarja.
2: A uvést jména těch kapel.
0: Ano.
2: Všechno by proběhlo krásně, to byly české jména, všechno až na jeden.
0: Ano.
2: A samozřejmě, já už jsem letitý, takže angličtinu jsem nikdy nezvládal. Mm-hmm. Takže jsem prostě uvedl Creedence Clearwater.
0: No, stane se.
2: A můžu říct, že celou hodinu následně na to si z toho moderátoři utahovali a tím jsem se vlastně stal, udělal jsem vlastně reklamu ještě lepší, než kdybych to řekl. Perfect.
0: Helejte se, když už jsme u tohoto, tak zrovna jsem tady, když jsme pouštěli vlastně v úvodu hodiny skupinu Brontosauři. Já se usmívám velmi, nejenom proto, že tu hudbu mám rád, nejen u Táborového ohně, ale i jen tak na poslech a ty lidi, kteří tou kapelou prošli, ale taky za mojí kolegyně, redaktorku zpravodajství, která se jmenuje Tamara Kocourková, a jí se podařilo v souvislosti s touto skupinou a vlastně s bývalými členy něco mimořádného do vysílání. A tak přesvědčivě to řekla do vysílání, že si myslím, že to bude okrasa silvestrovského vysílání.

0: vysílání a protože vím, že neposlouchá teďka, tak já vám to pustím. Ono to má jenom 10 vteřin, ale je to 10 vteřin a radosti. Pojďte ano, si to se mnou teďka poslechnout, kdo má smutky, ano. Tak ho
1: a
0: to
1: ještě
0: potěší.
1: Potom něco bych chtěl ještě dodat.
0: Určitě ano, vrátíme se. Vrátíme ano. se k povídání.
2: Poslouchám. Písničkář Jan Nedvěd dnes slaví osmdesátiny. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto, za které se později stali Dinosauři.
0: Chápete to? Chápete to? S takovou přesvědčenou. Já jsem nevěděl, co mám dělat v ten daný okamžik, když tohle to řekla do vysílání, na ní koukal.
1: No tak snad při velikosti by to odpovídalo, no.
0: Určitě. Ale pojďme k vám, pojďme k vám, pojďme dál.
1: Já jsem samozřejmě taky bývalý muzikant, takže jsme hráli a tenkrát tady byl u nás tak asi 100 lidí soukromý večírek. A my jsme jim nehráli poprvé. Mm-hmm. A pokaždý, když člověk hraje na takovýhle, než se to rozjede, jak se říká, no tak nikdo netancuje a člověk, ačkoliv jsme byli amatérská kapela, která hrála k pobavení a k tanci, no tak nikdo netančí a člověk dělá koncert a to není vůbec příjemný. Mm-hmm. No a tak jsem se odhodlal všechny poprosit, když my hrajeme kolikrát půl hodiny, než začnou tancovat, aby to se tentokrát stalo naopak. Mm-hmm. A tak jsem je poprosil, jestli by nezačali do toho ticha tancovat. Tak si představte, že oni se nestyděli, když mm-hmm. se to pořád ostudu. A oni opravdu tak půlka sálu stala a dobrou minutu tancovali bez hudby. Mm-hmm. Nádhera.
0: To je dobrý.
1: Za to jsem jim děkoval moc, protože to bylo překonání studu.
0: Je to oboustranná pomoc. Je to vlastně výpomoc, aby ano, to vedlo ano, k lepšímu výsledku ve finále.
1: Přesně tak. A pak poslední snad, já jsem to 25 let uváděl tady, to setkání těch kapel. Mm-hmm. Můžu říct, že ta první slova, která má člověk uvést, když tam je, já nevím, prvních 50 nebo 100 lidí, pak už tam třeba bylo 2000, tak to, ale to už se člověk rozjede. Ale to první uvítání, dobrý večer, tak vás tady vítám, ale na tom velkým palcu skoro nikoho nevidíte. Tak je to takový stud. A to je asi tak všechno, jestli jsem nezdržoval.
0: Nezdržoval. Krásně to řekl. Ale čas na hudbu tady je. Myslím si, že čas od času se taky někdo stydí za to, jak se obléká, anebo mu to někdo potom řekne a pak se začne stydět. Odedávná pravda. Šaty dělají člověka, ne?
1: Oblikání to není, ne. Móda vůbec mě jako nějak nebere.
0: To ne.
1: To dělají lidi, kteří se tím živí, no, tak něco musí být nového vymýšlet, tak člověk, aby podchodil do obchodu.
0: No, ani nemusí chodit do obchodu furt, ale já miluju tu modní polici. Víte, jak se vždycky vyřádí jako na někom nějaký outfit, nějaké oblečení. No. Já to tak mám rád. Přece šaty dělají člověka, ano, ale proto je to subjektivní pocit jednoho či druhého. A jasno. Proto choďte v tom, čím je vám příjemno a to je asi tak všechno. Je. Dobrou noc.
1: Ano, to je moje. Mějte se krásně.
0: I vy.
1: Děkuju, mějte se moc hezky.
0: Děkuju, nashledanou, dobrou noc. A víte co, posílám i tuhletu písničku, protože tak k tomu tématu vlastně velmi patří. Ale bude to s Ondřejem Rumlem, ne klasika od Vericha. Tady je Noční linka a Český rozhlas.
3: Je to tak, třeba je to k nevíře, že z biskupa putne.

0: Jedna z 573 variant písničky Šaty dělají člověka. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, tady je Noční linka, Honza Macoun z Prahy. A je to zase na vás, za co se stydíte. Pište, volejte, budu moc rád. Další příspěvky třeba tady vidím od Jany v dnešní uspěchané době plné dokonalých profilů na sociálních sítích a neustálého tlaku na výkon. Často zapomínáme na to nejzákladnější. Na své vlastní nitro toužíme po zdraví, úspěchu a spokojených vztazích, ale přitom se denně dopouštíme největšího prohřešku proti sobě samým. Potlačujeme a odsuzujeme to, co cítíme, nebo jinak, nebojme se vyjadřovat své pocity, neznamená to začít na druhého útočit a vyčítat mu, co dělá špatně, znamená to mluvit za sebe. Teď se cítím trochu divně, leží mi v hlavě, co jsi mi řekl a potřebovala bych si o tom promluvit. Nebojte se spolu mluvit, lidi. Dřív bylo líp, děkuji a přeji pěknou pátečně sobotní noc, Jana. A přihodím ještě jeden příspěvek. Píše František, dobrý večer, pane Macoun, posluchači Noční linky. Já jsem se dlouho styděl za to, že jsem se dost dlouho počurával. Dobře, to bych nečekal, nepřečetl jsem si to dopředu. Tak do 6 roku, ještě, že už nežijí pamětníci, u kterých jsem se někdy počural, třeba u Hortičár v Šumicích, to bylo tak rok 47, taky jsem se vždycky styděl někde na veřejnosti hovořit, to bych nezvládl ani dneska. Františku, já si vás úplně živě představu v roce 47. Ale to vám nebylo tolik, to vám bylo ještě míň. No když se děťátko počurá, tak pláče, nebo se pletu, myslím, že ne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo se pokouší provolat a podařilo se, pěknou noc přeji. Kdo volá? Aha, neslyšíme se. Tady se to stačilo dřív zavěsit. A teď, kdo pak je na druhé straně? Tady Honza.
2: Tady dobrý večer, halo.
0: Ano, slyším vás krásně. Představte se nám, prosím, jenom.
2: Tady Josef ze Šlapanic.
0: Zdravím.
2: Už vám volám, no, poslední se mě podařilo dovolat.
0: Gratuluju.
2: Já mám jenom jeden moment, takhle ještě, když jsem sloužil u armády, a tak jsem jel do práce jako odpoledne, že jsme měli jako noční lítání.
0: Ano.
2: A dívám se v trolejbusu, se na mě lidi pořád tak dívají, a co se ubrány, když vojáček mě zdravili, já mu zdravím taky, jsem zjistil, že mám místo brigadírky klobouk.
0: No, stane se, ale nejste v tom sám. Teď jsi si vzpomněl, že jsem jednou jel od Zubařky, celý Ikarus se na mě díval a polovina se smála. A já nevěděl proč. Já byl u Zubařky a ty galoše gumový, který jsem předvíkali před vstupem do ordinace, jsem si nechal na nohou do šmaj, dal jsem se ještě k autobusu a ještě jsem se s nima projel. To bylo strašný. To bylo trapný.
2: No. Tak to věřím. A ještě jednu věc mám, no, už mi táhne, zavírejte dveře, táhne mi na 90, jako, jo, jak se říká. Ale když před 2 rokama, no, v USA, čili u svaté Anny v Brně, tak mi měnili chlupeň, jako na srdci.
0: Ano.
2: A předtím mi udělali revizi v chrupu, vytrhli mi 9 zubů, takže mám to, no, mám teda sice protézu na předních 3 zuby, abych to měl doplněný, ale když se usměju, tak se tak lidi po mně dívají. To ale nejsou sám v tom takovém.
0: Věřím, tohle to věřím, to je tak niterný, tak bolestný a tak vlastně vnitřně skličující, že chápu.
2: No. Takže to jsou takové. No, a ještě bych měl jednu. Ve Francii v 85. jsme byli jako, no, uvítání, to bylo výměnek zájezd jako Air France odboráři s odborářama od Československé aerolinie. To jsem měl v dobec, tak No, každý ty jedeš s Evicou do toho, co, no to byla kočka teda, takže ty chlapi zaviděli. Ale to nás jako do Prahy jsme se dostavili a letělo nás tam asi 20 a tak to Air France jako to je pod Eiffelovkou nás uvítali a nabídli nám whisky. No, já jsem vypěl tři těch malých tam prdle a pak nás zavezli do kina, tak taková koule, já tam je ve Francii, jako v Paříži, no, a co začali hrát a já jsem tam usnul a začal jsem chrápat, museli do mě strkat.
0: Únava byla, nedá se nic, já to není nic proti programu, přátelé, to nehodnotím, ale já byl tak unavený, že jsem si zkrátka schrupnul. Jak jinak?
2: No, já říkám, ale ty tam prdle byly malý, ale protože jsem whisky pil poprvně, tak jsem si dal tři malý prcky, to nebylo ani celý deci, tak jak to bylo nalítit. Ale prostě jsem si schrupnul v kyně.
0: Stydíte se hezky, tak vám děkuju za váš stud do vysílání, ať se vám daří a úsměv prosím, i když to není třeba podle na 100%.
2: Mějte se hezky a zase příště zase dovolám.
0: Děkuju pěkně, dobrou noc.
2: Dobrou.
1: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: Trapná chvíle může skončit za několik vteřin, ale ve vzpomínkách se vrací mnohem déle. V americkém průzkumu agentury Young z roku 2022 mezi tisícovkou dospělých uvedla polovina dotázaných, že často nebo někdy znovu pocítí rozpaky při vzpomínce na vlastní někdejší trapas a 45% zažívalo často či někdy rozpaky za někoho jiného. To jsou americké výsledky, takže nemůžeme automaticky je přinášet k nám. Ale co vy, Zdeňku, co v Desne, jak se stydíte tam?
1: No tak stydím se za minulost, jo, trochu, když možná, že mě někteří lidé pochopí, jo. Bylo mi 18 let, jo, to už je hodně, hodně dávno, to je 41, 50, někdy 60. roce a poprvé jsem šel k volbám. Jo, jenže tehdy se volila, to byla Národní fronta, to bylo jako, kdyby dneska byla jedna koalice a teď jste šel volit, že jo, takže tam člověk neměl žádnou šanci výběru, prostě musel volit buď Národní frontu a prostě jiná možnost nebyla. Tehdy bylo 99% lidí chodilo k volbám. No, ale já prostě nechtěl jsem volit, prostě tu Národní frontu, a protože jsem měl k ní výhrady a tak dále. A tak jsem se rozhodl, že půjdu do lesa, jo. Tak jsem v době voleb, to bylo na v sobotu večer, od odpoledne teda, tak jsem se sebral, zmizel jsem do lesu, nikdo mě nenašel, volby skončily. No jo, ale hned v pondělí jsem dostal předvolání a přijeli si pro mě policajti a vedli mě okamžitě k výslechu na STB, jo. No a tam prostě se mi ptali, proč, já jsem jim to jako vysvětloval, oni to jako nechápali. No a nakonec prostě pod nátlakem jsem musel slíbit, nebo jsem slíbil, že teda k příštím volbám půjdu. No, na to se stydím, ale doplnil bych tam možná takovou vtipností, že od té doby chodím volit a i dneska prostě chodím a volím. Už je to ten slib, a nebo je to, že člověk dostal rozum a chce prostě tu demokracii opravdu podpořit, protože demokrat prostě jde volbám. Jo?
0: Ten i demokrat může volit komunistu. Rozumíte. Ale je fakt, že rozhodně já bych za tohle to samozřejmě nesoudil, ale taková doba tenkrát byla. Já jsem nevolil v té době, ale na výběr nebylo a kdo nešel k volbám, tak si to hned ty soudružky znamenaly a hned to bylo peklo. No, asi.
1: Přesně tak, říkám. V sobotu byly volby a v pondělí jsem byl už normálně vyslýchaný.
0: Takhle, v sobotu byly volby, ale už v pátek bylo jasné, kdo vyhrál.
1: No, asi tak.
0: Takhle nějak. Myslíte si, že by bylo stravitelné 2 hodiny povídání na téma proč nevolit nebo volit a se závorkou ne? Zkrátka, o volbách obecně?
1: Já mám takové řečení, dívám se z nevolí na ty, co nevolí. Jo, protože demokracie prostě je o volbách a kdo nejde volit, tak prostě není demokrat. Jo. Takhle jednoduše to vidím a prostě ty výmluvy a pohodlnost nějaká, že jedu na chalupu, jsou naprostý nesmysly. Prostě, jo.
0: Ne. V chviličku jsem přemýšlel nad tím, že bych tohle téma dal do noční linky třeba v říjnu. Nedám. Ne, protože bych to nedokázal uchopit nebo ukočírovat, ale já jsem se zařekl, že se politice věnovat nikdy nebudu. Takže tím je to vyřešený. Hotovo 20. Moc děkuju. Zdravím směr Jizerské hory. Užívejte baboš. Babí léto.
1: Tak děkuju, mějte se hezky a naschledanou.
0: A víte co? Dáme další telefon. Kdo je na druhé straně? Haló, kdo pak je tam? Kdo nám volá? Kdo volá do Českého rozhlasu?
2: Moje?
0: Ano, čekám, klidně.
2: Já chtěla vypnout, to je tady.
0: Ne, telefon nevypínat, jenom rádio, když tak.
2: No, rádio.
0: Tak, já vím, jste se přeřekla.
2: Tady posluchačka z Plzně.
0: Zdravím.
2: Dobrý večer, nebo dobrou
0: noc. Co chcete, milá posluchačku z Plzně, a povězte, za co se stydíte?
2: Já se stydím za to, že jsem opustila matku, když mě umřel muž, tak jsem měla možnost odjet do Austrálie a tak měl jsem domů matku postrat, ještě jsem měla 2-3 sestry a 2 bratry, tak jsem neměla tak nějakou velkou starost o ní. No, ale já jsem tam byla 3 měsíce a když jsem se vracela domů, tak když mi vezla dcera z letiště, tak mi řekla, že 3 neděle matka umřela. Po mým odchodu. Za to se stydím, že jsem odjela, no.
0: Helejte, co se mělo stát, asi se stalo, ale nejsem v té vaší situaci kůži, nepřemýšlím nad tím takhle, ale kdybyste chtěla slyšet můj názor, zvolila jste, udělala jste, abyste za to nemohla. Maminka odešla.
2: No, příbuzní tam, jo, letěli, protože tam mají dceru, no tak mi vzali sebou, no.
0: Jasně.
2: Tak
0: jasně. Co příležitost? Jako to je jednou za život. To je jednou za život, no. Nebo dvakrát možná. Kdo se zamiluje, ten už tam dávno zůstane, ale já to chápu a já bych udělal to samé. Nezlobte se. Já bych udělal to samé.
2: Mrzí mi to pořád.
0: Jasně, chápu to.
2: No, vyčítám si to, no. Sice ona, když jsem se s ní byla rozloučit, tak jako měla strašně spíš o synáš, protože ten byl tady rozvedený, byl tu sám. No a já jsem si říkala, tak asi to nebyla pravda, bylo to asi na ní. A ona to svedla vlastně na vnuka.
0: Helejte se, já nevím, jak by to říkala vaše maminka, ale moje máma by řekla, užij si to. Nic víc, nic míň.
2: No, to ona mě neřekla.
0: No, ale já jako věřím, že tohle by mě máma řekla.
2: Nebo pouštím syna.
0: Helejte, jak je to dlouho, řekněte?
2: Už je to 30 let.
0: A 30 let to takhle bolí pořád?
2: No, tak bolí.
0: Máte na krajíčku, tak to slyším to, já to slyším. I po 30 letech vám jdou slzy do očí.
2: No, tak mrzí to, když potom teče mi chorobu, tak to vidí.
0: Já vás objímám aspoň na dálku, nic víc nemůžu pro to udělat. Aspoň tak nějak jako obejmutí virtuální, jestli o něj stojíte, máte ho mít.
2: Ale no tak už to dožiju.
0: A třeba se potkáte? Kdo ví, co bude potom?
2: Držte se,
0: zdravím vás.
2: Ty taky, mějte se.
0: Ano, dobrou noc, zdravím vás, směr Plzeň. A jedeme dál. Noční linka Český rozhlas Honza Macoun, máme 0:35, ještě 25 minut na téma, za co se stydíte. Cokoliv, je to na vás a těším se na vás.
3: Noční linka.

0: už je taky let, co jsem neslyšel tuhle písničku. Díky, pane hudební dramaturgu. České srdce Lucie Bílá bosou nohou žárem. A volá nám Zdena od Brna. Pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer, já mám ještě večer. Uhum. Já než usnu, tak to bude ještě trvat.
0: Ano.
1: Já jsem byla dneska na jubilantech, měli jsme oslavu. A tak jenom, když tady jsem přemýšlela o tom, že co se stydím. Takže nejvíc, já mám dvě dcery, dvě vnučky a dvě pravnučky a stále jich učím, aby si zapamatovali tři slova na pozdravit, poprosit a poděkovat.
0: Teď jsem se tak lek, že nevím, proč mě napadlo zrovna slovo na P a jinými slovy sedinka, ale vy jste to hezky zachránila. Povídejte.
1: No, to mám taky z noční linky tady, protože poslouchám každý den už tolik let od začátku, tak si to tak pamatuju, že co máme dělat. No a jednou jsem teda po dceři něco chtěla, no ona mě řekne, a kde pak je to slovíčko?
0: Tati, zabrůč.
1: A tak jsem se tak styděla.
0: Ano.
1: A opravdu jsem se styděla, protože když ji to učím a sama to neřeknu potom, tak to opravdu bylo.
0: Tomu se
1: to
0: říká fopa ve výchově, teda to vám to ale zase hezky vrátila, že? A ne, že to dopadlo jako v pelíškách. Tati, zabrůč, co kouzelné slovíčko, já ti dám ty zmetku.
1: Už to učí ty nejmenší ty, aby to říkali. Říká, to má noční linky, to tady jsme už probírali několikrát, říkám, noční linku poslouchám už od začátku, to už je 20 let, nebo ne, každý večer poslouchám noční linku. I když jsou lázní, v nemocnici jsem poslouchala noční linku.
0: Hele, třeba tady Anička píše, a to je velmi taky podobné, ještě to souvisí s těmi rodičemi. Zdravím vás, pane Honzo, a všechny, kteří poslouchají. Rodiče nám vštěpovali, nám dětem, že se máme chovat tak, abychom se nemuseli za sebe stydět. Osobně jsem měla komplex ze své postavy, vždycky jsem byla silnější, ale když vidím dneska některá děvčata, tak si říkám, že v jejich věku já jsem zas až tak silná nebyla. Měla jsem 169 cm, 80 kg váhy, mějte se hezky, dobrou noc. Vidíte to, ještě to umí přiznat a napíše to. Měla jste někdy komplex z váhy?
1: Ne, neměla.
0: Ne?
1: Nemám komplex, ale říkám, že to třeba to zdravení, opravdu, když tady bydlím a jde okolo mě nějaká a nepozdraví. Mně se chce říct to pozdravit, protože to, a já vím, že moje dcery určitě zdravili, protože já se šla do práce od 6 měsíců dcery a vyvídala ale maminka. No a ona, když ji provázela do školy, vždycky ráno tak jenom říkala a všechny zdravte. Tak to do nich každý den říkala. A všichni musíte pozdravit.
0: Je ale fakt, že samozřejmě člověk se tohle naučí, tohle je mu vštěpované opravdu od malička. V kolika letech to přestane používat, to zdravení? A kdy se k němu zase vrátí? Měla jste taky období, kdy jste nezdravila, protože jste byla nejdůležitější na světě, nebo vás to minulo?
1: Ale já jsem zdravila. Já se snažím zdravit. Protože oni někteří, mě první, když jsme byli v Brně, i zdravili všechny. Já říkám, to nemusíte, ale je to pěkné, když teda pozdraví, když se vás všimne, že jsou tady u domu, jdou a pozdraví. Já vím, že se dívají do mobilu, já to chápu, že nemyslí někdy, nebo ti kluci jdou ze školy někdy,
0: tak se baví. Jsme taky nemysleli, já jsem taky nemyslel, já nemyslím někdy do dneška, je to někdy lepší, vám řeknu. Protože jakmile člověk na něčím tisíckrát přemýšlí, tak to najednou začne válet ze strany na stranu a to rozhodnutí nepřichází.
1: Ano. A že ono chod na té vesnici, je, když teda se nepozdravíte, tak je to...
0: jste okamžitě v kronice. To jsou ty, co nezdraví. Nezdraví.
1: No, ale jsem chodila, já jsem tady dělala na obecním úřadě účetní. Když jsem šla, tak někdy zase se někoho potkala a ona mě, někdo mi řekl, že se na mě nepousmála. Ono, taky jsem přemýšlela nad svými starostmi, když jsem šla z domu, že... ale pozdravila, ale že jsem se nepousmála.
0: No tak na tohle vám já něco řeknu okamžitě, to mě napadlo, to do smrti nezapomenu. Šel jsem si koupit nějaké bombony, dejme tomu, třeba do trafiky, a byla tam paní, kterou neznám. A stalo se mi to poměrně nedávno a co to bylo za den? Pátek, to byl nějaký pátek. A tak jsem poprosil o dva bombóny, řekla těch svých 348 korun, nebo kolik stojí, nevím. A já, co se vám stalo, že se vůbec neusmíváte, teď máme tak nádherné počasí, navíc pátek. A paní tak na mě koukla, já bych ráda se usmála, já jsem po obrně. A to bylo blbý. No. A já jsem to ještě... No, ale to přesto, víte, já mám takový cit pro to, víte, já už to nezachráním ani teďka před váma. Začali jsme se smát, vidíte, paní s obrnou a stejně se zasmála. Tak naštěstí, ale bylo mi trápně, taková hamba. Člověk ne vždy dokáže odhadnout na 100%.
1: Ano, ale jinak na ty mladé se nemůžu stěžovat. Jsou možná výjimky některé, ale tady většinou jsou takový slušní, a pomůžou, všimnou si a při té tramvaji nebo v šalině, jak se u nás říká, že pustí sednout. No, ale...
0: Neříkejte, že vás za rohem nepomluví. To je přece normální věc, přece. Víte, jako když to je jak ty ženský, ty kamarádky, jak se sešly na to odpolední laté, na tu kávu, že jo, a neměli si co říct, protože přišly všechny, že jo. Tak to bývá. Dobře, zdravím k Brnu vás, samozřejmě až půjdete, až to přijde, dobrou noc, ale to už budeme mít zase ráno. Ať se daří, skvělé dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Úplně jste tak jako aktivně nevolali v té první vysílací hodině, ale v té druhé voláte zase jako o život, za což vám samozřejmě děkuji i vám. Pěknou noc přeji. Kdo nám volá?
3: Dobrý večer, dobrou noc, tady je Soňa Krnovsko.
0: Zdravím, a směr Krnovsko.
3: A povídejte. A úplně si stýdím to říct.
0: Nebojte, ale... nebojte.
3: Já jsem kdysi jela, no, si mě vezl autem do města. Něco jsem potřebovala vyřídit, jo. Jel s náma tehda 10letý vnuk. A jeli jsme do města a vnuk se ptá, a kam jedem? Já říkám, no, hledám opraváře strojů, je to na Puškinově ulici, jo. Uhum. A ten vnuk, a jaké se píše Puškin, jaké se píše i v tom Puškinovi. A já nevím, co mě to napadlo, kde jsem to vzala. Já říkám, jsou to tvrdí Rusáci, tak tvrdé i, jo. A teď jsem zůstala úplně, co jsem to řekla, za blbost. Ale mě už jsme zastavili, já už jsem musela vystoupit, oni mě čekali v autě. No a já jsem celou cestu furt. Ježišmarja, co jsem to řekla za blbost. Tak jsem si vyřídila věci svoje, přišla do auta, v autě ticho. A já jsem prostě se tak styděla, jakou blbost jsem řekla, že už jsem to téma neotvírala, ale za nějakou dobu mi vnuk říká, víš, taťka mi v autě říkal, že nemám poslouchat babičku všechno, co říká, protože takovou blbost ještě neslyšel. Ale já jsem furt na to myslela, já říkám, kde se to ve mně vzalo, proč jsem vůbec takovou blbost řekla. No, ale už jsem to nevrátila.
0: Ale teď, když už to vyleze z té pusy, je to tam. Je fakt, že mě třeba nikdy nešly vyjmenovaný slova do hlavy. Ale je zajímavé, že vyjmenovaná slova ze slunce senu erotika si pamatuju. Myslivec myslí, že mydlář mydlí myš mejdlem. Hlemíšce smíká po mítině. Odemykati zamykati, máš tam někde samici. Tady, už jsi nikdy viděl samici s tvrdým. Schovejte to, nikdo nemusí vidět, že máme počítač.
3: Ale to je ono, že člověk, já jsem to tak řekla, já nevím, kde mě to napadlo, jo. Přitom, jako vím, ruštinu jsme se učili, vím to, ale taková blbost, no tak to dneška na to vzpomínám.
0: Ještě, že to neslyšela vaše profesorka ruštiny.
3: No tak to bych asi dostala pěkně.
0: Dostala byste to, ten kádrový posudek by nebyl pěkný, to vám říkám i s odstupem času.
3: to říkáte dobře, protože to byla jako hrubá chyba, to bylo úplně, ale ještě tak, tak hloupě jsem řekla, to víš, jsou to tvrdí Rusové, tak tvrdé i, jo, jako to někdy fakt řeknete něco, co vůbec... Nevíte, kde se to vzalo.
0: Stane se, ale zase musím ocenit, a to se mnou budou souhlasit i kteří nás teď poslouchají, měla jste okamžitou odpověď. Horší je, když někdo potom čumí jako puka neví, a nebo neřekne. No, jo, vy jste aspoň, no, ale sice jste řekla blábol, ale něco jste aspoň řekla.
3: Ale já, jak jsem přišla do toho auta, jo, já jsem chtěla jako to vysvětlit, že fakt... Ale já jsem nebyla schopna, já jsem se tak styděla zaprvé před tím synem, před tím vnukem, že už jsem to nechtěla řešit. No, ale pak mi řekl ten vnuk, že taťka říkala, že nemá poslouchat babičku, že to byla pěkná blbost.
0: Stane se, no, no, tak babička neměla zrovna všední den, dobrý den, ale tak. Pamatuje si to doživotně a to se taky počítá, že jo? To je dobře.
3: No víte, že jo, no. Nejde o život, ale...
0: Tak jde o...
3: Tak. Jo. Tak to bylo všechno, co jsem tak chtěla říct, takový jeden krátký příběh.
0: Tak já vám děkuju a teď za sebe posílám dvojici, která se umí dokonale i po letech červenat. Bartošová se peši, dobrou noc.
3: Dobrou noc a děkuju, dobrou.

0: Těžko říct, jestli posluchačka Alena z Hradce se červená teď takhle pozdě v noci. Má k tomu důvod? Nemá? Nevím. Halo, halo.
1: Dobrý večer, tady je, no, už jsem říkala, kdo. No, takhle, je to tak, není to tak dávno, co jste říkal o tom, že škroupů v dům se má bourat. Je to dva dny, co jsme jeli, protože můj manžel pochází z Osic, kde ten škroupův dům je. Tak jsme jeli na hřbitov se podívat, že budou dušičky, že jo, prostě aby to tam bylo všechno v pořádku. A viděli jsme, že je to zase obehnaný prostě plotem, aby tam lidi nechodili, aby se jim něco nestalo. Takže je vidět, že opravdu se jako bude bourat. Já jsem se tak styděla a jako pokaždý, když jsme jeli kolem, tak jsem se styděla za to, v jakým je stavu a jak to vypadá, protože mě to tak mrzí. Prostě, protože to je taková krásná stavba. Můj muž prostě tam vyrůstal a ví, co tam bylo. Prostě to byl pupek, jo, prostě tam se divadla, prostě tam opravdu ty lidi po druhé světové válce na jeho počest se to tam postavilo. Prostě je to opravdu hezká stavba a mrzí mě. Byli jsme i na schůzi, kde teda jako starosta Osic říkal, že oni jako Osice, že za to nemůžou, že prostě je to věc kraje, která na to kdysi měla peníze a zase se to nějak, zase se dali na něco jiného a opravdu se to bude bourat.
0: Vy jste toho tak plná, už posledně si pamatuju, že jste vlastně co můžete teďka v současné době? Už vlastně nic se nedá dělat, nebo ano?
1: Ne, no už se nedá nic dělat, ale vždycky, když prostě si vzpomenu, jako když jak člověk pláčí, když prostě kdykoliv hrajou tu hymnu a vždycky při nějakých příležitostech, kdy teda ty Češi jako vyhrajou hokej o půlnoci jako na Silvestra, jo, když to tak člověk brečí. A myslím si, že by se bývalo opravdu, jako že by bylo opravdu od věci, kdyby se to opravilo, protože si myslím, že ten škroup by si to prostě zasloužil. No, asi takhle.
0: Nemůžeme pro to udělat víc, aspoň takhle, je mi to líto, ale ani nevím, jak to uzavřít. Držte se, chápu vás, rozumím, je to prostě emočně vypjaté a máte k tomu vztah, nebo máte k tomu nějakou vazbu a ještě vás to o to víc mrzí a teď to slyší navíc všichni a teď si vemte, že v tom nejste sama, jsou i další, kterým to vadí.
1: No,
0: takže klid, posílám úsměv tady z Prahy, ať je všechno OK, to vám přeju. Užívejte babího léta, pokud možno s námi s Českým rozhlasem, noční linkou, zase se uslyšíme příště. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, pane Macon, dobrou noc,
0: ať se vám daří. A ten gong si, já ho tady měl připravený, kdyby jsme byli moc dlouzí. Musíme končit. Vážím si toho, že píšete, ať už elektronickou poštou nebo klasickou poštou, to o to víc. Sice mě mrzí, že už se dneska neolizují známky, protože olíznout prezidenta to můžete jenom při této příležitosti, už jsou samolepící. Dopisů dostávám opravdu hodně. A ano, přiznávám se, sypu si popel na hlavu. Někdy mám problém s odpovědí, ale to ještě neznamená, že jsem si to nepřečet. Ale věčně odepíšu. Jo? Ten klasický dopis, který dorazil. Vážený pane Macoune, moc vás zdravím do Českého rozhlasu v Kajzerových sadech. Ať jsem lenoch na psaní, tak přesto musím reagovat v závorce pozitivně a rád. Jsem moc rád, že na konci pořadu noční linky vždy sdělíte téma, které budete příště vysílat, anebo alespoň řeknete datum vašeho nejbližšího nočního vysílání. Za to vás chválím a děkuji podtrženo, děkuji, dám si to do pasparty. Vždy si totiž v kalendáři naznačím datum nejbližšího vysílání noční linky a témat, které mě zajímají. Nejsem si úplně jist, zdali jsem zmeškal téma archivnictví, které jste zmínil v jednom vysílání, že bude v červnu, pokud to nelze, z jakýchsi důvodů. Toto téma odvysílet budu rád, když to zmíníte, abych s tím nepočítal. A pokud ano, tak zvlášť přikládám vzkaz do vysílání k tomuto tématu. Ano, dopis si nechám na příště. No fakt, tenhle dopis jsem otevřel dneska a to, že máme na říjen, nebo aspoň v mém případě vypsané noční linky, data a konkrétní témata, tak budíš důkazem toho, že bych asi úplně do toho kalendáře s radostí čárnul cokoliv, co vám připomene, že my se společně na vlnách Českého rozhlasu uslyšíme 5., což je v pondělí a právě v pondělí budeme probírat archivy. O archivnictví, 5.10. o archivnictví, takže nezapomněl jsem, ale nevyšlo to v červnu. Vidíte, s jakým odstupem se dostane téma taky do vysílání. A když už jsme u toho, řeknu rovnou, 25.10. se potom uslyšíme o 20 dnů později. Nebe, peklo, ráj, kde se jednou potkáme a za co si tam zasloužíme místo. Dobré skutky, malé hříchy, velké chyby i odpuštění, malé čisté svědomí, nebo už pod vámi přikládají, kde se sejdeme. 25.10. nebe, peklo, ráj. 28. když se z šálku stane rituál, 30. otruchlení a 31. za pokus to stálo. Naslyšenou se příště těší, to znamená v pondělí Honza Macoun, přeji dobrou noc, pěkné sny. Dobře, tak paní posluchačce, co volala jako předposlední, až to na vás přijde, tak jako Dudek. A v pondělí těším se na slyšenou. A mimochodem, abych vás neuchudil, zítra vysílá Zlín, Jarka a téma. Jak vnímáte aktuální dobu? Podzim, babí léto, užíváte si ho? Pěkné sny ještě jednou, ať se vám daří.

0: A propos, pardon, v rychlosti musím poděkovat a pozdravit nočního technika na dvojku. Poslouchá noční linku pravidelně. Díky za to.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
2: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
3: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
2: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
3: Horší je to s tím, takový bílý.
2: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
3: Měl jsem tedy, než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
2: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
3: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
2: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže, kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
4: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: No, to se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
2: Já jsem to udělal totiž.
4: Máš rej.
2: No jo.
4: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
2: Tak podívejte se, maminčí

0: A my jsme čtyři kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísnej a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší, já to chytil první. Tak mě posadil k Ponku, že jo, no musel se naučit truhláři. Dva roky tady musel vytržet, dva roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních pět let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
2: No to my víme, že jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
3: Spojený s Patrem Suchým.
2: Ano, ano. No a potom...
4: Gin fizz nezestále.
2: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstal. Stalo. Jo, to je pozoruhodný úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
4: Já si ho jenom pamatuju toho Jirku, to si nezažila, ty úplný,
2: jsem
4: absolutní začátky.
2: Ještě?
4: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz, protože on to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
3: Takže... Věděl aspoň, jak to dopadne, že jenom to mířil k cíli aspoň?
4: No, asi věděl, jak to dopadne.
2: Asi kostřička ale... byla.
4: Kostřička byla, jo.
2: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu, tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
3: Tak si jenom, vzpomněli že... na vás? Nebo jak k tomu došlo, k tomu
2: co
3: oslovení?
2: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
3: a přišla
2: a prostě jsem tam
3: tady.
2: Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněný, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no... tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: den, pan Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách, a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by jich chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se do toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem říkal jsem, tak to je. Blondýna to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška tu si nechám, protože... A takhle jsem si vybíral, a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šlit říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšel.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenáziho s texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervoznil, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Sluníčka, sluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak bys si vzpomněla na tu úplně první. Zkouším jí.
2: První byla... Tahle ta. Pane Šlitr, prosím vás, rozváte to. Krásné, zouzaté sušky, očka svatojána.

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučají děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla...
2: My jsme jen
1: zpěváci, zpěváci toulaví.

0: kdy, jak je to dlouho, co jsme to nespívali?
1: Trošku, to už pár bude let takový, už to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No, toto letí, toto letí.
1: To bylo v 65.
2: No, kdy jste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nesedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
3: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdalena, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. Mm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože
0: a Buchta jsme tě říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
3: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdalenu, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
3: Aha. Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
3: Jak to skončilo?
4: Proč jsi mě vyhodil?
3: Vzrůst jako trošičku.
1: Já se pamatuju. Já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
4: No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
4: Holčička.
0: Další, já už mám Binec, to... To byla Lucka Krecerová.
1: Lucka Krecerová. Lucka, tak to neznám.
3: Yeah. Ona nezná Krecerová.
4: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
3: Ona si ho taky dala. Anaka.
4: Anaka.
0: Anaka.
5: Teď se to pěkně
6: bylo. Ty jsi, já jsem tě poslouchala, říkala jsi, jak byly rozmazlovaný. No. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
1: Fakt? A zase tě nosili v
0: kšiště? No každý, co si zasloužil, že jo?
6: Proto jsem vydržela tak dlouho, že jo? Střískal, že protože na jednom zájezdě ze semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě a já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjde nikdo. Pak mě Hrabánek jednou vrásil a mazala jsem spát.
0: No tak jsi měl pěkný fracek taky, jak jsi spomněla.
6: Já jsem byla hrozně drzá.
3: Ano. A co vy jste spolu zpívali?
0: My jsme spolu zpívali...
6: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
0: Ptáčka je rabáčka.
6: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
0: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
6: Jak to vysoko.

0: nevím dál. Pojďte holka, neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední? No tak,
1: já bych řekl současná.
3: Vicky. To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte, máš s ním nějaký problémy nebo ne, je hodnej?
4: No, je hodnej a někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje.
5: No a víc, jo?
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky?
3: Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
4: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, které na sebe trošku jako žárlili tam.
5: Konkurenční
4: protože,
5: scény.
4: Ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak sválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetu nás stmelilo. Tam vůbec tak to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
5: Tam že? Byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali.
4: No. Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských Lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
5: No,
4: a zase
5: je
4: bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
5: sama. Právě dohromady jsme hráli,
4: ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Když si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měly by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
6: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal Pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
7: to
6: jste
7: je pravda.
6: Někde...
7: No,
6: to je pravda?
7: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
6: povídejte.
7: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete...
6: No jo,
7: to myslím. Ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí...
6: Tak no, ty lidi už nežijou, co to slyšeli, takže... Nebo... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
7: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
6: No, povídejte,
7: tak,
6: pane Suchý.
7: No tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona, trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Ne, špatně si rozumí, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
6: Ano.
7: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
6: Adamky poněvadž, se tenkrát nosili, Adamky.
7: A to se nosili právě ty Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po té plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách a já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
6: to jsme furt daleko od pramínku vlastně, pane Suchý, že jo?
7: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
6: Ano.
7: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
6: Studená.
7: Ta sotva tekla.
6: Ano.
7: To bylo špinavý, že jo?
6: Ano.
7: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlastně. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo?
6: A to bylo na těch žlutých?
7: A to bylo na žlutých.
6: Na těch žlutých.
7: Ano, na těch žlutých. Jsem si tam...
6: To jste zůstal v tričku, ne?
7: Cože?
6: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
7: No. No, to, vy se budete dívat, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku.
6: Ano, takže se to překonal.
7: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda.

0: naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí. A dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel. A Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v Dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden. To byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili. No, mohli jsme toho prožít víc. Bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli. Ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se, a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná. Tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička.
3: No, ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál.
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať.
3: Melichrová, hele. Tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: Má domyšlený.
2: Takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
3: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
4: No tak koně byly dva. Jo, Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
5: To je horší varianta.
4: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
6: I
4: to
6: trochu, je... já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
4: Ale člověku běhal mráz po zádech.
6: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
4: No to vůbec ne.
5: Drželi se odstup pracovní, profesionální, od zbytku.
4: Oni prostě, ale myslím, byli tací. No. Že to nebylo nic jako schválnýho, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by... Ne. Se ani, stýkali mimo pracovně?
6: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
4: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně, jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
5: Zdravíme i jí a Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší,
4: no,
5: a hodně
4: samozřejmě
5: zdraví.
4: Vy a víte co, hlavně aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv Suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.